0: Dozněla sonáta pro klavír číslo 6 A-dur Sergeje Prokofjeva. Hrál Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Schicksalslied neboli píseň osudu pro smíšený sbor a orchestr na báseň Friedricha Hölderlina patří k nejvýznamnějším sborovým dílům Johannesa Brahmse. Německý muzikolog a kritik Josef Sittard o této skladbě ve své knize o Brahmsovi napsal, že kdyby Brahms nikdy nenapsal nic jiného než toto jediné dílo, stačilo by samo o sobě k tomu, aby se zařadil mezi největší mistry. Píseň osudu Johannesa Brahmse nyní vyslechneme v interpretaci souborů Monteverdi Choir a Orchestre Révolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla píseň osudu Johannesa Brahmse. Monteverdi Choir a Orchestre Révolutionnaire et Romantique řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šest sonát pro dva hoboje, fagot a basso continuo, které v letech 1720 až 1722 zkomponoval Jan Dismas Zelenka, patří k nejvýznamnějším a také nejnáročnějším komorním dílům své doby. Z tohoto cyklu vybíráme sonátu číslo 2 G-moll v interpretaci italského souboru historických nástrojů Zefiro.

0: Dozněla sonáta číslo 2 G-moll pro dva hoboje fagot a basso continuo Jana Dismase Zelenky v provedení souboru Zefiro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu zazní poslední dokončené symfonické dílo France Schuberta, symfonie C-dur zvaná Velká. Schubert ji napsal v letech 1825 až 1826, za jeho života však s největší pravděpodobností nikdy veřejně nezazněla. Poprvé ji provedl až Felix Mendelssohn Bartholdy 21. března 1839 v lipském Gewandhausu. Nyní si toto dílo vyslechneme v podání Evropského komorního orchestru, který řídí Nikolaus Arnoncourt.

0: To byla symfonie C-dur France Schuberta, zvaná Velká. Evropský komorní orchestr dirigoval Nikolaus Arnoncourt. Toto dílo zároveň ukončilo blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

připouštím, milí posluchači, že dnešní téma zní poněkud banálně. Jaké pak lze provozovat rozjímání nad tak zřejmým faktem, že ve vokální hudbě se zpívá a v instrumentální nikoli? Ale budete se divit, i tak jednoduchá skutečnost může mít háček. Přítomnost zpěvu totiž není jediným rozlišovacím znakem mezi vokální a instrumentální hudbou. Poslechněte si nejprve tuto ukázku.

Nechci vám vnucovat svůj názor, ale tahle hudba mi připadá nějak děravá, nevýrazná, mdlá. A přitom jde o Mozartovu Figarovu svatbu, jenomže v úpravě pro dechové nástroje. Originál vypadá takto.

Jde o totéž, ale přitom je to něco úplně jiného. Melodická linka byla obdařena textem a ujal se jí lidský hlas. Tohle je pravý Mozart.

Ze srovnání předchozích dvou ukázek vyplývá jasně, že vokální hudba se od instrumentální neodlišuje jen přítomností zpěvu, nýbrž i svou vnitřní stavbou. Ne každá melodie určená pro hlas obstojí i v podání hudebního nástroje. Převedením vokální linky do nástrojového partu se z vokální hudby nestává instrumentální. Stále jde o vokální hudbu, pouze z ní byl odstraněn zpěv. Samozřejmě, že existují skladby, které i tuto amputaci vydrží. V Mozartově Figarově svatbě upravené Janem Nepomukem Wendtem pro dechový soubor najdeme čísla, která převodem do instrumentální formy nestratila nic na svém vtipu.

Zpívaná melodie bývá méně rytmicky komplikovaná, protože obvykle vychází z rytmu textu. Neobjevují se v ní intonačně obtížné velké skoky, bývá méně pohyblivá. Tato omezení jsou však vyrovnána obrovským výrazovým rozsahem lidského hlasu, možností průběžně měnit jeho barvy a tak dále. To žádný instrument nedokáže. Přesto existuje řada příkladů pro užití vokální sazby v instrumentálních skladbách. Nejznámějším příkladem jsou zřejmě Mendelssohnovy písně Beze slov. Veškerá pozornost skladatelova je tu soustředěna na melodii, která má, jak už sám název napovídá, velmi často vokální charakter.

V romantismu se užívání vokálně stavěných melodií v instrumentální hudbě stalo běžným jevem. Pozdní romantik Gustav Mahler do svých symfonií přímo přejímal melodie z vlastních písní, což je často patrné z jejich někdy snad až přílišné rytmické lapidárnosti. Druhé téma finální věty Mahlerovy první symfonie však tímto jevem netrpí a je dokladem, co taková zpěvná melodie dokáže uprostřed rozbouřeného symfonického dění. Právě jen vokálně stavěná kantiléna dokáže být nositelkou tak intenzivního citového náboje.

Podívejme se teď na problém z druhé strany. Instrumentální prvky ve vokální hudbě jsou běžné už od přelomu renesance a baroka. Třeba Claudio Monteverdi používal ve své době šokující postupy převzaté z nástrojové hry. Ve zpěvních partech se objevují rychlé stupnicové běhy, trilky, dokonce i repetované tóny. Jistě si dovedete představit, jaké trápení s těmito kudrlinkami museli mít tehdejší pěvci. Ostatně ani ti dnešní se s nimi nepotýkají bez obtíží. Toto bude ukázka z Monteverdiho Mariánských nešpor.

Ve vrcholném baroku pak již bylo zcela běžné požadovat po lidském hlase totéž, co po nástrojích. V Bachově kantátě Jauchzet den Herrn in allen Landen má hlavní slovo sólový soprán a trubka. V závěrečném Aleluja už toho ale trubka nemá moc co na práci. Její úlohu kompletně přebírá sopranistka, z jejíhož božského hrdla se sypou stupnicové pasáže i jásavé fanfáry. Zahanbená trubka se sice také trochu připomene, ale k té parádě už v podstatě nemá co dodat.

Ve 20. století dospěla tendence přizpůsobit lidský hlas instrumentům až do extrému a také do naprosté dokonalosti.

Možná, že si při běžném poslechu ani většina posluchačů neuvědomila, že tahle krásná a častohraná písnička je kompletně vyluzována lidskými hlasivkami a díky playbackové technice navíc patřícím jednomu jedinému Černochovi jménem Bobby McFerrin. Nehraje tu tedy žádný instrument. Je to kousek poctivého muzikantského řemesla. Píseň je postavena na pěkném melodickém nápadu a optimistickém textu a je dokonale provedena. Myslím, že jde o pozoruhodný příspěvek do diskuse o agresivitě populární.

Jako instrumentu lze také využít celého smíšeného sboru. Hudba tím získá zvláštní citovou naléhavost. V baletu Daphnis et Chloe tohoto prostředku použil Maurice Ravel, ale pokud vím, už nikdy se k němu nevrátil. Možná, že tento mistrný orchestrátor došel k podobnému názoru jako já, že totiž ona citová naléhavost tu někdy přechází až do afektovanosti.

Snad jsem vás, milí posluchači, přesvědčil, že rozdíl mezi hudbou vokální a instrumentální netkví jen v přítomnosti či nepřítomnosti zpěvu. Nýbrž spíše v tom, čemu hudebníci říkají sazba, tedy ve způsobu vedení hlasů, instrumentaci a rytmické složitosti. Převody mezi oběma oblastmi mohou být velmi ošidné a důsledkem takové podivné transkripce může být pořádný kýč.

Na závěr si však poslechneme kousek z páté symfonie Miloslava Kabeláče. Její forma nemá daleko k instrumentálnímu koncertu. Solový part je však svěřen pěvkyni. Kabeláčovo dílo stojí za naší pozornost. Jeho skladby mívají podobu energických hudebních gest. Jejichž patos není afektovaný, ale jejichž pevný krok nemá daleko k pochodu se zaťatými pěstmi.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Karl Maria von Weber, čarostřelec, předehra k opeře, Filharmonia orchestra řídí Wolfgang Sawallisch.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

0: Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat.
1: Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat Esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Klasika na dosah.
2: Zlatý fond klasické hudby. Odie tamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou Nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující Moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4větou, tak, jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten, následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Benedetto Marcello, Vague Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Děti by před násilím měly soudy lépe chránit. Změnu má zavést úprava rozvodové novely. Ukrajina podle prezidenta Zelenského od začátku roku zasáhla 40% ruských ropných kapacit. Alexandra Brodsková převzala literární cenu Toma Stoparda. A čekejte ráno jasno až polojasno a ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty potom 21 až 26 stupňů Celsia. Zhruba pětinu opatrovnických řízení při rozvodech rozhodují v Česku soudy. Chystaná novela zákona má zajistit, aby při nich soudci vždy zjišťovali možné domácí násilí v rodině.
4: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled dětí na tu situaci.
5: Popisuje vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová podle ní převládající přístup soudů. Co by mělo být pro soudce při posuzování zásadní, shrnuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
6: Podívat se na projevy chování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
5: Právě to by měla zajistit chystaná úprava rozvodové novely ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO.
7: Chceme, aby soudy měly jasný návod, protože by měly dávat přednost zájmu dítěte, nikoli zájmu rodičů.
5: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Ukrajině se daří oslabovat ruské kapacity na zpracování surové ropy. Podle Kyjeva přišlo Rusko od ledna o 40% kapacit na zpracování surové ropy. Kreml na půl roku zakázal vývoz leteckého paliva.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že ukrajinské nepilotované letouny od začátku roku zasáhly 15 ruských rafinérií. Podle Zelenského to nepřímo dokazuje i nejnovější zákaz exportu leteckého paliva z Ruska a úvahy o zákazu vývozu nafty. Pro zemi, kterou ještě nedávno nazývali benzínkou, je to velká ztráta, uvedl ukrajinský prezident. Zároveň ale důrazně varoval obyvatelstvo před dalšími masivními raketovými a dronovými útoky, které podle něj Moskva chystá. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Hvězdy na chodníku slávy Zlín Film Festivalu dnes odhalí herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Před velkým kinem ve Zlíně tak půjde už o 45. a 46. filmovou hvězdu.
9: Slyšel jsem dobře? Řekla jsi nokty?
10: Maminčiny nokty přece. Pravý nokty na povrchu klouzavý a uvnitř kyprý a vláčný.
11: Kristýnu Badinkovou-Novákovou si diváci dodnes nejvíc spojují s filmem Pelíšky, kde hrála dceru Jiřího Kodeta Jindřišku. Martin Písařík odstartoval svou hereckou dráhu snímkem Městem chodí Mikuláš.
12: Přicházím ze země, která existuje jen pro radost dětí.
11: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Literární cenu Toma Stoparda převzala Alexandra Brodsková. Autorku vybrala odborná porota za nejlepší esej o současné společnosti. Vítězný text představili pořadatelé v Městské knihovně v Praze.
13: Laureátkou ceny Toma Stoparda za rok 2026 vybrali Alexandru Brodskovou.
14: Ocenění předal Martin Vidlák z knihovny Václava Havla, která literární soutěž pořádá.
15: Moc děkuju za slovo i za ta příliš laskavá a milá slova.
14: Poděkovala Alexandra Brodsková, která část svého eseje Lodě, moře, přístavy také přečetla.
15: Můj esej je výsledkem párletého, ale rozhodně ne soustředěného a systematického osobního snažení sledovat, jak se lze vyrovnávat s podmínkami a s úlohou vedení svého života a s proměnlivostí perspektiv.
14: V minulých letech dostal cenu dramatika Toma Stoparda třeba písničkář Vladimír Merta nebo publicista Pavel Kosatík. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Ráno bude jasno až polojasno a ojediněle mlhy. Postupně čekáme převážně oblačno. Na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.
16: Socher slaví 100 let.
17: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz.
18: Radioservis představuje
19: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné úterní ráno, umění nemusí zdaleka viset jenom na stěnách galerií. Někdy se odehrává mezi stovkami kilogramů pneumatik, jindy zase přivede tisíce lidí do nenápadného venkovského kostelíka. Festival žonglobalizace nabídne fyzicky strahující projekt Viktora Černického. A my zamíříme i do malého kostela na okraji Německa, kam na pár dnů doputovalo dílo jednoho z nejvýznamnějších světových malířů, Georga Báselice. A proč za ním přijeli tisíce lidí, i to vám v následujících minutách řekneme. Hodiny ve studiu ukazují 7 po 6. Dnes máme úterý s datem 2. června. Tak příjemný start do nového dne.
2: Na Klasiku a Jazz nabídneme i mezi 6. a 7. do VIP trio Wilhelm Friedemann Bach nebo Radúza a píseň Čokoláda už za pár minut. Teďka Mason Sán, část sonáty pro husla a klavír číslo 1.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku, 11 minut po 6. hodině.
1: A chystá se už 24. ročník veletrhu současného umění s názvem Art Prague. Nabídne práce 180 autorů. V pražské výstavní síni Mánes se ho zúčastní asi 30 galerií a do Mánesa se akce vrací po 14 letech.
0: Přehlídku může veřejnost navštívit od dneška až do neděle. Expozice připravená jednotlivými galeriemi asi na 1000 m² výstavní plochy zahrnují téměř všechny výtvarné obory.
1: A v přehlídce českých jmen nechybějí jména slavná, jako jsou sochaři Karel Nepraš, Kurt Gebauer, anebo surrealista Jan Švankmajer.
0: Ale i autoři mladé generace.

0: Vídeňská filharmonie s Leonardem Bernsteinem v části symfonie číslo 9 Dmitrije Šostakoviče.
1: Pojďte se s námi teď podívat na sever Německa, konkrétně na poloostrov Dars, kde stojí takový malý nenápadný kostelík.
0: Říká se mu námořnický, protože dřív místo majáku ukazoval lodím cestu do přístavu.
1: Evangelickému kostelu postavenému za švédské nadvlády je letos rovných 300 let a jeho oslavy kulatého výročí doprovázelo také jedno rozloučení s velkým jménem světa výtvarného umění a byl u toho i náš zpravodaj Tomáš Havlín.
2: Ja, wir haben uns das Bild von Georg Baselitz angeschaut. Ja, beeindruckend.
3: Podívat se na originál Georga Baselice v kostele, to bylo působivé, něco takového prý člověk často nevidí, říká Sven z Magdeburku. Ale ne, že by vážil cestu na sever do obce Prérov jen proto, aby se podíval na obraz slavného umělce. Jsou letnice a na Baltu tráví volno spousta Němců.
2: Ja, wir waren gestern im Wasser. 12 bis 13 grad wurde gesagt.
4: Ano, včera jsem byl ve vodě. 12 nebo 13 stupňů říkali, že má. Ale bylo vedro, takže to bylo příjemné. Žádný zázrak, ale šlo to.
2: Hat noch nicht so viel Spaß gemacht, aber es ging einigermaßen.
3: Na prázdniny a moře v Prérově měl vzpomínky i Georg Baselitz, světoznámý malíř, který na konci dubna zemřel ve věku 88 let. Jezdil jsem s rodiči pod stan. To bylo ještě dlouho předtím, než ho po dvou semestrech vyloučili z akademie ve východním Berlíně a on odešel studovat na západ.
5: In den 90er Jahren, also 1996, hat seine Familie malerisch aufgearbeitet.
6: Když potom v 90. letech maloval rodinu a všechny její členy, tak si jako předlohu pro obraz svého otce vybral fotografii, která vznikla právě tady na pláži v Prerově.
5: Ein Foto seines Vaters genommen am Strand in Prero.
3: Říká Susan Knolová, předsedkyně spolku na podporu kostela. Výsledný Baselicův obraz, nazvaný Můj otec vidí anděla, je v něm teď vystavený na 3 dny.
7: Wo jetzt die Kirche, das Bild steht, ist Weihnachten der Weihnachtsbaum.
3: Pestrobarevné plátno, rozměrné tak, že by v rámu ani neprošlo vraty kostela, visí u oltáře, na místě vyhrazeném o vánocích stromečku. Anděl i otec jsou na něm po Baselicově zvyku hlavou dolů, jak upozorňuje další členka spolku Hildegarda Höchfeld-Kalterová.
7: Ich fand's immer befremdlich, dass er irgendwann angefangen hat, die Bilder auf den Kopf zu stellen.
8: Vždycky mě to zaráželo, ale pak jsem si uvědomila, že když se jdu třeba projít tady na pláž, tak tam jsou přece taky lidé různě poskládaní. Není to tak, že bychom vždycky stáli přímo naproti sobě.
7: Ist eigentlich der Mensch steht ja nicht immer so gegenüber, wie wir uns jetzt gegenüber stehen.
3: Idea spolku byla půjčit si ke 300. výročí kostela plátno a k tomu pozvat i jeho renomovaného autora.
5: Und er ließ mir ausrichten, dass er das aus gesundheitlichen Gründen nicht ermöglichen kann.
6: Baselitz nakonec vzkázal, že to ze zdravotních důvodů nepůjde, ale vím, že se o projekt zajímal. Den před smrtí se ptal svého spolupracovníka, který je tady, jestli má v plánu jet. Tak to pak uvidíte, jak je tam krásně, říkal mu.
5: Und dann hat Baselitz zu ihm gesagt, sie werden feststellen, wie schön es dort ist.
3: Na obraz Georga Baselice Můj otec vidí anděla se nakonec během 3 dnů přišli podívat do námořnického kostela v Prérově 1000 lidí. Většina z nich chodila přes den, kdy občas přestávalo být u kostela k hnutí, ale další přišli třeba v noci, aby si prohlídku kostela i obrazu užili v klidnější atmosféře, anebo za rozbřesku. Tehdy jim k tomu dobrovolníci ze spolku na podporu kostela připravili i snídani. Z Prérova Tomáš Havlín, Český rozhlas.

0: Rezidenční umělkyně Pražského jara Barbara Hennigan patří k nejodvážnějším osobnostem současné hudební scény.
1: Zpěvačka, dirigentka, performerka, umělkyně, která bourá hranice koncertního sálu.
0: Užijte si bláznivou jízdu Barbry Hennigan a České filharmonie.
1: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina vysíláme v úterý 2. června od 20 hodin na Vltavě.

0: Wilhelm Friedemann Bach, Archerkar Consort, část koncertu pro čembalosmyčcové nástroje a baso continuo.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu letos slaví 100 let. No a pochopitelně, že u toho můžete být u oslav už tuhle sobotu v pražských Riegerových sadech.
0: Kromě Sočru vystoupí Epoch Quartet, Clarinet Factory, dechová skupina Luďa Banda nebo jazzový kvintet Spinus Quay a nebude chybět oblíbené vlnohraní pro děti.
1: No ale pochopitelně celým vrcholem nebo vrcholem celého programu bude velký večerní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou hned dvou dirigentů, kteří se vystřídají, Petra Popelky a Roberta Jindry.
0: Ten můžete buď přímo v Riegerových sadech nebo ve vysílání Vltavy slyšet v sobotu od 20 hodin. Přímý přenos programu startuje ale už v 18.

0: trist. Asi bychom to slovo mohli přeložit jako smutný, tesklivý, melancholický, ale snad Vltava nezní smutně. Doufejme, že k tomu aspoň trošku přispíváme. A my jsme trist slyšeli v podání Triad VIP. Teď je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Nabídek letních brigád je zatím zhruba o 5% méně než loni. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů, jako třeba Jobs.cz. Nabídek letních brigád by ale ještě mělo přibývat. Firmy hledají brigádníky například v oblasti obchodu, logistiky nebo gastronomie. Rodiče nově narozených dětí by mohli od ledna nově dostávat 400 tisíc korun. To je o 50 tisíc víc než teď. O vládním návrhu budou dnes jednat poslanci. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Opoziční poslanci, ale i třeba vládní SPD chtějí zvýšit dávku už stávajícím rodičům. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO, na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS se dnes setká s tajvanským prezidentem Williamem Lajem. Jednání je naplánované v rámci oficiální návštěvy Tajvanu. Tu ovšem nepodpořil kabinet Andreje Babiše z ANO. Vláda kvůli tomu Vystrčilovi, ke kterému se připojila delegace se zástupci českého biznisu nebo vysokých škol, neposkytla vládní speciál. Skupina proto do Tchaj-pchaje letěla komerční linkou. Tleskat je normální, tak se jmenuje kampaň, kterou pro školáky i předškoláky vymysleli pořadatelé divadelních představení v Domě kultury v Kroměříži. Vadilo jim, že děti neuměly herce odměnit potleskem, houpali se na sedačkách anebo zírali do mobilu. Celý rok tak zábavnou formou vždy před představením pro školy a školky učili žáky, jak se správně chovat na kulturních akcích. A ještě počasím, čekejte jasno nebo polojasno a ojedinělé mlhy. Postupně čekáme převážně oblačno, na horách ojedinělé přehánky. Později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26, v 1000 metrech na horách kolem 17. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A pochopitelně, že nemohou chybět ani naše kulturní tipy pro dnešní den. Výstavní prostor Maashaus v Pardubicích zahajuje novou expozici s názvem Kraj mého srdce. Uvidíte tvorbu malířky Edity Slabé. Nabízí pohled do světa, ve kterém se prolíná fantazie s přírodními motivy a prvky typickými pro pardubický kraj.
2: Novou výstavu umělkyně Ivany Šrámkové můžete vidět v Jablonecké galerii Nisa Factory. K vidění jsou velkoformátové malby a skleněné krasohledy.
1: Muzeum československého opevnění v Králíkách zase připravilo novou výstavu s názvem Altánové šlechta na hranici.
2: Český rozhlas se dnes zpestří program Zlínského filmového festivalu. Nabídne třeba koncert Terezy Maškové a ve stanu si můžete vyzkoušet práci s mikrofonem a poslechnout rozhovory s herci.
1: Svatá Anna samotřetí splané, příběh sochy. To je název nové výstavy, kterou nabízí muzeum v Mariánské Týnici.
2: Ještě tip v Malém Mehrinu. V Brně začíná série besed s mexickou historičkou a dcerou přeživší holokaustu Danielou Grolovou Spencerovou.

0: hudební skladatel Fritz Kreisler a čínský bubínek v úpravě pro housle a orchestr Maxim Wengerov hrál se Šanghajským symfonickým orchestrem.
1: Začíná festival nového cirkusu Žonglobalizace a letos se odehraje v naprosto novém formátu.
0: Místo týdne se rozprostře do celého června a začátku července a nabídne sérii venkovních akcí napříč Plzní.
1: Pořádá ho spolek Jongleros Ensemble, který se právě v Plzni dlouhodobě věnuje rozvoji nového cirkusu, autorské tvorbě a vzdělávání.
2: V loňském roce festival Žonglobalizace získal občanský průkaz, proto my letos vstupujeme do 16. ročníku a nachystali jsme si spoustu změn a novinek.
3: Popisuje organizátorka festivalu Žonglobalizace Martina Vaničková.
2: Největší rozdíl je v tom, že z původně týdenního festivalu, který měl lokalitu u Ježíška, se teď přesouváme takřka do 6 týdnů nového cirkusu, to znamená každé úterý od 2. června až do 7. června probíhá jedna akce festivalu. Každý ten týden je v něčem jinačí, každé představení přináší jiný typ nového cirkusu do Plzně.
3: Kde se úterní představení budou odehrávat?
2: Začneme u Branky, to bude takový nejpodobnější formát tomu, co jsme představovali v předchozích letech. Budou tam chůdaři, budou tam žongléři, workshopy, zároveň tam proběhne autorské představení místního souboru Tutocirk, který spadá pod naší organizaci. Potom se přesouváme do Mlýnské Strouhy, další lokace je na Lochotíně u našeho centra nového cirkusu Circularium v obchodním centru Atom, respektive kolem něj a na něm. Přesouváme se také do Hradištské plovárny, kde bude velmi zajímavý formát představení, které probíhá u ohně. Je tam storytelling, je tam hudba loutky, to znamená, že mnoho různých míst s jinačími tématy a jinačími způsoby, jak se prezentuje nový cirkus.
3: Uvidíme tedy vaše práci, kterou celý rok děláte a co se týká hostů.
2: Velmi ráda bych vás pozvala na takového headlinera, bych řekla, našeho festivalu, Viktora Černického, který se zde představí se svojí inscenací Pneu. Jsou to 4 muži a 500 kilo pneumatik, kdy oni v podstatě bez jakékoliv hudby, jenom za zvuku úderů pneumatik, za použití jejich hlasu vytváří nádhernou symfonii hmoty a drsné práce, která se přetavuje do obrovské hravosti.
3: Představení se musí nějak rezervovat?
2: V letošním roce jsou zdarma. Není třeba se na ně rezervovat, samozřejmě na některých je omezená kapacita v rámci toho, aby to bylo dobře slyšitelné, aby se dobře vidělo, takže doporučujeme přijít včas. Veškerý program lze dohledat na našich webových stránkách, kde jsou časy, ale i místa a další informace o jednotlivých akcích.
3: Návštěvníci se budou jenom dívat nebo si budou muset něco vyzkoušet?
2: To je docela dobrá otázka, protože kromě toho, že tam budou workshopy nového cirkusu, tak mnoho z těch představení má interaktivní prvek. To znamená nejenom, že si vyzkoušíte nový cirkus, ale vlastně vás ten performer vtáhne přímo do toho představení. Skvělým příkladem je představení Stepní běžci od Lenky Švolíkové, které se odehraje u obchodního centra Atom, které má až gamifikační prvky. To znamená, že ten divák jde se svojí mapkou a hledá kusy toho představení, zaznamenává si je do svého jakoby aršíku a je to úplně jiný formát. Je to skvělé, interaktivní, zábavné a láká to se zapojit. Pro každého diváka je to představení úplně unikátní, protože si ho prochází svojí vlastní cestou.
3: A každý má individuální zážitek.
2: Přesně tak.
3: Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: They're taking me down, my friend.

0: Vydání Mozaice na Vltavě Nick Cave v nahrávce z roku 2020. Minuta necelá zbývá do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Začnu otázkou, co spojuje jednoho z největších hitmakerů 20. století, George Gershwina, s Arnoldem Schönbergem. Rezidenční umělkyně Pražského jara Barbara Hennigan sama patří k nejodvážnějším osobnostem současné hudební scény.
0: Je to zpěvačka, dirigentka a performerka, umělkyně, která bourá hranice koncertního sálu a proměňuje každý večer v neopakovatelný zážitek.
2: Právě dnes Barbara Hennigan vystoupí na Pražském jaru, dokonce toho můžete být. Užijte si takovou trošku bláznivou jízdu této umělkyně a České filharmonie v programu, který bude plný kontrastů, překvapení a strhující energie.
0: Přímý přenos z Rudolfína vysíláme na Vltavě od 20 hodin.

0: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
1: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
0: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
1: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
0: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Johann Jakobleff von Eisenach, Capriccio pro dvě trubky a basso continuo číslo 1. 6:45.
1: Anna Beata Háblová je básnířka, je to taky architektka a tak pro nás mapuje architektonické skvosty. V Krušných horách našla prý dům, který umí obohatit. A teď nás zavede na jeho prohlídku.
2: Promokavé bežové boty se mi boří do mokrého sněhu. Před chvílí pršelo, teď sněží a za chvíli mezi mraky probleskne slunce, které se za další vteřinu zase pečlivě schová. Léto je tu krátké, zima dlouhá. Jsou to Krušné hory s krušným počasím. Stojím na zasněženém svahu s výhledem na podkovu lesa, který objímá sněhem zakrytou travnatou plochu pro míčové hry a nazelenalé zrcadlo rybníka. Na záda mi dýchá bílý dům, který na fotkách se zasněženým svahem vypadal jako do polystyrenu vyřezaný model. Jako když hluboko v lese zahlédnete přelud nehmotné bytosti a pak si dlouho protíráte oči a nejste si jistí, jestli se vám to zdálo nebo ne. Ještě chvíli stojím k bílému stavení otočená zády a vzpomínám na ten pocit bezčasí, poetiky a zvláštní netělesnosti, kterou jsem na fotce zahlédla. Ten pocit mě k tomu domu připoutal, jako když hledíte na něco nedosažitelně jemného a čistého, čemu se zároveň nemůžete svou neohrabaností přiblížit. Příběh byl takový. Stála zde chalupa, kterou bylo potřeba přizpůsobit rekreačním účelům a rozšířit ji ještě jednou tak velkou stavbou, která by sloužila jako zázemí majitele. Vlastně zde byly chalupy dvě a také několik různotvarých altánků, ty ale pro svůj schátralý stav podlehly demolici, aby mohl vzniknout objekt nový. Staré a nové, dva kontrasty, jejichž napětí lze podpořit nebo zcelit. Dilema letité jako architektura sama. Časová roklina mezi materiály, tvary, duchem. Co s tím? V kanceláři No Architects to vyřešili takto. Obě hmoty podobných proporcí od sebe odsadili, propojili venkovní krytou terasou a co mohli, oblékli do plechu. Rozhodli se pro materiál, který odolá místním krušným podmínkám. Bílá barva přišla v úvahu až v pozdější fázi. V jednu chvíli byla k diskuzi i červená, jako barva střechy, která by se přelila na zbytek materiálů. Zvítězila ale barva sněhu a zdí, která naopak pojmula všechno ostatní, včetně mlatu. Konečně se otočím. Bílá budova přede mnou stojí jako zasněžená hora a kvůli své materialitě a blízkosti už najednou není tak étericky nehmotná. Všímám si detailů. Profilovaných šambrán, falcování netypicky úzkých pásů plechu, vertikální prodyšné šrafury posuvných stěn zakrývajících prostornou terasu, přízemních velkoformátových oken jako kukaní směřujících na mítinu. Nuance mezi jednotlivými bělobami mě dostávají do extáze. Každý materiál jakoby se skrze ni hlásil o slovo. V třevě stěn terasy probleskují první mechové odstíny a rez hřebíků. Plechové pásy vedle okenních žaluzí chytají nádech sametu. Podobně jako se pod tenkou vrstvou tajícího sněhu rýsuje barevnost trávy, hlíny a štěrku, je tady cítit prolínání bělob a struktur. Když si kupuji barvy na sprejování obrazů, z bílých to nikdy není jen jedna bílá. Je to white, white pure, white cream, také ivory, dolomit a keramik. Někdy zkouším s podtónem modré jako Liberty nebo Venice. Miluji vidět ty nuance vedle sebe, na sobě, v sobě. Je to jako se dívat na mnohost zelených barev listí jednoho stromu, nebo pozorovat vpíjení se od stínů sněhu do odstínů bláta. A už zase myslím na sníh, povzdechnu si, protože si ho právě sklepávám z béžových bot. Jeho vlhkost se ke mně nezadržitelně dere, stejně jako pocit radosti a naplnění z projektu, který měl na rozdíl ode mě místní počasí na paměti. A měl na paměti i všechno ze škály od praktičnosti, měřítka, prostoru a krásy. Bílá perla schovaná v lastuře Krušných hor. Možná jste někdy také našli takový dům, který vás už na první pohled uměl obohatit.
1: A při letních toulkách krajinou a možná i Krušnými horami se musíme dívat pořádně kolem sebe, abychom našli takové poklady, jaké umí vyhledat i básnířka a architektka Anna Beáta Háblová.
0: Přejeme hezké ráno a dobrý poslech v 6.54.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Koalice se dohodla na postupu proti blokování sněmovny. Do gotické katedrály v Kolíně nad Rýnem se začne platit vstupné. Církev dnes oznámí jeho výši. V pražském Rudolfínu dnes s Českou filharmonií vystoupí kanadská pěvkyně Barbara Heinigen. A čekejte jasno až polojasno, ujediněle se přidají mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 26. Vládní koalice připravuje kroky proti obstrukcím ve sněmovně. Po jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. O konkrétních opatřeních mluvit nechtěl. Koalice podle něj ale využije možností stávajícího jednacího řádu.
6: Tak samozřejmě tyhle ty zákoutí jednacího řádu stávajícího známe prostě všichni, jo? Takže je to všechno otázka nějaký dohody a prostě nějaké diskuze, takže tady není nic nového, není nic, o čem by nehovořila bývalá vládní koalice už minulé volební období, není nic, co by už částečně tyto zákoutí jednacího řádu nevyužívali minulé volební období, takže nehledejme v tom nějaký zásadní titulky.
5: Novelu jednacích pravidel projednanou ve druhém čtení už koalice rozšiřovat nechce. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Nikdo ti uvěří. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ten téma považuje za jednu ze svých priorit. Spolupráce má církvi pomoci s citlivým řešením případů, jak říká předseda spolku Jiří Kilar.
7: To znamená plná informovanost obětí, kteří musí přicházet k církevnímu soudu, plná podpora a péče pro ty oběti, to znamená psychoterapeutická pomoc ze strany církve, hrazení té péče, zároveň i nějaká prevence.
5: Otevřít by se podle něj v budoucnu mohlo například Centrum pomoci obětem zneužívání v církvi. Kanovníci v Kolíně nad Rýnem dnes oznámí, kolik bude stát vstupné do jejich katedrály. Lístky do jednoho z nejvýznamnějších gotických chrámů v Evropě se začnou prodávat od července. Důvodem zavedení poplatku jsou vysoké náklady na provoz chrámu.
8: Správce kolínského domu Petr Fiesenich řekl západoněmeckému rozhlasu, že nůžky mezi výdaji a příjmy chrámu je potřeba přivřít. Údržba katedrály stojí v přepočtu zhruba 1 milion korun denně. O to se zatím dělí zejména arcibiskupství a soukromá nadace na podporu chrámu. Účastníci bohoslužeb budou mít dál vstup zdarma. Zastánci poplatku argumentují, že v Londýně nebo Miláně se to dělá stejně. Kritici vstupného se obávají, že chrám ztratí funkci volně přístupného středobodu města. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Na hudebním festivalu Pražské jaro má dnes svůj poslední koncert jeho rezidenční umělkyně Barbara Heinigen. V pražském Rudolfínu vystoupí kanadská pěvkyně a dirigentka s Českou filharmonií.
9: Kind of from heartbreak to joy.
10: Od zlomeného srdce k radosti. To je trajektorie úterního koncertu.
11: Vysvětluje kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Heinigen.
10: Začínáme doslova nezodpovězenými otázkami, které nikdy nenajdou rozuzlení, a to skrze dílo Charlesa Ivese. Pokračujeme rozlučkovou symfonií od Josefa Haydna, kterou provádím velmi dojemným až melancholickým způsobem. Pak přichází Schönbergerova Zjasněná noc, což je skladba o ženě, která se milovanému muži bojí říct své tajemství. Má totiž strach, že ji kvůli němu přestane milovat.
11: Na závěr koncertu v pražském Rudolfínu zazní světa z muzikálu George Gershwina Girl Crazy. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Počasí.
5: Ráno bude jasno až polojasno a ojediněle mlhy. Postupně čekáme převážně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, některé poklady se nelesknou zlatem, ale zrají v lahvích. V Bečově nad Teplou byla představena část mimořádné sbírky vín, nalezené před 40 lety společně s relikviářem svatého Maura. Odborníci potvrdili původ některých lahví z jednoho slavného francouzského vinařství a hodnota takzvaného tekutého pokladu nově vzrostla až na 100 milionů korun. Jak se vůbec může víno z konce 19. století stát jedním z nejcennějších pokladů svého druhu v Evropě? I na to se podíváme. Ale nabídneme i další kulturní zastavení. Podíváme se na výstavu Vladimíra 518 a Epose 257, která se vrací k porevolučním představám o americkém snu. A nabídneme i rozhovor s britským spisovatelem Craigem Brownem, autorem neobvyklého portrétu královny Alžběty II. Tak příjemný poslech a dobrý start do nového dne.
2: Máme to nabité i hudebně, Ger Barton nebo Hanka Gregušová a Jean-Baptiste Lely. Teď Eduard Lalo, Royal Philharmonic Orchestra a Scherzo pro orchestra.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Eduard Lalo na vlnách Vltavy necelých 11 minut po 7 ráno.
1: Podivuhodná cesta kolem královny Alžběta II. A její století. Přesně pod tímhle názvem nedávno vyšla knížka britskému novináři a satirikovi Craigu Brownovi.
0: Knihu do češtiny přeložil Michal Žantovský a vy se v ní dočtete spoustu zajímavostí o britské královně.
1: Dozvíte se třeba to, jaký měla smysl pro humor, čím se na audienci ztrapnil zpěvák Phil Collins a koho by královna zastupovala v komickém duu.
0: S autorem Craigem Brownem natáčela redaktorka Šárka Jančíková.
2: Vaše kniha není klasickým životopisem, ale spíš literárním obletem kolem postavy, která byla 70 let pevným bodem světa. Považujete tento kaleidoskopický přístup za jedinou možnost, jak zachytit osobnost, jejímž hlavním rysem byla mlčenlivost? Je to portrét Alžběty nebo spíš portrét našeho století v zrcadle její osobnosti?
3: Doufám, že je to od každého trochu, ale máte pravdu, vyšla o ní spousta knih. První z královniných biografií byla napsána, když jí byly 4 roky. A jsou to poměrně nezáživné životopisy, protože ji prostě jen popisují. Jenže ona měla svým způsobem dost nudnou náturu. Měla velmi zajímavý život, ale takovou tu pevnou, stabilní povahu. Nevstekala se, nebývala na nikoho naštvaná, nedělala žádné divočárny. Však víte, od 8 let do svých 26 měla prakticky stejný účes. Takže jsem to pojal ze široka, abych do knihy zahrnul téměř každého, kdo se s ní kdy setkal. Je tam obrovské množství různých lidí. Třeba Mick Jagger nebo rumunský diktátor Ceausescu. Všechny tyhle osobnosti, se kterými se kde setkala, co si o ní mysleli a jak s nimi jednala. Byla to vždycky trochu divná situace, protože na nic neodpovídala, jen kladla otázky. Každého se ptala, a co pak děláte, kde žijete, nebo a čím se živíte a podobně. Ale nikdo se na nic nesměl zeptat jí samotné. V jistém smyslu byla uprostřed veškerého dění takovým prázdným místem, do kterého si každý promítal vlastní myšlenky.
2: Jako autor jste známý svým břitkým humorem a satirou, ale tentokrát jste se věnoval instituci, která na vážnosti přímo stojí. Jak náročné tedy bylo najít rovnováhu mezi odkrýváním absurdních niancí dvora a zachováváním té důstojnosti, které královna pro mnohé zosobňovala? Nebo byl ten kontrast právě to nejzábavnější?
3: Přesně to jsem se snažil vybalancovat, což nebylo zase tak těžké, protože podle mě svým způsobem zastupovala roli, kterou v komických dvojicích nazýváme ten vážný. Máme tam toho, co se tváří pořád stejně kameně, zatímco ten druhý je srandovní. Ona byla tou seriózní postavou a komedii kolem ní vytvářeli všichni ostatní, protože v její přítomnosti každý magořil. Ona zůstávala netečná, celý život stejná, spolehlivá, kladla ty též otázky, působila neměně a přesto se jí všichni báli. Dokonce i lidé z nejvyšších kruhů, jako například Michelle Obamová, která se do té doby setkala s každým a musela projít prezidentskými volbami a vším okolo. Ale sama prohlásila, že před setkáním s královnou byla k smrti vyděšená. A tak to bylo vždycky. Jak prezidenti, tak popové hvězdy, všichni byli vystrašení. A právě v tom je ten vtip. Drobná stařenka, která ve všech vyvolává hrůzu a lidé před ní dělají a říkají nesmysly. Phil Collins začal z ničeho nic pískat. Královna s ním mluvila asi 2 minuty a když se obrátila k odchodu, začal si podvědomě hvízdat ústřední melodii z blízkých setkání třetího druhu. A pak povídá člověku vedle sebe, což byl někdo z britské televize, proč jsem to pro boha udělal, co to bylo? A ten druhý mu říká, to je ten královský efekt. V přítomnosti královny každému trochu přeskočí. A to mě na tom baví, aniž bych jakkoliv znevažoval fakt, že královna tam stojí ze vší vážností. Ona je ta vážná. Nikdo nechce legrační královnu, už tak je dost střelený svět.
2: V knize shromažďujete množství historek, od těch dojemných až po bizarní. Tak která scéna podle vás by nejlépe ilustrovala ten rozpor mezi ikonou na známce a ženou, která ráda sleduje televizi?
3: Nevím, jestli mě napadne jedna scéna. Možná, kdybych se na 10 minut zamyslel, ale opravdu se ráda dívala na mainstreamové televizní pořady. Oblíbila si laciný elektrický ohřívač do krbu. Prý ráda grilovala a ráda potom mila nádobí. Svým způsobem si trochu, jako Marie Antoinette, ráda hrála na to, že je obyčejná. Líbilo se jí být normální. Když se lidé ptají, jaká skutečně byla, Obvykle se říká, že byla klasická Britka z vyšších vrstev, která ráda tráví čas na svém venkovském sídle procházkami se psy. A že to bylo tak všechno. Zajímavé na tom ale je, že se jako poměrně obyčejná žena nacházela naprosto v mimořádné situaci. V bizarní situaci, kdy byla slavná déle než kdokoliv jiný, kdo kdy žil, protože byla slavná od narození. Podle mě nikdo v dějinách nebyl slavný celých 96 let od svého zrodu. A v tom byl ten rozpor. Když ji třeba poznali na nákupech se slovy omlouvám se, ale už vám někdo řekl, že vypadáte jako královna, ona odvětila, no, to povzbudí. Takže měla i smysl pro humor. Opakovaně používala takový vtip, který mi přijde docela dobrý. Když se rozšířily mobilní telefony a lidem občas někdo volal, zatímco s ním mluvili, tak ona povídá, měl byste to vzít, třeba je to někdo důležitý. To mi přijde zábavné a je to přesně ten detail, který o ní lecos naznačuje.
0: Říká spisovatel Craig Brown. Delší rozhovor s ním najdete taky na vltava.rozhlas.cz. Mluvil o své biografii Podivuhodná cesta kolem královny.
1: Na zámek do Bečova na Karlovarsku se vrátila část sbírky vín za 100 milionů korun. Některé láhve nechali památkáři překorkovat ve francouzském vinařství. A detaily přidáme za okamžik.

0: ponořte se do tónů rumunských melodií.
1: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka,
0: Béla Bartók, George Enescu a další autoři zazní v podání rumunského komorního orchestru s klavíristou Danielem Ciobanu a dirigentem Gabrielem Bebeseleou.
1: Přímý přenos z Národního domu ve Frýdku Místku poslouchejte v pátek 5. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, čtvrtá část smyčcového kvartetu číslo 22, 5 minut před 7:30.
1: Na hradě a zámku v Bečově nad Teplou na Karlovarsku včera představili část kolekce vzácných vín z konce 19. století, takzvaný tekutý poklad, který byl v Bečově nalezený roku 1985 společně se vzácným relikviářem svatého Maura.
0: Hodnota 136 lahví vína, šampaňského a koňaku je nově vyčíslena na 100 milionů korun. Předchozí odhad byl zhruba třetinový.
1: Po potvrzení původu 8 láhví z let 1892 až 96 ve vinařství Chateau Dickem hodnota sbírky vzrostla, jak vysvětlil i sklepmistr tohoto francouzského vinařství, protože z láhví se seschlými korky část vína unikla, bylo potřeba nejprve slít a potom ještě objem doplnit. V jednom případě bylo víno z 5 lahví slito hned do 3 a u druhého ročníku byly 3 lahve přelity do 2.
0: To jsou věci. Každopádně v budoucnu chce zámek vystavit celou kolekci.

0: Před chviličkou jsme slyšeli vibrafon, na který hrál jeden z nejvýznamnějších amerických jazzových hudebníků, který taky vyvinul a spopularizoval techniku hry čtyřmi paličkami současně. Gary Barton. Byli jsme v dobré společnosti. Je 7 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš se ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na programu mají mimo jiné přípravu červencového summitu NATO v Ankaře i novou koncepci armády, kterou minister představil před 2 týdny. Premiér s ní tehdy ale nebyl spokojený. Sněmovna bude dnes řešit zvýšení rodičovského příspěvku. Podle vládního návrhu by rodiče nově narozených dětí mohli od ledna dostávat 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než doteď. Opozice, ale i vládní SPD by chtěli, aby na zvýšení dosáhli i stávající rodiče. V pařížském kině Grand Rex se bude mít dnes premiéru film amerického režiséra Stevena Spielberga Den odhalení. Hlavní role v novém sci-fi snímku se ujala britská herečka Emily Blunt. Ve filmu taky zazní hudba legendárního skladatele Johna Williamse, který se k práci na filmové hudbě vrátil po 3leté tvůrčí pauze. Česká premiéra snímku je naplánovaná na 11. června. V Babiččině údolí na Náchodsku teď mohou návštěvníci potkávat postavy z knihy Babička Boženy Němcové. Na zámku v Ratibořicích to bude například setkání s komorníkem Leopoldem, kněžnou i její schovankou komtesou Honté Hortenzí. Akce v Babiččině údolí potrvá až do čtvrtka. A ráno bude jasno až polojasno, ujediněle ještě mlhy. Postupně čekáme převážně oblačno a na horách ujediněle přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 a více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A stále pro vás sledujeme dění na Pražském jaru, které se pomalu blíží do finále. Na tomto hudebním festivalu dnes odehraje svůj poslední koncert jeho rezidenční umělkyně Barbara Hennigan. V Pražském Rudolfinu vystoupí tahle kanadská pěvkyně a dirigentka společně s Českou filharmonií. Jestli nemáte vstupenky, vůbec nevadí, protože tady u nás na Vltavě tenhle koncert odvysíláme živě. Začátek je ve 20 hodin.
2: Zámek v Litomyšli, otevřenový prohlídkový okruh věnovaný historii tamního zámeckého divadla, které vzniklo už v roce 1797, patří k nejstarším dochovaným divadlům v Česku.
1: Zahrada Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně bude svědkem závěrečného koncertu sezóny Ensemble Opera Diverza. Znít budou skladby Miloše Orsona Štědroně, Ondřeje Šárka a nebo Antonia Vivaldiho.
2: Galerie 1 v Praze chystá vernisáž Neklidné časy 2 a představuje tvorbu sochaře, výtvarníka a hudebníka Stefana Milkova.
1: A ještě si můžete připomenout dílo malíře a ilustrátora Adolfa Borna, a to na výstavě s názvem Výlety s překvapením v Pražské galerii Kmoch.

0: kde mnoho lidí sázelo na takzvaný americký sen a čistě pozitivní aspekty západního světa.
1: A kteréže slovo v Americe vůbec neexistuje?
0: Tak to už naznačí rozhovor, který s oběma vedla redaktorka Zuzana Filipková.
2: Na začátek by bylo asi dobrý říct, že jsme vlastně velmi potěšený, že tady můžeme zakončit tu sezónu, kterou tady 4+4 dny v pohybu v kulturním centru Galaxie na Jižním městě odbavili. Že to prostě je unikátní prostor, který pro nás má úplně jako symbolický význam, protože je to vlastně první multiplex, který byl v Čechách, takže tady vlastně poprvé ty lidi zažili takový ten sen o tom západě, že si koupí ten popcorn a půjdou se podívat na ty americké filmy. Což je pro nás taky hlavní motor jako té výstavy.
3: Říká Vladimír 518. Tmavý prostor bývalého kinosálu bez sedaček a techniky proměnili autoři na intenzivní prostor složený z projekcí a dominantního starého nápisu Brooklyn.
2: Mám jako archeologický nález v podobě nápisu Brooklyn z diskotéky Brooklyn, což je diskotéka, která byla inspirovaná diskotékou z filmu Kamarád do deště 2, což je další takový jako opravdu jako devadesátkový atribut toho, jak jsme si představovali, že teď přichází nový západní život. Vlastně ta určitá jako tíseň, která z těch nenaplněných vizí jako vyvěrá, tak to je, řekl bych, taková jako hlavní myšlenka, hlavní pocit, který jsme do té výstavy chtěli dostat.
4: Posím, možná mohl by se vysvětlit, ten název tohle slovo v Americe vůbec neexistuje. Proč se to tak jmenuje, ten projekt nebo ta výstava? Jaké je to slovo?
5: Ono to slovo není vyřčený. Myslím si, že v tom je to kouzlo a je to hláška z toho filmu, který jmenoval Vladimír. Ten film vyústí v takovou hlavní zápletku a v jedné z těch posledních scén, tak tam Lukáš Vaculík řekne tohleto do telefonu. Myslí to obrazně. Vy neslyšíte jakoby to, co se děje v tom telefonu.
4: A kdybyste možná měli trochu popsat, vlastně, co teda uvnitř najdeme toho kinosálu, kromě toho velkého Brooklyn, ten nápis, tak co tam ještě dále je?
2: Já mám pocit, že by tu výstavu šlo popsat slovem triptych, protože vlastně jedna část jsou takový jako záblesky z filmů, který se tady skutečně promítali. My jsme v rámci rešerší si nechali vyhledat skutečně promítací plán toho Kina Galaxie, takže jsou to přímo ty filmy, které tady skutečně běžely. Ty v takových záblescích se jako prodírají vlastně z nějaký minulosti. Potom je tam ten nápis Brooklyn, o kterém jsme se bavili, a potom je tam LED stěna, na který je taková jako interpretace toho nápisu Brooklyn, taková biologická, takže máme pocit, že to vlastně vytváří jako i dojem jako jiného času nebo jiný situace, nebo takovýho nějakého jako ponoření se do jiný roviny.
4: Ještě tam je takový popelníček.
2: Ano, ten popelníček možná je taková jako piha na tom triptychu, piha krásy v podobě vajglů. Protože zajímavý je, že nejenom teda v těch západňářských filmech, ale hlavně v těch československých z té doby, tak se neustále strašlivě kouří. A lidi si vlastně snažili vytvářet dojem, že ten západní způsob života je vlastně kvalitní tvrdý alkohol, takže jsou tam neustále jako balantýnky jako a vodky a prostě já nevím co. Potom neustále se tam objevují kartony cigaret, jakože ve chvíli, kdy někdo byl jako prachatej, tak měl prostě kartáče těch cigár.
4: A co tady z toho podle vás třeba trochu zbylo? Jako myslím, z té atmosféry třeba toho jižního města. Pracujete i s tím právě jako s těchma pozůstatkama, řekněme, třeba i z té doby?
5: Nás inspirovala hodně vlastně ta porevoluční přeměna a toho, jak ta divoká kapitalizace a vlastně zároveň ta privatizace toho prostoru, ale včetně nějaký jako komercionalizace a objevování se právě těch nápisů v tom veřejném prostoru, tak jak s tím vlastně začal ten neřízený boom. A to je vidět do dneška. Když si člověk vlastně projde to sídliště, nebo právě zejména to občanskou vybavenost, tak ona je to opravdu taková obrovská brikoláž, a při který se člověku občas dělá tak trochu jako esteticky špatně, ale ono to postupem času jakoby a tím nánosem získalo taky nějakou výpovědní hodnotu.
3: Popisuje Epos 257. Na tomto výstavním projektu spolupracoval s oběma umělci ještě další tvůrčí tým.
2: Zmíním Eightkida, který dělal sound design, zmíním Šimona Hájka, který nám pomáhal vystřihávat vlastně ty záblesky z těch filmů, Ondřeje Rakušana, který nám pomáhal s tou animací, tak dále. Jako prostě těch lidí se kolem toho protnulo vlastně docela dost. díky tomu se vytvoří jako environment, do kterého člověk vejde. Trošku se obávám dnešní vernisáže, kde se tady sejde jako víc než jeden člověk, logicky, ale myslím si, že tohle je nejvhodnější výstava pro jednoho člověka. Prostě vejít do

0: Nic, jako já bych na takovouhle výstavu chtěl jít sám, bejt tam, s nikým se o tom ani nepovídat, prostě zažít to, jo.
1: Vladimír 518 a Epos 257 teď zkoumají v kulturní stanici v Praze galaxie Fenomén sídlištní zábavy. Tak se na pražských hájích na jejich výstavě zastavte.
2: Cenu klubu za Starou Prahu za rok 2025 dostali ostravské Nové Lauby a my se za oceněním, které uděluje tedy ocenění za nejkvalitnější novou stavbu v historickém prostředí, ohlédneme za pár minut.

0: Hanka Gregušová dospívala na vlnách Českého rozhlasu Vltava v 7.45. Hezké úterní ráno, máme 2. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Už známe vítěze ceny klubu za Starou Prahu pro rok 2025. Pražský spolek oceňuje nejkvalitnější novou stavbu v historickém prostředí a tentokrát ocenil ostravský rezidenční objekt Nové Lauby. Vyhověl podle zástupců klubu snad všem kritériím, podle kterých se ceny udělují.
0: Vyrostl v centru metropole na místě domů zbořených v 50. a 60. letech minulého století u ostravského Masarykova náměstí a jeho partner také evokuje ostravské Lauby, čili Loubí.
2: Část zbytů pronajímá město, ta větší část je potom v prodeji a projekt počítal s podzemními garážemi. Stavba vznikla z kvalitních materiálů.

0: Charles Kechlin, důvěrná sdělení klarinetisty, část téhle skladby hráli Radek Baborák a Wenzel Fuchs.
1: Vizitka. Hostem dnes bude herec, divadelník, loutkoherec Petr Forman. Už pozítří startuje festival Arena bratří Formanů, která je přehlídkou divadla, nového cirkusu, hudby a také vizuální tvorby.
0: Co letos přinese akce, která už roky propojuje poetiku kočovného divadla s mezinárodní scénou, tak to se dozvíte v dnešní vizitce.
1: Poslouchejte na Vltavě po 10. dopoledne.

0: El Concert Spirituel a Jean-Baptiste Lely, část z TDA u nás na Vltavě 9 minut před 8 ráno.
1: Píše básně, literární recenze, ale taky drobné překlady nebo eseje. Klára Krásenská. A tento týden jsme jí dali ještě jeden úkol, aby pro nás vybírala své oblíbené poetické texty.
2: Básnění. Petr Kabeš ze sbírky Odklad krajiny. Odpovědi těla na otázky krajiny a deště jsou mlhavé, jsou sotva pod pokožkou. Odpovědi mlhy na otázky šlach na nohou a prstů se netýkají ničeho a nedotknou se ani pokožky. Bezpodstatné rozhovory krajiny a těla, bezpodstatné za deště, kdy krajina je pokrývána mlhou a tělo skrývá jako jindy své krajiny pod kůží. Krajina a tělo spolu nehovoří, ani spolu, ani každé zvlášť. Není tomu jinak ukožené krajiny a mlhavého těla. Báseň Petra Kabeše ze sbírky Odklad krajiny vedle sebe staví dva územní celky. Krajinu a lidské tělo. Nevidí je ovšem ani splývavé a soustředné, ani stojící v ohrožujícím rozporu. Místo toho mezi ně napíná vlákno otázky. A jako by to bylo vlákno velmi dlouhé a tenké, báseň je jediným dlouhým větným celkem, jen tu a tam členěným čárkou nebo středníkem. Tělo klade otázky krajině a krajina tělu, přičemž odpovědi obou jsou velmi nejasné a jak báseň plyne, stávají se čím dál mlhavějšími a zauzlenými i ve svém zcela zjevném rozporu. Básník totiž píše, krajina a tělo spolu nehovoří, ani spolu, ani každé zvlášť. Ten, kdo čte, ale jaksi celou dobu tuší opak, celou dobu až do posledního verše, v němž vedle sebe stojí kožená krajina a mlhavé tělo. Co tedy vlákno básně spojuje a kudy vede dělicí čáru? A nakolik je dělicí čára ve skutečnosti zrcadlem, které odráží a zdvojuje? Báseň uvádí do stavu intenzivního tušení, pohybu po hraně. To je schopnost lidské duše, o níž stojí za to pečovat. Položit své plynoucí tělo do plynoucí krajiny, prožít úžas, že spolu hovoříme zvláštním jazykem hmot a duší, již se nelze zmocnit. Tak jako v básni, však na jejich konci chybí tečka.
1: Klára Krásenská pro nás vybrala báseň Petra Kabeše, který vyšel ve sbírce Odklad krajiny. Tak jsme zvědaví a těšíme se, co přinese zítra v podobném čase, to znamená krátce před 8.
0: A víc vám řekneme taky o novém hororovém seriálu Rádia Junior. Má název Hlubina a autorkou je Tereza Verecká. Podrobnosti ve zprávách.

0: Teď je 8 hodin. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česká centra jsou prý v ohrožení. Důvodem jsou podle ministra Macinky finanční dopady pavilonu na výstavě Expo. Tajvanský prezident ocenil Miloše Vystrčila řádem příznivých oblaků. Jeho návštěva je podle něj pro Tajvan jednoznačnou podporou. Radio Junior uvádí hororový seriál Hlubina. A čekejte ráno jasno až polojasno a ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 26. Česká centra v zahraničí by mohla skončit. Uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ohrožená jsou podle něj kvůli problémům s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Česká centra jsou s projektem organizačně propojena a proto půjdou finanční ztráty za nimi.
3: Ministerstvo zadalo audity a podalo 2 trestní oznámení na neznámé pachatele. Podle Macinky rezort eviduje taky soudní spory, předžalobní výzvy a další finanční nároky, řádově za desítky milionů korun.
4: Ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení.
3: Předchozí ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský odmítá, že by byl za špatné hospodaření zodpovědný.
5: Já jsem teda všechny věci konal v souladu se zákonem a samozřejmě i podle příslušných vlády.
3: V Japonsku podle rezortu stále čeká český pavilon na likvidaci jako poslední. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Valná hromada skupiny ČES v Kongresovém centru Praha schválila oba klíčové body programu. Na každou akci vyplatí dividendu 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
6: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
7: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
6: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
8: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
6: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Tajvanský prezident Lai Ching-te udělal českému předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tajvanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěva ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tajvanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
9: Naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
10: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Taipeje Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Radio Junior dnes představí hororový seriál Hlubina. Autorka Tereza Verecká navazuje na úspěch oceňované audiosérie Lyžák. Tentokrát se nebezpečí skrývá pod vodní hladinou.
11: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu?
12: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
13: V příběhu o ztracení malého Vojty na jezeře Tichá voda zazní například hlasy Martina Myšičky, Václava Neužila nebo Gabriely Míčové. Autoři pod vodou skutečně natáčeli. Využili třeba takzvaný hydrofon, podvodní mikrofon, který dotváří atmosféru nebezpečí skrytého pod hladinou. 5dílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Ráno bude jasno až polojasno, ojediněle mlhy. Postupně čekáme převážně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 a v 1000 metrech na horách bude kolem 17. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké úterní ráno. Některá místa jsou stvořená pro stovky, možná tisíce lidí, jiná místa jsou zase jenom pro jednoho jediného člověka. V pražských Riegerových sadech odstartují už tuhle sobotu rozhlasoví symfonikové velké oslavy svého stého výročí, a to open air koncertem. A na něj nás pozve ještě v této hodině klarinetista Sočru Vojtěch Nýdl. A vydáme se do Turína, za dveře jednoho z nejzáhadnějších interiérů 20. století. Architekt Carlo Molino si tam vytvořil byt jako osobní vesmír. Je plný symbolů, je krásný a je také plný tajemství. A přesto v tomhle bytě Carlo Molino nikdy nebydlel. Zajímá nás proč? A tak se i na to vyptáme. Příjemný poslech a příjemný den.
2: A taky příjemný poslech hudebního výběru George Gershwin, Sarah Vaughan a Ludwig van Beethoven v této hodině. V nejbližších minutách taky Jiří Slavík a Bedřich Smetana. Moravskou filharmonii v Olomouci řídí Petr Vronský.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Skočná z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Moravskou filharmonii v Olomouci řídil Petr Vronský.
1: A teď opravdu pozor, protože pro vás máme jeden skutečně exkluzivní rozhovor. Ve Zlíně vrcholí Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Akce každoročně oceňuje i osobnosti, které se celoživotně zasloužily o dětský film. A letos toto ocenění získal
0: Hurvínek. Našemu redaktorovi Tomáši Pilátovi se s ním povedlo natočit rozhovor.
1: Ke kterému se ale připletl, jak to už tak bývá, i pan Spejbl.
0: Společně si všichni nejdřív vyjasnili zásady oslovování.
2: Hurvínku, je ti 100 let, můžeme se tykat, i když děti
3: tak... Nevím, ty jsi oproti mě úplnej cucák.
4: No, oproti mě úplnej.
2: Takže mám tykat, Hurvínku?
3: Ne, já tykám každému.
4: Tak, já taky.
2: Dobře, cenu dostane Hurvínek v roce svých stých narozenin. Pane Spejbele, není vám to trošku líto, nežádlíte, že v uvozovkách jenom Hurvínek?
4: No ne, mě to jedno, mě to na tom vůbec nezáleží.
3: Kdepak, taťula nikdy nežárlil.
4: Ne.
2: Jaký je, Hurvínku, tvůj vztah k dětskému filmu a pamatuješ si na své filmové začátky? To byla 20. a 30. léta přelom.
3: No, na své začátky vzpomínám velice kladně, to jsem byl ještě černobílej.
4: Ano, teď už jsme zbarevněli. Tehdy, okolo roku 1930, jsme natočili náš první snímek.
3: Byla to reklama na sedací vanu.
4: Tak doufám, že si ji někdo koupil a nezdřevěnil.
2: Vy sami jste si užili té vany?
3: Prosím vás, my nemůžeme do vody.
4: Ano, nebo zvlhneme a nafoukneme se.
3: A mně se potom nekoulej v oči.
2: Nevadilo vám, že jste byli černobílí?
3: Mně to nevadilo.
4: No, mě vůbec ne. Já mám, koukněte na můj frak, černá a bílá, já na to byl připraven, to jenom Hurvajs potom zbarevnil.
2: Všude bylo o dobrodružství, to je snímek, který kombinuje film a rozhlas. Velmi zajímavý, kreslený film, na kterém spolupracovali legendy českého animovaného filmu.
3: Jo, pamatujeme si na Jirku Trnku.
4: Jo, to je Plzeňák, jako my.
2: A tam jste vlastně provázeli po rozhlasových vlnách, dávali jste posluchačům, divákům v kině, návod, jak fungují rozhlasové vlny. A byla to vlastně reklama na rádio. Když jste tohleto udělali v kině, tak se zvedl prodej rádií a koncesí rozhlasových. Tenkrát ještě byly rozhlasové koncese.
3: No, pokud si dobře vzpomínám.
4: Tak ano, ale ten, co nás teď mluví, ten si nepamatuje nic. Ten byl ještě hodně dlouho na houbách.
2: Jak moc máte rádi Martina Trechu, který vám pomáhá s tím mluvením? Není to pro vás trošku, dejme tomu, ponižující, že vám pomáhá s tím, co máte říct?
3: To jste vystihl, pracovat s ním je opravdu ponižující.
4: Jo, to si musím teda přidat. Tak stále si ještě zvykáme, je to stále přeci jenom novinka, takže pořád vzpomínáme na naše staré táty.
3: Ale třeba ho časem vezmeme na milost.
2: V čem ta práce se starými táty, jak říkáte, byla jiná? V čem je to složitější, řekněme, s Martinem Trechou?
4: Tak ta práce s našimi předchozími tátama, mami.
3: Jaký mámy?
4: Ale tátami. Tak byla samozřejmě jiná v tom, že jsme na sebe byli zvyklí spousty let.
3: Desítky let.
4: No, tadyhle ten amatér to dělá pár let.
3: Ale on se vycvičí, tati, dej mu čas.
4: No jo, dávám mu tak rok.
3: Maximálně dva.
2: Těch filmů samozřejmě přibývalo. Podle čeho jste si vybírali, do jakého filmu půjdete a do jakého ne?
3: No přece podle prachu.
4: Hurvajs. Přece podle... No jo, on má pravdu, ne, prosím vás. Bylo to podle toho, kdo nám byl sympatonický, že ano, kdo ctil naše divadlo a současně se nebál posouvat to dále.
2: Takže kdo vám třeba byl sympatický?
4: Jo, takhle, tak podívejte se, nemůžeme tady vyzobávat, kdo byl lepší, kdo byl horší. Rozhodně každý ten film byl něčím specifický.
3: Taťuldo, ty vážně běž do politiky, tohle to je odpověď.
4: Tak co vám říct? No všichni byli fajn, že ano.
2: Když si ta jména některá řekneme, tak Vojtěch Frič například, nebo Martin Klásek, který vás taky mluvil, tak režíroval filmy, nebo Martin Kotík natočil film ve 3D.
3: Jo, to sice natočil, ale víte, mně je nejlíp v téhle mé dřevěné podobě, takže já raději točím filmy dřevěnej.
4: Tak.
2: Které byly poslední vaše filmové počiny?
3: Tak teďkom z poslední byly Pohádky pro Hurvínka.
4: A Hurvínkova cesta do Tramtárie, ale jsou to v podstatě jen záznamy našich představení.
3: Ale hodně dobře natočený.
2: Já si právě myslím, že ta filmová podoba přináší nějakou nadstavbu. Například jsou tam detaily, můžou tam být některé třeba přidané scény nebo něco prostě, co v tom divadle není možné udělat. Užíváte si filmovou kameru?
3: Užíváme, taťulda se rád předvádí.
4: No dovol.
3: Taťulda se tam totiž skvěle leskne.
4: To není pravda. jenom řídnou vlasy trošku.
2: Máte nějaké filmové plány před sebou teď v nejbližší době?
3: A myslím, že minimálně do konce sezóny teďka není v plánu žádný film.
4: Jo, to bychom už se zbláznili, protože letos je to opravdu nabitý. Víte, stovku slaví vaše dítě jenom jednou za život. Takže filmy už máme letos dva.
3: Ale možná se vyklube časem dokument.
4: Jo, o tom, jak jsme byli v Japonsku.
2: Na tom se pracuje, předpokládám.
3: Jo, to je tajný.
4: Takže to neříkáme nikomu.
2: A nikdo ho točí, nesmíte říct?
3: Nesmíme, nic nevíme, ani že se to točí, nevíme.
2: Takže ani naznačit nesmíte.
4: O čem to mluvíte?
0: Exkluzivní rozhovor se Spejblem a Hurvínkem přinesl náš redaktor Tomáš Pilát.
1: Musíme Tomášovi říct, aby to z Hurvínka a Spejbla přece jenom dostal, to by nás zajímalo. Ale zpátky ke zlínskému filmovému festivalu už zítra skončí a Hurvínek tedy získal ke svým stým narozeninám cenu za celoživotní přínos dětskému filmu. Tak Hurvínkovi za nás s Františkem i za Honzu Mikuška, který je s námi dnes ve zvukové režii. Gratulujeme.

0: Marian Friedl a Jiří Slavík v nahrávce 10 let staré z alba Mateřština v 8 hodin 21 minut.
1: V rámci festivalu Pražské jaro se včera odehrál program nazvaný Luigi Nono mezi aeroplány. Houslistka Hana Kotková, laureátka soutěže Pražského jara z roku 97, v něm propojila 6 kapričí Salvatora Šarína se zásadní prostorovou kompozicí Luigiho Nona pro housle a elektroniku. A na tomhle koncertě nechyběla ani publicistka Helena Havlíková, která už je s námi ve studiu. Vítejte, Heleno, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Ten koncert se odehrál v dopravní hale Národního technického muzea. Jak na vás, Heleno, působilo to spojení hudby s tím historickým prostorem?
2: Tak já jsem v tomhle prostoru nebyla poprvé, čili v prostoru na koncertě mezi lokomotivami, letady, loděmi, auty, bicykly, motorkami a dalšími dopravními prostředky. Pražské jaro do tohoto rozlehlého prostoru umisťuje site-specific koncert už od roku 2012. A bývají to většinou koncerty nebo vlastně spíš audiovizuální performance s hudbou 20. a 21. století. Mnohdy ve světových premiérách či projektech vytvořených přímo pro tenhle prostor. Takovéhle dramaturgii dodává dopravní hala na atraktivitě a to se týkalo tedy i v toho včerejšího koncertu. Ostatně na podobném principu prezentace soudobé hudby v site-specific prostore fungují třeba produkce Orchestr Berg, například ve staré čistírně odpadních vod v Bubenči, nebo Ostravské dny nové hudby pořádají koncerty v těch prostorách bývalých dolů a oceláren.
1: Večer otevřelo 6 kapričí Salvatora Šarína pro sólové housle. Tak jaký svět tahle hudba vytváří?
2: Tak já tu odpověď uvedu tím, že jsem v uvozovkách vytrénovaná koncerty Orchestru Berg a nebo festivalem Nodo New Opera Days Ostrava, na kterém byla uvedena řada Šarínových oper, velmi zajímavých až strhujících, a také Nonovo monumentální vokální dílo Prometheus. Takže jsem tušila, co mě čeká. No, jak už název Šarínovy skladby napovídá, pro tuhle 20-minutovou skladbu z roku 1976 ho inspirovala kapriča houslového virtuóza Nicoli Paganiniho. Těch Šarínových 6 kapričí je ale jakousi moderní odpovědí Paganinimu. Zůstává princip solové houslové hry, technicky extrémní, opravdu extrémní virtuozity levé i pravé ruky, a čili já nevím, s technikou s pikátem, arpeggi, s technikou rikoše a tak dále a tak dále. Ale zatímco romantik Paganini dává na odiv takový ohňostroj oslňující efektnosti, tak Šarino pojímá ty hously jako takovou mikroskopickou laboratoř zvuku, ve které zkoumá křehkost zvukových vlastně takových mikropohybů, prchavé proměny barev, subtilní akustickou introspekci, často až na hranici slyšitelnosti. Takže nechává ty housle znít jako takové šumivé plochy, prchavé třepotání, takové nervní záchvěvy, ale do toho prudké výpady a tak dále.
0: Nonova kompozice potom stojí na představě cesty, putování a zvuku rozprostřeného v prostoru. Fungoval tenhle princip včera jako prostorová performance nebo jako, nevím, koncertní instalace?
2: Tahle skladba, to je z roku 1989, je prostorová performance založená na takovém intimním dialogu mezi solovými houslemi, 8 elektronicky zpracovanými zvukovými stopami a prostorem. V tomhle případě tedy s tou dopravní halou. A po jejím obvodu byly rozmístěné reproduktory, které od mixpultu ovládal Veniero Ricciardi, zatímco houslistka během téhle bezmála 3/4 hodinové kompozice halou procházela, takže hrála z různých míst. Útržky zvuků tvořila nejen tedy živá hra houslí, ale elektronicky zpracovaná hra houslí, ale třeba také vzdálené hřmění nebo šelesty. Název téhle Nonovy skladby by se dal přeložit jako nostalgie, utopická budoucí dálka. A on velmi vlastně přesně vystihuje představu cesty prostoru, ve které se zvuk různě přibližuje, vzdaluje, ztrácí, znovu objevuje. V tom je vlastně blízká těm Šarínovým kapričím. Ostatně právě Šarínovi Nono tuhle skladbu dedikoval. A ta Nonova hudba jakoby bloudí prostorem s elektronickými ozvěnami, s takovými vlastními zvukovými stíny.
1: Hana Kotková vyhrála téměř před 30 lety soutěž Pražského jara. Jak se jí včera dařilo?
2: Tak její výkon zaslouží opravdu nejvyšší obdiv. A vlastně i vizuálně, když Šarínova křehká kapriča hrála v prostoru nebo na pódiu mezi dvěma těmi mohutnými velikánskými parními lokomotivami. Takže nejen, že v těch Šarínových kapričích předvedla opravdu vrcholnou technickou virtuozitu, ale především z ní vlastně po tu poměrně dlouhou dobu vyzařovala taková koncentrace bez vnějších efektů, se kterou zprostředkovávala ty jemné krajiny zvuku, takové meditativní křehkosti na hranici slyšitelnosti, se záblesky, dozníváním. Dařilo se jí udržet pozornost posluchačů zcela zaplněné haly i v programu, který byl i právě posluchačsky vlastně velmi náročný pro vnímání publika, takže vtahovala do té jemné spleti zvuků velmi vzdálené těm běžným koncertům.
0: Helena Havlíková hodnotila včerejší koncert na názvem Lucinono mezi aeroplány, který se odehrál na festivalu Pražské jaro, a to konkrétně v Národním technickém muzeu. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Naschledanou a spoustu báječných zážitků i se soudobou hudbou.

0: soubor The Parley of Instruments, část koncertu pro dvě mandolíny, dvě husle a další nástroje a Antonio Vivaldi.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan vystoupí už naposledy v rámci festivalu Pražské jaro. V Rudolfinu se od 20 hodin představí společně s Českou filharmonií, a to v programu, který propojí Haydnovu symfonii Na odchodnou, Schönbergovu Zjasněnou noc, Ivesovu skladbu The Unanswered Question i hudbu George Gershwina.
0: Barbara Hennigan patří k nejvýraznějším osobnostem současné hudební scény a ke své rezidenci na Pražském jaru, která obsahuje 4 koncerty i masterclass, říká:
3: I'm bringing, you know, everything that I am.
4: Přináším na festival vlastně všechno, čím jako hudebnice jsem. Když jsme přemýšleli, které aspekty mé práce jsou nejdůležitější, vybrali jsme 4 různé projekty, které jsou mimořádně náročné. Uvidíte, že vyžadují úplně všechno. Ode mě jako hudebnice i od kolegů. A mými partnery v rámci Pražského jara jsou pianista Bertrand Chamayou, Belča kvartet a samozřejmě také Česká filharmonie. Je to taková olympiáda. Ne triatlon, ale vlastně 4-boj. A já jsem nesmírně poctěna, že tu mohu být a sdílet to s publikem právě tady. V Praze jsem byla dosud jen jednou, takže mám opravdu radost, že jsem mohla přijet.
0: Přímý přenos koncertu se sopranistkou a dirigentkou Barbarou Hennigan startuje na Vltavě ve 20 hodin.
2: A pozvánku ještě k jednomu přímému přenosu, a to v sobotu na večer, protože Symfonický orchestr Českého rozhlasu odstartuje oslavy svého 100. výročí velkým open air koncertem pro širokou veřejnost v pražských Rígrových sadech. No a my budeme pochopitelně na večer ten sobotní koncert vysílat živě. Za okamžik za námi přijde hráč Sočru, klarinetista Vojtěch Nýdl. Budeme si o tom povídat.

0: Jan Schulmeister a část 7. Bagatel pro klavír, 5. část Ludvika van Beethovena, 6 minut po 8:30.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100. Oslavy odstartuje už tuto sobotu velkým open-air koncertem v pražských Riegerových sadech. Ten celodenní program nabídne nejenom klasiku, ale i jazz, crossoverové projekty a taky pořady pro děti.
0: Co výročí znamená pro orchestr a další informace už nám tedy řekne klarinetista Sočru Vojtěch Nýdl. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Stovka to vůbec není malé výročí, Vojto. Jak jste se na ty oslavy v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu chystali?
2: No, tak ty oslavy probíhají vlastně už další dobu. My máme teda zítra zkoušku velkou na ten koncert, tak to je taková hudební příprava. No a jinak máme tu slavnostní atmosféru už delší dobu v orchestru. Je to tam cítit, je to tam znát a těšíme se na to.
0: Tak stovka je přeci jenom mimořádná. Jak dlouho jste to vůbec členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu?
2: No tak to se mě radši ani neptejte, už to je vlastně

0: a taky samozřejmě odejít, když bych chtěl. A můžou tam přijít lidi s dětmi, s rodinami, je tam program připravený pro děti, bude tam spousta zábavy, si myslím. A večer potom od 8 hodin budou moci slyšet takové best of z klasické hudby, které zahraje Socher s šéf-dirigentem Petrem Popelkou a hlavním hostujícím dirigentem Robertem Jindrou.
1: Vojto, a pro vás osobně, má to jiný náboj, když hrajete na nástroj, na pódiu, na které praží sluníčko, anebo potom na koncertním pódiu, třeba v Obecním domě v Praze, kde jste třeba zahajovali i Pražské jaro?
0: Jo, tak je to takový jako dobrodružství větší, že člověk nikdy neví, co přijde, zejména teda ze strany počasí. Když je pěkné počasí, tak je ten zážitek velký a řekl bych, že v něčem silnější než třeba v Rudolfínu, ale stává se a zažil jsem to xkrát, že třeba prostřed koncertu přišla bouřka, to potom by člověk radši seděl v tom Rudolfínu.
1: A tak vy to máte jednoduché, vy popadnete klarinet a běžíte pryč, ale horší to mají, nevím, harfistka.
0: Harfy nebo violončela, kontrabasy, to je trošku složitější potom stěhování.
2: Tympány.
0: Ale zažili jsme teda jednou v Českém Krumlově koncert se Socherem, kdy byla tak strašně rychlá bouřka, že jsme nestihli ani utíct, že jsme měli všichni mokré nástroje, dokonce i teda my dechové. Takže někdy je to dobrodružné, ale je to uvolněnější, já to mám rád, prostě není to tak, někdy to bývá někdy to bývá trošku škrobené v těch uzavřených prostorách.
2: Vy budete mít ale dvojí roli, protože ten program odpolední propojí klasickou hudbu s jazzem, dechovkou i projekty Epoch Quartet a vaší Clarinet Factory, čili uslyšíme vás s Clarinet Factory i se Socherem. Co uslyšíme už v tom odpoledním programu?
0: No, my budeme vystupovat v programu s Milanem Cimfem, perkusistou, bubeníkem a takovým zvukovým mágem. Takže s ním hrajeme teďka nejnovější program, který jsme vydali před rokem na třístranném vinilu. A takže budeme hrát takové best of z toho. Z tohohle toho programu.
1: Vy už jste zmínil jméno Petra Popelky, šéf dirigent Českého symfonického orchestru Českého rozhlasu, se vlastně letos loučí s vámi symfoniky. Jaké to je loučení? Je to smutek?
0: Je to smutné loučení, protože to, myslím, že to byla jedna z nejlepších air, které jsem tady zažil, nejeli vůbec nejlepší. Petr je obrovský muzikant s velkým srdcem a navíc je to strašně prýma člověk, takže bude nám, myslím, velmi chybět a velice ten orchestr taky za jeho éry šel nahoru kvalitativně a atmosférou vnitřní a tak dále. Bude chybět prostě, no. Tak to uvidíme, co přijde dál.
2: To loučení každopádně bude pozitivní. V sobotu celodenní oslavy z tého výročí založení Socheru proběhnou v pražských Riegerových sadech. Pozval nás na ně klarinetista Vojtěch Nýdl. Děkujeme, že jste přišel, mějte se moc hezky.
0: Já děkuju za pozvání a všechny zvu.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: část předehry k muzikálu Girl Crazy George Gershwina, BDR Funkhaus Orchestr Köln a dirigent Wayne Marshall.
1: Šíře tvorby turínského architekta Karla Molina je neuvěřitelná. Kromě nábytku surrealistických interiérů a organické architektury se Molino věnoval i automobilovým závodům, akrobatickému letectví, sjezdovému lyžování a taky fotografii.
0: Všechny jeho tvůrčí vášně můžete objevit v turínské Casa Molino, bytě, který si sám pro sebe navrhl několik let před svou smrtí.
1: Sice si ho navrhl, ale vlastně v tomhle bytě nikdy fakticky nežil. Proč? Na to už se zeptáme našeho spolupracovníka, kurátora architektury a designu Adama Štěcha. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: V čem spočívá genius turínského architekta Karla Molina, Adame?
2: V jeho rozmanitosti, nebo respektive, vy jste to naznačili, v té šíři jeho aktivit a zájmů. Karlo Molino opravdu, v tom absolutně vyniká v té italské modernistické architektonické scéně, protože on tedy pocházel z velmi bohaté rodiny, jeho tatínek byl Eugenio Molino, který byl stavitel, inženýr a vydělal poměrně velké peníze na konci 19. století. A Molino, i přestože vystudoval architekturu na turínské polytechnice, tak se úplně nemusel starat o svoje existenční problémy a mohl si tvořit opravdu, co chtěl. A v tomto vlastně tkví trošku ta jeho výjimečnost, protože on zas třeba v oblasti architektury toho tolik nepostavil, těch projektů je poměrně málo, už více udělal v oblasti interiérů, ale vlastně pokaždé on si mohl vybírat ty zakázky, které opravdu chtěl dělat, které mu připadaly opravdu zajímavé a atraktivní z jeho vlastního nějakého niterného bytí vlastně jako kreativní osobnosti.
1: No tak to je skvělý kariérní start potom samozřejmě, ale pojďme k historii jeho bytu Casa Molino, ve kterém sám nikdy nebydlel. Mm-hmm.
2: No to je taková velká záhada italské architektury a designu. Já do bytu Casa Molino už jezdím od roku 2010. Byl jsem tam už několikrát, seznámil jsem se s jeho majitelem Fulviem Ferrarim, což je historik, sběratel, který vlastně tak trošku znovu objevil Karla Molina v 80. respektive v 90. letech. Karlo Molino si ten byt vytvořil v roce 1968, několik málo let před svojí smrtí, a ten byt je takovou koláží různých eklektických prvků, různých vlastně velmi až symbolických v podstatě prvků v tom interiéru. A Fulvio Ferrari, který napsal několik knížek o Karlu Molinovi a je to vlastně jeden z největších odborníků na jeho tvorbu, tak v posledních letech má takovou teorii, že Karlo Molino si ten byt navrhl jako jakýsi sarkofág, jako jakousi hrobku pro svoje bytí na onom světě, což je trošku možná teorie
1: nadnesené,
2: tak, přesně tak. Ale je to, ostatně trošku to zapadá do celé té kariéry a do toho života Karla Molina, který je opředen určitými tajemstvími. Karlo Molino nikdy neměl rodinu, nikdy neměl děti. Byl to takový moderní dandy, který často využíval ty své byty k fotografii. On fotografoval modelky v takových úsporných outfitech a vlastně ty byty často komponoval opravdu jako nějaké obrazy svých niterných zájmů.
1: No, kdyby to jednou mělo v hrobce vypadat jako v Casa Molino, nechala bych si to líbit.
0: Fotografie Adama Štěcha najdete na Facebooku, můžete se dívat společně s námi, mě se nejvíc asi líbí koupelna. Jak ten byt vypadá, zkuste to nějak popsat. Je přístupný veřejnosti?
2: Ano, dneska je byt přístupný veřejnosti, můžete se na webové stránce Casa Molino objednat k prohlídce. V posledních vlastně 25 letech tam úřaduje právě Fulvio Ferrari se svým synem Napoleonem, který je také historik architektury a také expert na Molina. A ten byt oni v podstatě, on po smrti Karla Molína jeho tvorba, řekněme, byla zapomenutá a ten byt se objevil někdy v 90. letech, bydlel v něm nějaký inženýr, ten byt vlastně zdědilo město, protože Molino, jak jsme řekli, neměl žádné potomky a později si ten byt pronajímal nebo v něm bydlel, nebo měl kancelář vlastně, nějaký inženýr a od něj to koupil právě ten Fulvio Ferrari a začal vyprávět ten jakýsi až mýtus toho Karla Molína a dneska to funguje jako muzeum, je to velmi atraktivní pro architekty, designery z celého světa, jezdí tam i takové různé kreativní celebrity, jako třeba Patti Smith, tam jezdí pravidelně se inspirovat, nebo jiné osobnosti, takže pokud budete v Turíně, vřele doporučuji. A doporučuji si udělat vlastní obrázek o určitých až mystických teoriích, které Fulvio někdy vypráví a je to takové, že si prostě můžete tomu věřit, nemusíte.
1: Skvělý tip na letní výlety, osobní symbolický prostor plný odkazů na ezoteriku, divadlo, ženskou krásu i posmrtný život. Tohle všechno nabízí Casa Molino.
0: S námi ve studiu Adam Štěch. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Děkuji.

0: Dobrý den, máme 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše návrh nedostatečný. Prezident Petr Pavel dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Navštíví leteckou střední školu v Kunovicích nebo žáky v Boršicích. Bude jednat s vedením Zlína a zastaví se také na Zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež. Večer se setká na veřejné debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách. Dánsko bude mít novou menšinovou vládu, uvedla to sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová, která se domluvila s dalšími 3 levicovými a centristickými stranami. Frederiksenová tak bude vládnout už 3. funkční období v řadě. Dánové o složení vlády v parlamentu rozhodovali v březnu. Zámek v Litomyšli dnes otevře nový prohlídkový okruh věnovaný historii tamního zámeckého divadla, které vzniklo v roce 1797. Patří k nejstarším dochovaným divadlům v Česku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout historické kostýmy i repliky zařízení, která kdysi vytvářela jevištní efekty, například vítr, déšť nebo hrom. Největším lákadlem potom budou originální kulisy od malíře Josefa Placera, který pracoval i pro dvorní divadlo ve Vídni nebo Stavovské divadlo v Praze. Ráno čekejte a dopoledne jasno až polojasno, postupně čekáme převážně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26, v 1000 metrech na horách 17. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, některé příběhy zůstávají na stránkách knih, jiné se zase zapisují do dějin hudby. Spisovatelka Petra Dvořáková ve své nové knížce Ordinace otevírá dveře do prostředí, které důvěrně zná snad každý z nás. Do ordinace praktického lékaře. Jaké lidské osudy se za nimi odehrávají? Tak na to se Petry Dvořákové zeptáme přímo tady u nás ve studiu za pár minut. A potom si taky připomeneme mimořádnou osobnost světového jazzu. To bude v 9:30. Na konci května totiž zemřel Sonny Rollins, saxofonový kolos, který zásadně ovlivnil hned několik generací muzikantů. Jak na něj budou vzpomínat na Českém rozhlasu Jazz a čím byl jeho odkaz tak výjimečný? I o tom si budeme povídat právě za půl hodinky s hudebním dramaturgem Petrem Vidomusem.
2: A co z hudby v této hodině? Johann Bernhard Bach, Muzio Clementi nebo Blue Mitchell Quintet ještě před 9:30. Na úvod Jacques Brel. Přejeme dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jacques Brel v nahrávce z roku 1968 v úterní ranní mozaice 2. června.
1: Spisovatelka Petra Dvořáková patří dlouhodobě k nejčtenějším českým autorkám. Ve svých knížkách dokáže zachytit obyčejné lidské životy, vztahy, slabosti, ale třeba i chvíle, kdy člověk hledá blízkost nebo oporu.
0: V novém románu Ordinace zavádí čtenáře do ordinace praktického lékaře. Nejenom o inspiraci lékařským prostředím, teď budeme přímo s Petrou Dvořákovou mluvit. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Čím vás každodenní svět ordinace přitahuje jako téma právě pro román?
2: Já vlastně jsem původní profesí zdravotní sestra a já to prostředí mám pořád nesmírně ráda. Chodím si pravidelně tak dvakrát do roka zasestřičkovat právě do ordinace praktického lékaře. Takže jsem si jako říkala, že se mi tam ještě chce vrátit i na stránkách knihy. A taky prostě spousta lidí různě tak nemají třeba úplně jako nejlepší zkušenosti s lékaři, tak jsem si říkala, že si střihnu takového opravdu jako hodného a dobrého lékaře. A tady v tom musím říct, že je to docela inspirováno právě tím, jak vždycky, když se střičkuju, tak poslouchám toho pana doktora, jak za dveřmi mluví s pacienty a tak slyším tu jeho laskavost a slyším takový ten zájem o pacienta. Tak jsem si říkala, že prostě napíšu chlapíka, který je přesně takový lékař, co se týče přístupu k pacientům.
0: Ono v české literatuře bývají lékaři vykreslovaní různě. Buď jsou geniální, můžou být cyničtí, sebevědomí. Jaký je váš hlavní hrdina Patrik, kromě toho, že je laskavý?
2: On je prostě pro mě takovým jako dobrým člověkem, zajímá se o spoustu věcí. Je trošičku možná, že díky nebo kvůli tělesné konstituci, on je takový jako hromotluk, bojuje s obezitou, tak vlastně taky jako pak vnitřně bojuje s nízkým sebevědomím a asi má trošku jako tendenci se podceňovat. Ale je to podle mě jako takový jako hodně chytrej, inteligentní lékař, na kterém to ale na první pohled úplně není vidět.
1: A když pominu tu fyzickou konstituci, poznal by se váš opravdový pan doktor třeba nějak v Patrikovi?
2: To asi nepoznal, já jsem...
1: A někdo jiný?
2: Ne, to myslím, že ne, že to je taková postava, kterou jsem si úplně stvořila. Zrovna před pár dny jsem svého pana doktora, u kterého občas chodím sestřičkovat, potkala, tak jsme se o tom bavili a není to on.
0: Vaše ordinace je plná pacientských mikropříběhů, hypochondrů, samorostů, osamělých lidí, i těch, kteří vlastně nepřicházejí jenom kvůli nemoci. Fascinuje vás, Petro, na ordinaci právě to, že se tam koncentrují různé lidské osudy?
2: Přesně tak. Vlastně ordinace to je jako jeden nekonečný jako seriál příběhů různých jako dramatických i vlastně nekonečně krásných, nekonečně milých, často i komických, často vlastně příběhů, které taky jako kladou otázky a vlastně nutí k přemýšlení a mě to vždycky hlavně vede k takové jako vděčnosti za život a za to dobrý, co třeba v životě mám, protože ne všechny osudy v ordinaci jsou jenom jako lehké a pěkné.
1: A do jaké míry při psaní pozorujete lidi kolem sebe a jak moc už potom pracuje vaše autorská fantazie?
2: Mě jako samozřejmě pozoruju a pozoruju velmi a mě třeba strašně často stačí jenom nějaké gesto, nějaké slovo, nějaký výraz ve tváři a vlastně na základě toho se mi rozvine v hlavě třeba celá situace, celý příběh, ale hrozně často to vychází z něčeho reálného, ale tím nemyslím, že třeba z pacientů z ordinace, ale prostě jenom stojíte na zastávce a vidíte tam staříka s hůlkou, jak se tam ohání a něco vykřikuje a najednou se vám z toho urodí třeba celá situace pro ordinaci.
0: A je těžké nebo možná lehké pro vás při psaní nesoudit vlastní postavy, ani když třeba dělají chyby, nebo jsou možná někdy směšní?
2: Pro mě je to vlastně něco strašně důležitého v psaní. Jako mít, já si, jako vlastně ten největší benefit pro mě osobně v tom psaní je, že nemusím nikoho soudit a hodnotit. Že vlastně s tou postavou jsem, dovoluju si, protože často vyprávím v ich formě, tak dovoluju si vlastně myslet a cítit za tu postavu a to je jako hrozně, hrozně příjemný. Pro mě jedna z nejpříjemnějších věcí je jako nesoudit a zažívat nesouzení.
1: Románová novinka Ordinace čtenáře zavádí do ordinace praktického lékaře a my si povídáme s její autorkou Petrou Dvořákovou. Za chvilku pokračujeme.

0: Johann Bernhard Bach, Concerto Italiano Arnaldo Alessandrini v části Světy pro orchestr číslo 3.
1: Vracíme se do ordinace, respektive k románu ordinace. Povídáme si se spisovatelkou Petrou Dvořákovou. V té knižce je kromě humoru taky hodně přítomná únava, a to jak z práce, z péče o druhé a vlastně celkově únava z vlastního života. Myslíte, Petro, že se to týká většiny z nás?
2: Já mám pocit, že opravdu únava je taková všudy přítomná, že ten svět opravdu funguje strašně rychle, že ty nároky vlastně jako na takovou pořád takovou jako aktivaci jsou strašně velký a určitě tomu jako nepřispívá ani jako digitální únava, kterou myslím jako taky jako trpíme všichni a když se vrátím k ordinaci, tak myslím, že i to je třeba pro lékaře a pro zdravotníky vůbec jako veliký téma. Prostě kolik času tráví ve skutečnosti u počítače, protože prostě tam plní spoustu jako věcí, místo toho, aby prostě mohli být s pacientem a vlastně věnovat se mu úplně, vlastně dát mu tolik času, kolik opravdu potřebuje.
0: A když tu otázku ještě rozšířím, hlavní hrdina vaší knihy Patrik se snaží být dobrým doktorem, partnerem i synem, ale zároveň často naráží na vlastní limity. Jak těžké je dnes obstát ve všech rolích, které na sebe člověk bere?
2: Ono to jako asi bylo těžké vždycky a těžké to je a já vlastně myslím, že hrozně důležité je jako umět přijmout, že jsem selhávající a vlastně nějak nejen teda to umět přijmout, ale nezůstat v tom, ale prostě mít z toho nějakou, prostě projít nějakou reflexí a zkusit ty věci dělat jinak a vlastně to byla jedna z hrozně důležitých vlastně věcí, které jsem si jako na Patrikovi zkusila, že prostě on se těch věcí nakonec nějak jako chopí a nějak s nimi jako něco zkouší dělat a i když třeba selhává, tak mám pocit, že prostě ty věci nakonec i dobře dopadají.
1: Má Patrik něco společného třeba s Hinkem, tedy hlavním hrdinou vaší předchozí knihy Chirurg?
2: To je skvělá otázka. Já jsem si to vlastně sama říkala. Já když jsem Patrika psala, tak jsem psala přesný opak Hinka. Když Hinek vlastně je typický chirurg, prostě závislý na alkoholu, prostě nemá jako dobré vztahy, řeší to nevěrou a podobně. Tak když jsem psala Patrika, tak jsem si říkala, zkusím napsat vlastně muže, který by byl jako úplně opačný. Oni mě často čtenáři nebo čtenářky psali, že takového partnera, jako je chirurg Hinek, že by opravdu nechtěli. Tak já jsem si vlastně říkala, že tady napíšu přesně tu opačnou postavu.
0: Velkým tématem knihy je i tělo. Vy jste říkala, že Patrik je takový hromotluk, ale může to být i tělo nemocné, stárnoucí, unavené, možná neodpovídající představám okolí. Co jste chtěla otevřít skrze Patrikův vztah k vlastnímu tělu?
2: Vlastně se úplně jednoduše, jakože člověk je jako se vším všudy, člověk je nejen to tělo a hodnotit ho přes tělo je nesmysl. Člověk je jako bytost, jako celek a je strašně důležitý sebepřijetí a sebepřijetí je možný jenom pokud vlastně člověk projde nějakým sebeporozuměním a pochopením sebe a prostě žije, nebo je sám k sobě uvnitř, ale i k druhým autenticky.
1: Do ordinace přicházejí ve vaší knize postavy nejenom pro léky, ale i pro obyčejný lidský kontakt. Co myslíte, je samota jeden z největších problémů společnosti?
2: Určitě je a právě v ordinaci praktického lékaře si myslím, že to je jako obrovský setkání se samotou opuštěností a to jako v nejrůznějších formách, hodně to vidíme se samotou ve stáří, ale vidíme taky takovou jako samotu a opuštěnost vlastně mladých lidí, kteří jsou hozený vlastně do světa, v kterém jako kde jim třeba není úplně jako dobře a i tohle se objevuje v ordinaci praktického lékaře.
0: Když člověk čte vaše knihy, tak ví, že vás dlouhodobě zajímají vztahy, křehkost, tlak, pod kterým lidé žijí. Jaké téma si přitáhne Petru Dvořákovou příště?
2: No, to bych, ono to tak trošku přichází samo, ale vlastně já na podzim se vracím ke své knize Vrány a vydávám tady její pokračování, které už vyšlo v zahraničí trošku netradičně. A je to vlastně téma utrpení dětí, které žijí ve zdánlivě spořádaných rodinách. Takže na podzim vychází pokračování Vrán pod názvem Rány.
1: Nevybíráte si zrovna nejlehčí náměty, tak ať vám to, Petro, jde. Ať se daří, ať se píše zlehka. Spisovatelka Petra Dvořáková byla hostem ranní mozaiky na Vltavě. Mějte se moc pěkně.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: skladbu Sweet Kings hraje Blue Mitchell Quintet Out of the Blue, to je album z roku 1959, které doznívá v 9 hodin a 30 minut na Vltavě.
1: Mozaika. 25. května zemřel Sonny Rollins, legendární americký jazzový tenor saxofonista. Patřil k nejvýznamnějším a nejvlivnějším improvizátorům v historii jazzu a přezdívalo se mu Saxofon Colossus, tedy saxofonový kolos. A to podle jeho slavného stejnojmenného alba z roku 1956.
0: Jak tuhle osobnost, která zásadně formovala moderní jazz, připomenou kolegové z Českého rozhlasu jazz? Na to už se zeptáme dramaturga stanice Petra Vidomuse. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak? Co jste připravili, Petře?
2: Tak my jsme sáhli do archivů Českého rozhlasu, nebo přesně Československého rozhlasu. Podívali jsme se na vlastně ty původní pásy Sonnyho Rollinse na koncert Sonnyho Rollinse v Praze, v Pražské Lucerně roku 1982. No a tento záznam vlastně odvysíláme tuto sobotu v pořadu Jazz Club ve 20 hodin. Je to skutečně mimořádný záznam, je to vlastně jeden ze dvou koncertů Sonnyho Rollinse v Praze, který vlastně v Praze proběhl. Bylo to v rámci Mezinárodního jazzového festivalu. Tehdejší Rollinsův koncert je zajímavý vlastně těmi prvky, které tehdy do jazzu absorboval. Jsou to vlastně prvky karibské hudby nebo také jazz rocku. Tomu vlastně odpovídá i tehdejší sestava kapely vlastně bez piana se dvěma kytaristy, což není úplně obvyklé. My ten tehdejší koncert v Lucerně připomeneme také v rozhovoru s českým saxofonistou Františkem Kopem, který tehdy v Lucerně ve 23 letech byl a vzpomíná vlastně na něj dodnes, tak rozhovor s Františkem Kopem přineseme ve čtvrtek na našem webu.
0: Tolik tedy Sonny Rollins. Pojďme k dalším typům z programu Českého rozhlasu Jazz. Hosty pátečního rozhovoru měsíce budou tentokrát saxofonista Michal Vroblevský a basistka Klára Pudláková. Proč právě oni, Petře?
2: Je to hlavně proto, že vydali nové album, hodně je postaveno na improvizaci, říkají si duo Toša, jejich nová deska se jmenuje Opatrně a je to takový vlastně spontánní projekt dvou hudebníků a také partnerů, ačkoliv oni mají to zázemí hodně v experimentální hudbě, tak jak říkají, tak byli překvapeni tím výsledkem a to tedy tím, jak je překvapivě melodický a sdělný. Takže tento pátek ve 14 hodin odvysíláme rozhovor s Klarou Pudlákovou a Michalem Vroblevským.
1: A co se nevejde do vysílání, vejde se na web, takže vy celou řadu velkých rozhovorů přinášíte taky na webu Českého rozhlasu Jazz. Co chystáte tento týden?
2: Tak především už dnes jsme na webu přinesli velký rozhovor s Ibrahimem Maloufem, to je francouzsko-libanonský trumpetista, který znovu se vrátí v létě na festival Colors of Ostrava a přiveze nové album, aktuální album Trumpets of Michel Ange Volume 2. My jsme s ním pořídili rozhovor, je hodně o jeho vztahu k takovému zásadnímu nástroji, na který hraje, a to je čtvrttónová trubka, nástroj, který vlastně, tak říkajíc, pomáhal prosadit do současného jazzu.
0: Sonny Rollins, Ibrahim Malouf, Michal Vroblevský, Klára Pudláková, velká jména ve vysílání i na webu Českého rozhlasu Jazz. To slibuje hudební dramaturg Petr Vidomus. Děkujeme za návštěvu, mějte se moc hezky.
2: Také děkuji.

0: Rezidenční umělkyně Pražského jara Barbara Hennigan patří k nejodvážnějším osobnostem současné hudební scény.
1: Zpěvačka, dirigentka, performerka, umělkyně, která bourá hranice koncertního sálu.
0: Užijte si bláznivou jízdu Barbry Hennigan a České filharmonie.
1: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina vysíláme v úterý 2. června od 20 hodin na Vltavě.

strany ráje, kde vládnou jazzmeni a Big Beat hraje. Nosí se punk rock a podkolenky a stíny pod okem na míst

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, teď taky Vladimír Mišík a Jan Hrubý, píseň Šmajdák a Ploužáky, nahrávka, která vyšla opět v roce 2026, ale je z roku 2001.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Následující minuty nás zavedou k jednomu výjimečnému domu v Krušných horách, k domu, který v bílé barvě splývá se sněhem krajinou, ale taky proměnlivým horským počasím. Před námi je dnešní úvaha básnířky a architektky Anny Beáty Háblové.
3: Promokavé bežové boty se mi boří do mokrého sněhu. Před chvílí pršelo, teď sněží a za chvíli mezi mraky probleskne slunce, které se za další vteřinu zase pečlivě schová. Léto je tu krátké, zima dlouhá. Jsou to Krušné hory s krušným počasím. Stojím na zasněženém svahu s výhledem na podkovu lesa, který objímá sněhem zakrytou travnatou plochu pro míčové hry a nazelenalé zrcadlo rybníka. Na záda mi dýchá bílý dům, který na fotkách se zasněženým svahem vypadal jako do polystyrenu vyřezaný model. Jako

0: když hluboko v lese zahlédnete přelud nehmotné bytosti a pak si dlouho protíráte oči a nejste si jistí, jestli se vám to zdálo nebo ne. Ještě chvíli stojím k bílému stavení otočená zády a vzpomínám na ten pocit bezčasí, poetiky a zvláštní netělesnosti, kterou jsem na fotce zahlédla. Ten pocit mě k tomu domu připoutal, jako když hledíte na něco nedosažitelně jemného a čistého, čemu se zároveň nemůžete svou neohrabaností přiblížit. Příběh byl takový. Stála zde chalupa, kterou bylo potřeba přizpůsobit rekreačním účelům a rozšířit ji ještě jednou tak velkou stavbou, která by sloužila jako zázemí majitele. Vlastně zde byly chalupy dvě a také několik různotvarých altánků, ty ale pro svůj schátralý stav podlehly demolici, aby mohl vzniknout objekt nový. Staré a nové, dva kontrasty, jejichž napětí lze podpořit nebo zcelit. Dilema letité jako architektura sama. Časová roklina mezi materiály, tvary, duchem. Co s tím? V kanceláři No Architects to vyřešili takto. Obě hmoty podobných proporcí od sebe odsadili, propojili venkovní krytou terasou a co mohli, oblékli do plechu. Rozhodli se pro materiál, který odolá místním krušným podmínkám. Bílá barva přišla v úvahu až v pozdější fázi. V jednu chvíli byla k diskuzi i červená, jako barva střechy, která by se přelila na zbytek materiálů. Zvítězila ale barva sněhu a zdí, která naopak pojmula všechno ostatní, včetně mlatu. Konečně se otočím. Bílá budova přede mnou stojí jako zasněžená hora a kvůli své materialitě a blízkosti už najednou není tak étericky nehmotná. Všímám si detailů. Profilovaných šambrán, falcování netypicky úzkých pásů plechu, vertikální prodyšné šrafury posuvných stěn zakrývajících prostornou terasu, přízemních velkoformátových oken jako kukaní směřujících na mítinu. Nuance mezi jednotlivými bělobami mě dostávají do extáze. Každý materiál jakoby se skrze ni hlásil o slovo. V třevě stěn terasy probleskují první mechové odstíny a rez hřebíků. Plechové pásy vedle okenních žaluzí chytají nádech sametu. Podobně jako se pod tenkou vrstvou tajícího sněhu rýsuje barevnost trávy, hlíny a štěrku, je tady cítit prolínání bělob a struktur. Když si kupuji barvy na sprejování obrazů, z bílých to nikdy není jen jedna bílá. Je to white, white pure, white cream, také ivory, dolomit a keramik. Někdy zkouším s podtónem modré jako Liberty nebo Venice. Miluji vidět ty nuance vedle sebe, na sobě, v sobě. Je to jako se dívat na mnohost zelených barev listí jednoho stromu, nebo pozorovat vpíjení se od stínů sněhu do odstínů bláta. A už zase myslím na sníh, povzdechnu si, protože si ho právě sklepávám z béžových bot. Jeho vlhkost se ke mně nezadržitelně dere, stejně jako pocit radosti a naplnění z projektu, který měl na rozdíl ode mě místní počasí na paměti. A měl na paměti i všechno ze škály od praktičnosti, měřítka, prostoru a krásy. Bílá perla schovaná v lastuře Krušných hor. Možná jste někdy také našli takový dům, který vás už na první pohled uměl obohatit.
1: Už tedy víme, že v Krušných horách mají dům, který na první pohled vypadá jako přelud z mlhy a sněhu. Zavedla nás k němu úvaha Anny Beáty Háblové.
2: Teď Klára Šumanová v 9 hodin a 47 minut.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, ještě 7 minut a bude 10. A to začne vizitka, tentokrát s hercem, divadelníkem a loutkohercem Petrem Formanem.
1: A to proto, že už pozítří startuje festival Arena bratří Formanů. Je to přehlídka divadla nového cirkusu hudby a vizuální tvorby. Co letos tahle akce přinese? Co přinese akce, která už roky propojuje poetiku kočovného divadla s mezinárodní scénou?
0: O tom bude řeč právě po 10., ale vrátíme se taky na začátky nebo k začátcím po revolučních 90. let o kočování po Evropě, inspiraci Francii i o tom, proč se letošní arena přesouvá. Na Štvanici bude Petr Forman mluvit.
1: A v 16:30 odpoledne nás tady na Vltavě čeká publicistický pořad Akcent. A tentokrát nás budou zajímat náplavky. Ve Valašském Meziříčí se totiž proměňuje náplavka podél řeky Bečvy. Českobudějovičtí, ti se zase mohou těšit na úpravy náplavky na Zátkově nábřeží. Tak jak má taková městská náplavka vypadat, aby posloužila třeba jako místo odpočinku?
0: Jak potom náplavku a její okolí udržovat a jak k náplavkám vůbec přistupují architekti a urbanisté?
1: Na to všechno se Saša Michailidis bude ptát svých hostů na Vltavě v Akcentu po 16:30 odpoledne.
0: Krásné úterý vám 2. června z vysílání a ze studia Vltavy přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že soud je shledá vinnými, jim hrozí až 10 let vězení. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem vrhl jeden z hostů. Soudy možná budou mít od ledna povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Počítá s tím úprava rozvodové novely, kterou navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za ANO. K posouzení by potom měli používat třeba sociální pracovníky, lékaře anebo zástupce školy. Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Platit by mohla od 1. ledna 2027. Noční ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 11 obyvatel. Dalších více než 100 lidí je podle ukrajinských úřadů zraněných. Je mezi nimi několik dětí. Terčem byla hlavně města Kyjev a Dnipro. V ukrajinské metropoli je kvůli úderům bez proudu několik tisíc obyvatel. Ukrajinské letectvo na síti Telegram napsalo, že Rusko v noci vyslalo 656 dronů a 73 raket. Více než 600 bezpilotních letounů a 40 raket protivzdušná obrana sestřelila anebo zneškodnila. Literární cenu Thomas Topárda převzala Alexandra Brodsková. Autorku vybrala odborná porota za nejlepší esej o současné společnosti. Vítězný text představili pořadatelé v městské knihovně v Praze. A čekejte převážně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 a v 1000 metrech na horách bude kolem 17. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Obrazy a atmosféra, to je to, co na divadle asi nejvíce miluji. Vtáhnout lidi do takového nějakého světa. Věřím, že mají stále velkou představivost. To říká herec, loutkář a divadelník Petr Forman, náš dnešní host. Po studiích loutkoherectví na DAMU se spolu se svým bratrem Matějem objevili s rodinou Váňovou na legendárních divadelních poutích a založili divadlo bratří Formanů. Jejich inscenace společně zprvu i se jmenovcem Milanem, barokní opera Sedlák, Čert a bába a později čím dál víc větší projekty, jako třeba Bouda s Voliérou Dromesko nebo Loď tajemství, Obludárium a další si získali mimořádný divácký ohlas. V průběhu roku 2000 prezentovali bratři Formanové během akce Praha Evropské město kultury právě na Lodi tajemství velmi úspěšný divadelní projekt Nachové plachty. Svá představení hodně hráli v zahraničí, především ve Francii, a v roce 2022 byli jmenováni rytíři francouzského řádu umění a literatury. Ocenění za přínos kultuře a umění jim v Praze předal francouzský velvyslanec. A právě po turné ve Francii a Belgii se teď do Prahy vrací inscenace Ptačí sněm. Ta je alegorickým příběhem o ptácích, kteří touží nalézt opravdový smysl všech věcí a vrátit na svět pokoj a mír. Je také uměleckým ředitelem festivalu Arena divadla bratří Formanů, který odstartuje 4. června, letos ovšem poprvé na pražské Štvanici, a právě tam a u této příležitosti se do Prahy vrací zmíněná inscenace Ptačí sněm. No a ještě než se s naším hostem pozdravíme, tak si pustíme hned první píseň z jeho výběru, a sice God Save the Queen od Sex Pistols.

0: No a teď v tuto chvíli už se můžeme pozdravit s naším dnešním ohlášeným hostem Petrem Formanem, hercem, loutkářem a divadelníkem. Petře, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau. Dnešní vizitkou vás provede v podstatě také Ondřej Cihlář. Petr přišel po tom, co zazněla už vybraná první píseň. A mě by zajímalo, proč jsi vybral, protože i to je důležitá otázka na naše hosty.
1: No tak, hele, ty jako divadelní, my víme, že za vším je krásný, když za věcma je příběh. A když jsi mi jako vyzval, abych si vybral písničky, tak teda trvalo mi to je pravda. Ale pak jsem si říkal, no tak jsem vybíral podle příběhu a tahle je vybraná proto, že my jsme prostě jeden z našich největších a nejstarších kamarádů je skejtová legenda Ivan Zobák Pelikán, který ho znáš taky dobře. A Ivánek má zítra 1. května narozeniny, 65 let. No a to je velká věc.
0: No to je
1: prostě to je. Legenda, žijící legenda. Tak tímto Ivánka zdravím, přeju mu všechno nejlepší, i když je to ještě o den dřív, ale pardon, se tady...
0: Už asi volá on.
1: Ne, to není. Ale, no a takže proto, protože my jsme prošli spolu takový období, my jsme jezdili na skejtu, Ivan byl taky jeden z prvních skejťáků, v roce 76 jsme prostě začali skejtovat, společně jsme prošli všechny závody a postavili ty rampy první a tak. No a ten punk rock nastoupil v téhle době. Takže my jsme tohleto období prožili s touhle hudbou a proto teda jsem tadyhle ta písnička byla pro Ivánka. No.
0: Tak krásně vysvětlené, příběh zatím je odtajněn. Nicméně, když už si načnul toto téma, vaše skejtové období, chtěl jsem toto okénko taky otevřít. Samozřejmě, že se budeme věnovat zejména festivalu Arena, návratu Ptačího sněmu do Prahy, ale tohleto je zajímavost, protože jsme se o ní vlastně velmi zajímavě bavili 17. listopadu, když jsi byl hostem naší talk show s Vostopětkou Kupé na Národní třídě. A tam my jsme zjistili, že ty jsi s bratrem Matějem možná prvním dovozcem pravých amerických skejtů do Československa tenkrát, což bylo v roce 1976. To znamená, to by mě zajímalo, co tenhle ten revoluční počin vlastně znamenal tady pro vaši komunitu, pro vaši partu prvních skejťáků.
1: Takhle, jako on to byl revoluční počin pro celý svět, že jo, protože...
0: Že vy jste to přivezli do Česka.
1: Ne, no ne, jako v té době, takhle. Já musím říct, že je pravda, to je pravda. Jo, bude ti spousta lidí říkat, že oni měli prvního skejta.
0: Vyrobenýho.
1: Ale ať to dokážou.
0: To je pravda.
1: Jo, ne, ale takhle, oni to třeba dokážou. Ale my víme skoro na den přesně, kdy jsme ho jako získali, protože jsme to nás pustili po 8 letech poprvé za tátou, když byl nominovaný na kukačím jízdě na Oscary a pustili nás s dědou tenkrát na 10 dní. A my, když jsme odjížděli odsud z Prahy, jako 12-letý kluci, tak jsme nikdy předtím to tady neviděli.
0: Mm-hmm. Takže tady vlastně tahle ta podomácku vyráběná scéna vůbec nebyla.
1: Ne, no tak ta podomácku vyráběná mohla vzniknout až teprve, když to někdo viděl.
0: No jasně.
1: Že to je, jako, že to někde existuje.
0: Takže kolečkový brusle, jo,
1: a vyráběli...
0: skate ne.
1: Ne, no kolečkový brusle jsme taky neměli, nebo nejezdili, protože to byly ještě takový ty starý, to ty nepamatuješ, ale to vůbec...
0: Já si pamatuju, takový ty nandavací řemínky na
1: botu. Ano, a to nás nezajímalo, no. To nebylo to, co nás bavilo.
0: To chápu.
1: Ale najednou se objevil skate, který prostě byl, to bylo úplný zjevení, že jo. Ale to musel přece někdo přivést, až pak teprve ty kluci, když se to koupit nedalo, nebo neměli tu možnost to nechat přivést rodičem nebo nějakým příbuzným asi to poslat, tak si to začali vyrábět. Ale musel to někdo vidět, jako, jak to existuje.
0: Jak
1: že to
0: vypadá,
1: je.
0: Jak se na tom jezdí.
1: A to neříkám, že dělali skejty podle našich, ale rozhodně my jsme prostě přijeli, začali jsme jezdit a pak jsme samozřejmě na té ulici potkali ty první skejťáky a Zobák Ivánek byl jeden z nich. No a vznikla tahle. Ono to samozřejmě se rozjelo na všech možných místech v republice. Ale myslím si, že jsme byli jedni z prvních, protože říkám, než jsme vody, jak jsem to tady neviděl. No a pak jsme prostě už až do té loutkárny, než jsem začal chodit na tu loutkárnu, tak jsem furt jenom jezdil na skejtu.
0: Jenom jezdil na skejtu. Ostatně on to taky se vlastně celý nějakým způsobem se snaží zmapovat film King Skate, jeho jste také jedněmi z hlavních postav celý týhletý komunity. Nicméně pojďme zpátky. Vy za několik dní budete otevírat k další divadelní sezóně Loď tajemství. A tak to by mě zajímalo, protože ta Loď tajemství si žije tak trochu svým životem, protože ona, že jo, vznikla, byla postavená a uvedená v provoz v roce 2000 u příležitosti uvedení premiéry projektu Nachové plachty, se kterým jste pak hojně jezdili, ať už této lodní nebo suché variantě po celé Evropě. Tak by mě zajímalo, když to teďka vlastně na to koukáš zpětně, jestli tenhle ten projekt vlastně ti víc dal, nebo ti sil víc vzal. Protože to byl vlastně první lodní projekt divadelní tohoto typu, minimálně po revoluci u nás.
1: No, takhle, myslím si, že to je jeden z našich jako nejsrdcovějších projektů, jo, ale odvahu pustit se do něj, protože ty si řekl, byla rekonstruována nebo upravena. Ne, to bylo tak, že my jsme tenkrát Praha, v roce 2000 Praha bylo jedno z, asi se 7 evropských měst kultury. Tím to začalo, že byly teda nějaký prostředky, byl zájem něco vytvořit, a což tady v té zemi jako je výjimečný, že je najednou trošku víc peněz i na to divadlo a na tu kulturu. A v té době někdo nám řekl, hele, pojďte udělat projekt, byla to nějaká lodní společnost, prostě, nebo někdo, kdo se na té vodě pohybuje, a že by to bylo zajímavé něco takového udělat, takhle to vznikalo. No, my jsme řekli, tak jo, našli jsme nádherný příběh Nachové plachty od Alexandra Grina, který se úplně hodil, ten se celý odehrává buď na pobřeží, nebo na lodi, na starý galéře prostě.
0: Tak, což je pro nás samozřejmě suchozemské krysy, ano, což ty máš, ano, na tričku, a mimořádně atraktivní,
1: ano,
0: téma.
1: A to je přesně ono. Prostě vy se můžeš podívat do světa, který nám chybí, o kterým sníme, který nemáme. A my jsme to tak udělali. My jsme se rozjeli v té době, už jsme teda pracovali nebo spolupracovali s Dromeskem, takže jsme hodně byli ve Francii, v Británii. Tam jsme jeli, nazbírali jsme všechny ruchy, všech přístavů, lodí, jak se cinkají, prostě všechno. Nakoupili jsme si tam prostě vlastně oblečení, kostýmy, prostě takový ty maranty, jejich jako námořnický v těch jejich obchodech. No, to byl takový základ. No a zjistili jsme, že je tady spousta těch takzvaných tlačných člunů, ty železné vany, které vozily dřív uhlí, a to ta doprava končila pomalu.
0: Tedy těch, kteří jezdili povícero hlavně po Labi?
1: Po Labi, Chvaletičák takzvaný, do Chvaletic, jo. No, teče 1000, to jsou prostě tlačný člun, který uveze 1000 tun, že jo, nákladu. No a tím, takže jsme jeden, jak si získali, pronajeli.
0: Tuhle tu vanu
1: prázdnou, úplně prázdnou, rezavinecky prostě, obrovský. No a tam jsme všechno, teda samozřejmě pod dozorem těch firem, a něco samozřejmě dělali oni, protože tam je celý zázemí, strojovna, prostě generátor, všecko. Tak jsme vybudovali, vlastně postavili dovnitř to divadlo, včetně nějakého baru a sezení a tak dále. A zázemí i pro ty herce, protože ta loď je bohužel úzká, má pouze tedy 8 metrů.
0: Je úzká a dlouhá.
1: Ale je dlouhá právě, jenomže my do té dálky jsme samozřejmě hráli, na chvíli plachty se hráli velmi, ta scéna byla hluboká, ale stejně nám tam zůstalo vzadu spousta místa. No a tam jsme žili a cestovali s tím po řekách v Česku, pak jsme měli jeden dlouhý výjezd do Antwerp, to bylo strhující, tam jsme odehráli několik představení a to byla vlastně jediná taková jako daleká cesta pro naší loď, tajemství. Ale pak jsme se vrátili, no a musím říct, že to je jediný projekt, který asi přežil od toho roku 2000. Mimochodem, oni odpadali postupně dost rychle, ale já se na to jsem dneska pyšnej, že jsme schopni byli, nebo byli schopni dneska se o to stará víc brácha udržet tu loď v nějakým provozu, ale taky v nějakým stavu.
0: Čili k tými původní otázce, ta energetická vlastně hodnota je plusová.
1: No vlastně
0: ta bilance.
1: V podstatě proto se jí nemůžeme zbavit, jo, protože to je prostě náš, jak říkám, já se vrátím taky na začátek, my jsme tu odvahu, co jsem začal říkat, pak jsem zapomněl, co jsem začal samozřejmě, ale tu odvahu to jako se do takového velkého projektu pustit, tenkrát jsme měli díky nějakým zkušenostem s tím Dromeskem, protože tam jsme si jako uvědomili, že člověk může jako tvořit i velký projekty, nemusí se toho bát, protože tam jsme poprvé jako začali cestovat s těma karavanama a jezdit a hejbat se s divadlem, postavit si ho, zbourat si ho. No a ta loď, jinak to byl asi náš takovej jeden z největších projektů určitě, ale bych řekl takový opravdu hodně jako srdcovej. No.
0: No, možná v téhletý době ve spojitosti s tímhle projektem začíná ta éra, že s každým dalším projektem, téměř s každým, si vystavíte nový prostor, ve kterém se ten projekt hraje. Ten prostor je originální. K tomu se dostaneme ještě po písni, proč vlastně tady ta touha těch dalších prostor a jejich výroba je potřebná a spojujete ji s téměř s každým dalším projektem. Ale teď se dostaneme k další písni, kterou jsi vybral, v tomto případě Talking Heads, Road to Nowhere. Tak proč tato?
1: No, ta jako navazuje na tu první, to už je taková jako jemnější forma toho punk rocku, nebo řekněme týhletoho období. Talking Heads, David Byrne, prostě je velká osobnost v hudbě a tahle písnička je proto, že jsem si říkal, že když já budu pomalu mluvit, takže bude zas taková písnička, co to trošku nastartuje a dá tomu našemu rozhovoru nějakou energii.
0: No tak doufám,
1: bliká tady na tom.
0: Že se tak stane. Na tom mi bliká podle mě odlesk tady toho blikajícího panelu.
1: Já myslím, že mě ještě fotíš brýlema.
0: Že by byl kamerový brýle, tak to nemám. My si poslechneme teda píseň kapely Talking Heads, ale pokud byste měli na Petra Formana, našeho dnešního hosta, jakýkoliv dotaz, použijte dotazový e-mail, vám jistě dobře známý, vizitka@rozhlas.cz.

0: My se vracíme zpátky do rozhovoru s Petrem Formanem. Těsně byli jsme slyšet skoro, protože jsme si tady jsme se bavili velmi barvitě o našich zážitcích, kdy jsme viděli Davida Byrna živě na pódiu. V mém případě to bylo na jednom z nedávných metronomů festivalu. V případě Petra to bylo v Londýně a oba jsme z toho byli úplně uhranutí. Nicméně pojďme zpátky k tomu, co ty jsi zmínil v tom posledním vstupu a co mi přijde vlastně zásadní. A sice, že díky té spolupráci s novocirkusovou skupinou Voliere Dromesko, kdy jste vlastně se stali součástí projektu Bouda La Barak, což pro mě v roce 1998 byl také životní zážitek, kdy úplnou náhodou jsem se k vám dostal do Montpellier a strávil jsem tam asi 14 dní.
1: Jako, já mám skoro pocit, že my jsme tě vlastně vychovali.
0: V podstatě ano, ale byly to moje prázdniny, které předcházely mému nástupu na Damu, kdy jsem byl přijatý a byl to pro mě naprosto formující zážitek. Tak za to vám chci z bráchu samozřejmě poděkovat.
1: Hele, seš dobrý student. My jsme na to pyšný a na to, že jsme tak jako přispěli k tomu, že se zrodil tady takovýhle prostě takovýhle kumštýř.
0: Jo, tak děkuju, tak samozřejmě.
1: Nebo samozřejmě ne díky nám, ale těch zážitkům, které
0: ne,
1: jsme dokázali.
0: Díky všem těm zážitkům a díky tomu, samozřejmě my jsme potom našli odvahu s Vostopětkou založit náš divadelní stan, který byl inspirován právě Boudou, i když jsme samozřejmě s ním nakládali úplně jinak, protože jsme neměli cirkus dovednosti, tak vy jste ty svoje loutkářské právě zkombinovali s těmi cirkusovými dovednostmi Voliere Dromesko. A díky tomu vlastně, a k tomu se chci vrátit, vy jste, ty jsi to popisoval, získali tu odvahu vlastně trochu se odpíchnout od standardního, řekl bych, jako českého formátu loutkového divadla, který vždycky častokrát byly, pokud to nebyla pevná scéna nějakého loutkového divadla, prostě repertoárového typu, tak to byly spíš menší party, které jezdily zkrátka tak, jak to v těch 90. letech šlo na hranici vlastně přežití. A mě zajímá vlastně, jestli jste tenhle ten formát vlastně toho dalšího růstu a tak dál, vlastně nějakým způsobem, jestli jste se nedostali už někdy na nějakou hranici možného, jestli ty si nezískal potom při dalších velkých projektech, ať už to bylo Obludárium, ať už to byl Dead Town, nebo teď právě aktuální Ptačí sněm, jestli už se nedotýkáš nějaké hranice, kdy máš pocit, že skutečně možná, že dál už to nejde.
1: No limit je věk.
0: No, věk.
1: Limit je věk, energie, soustředěnost, schopnost překonávat těžkosti. Prostě člověk mu ubejvá sil a ten ptačí sněm nás potrápil. Prostě to jsme si vysněli velký projekt, ale taky doba. Limit je i doba, protože když my jsme začali cestovat s tím loutkovým malým divadlem, jak jsi správně zmínil, tak se odevřely hranice. V té době vlastně potřeba říct, že tady skoro neexistovaly nějaký takovýhle nezávislý společnosti nebo nezávislý v úzovkách, prostě kočovný. Prostě všechno se dělo za komunistů v těch divadlech. Když si nebyl člen souboru, no tak si, já nevím, možná byly nějaký malý zájezdy, někdo si něco udělal loutkový.
0: Byla Karavana míru,
1: určitě.
0: Byla takový zvláštní ojedinělý projekt, který hodně
1: ano,
0: byl
1: ale to byl výjimečný, opravdu výjimečný projekt.
0: Dál, ale to
1: velké věci se nedělí. Jezdilo se po školkách samozřejmě s loutkovým představením, to jo. No a my jsme udělali barokní operu, odevřeli, pozvali nás někdo do té Francie a mimochodem to bylo v roce, že 89 se odevřely ty hranice a myslím si, že tyhle ty silný ekonomicky, ale taky kulturně vzdělaný země, nebo který prostě věří v tom, že ta kultura má smysl, nebo míchat tu kulturu mezi těma národama, který byly dřív zavřený, prostě východem, západem, řeknu jednoduše. No, tak oni odevřeli hranice a naopak řekl bych skoro, že to byl takový program. Pojďte rychle to nějak, ať se ty lidi dozvědí, co se děje za těma humnama, že tady žije víc lidí než jenom my tady sami, ať se dozvědí, že tamhle se dělá něco tamhle a je to dobrý pro všecky, pro inspiraci, pro kumštíře, pro lidi, že prostě si zvykají být trošku i tolerantní vůči jiným a tak dále a tak dále. No, my jsme se dostali ven díky tomu s tím naším prvním představením nebo prostě s barokní operou.
0: Promiň, vstoupím ti do toho, ale ta situace v té Francii byla taky dost jiná, než je dnes,
1: no,
0: protože
1: samozřejmě.
0: Tam tehdejší minister kultury Jack Lang, což byl naprosto zásadní fenomén, vlastně ano. Přinesl do té francouzské kultury právě tu potřebu objevovat, ano. Co se děje nejenom kolem Francie v západní Evropě, ale ty tedy za bývalou železnou oponou. A vy jste tam byli.
1: No, my jsme měli štěstí, že jsme zrovna v té době udělali představení, které prostě fungovalo, dalo se rychle přespohybovat, takže my jsme odehráli, bylo přes 1000 představení po té Francii. Někdo to viděl a udělal nám první tour a pak se to na sebe nabalovalo. A taky jsme si udělali velký kontakt s tím divadlem v tom Rennes, to je Théâtre National, to znamená v té Bretanii velký divadlo. No a díky těm našim cestováním, vlastně té první návštěvě, když jsme tam zahráli poprvé, tak nás odvezli a viděli jsme to Dromesko a byli jsme úplně unešený. Prostě to byl jenom, že ten rozměr byl obrovský. My jsme jezdili v jednom autě, 5 kluků a celý to představení. A furt jsme takhle pendlovali.
0: Ještě vzpomeňme na jmenovce Milana Formana.
1: Milan Forman s Milanem.
0: S váma v trojici
1: proto se jmenujeme divadlo Bratří Formanů, protože jsme ho založili s Milanem Formanem a jsme říkali, tak co, tak jako, jo, to byl, nám by to asi s bráchou bylo trapný. Mm-hmm. No a najednou tam byl třetí Forman, tak jsme říkali, co budem, jako na co si budeme hrát.
0: Ještě v tom slyším takovou tu jako přesmyčku Bratří Formanů, no, že jste byli tří,
1: tak
0: se říká v Jižní Čechách, tak to už si možná domýšlím příliš, ale...
1: Ne, říkáš to správně, Milan byl náš velký souputník, všechno s náma dělal, prožili jsme spolu velký kus života a vlastně a mě připravoval mimochodem na přijímačky na školu, jo. Mm-hmm. A záhy jsme udělali spolu první představení, kdo je to znáš, kdo nepodával Milanovi loutky naučený, jeho
0: naučený prase, tak ten v loutkářském světě
1: nic nemá co dělat a nic neznamená.
0: Ano, taky jo. Jsem to mnohokrát takhle tam přesně. Byl za tím paravánem. No. Nicméně, pojďme zpátky k těm limitům. Jo. Ty říkáš, že to ten věk, ale možná je to i opravdu trochu ta změněná reálie v současnosti.
1: Je to doba, ten svět se k té země, ty každá se uzavírají sami do sebe, starostí, problémů, všeho druhu máme jako svět, Evropa a každá země spoustu. To znamená logicky, proč by sem, když se vrátím do našeho světa, proč by Francouzi měli dál a dál podporovat nás, byť se jim ty představení můžou líbit, mají spoustu svých zdatných komediantů, kumštýřů a peněz je míň a míň v dnešní době. To znamená, já to řeknu ze široka, já prostě, my jsme byli, všechno fungovalo, běželo to, víc jsme začali hrát v Česku než venku. A najednou přišel covid. Mm-hmm. Jo, a my jsme tady měli rozjednáno spoustu věcí, to byl ještě Dead Town, ale už to byl velký projekt, velký stán postavit, přivést a tak dále.
0: Spousta účinkujících, to znamená zodpovědnost za dost lidí.
1: No, ale taky dost to stálo, ale už se nebáli ty programátoři vytáhnout lidi, nejenom do toho kulturáčku nebo svého divadla, ale ven na náměstí nebo za město na louku a přivést je tam. Přestali se bát a najednou bylo několik měst, kde to bylo domluvené. Přišel covid, jako všichni, jo, tak to počkáme za rok, uvidíme. A pak najednou se začali ptát, nemáte něco malýho do kulturáčku? Mm-hmm. A já jsem řekl, bylo mi, já nevím, 55, 60, nebo já jsem řekl, no nemám. Já se nebudu vracet o dva kroky zpátky, když jsem celý život čekal na tenhle moment, až se lidi začnou nadechnout, že je vidět, že lidi to mají rádi. Lidi jsou schopní sednout do vlaku a odjet na druhou stranu republiky za projektem, za něčím, co je baví. Jo, ne, už přestávají míň a míň chodí podle mě do těch standardních jako prostor, který jsou na to určený leta. A já jsem chtěl, tohle mě bavilo a já jsem doufal, že tak bude. No a tak jsem blbej a tak jsem řekl, tak to ne, tak... Tak hele, když se vám vzal Dead Town velký, tak
0: uděláme
1: ještě většího. Většího. No a to jsem udělal blbost.
0: Jo?
1: No, neudělal. Já jsem, mě strhali lidi, kteří do toho jdou. Strhnul mě člověk, který nám strašně pomohl. Investor, který řekl, jo, já ten stan vám pomůžu postavit, zaplatím ho. Pak nás teda zklamalo jedno velký divadlo, nechci to, vypadalo by to, prostě odešlo z projektu, OK, tak jsem řekl, dobrý, tak jsem to vzal na sebe a prostě jsme si začali pomáhat, jako jsme byli vždycky zvyklí, šli jsme do banky půjčit prachy, oni už nám je nechtěli půjčit, tak jsme prostě, protože neziskovkám přestali půjčovat od určitý doby. A...
0: No protože tam z podstaty věci nevzniká zisk?
1: No jasně, ale my jsme takhle na Obludárium jsme si půjčili, na Detam jsme si půjčili ještě víc, prostě to byly nějaký biliony a vrátili jsme to, protože jsme hráli. Dokázali jsme to vrátit. Jo, hráli jsme prostě tak, že jsme to vrátili. A teď najednou to nešlo. Ale udělali jsme to. Udělali jsme ten projekt a jak správně říkáš, prostě byl těžší než ostatní, protože jsem si uvědomil, že prostě člověk stráví strašně času, strašně energie, ale jsem šťastný za to a jsem, když jak to slovo nemám rád, tak jsem na to jako hrdý, že jsme to dokázali A chci taky tím říct, že lidi se nemají bát prostě vzít věci do vlastních rukou, když mají nějaký sen, tak ho prostě mají za ně mít. A vzít to riziko, to je vždycky riziko. Hmm.
0: Říká Petr Forman, který nám povídal o vlastně průběhu a taky okolnostech vzniku představení Ptačí sněm. O něm si budeme povídat v příštím vstupu také proto, protože se po dvou letech vrací do Prahy na festival Arena, který se přesouvá na pražskou Štvanici. Ale to všechno si řekneme až po písni Black Sabbath, She's Gone. Tak kdo je, kdo odešel? She's Gone.
1: Odešel Honza Potněšil.
0: To je pravda. To bychom měli přejmenovat tuto písničku na He's Gone.
1: A je vybraná, protože to byla jeho oblíbená písnička a Honza byl prostě velký člověk. A zaslouží si prostě velkou pozornost pořád. Bude s náma, bude v nás, bude ve spoustou lidech. Nejenom jaký byl fantastický herec a obrovský talent, ale to, co udělal pro lidi prostě. Za mě osobně vlastně skoro bych řekl jediná oběť té sametové revoluce. Hmm. To myslím, že lidi ví, jako, jak se to stalo a jak...
0: Ano, při nehodě, při cestě na jednu z mimopražských demonstrací.
1: Tak, ale přesto prostě zůstal obrovský srdcář, nikdy nezahořknul na život a už vůbec ne. Bojovník velký člověk. No. Tak jsem na ně chtěl vzpomínat a tahle písnička byla jeho.

No a my s Petrem Formanem, hostem dnešní vizitky, se kterým si povídá Ondřej Cihlář, se přesouváme dál k blízkému startu dalšího ročníku festivalu Arena. Dostáváme se k tomu proto, protože je to místo, které pravidelně v posledních letech bylo spíše na té Smíchovské náplavce, na různých místech za železničním mostem. Diváci si tam zvykli chodit nejenom na vždycky nějaké vaše profilové představení divadla Bratří Formanů, ale také na celou řadu zajímavých a mimořádných zahraničních hostů, které s

0: toho mostu, ne? Tak jsem říkal, a oni, ne, to se odevře, to je termín a to, tak a pak mi někdo řekl, jdi za tím a co to stavějí, kdy ti řeknou, jako, jak jsem tam vyběhl nahoru schůdky, tam stály ještě ty budky těch stavby vedoucího, jsem našel nějakýho a říkám, prosím vás, tak
1: bude to, bude
0: to? Říkám, viděl jste, jak to vypadá? Říkám, no viděl, tak se právě jdu. To víte, že to nebude. Dvakrát zaprší a my s tím na nic neuděláme. Hmm. Tam byla díra, že jo, tam ještě chyběla ten zeběhnutí. Už skoro byla lávka, ale to zeběhnutí na ten ostrov chybělo. Tak jsme se rychle odstěhovali zase na Smíchov, kde jsme samozřejmě byli jako taky rádi.
1: Ale byli s krásnou kulisou Vyšehradu přes řeku.
0: A všecko, jo, tak odevřená náručí Prahy 5, to všechno fungovalo. Ale musím říct, že samozřejmě Štvanice, ostrov Štvanice je prostě dneska možná jeden z posledních jako nám dostupný prostor, jo? Že my na střelách třeba se nedostaneme, že jo? Tam to nemůžeme nonosit, postavit a tady se dostaneme, tak pokud bude takto otevřená město tomu, aby se tam děli věci, tak myslím si, že letos Švanice zažije hodně, hodně akcí kulturních a sportovních, že jo, má tam být mistrovství v lezení, teď tam běží festival Metronom od zítřka nebo pozítří. Prostě bude tam toho spoustu a já jsem za to šťastný. Já jenom doufám, že to takhle bude, že to bude prostě místo, kam lidi budou chodit. Oni jsou zvyklí tam chodit, tak je tam Mystik, že jo, to je taky místo, který mám rád, ten park celý skejťácký a jsou tam tenisový kurty a je vidět, že ten život, ta lávka tam opravdu přinesla spoustu život.
1: Je tam Štvanická vila, což je taky důležitý.
0: Vila Štvanice, Baden, že už tam provozuje. A my tam, já jsem šťastný, my jsme se my letos Arena se vlastně my jsme měli ambici pojmout celý ten ostrov, jo, ale potom jsme se i domluvili, i jsme ustoupili některým těm jiným akcím, dali jsme jim ten prostor, tu velkou louku tam vepředu a nacpali jsme se víc pod tu lávku a jsme v tom vlastně v tom cípu a přesto jsme tam postavíme postupně 3 stany a ještě jednu velkou stage na takový venkovní show a malý věci samozřejmě, nějaký bar a ještě nějaký malý stany jurtu a na dílny prostor, takže i přesto, a to jsme opravdu jenom v kousku toho, tam poběží na druhé straně mistrovství světa v lezení nebo Evropy a pořád se tam všichni vejdem a pořád je tam dost místa pro všechny, takže za mě je to krásné místo a věřím, že to bude jako i pro lidi, prostě je to viditelný hlavně.
1: No, jsem přesvědčen, že ano, protože už i na těch smíchovských náplavkách jste měli vždycky diváků spoustu. Já jenom připomenu ten termín, v kterém proběhne právě Arena divadla Bratří Formanů na Štvanickém ostrově. Bude to mezi 4. a 25. červnem. Ty chceš něco dodat?
0: Já se hlásím. Já jsem chtěl říct, že my teď už tam stojí ten takzvaný salon. Ty jsi zmínil představení Detown. Ten sloužil Detownu vlastně původně na Chovým plachtám úplně. To jsme hráli tu suchou verzi, pak
1: prostě se přestavil na salon.
0: Na salon, kde jsme hráli Detown a teďka poprvé jsme ho postavili. Teď ho půjčujeme United Islands, který tam budou mít stage jednu prostě na svoje koncerty. A my od pondělí 4. brácha začne stavět výstavu Imaginarium a je to poprvé, kdy jsme tuhle výstavu, která do dneška putovala buď po českých městech nebo evropských městech, v Itálii, Francii, všude možně, tak budeme stavět takovou jako putovní verzi a ta bude součástí arény a ta má vernisáž otevření týhletý toho Imaginária už 10. května. Tím vlastně začínáme ty naše aktivity na ostrově a potom postupně začneme stavět ty stany další a 4., jak říkáš správně, června, začínáme hrát Ptačí sněm a 9. června na plný pecky potom jede arena a to už pojedou všechny představení.
1: No proto seš tady právě v takovém, řekněme, předstihu, protože vlastně Imaginarium začne už 10. května, to znamená téměř měsíc předtím, než začnete hrát potom Ptačí sněm. No pojďme si říci, s Ptačím sněmem vy jste prošli teďka turné v západní Evropě, vracíte se z Francie, z Belgie. Jakým způsobem vlastně ten Ptačí sněm zarezonoval venku a jestli se od těch premiérových představení, které proběhly v Praze na podzim v roce 24, jestli se trošku nějakým způsobem tam došlo k nějaké revizi, nějakým způsobem jste to upravili, jestli třeba i člověk, který to viděl na ten podzim, tak jestli ho zveš znovu podívat se na to, jestli tam došlo k nějaké změně.
0: Já myslím, že tak razantní ke změně nedošlo. Takže člověk, který to viděl a byl spokojený a má chuť se přijít podívat bude samozřejmě vítán. Kdo byl zklamaný nebo prostě ho to nedotklo, tak chodit nemusí ani teď, protože to je tak zásadní.

0: posun tam není. Ale je pravda, a to je vždycky při našich představeních všech, a teď já se nechci tak odbočovat, ale to je ten velký rozdíl mezi tím, co děláme, a mezi tím repertoárovým divadlem, který tady furt přežívá, takhle jako se drží zuby nechty.
1: Říkáš to s určitým despektem,
0: no, protože
1: a naštváním.
0: Štve mě to po 30 letech, prostě tady funguje systém, který mně přijde úplně proti některým představením. To nějak funguje, ale když uděláte představení, kde je 18 lidí, nebo někdy samozřejmě i víc, jo, ty opery, že jo, tam běhá 50 lidí, jako, a uděláte ho na detail, prostě, uděláte ho včetně těch přestaveb, hudba, světla, každá vteřina prostě hraje. Ty to víš, jak to je, prostě, nebo u lidí, kteří dělají improvizované divadlo, tak ty žijou jinak, ale my takhle fungujeme. To je souhra prostě pohybů, dekorací, lidí, textu, všeho možného. No a pak to zahraješ dvakrát a zase se k tomu vrátíš za 2 měsíce nebo za měsíc, tak to prostě nemůžeš uhlídat ty detaily. Zatímco když to děláš takhle takzvaně na projekt.
1: Takzvaně seriálově.
0: No, tak prostě hraju a já vím dneska, že to bude trvat třeba 30, 40, 50 představení, než se dostanem, ne, že to projde změnama, to se taky stává, že můžeš změnit věci samozřejmě, ale hlavně to dostane jakýsi timing, prostě ty zkrátíš, co je třeba, prodloužíš možná někde, prostě je to i z reakce toho diváka, taky cítíš hodně a tak dále, ale i ty víš moc dobře, že kde už to jako je moc a to. A to se ti tak jako setřese.
1: Čili si to sedne?
0: A sedne si to, no a to je to,
1: co... A v tomhle stavu teď je ptačí
0: sněm. No takhle, my jsme teď nehráli pár měsíců, ale máme dobře pro Prahu, že začínáme hrát v Brně na festivalu. A tam máme 4 dny, zkoušíme, mimochodem ještě i proto, že máme 4 nový tanečníky, nebo herce tanečníky, takže kvůli tomu. No a vracíme se do Prahy, samozřejmě, že si to představení po těch, já nevím, 70 nebo 80 představení, co jsme odehráli, je jiný. Prostě, ale je jiný v tom, že dostalo nějaký tempo, nějaký rytmus a vypilovali jsme, na co jsme stačili a co jsme dokázali změnit.
1: Ty jsi někde prohlásil, že je s vámi těžké být, protože v tom provozu divadelním, protože za vás nikdo nic neudělá, nikdo nepřijde, nenalíčí vás, nepostará se vám o věci, všichni musí dělat všechno. A tím pádem z toho vyplývá, dle mě, že spíš než lidi, kteří mají skvěle zvládnuté herecké řemeslo, tak vyhledáváte umělce, kteří zvládnou překonat obtížné podmínky. Co je vlastně na tomhletom vašem životě cestovním, ale i tomu, kdy se přeruší najednou vlastně takováhle hrací série, vlastně to nejtěžší? V čem ten herec, aktér, ten váš společník musí být nejodolnější?
0: No, já spíš říkám, jako, nebo no, řekl to správně, ale já rád říkám, že to je, to, co my děláme, je takové jako dobrodružství. Jo, že člověk do toho takhle musí se na to trošku takhle nahlížet. My nenutíme lidi dělat všechno. Prostě když někdo chce stavět a má na to jako kapacitu, sílu a baví ho to, tak já jsem rád a jsem rád, že ty herci si to, je to projde jich rukama, že vědí, o čem to je, že tam jen tak nepřijedou a tady mám stoleček na křivo a blbě a tohle to. Kdokoliv chce, to udělá, ale to je i v té loutkařině. Proto jsem pak pochopil, proč nás vodějí do dílen, jako já jsem byl jako loutkoherec vystudovaný a oni nás stáhli do dílen a tady řešte loutky, jo. A teď věděli, že to nebudem nikdy umět. A já jsem to pak pochopil, protože když jsem pak jako někdo ti tu loutku dá do ruky a ty začneš mrmlat prostě, že to nechodí, že každá ta loutka je jiná a to, tak teprve, když jsem měl tu fyzickou svoji zkušenost, tak jsem věděl, no jo, tak ona každá, ono je to taky těžký to udělat, ono musím si k tomu já najít nějaký přístup jiný.
1: Taky ono to dřevo se trošku každý jinak zkroutí.
0: To taky je prostě jinak těžký, jinak tvrdý, já nevím, jiný technologie, to je jedno. Ale to je to, co já mám prostě, já to mám rád, že to, pro mě to je komplexní práce, mě to baví prostě od přivezení si to tím kamionem, po to vykládání, stavění, ale nenutím do toho nikoho. No, těžký je to v tom, samozřejmě to, co si myslím, že lidi nejvíc trápí, když to dneska vidím zpětně, jak s náma komunikují ta velká parta, tak je opravdu to, že když to zastavíš na nějakou dobu, a jsou to lidi, kteří jsou na takzvaně volné noze, nejsou právě zaměstnaní v těch divadlech, tak oni mají problém, protože tady v té zemi není nějaká podpora, která by ti dala měsíc přežít nebo 2 měsíce, ty furt musíš pracovat. A to znamená, že ty lidi, když s náma, když jim nabídneme velkou šňůru, tak oni to pustějí. Na půl roku, na rok, my jsme všechny představení hráli třeba 5 let, klidně i díl, jo. A ty lidi potom, jim to stojí za to, že nějakou dobu toho roku ti dají prioritu a pak si to něco dohledají. Ale když najednou je to hejbe málo, tak oni, a já to musím respektovat a chápu to, oni prostě začnou zdrhat a už je pak těžký zazdát tu partu dohromady, třeba musím do rok dopředu. Já máme dohodu, že to, co se nedozvědí rok dopředu, tak já už pak se na ně nemůžu zlobit, ale víš, jak to je, někdo ti zavolá, přijďte za, ne za půl roku, přijďte za měsíc nebo za 2 měsíce, už se to tolik neděje, ale...
1: Těžko se to schrání.
0: To je pro ně těžký, jo, pro ty lidi. Přežít tohleto období v této zemi, ono teda, nejsme jediná země, která má tu podporu takhle jako chabou, ale je to pro ně těžký. To znamená, dát dohromady velký projekt je náročný i z tohohle důvodu, že ty lidi se musí nějak uživit, co jsou jakoby na volný noze, co dost sehnali tu odvahu a prostě řekli, já se budu živit sám. Ale jinak si myslím, že fakt, jestli jsou to, kdokoliv má trošku tu duši toho dobrodruha, tak vlastně mu tam nevadí nic, jo. Ty máš ty podmínky, nemáš nikdy velký, nikdy nemáš stabilní, prostě někdy je zima, někdy je teplo, někdy stavíš na zelený louce, někdy uprostřed města, kolem jsou randály a tohle. A jako líčíš se tam někde prostě vzadu a už tam chodí lidi a nemáš ten svůj klid a prostě není kam zalézt.
1: A není to pro každý, jo.
0: A no tak jako kdo, myslím, že je že je zdravý a správný, že lidi řeknou včas, hele, tohle to není pro mě a stalo se mi to, horší je, když to neřeknou a pak prostě stejně zdrhnou a ty to musíš
1: řešit. Co bylo vlastně pro tebe v tomhletom ohledu, v tomhletom provozu, tak jak to teďka si tady naznačil, tak co v tomhle bylo pro tebe nejtěžší, protože oni taky, že se různě mění ty životní epochy, určitě ta situace byla snažší, třeba když jste měli holky, které byly ještě mladší, nemuseli chodit do školy, nebyly vázaný vlastně tou školní docházkou. Pak se to změnilo, kdy najednou jste si museli říct, aha, tak ty pokračuješ dál tady v tomhletom ježdění, kdy jsi třeba opravdu někdy i několik měsíců pryč mimo. Klára, tvá žena s holkama zůstávali tady, navštěvovali jste se v krátkých úsecích, tak je tohleto třeba moment, kdy jsi řekl, jestli není na čas se trochu změnit tenhle ten rytmus, nebo jak to vlastně zvládat? Protože to hrdinství muselo být na obou stranách, na tvý i na Klářiný.
0: No jo, říkáš to přesně, jako já mám prostě štěstí, že Klára tohle všecko nějak jako zvládla ty děti, prostě vychovala je krásně a často na to byla sama. Je pravda taky, co si řekl, že my jsme, dokud to šlo, tak holky, že jo, pak začaly chodit do školy, tak jsme vzali jako učitelku, jezdila s náma a pak je učila všechny vlastně, protože od sebe nejsou tak daleko, tak chvilku byla s tou, pak za tou a nějak to fungovalo, ale potom, když už jako začaly chodit i do jiných škol, že jo, tak samozřejmě to bylo jako obtížnější a pak už, když byli dospělejší, tak už ani jsem to upřímně jako úplně nechtěl, protože jsem viděl u toho Dromeska, že jsme cestovali takhle společně, tak ty jejich děcka taky takhle vyrůstaly a ty měli to štěstí, že i Igor, i Lily byli vlastně součástí kompany, takže ty byli furt spolu. Ale ty děti byly, jakoby jsem měl vždycky pocit jako trošku vytržený z toho jejich světa, z toho dětského světa. To já jsem nechtěl svým holkám udělat. Já jsem prostě, když jsem viděl najednou, tak tam jako vždycky bylo 10, 8, 9, 10 dětí kolem, to jo. A já si myslím, že tohleto období života je důležitý taky strávit si svojí společnosti, nejenom poslouchat ty nářky a problémy těch dospělých, v tom pak žiješ prostě celý rok. Takže nakonec jsem jako vlastně rád, že holky zažily obojí a to, že jsem to mohl dělat, že je proto, že prostě mi to umožnili, že nikdo mě nenutil vlastně, nikdo mi neřekl, bo Klára, že ale jdi, tady se nech zaměstnat v divadle a buď tady. Jako já bych to asi tak dokázal, my jsme mimochodem, že taky párkrát dělali tady v Česku nějaký věci
1: v Národním divadle, v Česku Budějovickém, jeho Českém divadle.
0: Takže jsme tady byli taky, tomu jsme se nebránili, no, ale to divadlo Bratří Formanů je prostě kočovný divadlo a je to náš způsob života. Takhle mě přijali moje blízcí a jsem jim za to vděčný.
1: Tak to je krásné vyznání, který říká tady takhle do rozhlasu, do éteru Petr Forman. My máme před sebou poslední minutku a mě by zajímalo už jenom to nutné. Čili máme tady pozvánku tedy na Pražskou Štvanici, na Festival Arena, Ptačí sněm a další hosty, které jsou samozřejmě dohledatelní. Už se nedostaneme k tomu, abys nalákal na to, čím jsou výjimeční. Nicméně máš tady možnost představit Simona Thierryho s jeho posledním skladbou, která zazní v souvislosti s tebou, Birds Fly Four, anebo Mirror End, kterou ty zvolíš na závěr?
0: No tak Mirror End je poslední skladba toho představení našeho Ptačího sněmu. Simon je geniální skladatel, dělal jsem s ním několik věcí, opravdu vynikající. Tam ta je taková divočejší, i dlouhá, musíte ji nasadit tak v půlce, ale ta je, to jede, když ptáci už jsou v té poslední fázi, přelítají prostě bouřema, tak je to taková dramatičtější hudba. No tak já nevím, no, tam ta zase je taková liričtější, co ty bys jako divadelník navrhoval?
1: Já bych navrhoval, že kde ptáci odlítají zhruba od té 20. 30. vteřiny, tu poslední, protože Petr Forman odlítá z našeho studia.
0: Tak udělejme tu poslední,
1: už ji tam můžeme dát do podkresu.
0: Jo, a zvu všechny samozřejmě nejenom na naše představení Ptačí sněm nebo do Imaginária, ale i na ty představení. Každý je jiný, podívejte se na ty stránky, podívejte se, jak vypadají, protože tam uvidíte hodně, každý ta malý video je výmluvný, někdo má rád tu vzdušnou akrobaci a věci, které prostě jsou takový, jako řekl bych, nemusíte moc se přemýšlet a bude vás to bavit, ale třeba Boris Žibe je geniální, jeden z mála posledních originálních tvůrců, který se nebojí do risku, a proto jsem šťastný, že je na aréně. A to je velmi originální představení.
1: Říká Petr Forman, který nás láká na arénu, která proběhne mezi 4. a 25. červnem, ale už od 10. května tam bude v provozu Imaginárium, za kterým stojí více Matěj Forman, a tím pádem se nám setkávají oba bratři s divadlem bratří Formanů na Pražské Štvanici, kam se letošní aréna přesouvá. Petře, já ti moc děkuji za návštěvu.
0: Ondro, díky za pozvání.
1: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a přeju hodně štěstí.
0: Díky moc, tak jo. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Ponořte se do tónů rumunských melodií.
3: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka.
2: Béla Bartók, George Enescu a další autoři zazní v podání rumunského komorního orchestru s klavíristou Danielem Ciobanu a dirigentem Gabrielem Bebeseleou.
3: Přímý přenos z Národního domu ve Frýdku Místku poslouchejte v pátek 5. června od 19 hodin na Vltavě.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zúna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše návrh nedostatečný. Skupina ČES může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to schválili na valné hromadě. Podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříže vznikne firma za několik týdnů. Příští rok by do ní energetický koncern měl vyčlenit prodeji a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k chystanému zestátnění skupiny, kterou má v plánu vláda ANO a SPD a motoristů. Stát v současnosti ve skupině drží zhruba 70% akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Členské státy Evropské unie budou moci rychleji navracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady v rámci tohoto počítají také se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidováni v jednotném formuláři, ve kterém budou zapsané klíčové body rozhodnutí o navracení. Uvedené informace pak budou dostupné všem členským státům Evropské unie. Karlovarský filmový festival uvede v hlavní soutěži jeden český snímek s názvem Čika Čeka. Příběh zrežíroval Šimon Holý, který do hlavní role vesnické pošťačky obsadil Pavlu Tomicovou. Ta chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Pořadatelé 60. ročníku uvedou v premiéře také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala desítky let režisérka Helena Třeštíková. Počasí. Bude převážně oblačno, na horách ojediněle přeháňky, večer v jihozápadní polovině Čech místy déšť, přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A před námi, milí posluchači, pozdní poledne, Polední Vltava s 2. červnovým datem a také otevřený prostor pro diskuzi o hudbě. Album Fan Favorites je 2. společným počinem kytaristů Richie Hinmana a Adama Levyho. Jedná se o svéráznou kombinaci blues, jazzu a country. Co bychom rádi prodiskutovali s Jakubem Doležalem, kterého tu vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: Tak kdybychom měli přiblížit hudbu, která tedy je kombinací už tak příbuzných žánrů, jak by to bylo?
2: Já si myslím, že jste to charakterizoval vlastně nejvýstižněji vzhledem k časové dotaci, kterou na to máme. Oba kytaristé, Adam Levy i Rich Hinman, jsou muzikanti, kteří umí hrát jazz, znají jazzové standardy, zároveň je ale známe z různých spoluprací napříč žánry, a vlastně album Fan Favorites je důkazem toho, že vlastně metoda jazzová rovná se, jako vezmeme skladbu, která má téma, v prostředce improvizuje a pak se zopakuje hlavní téma a skladba končí, tak se dá vlastně uplatnit na písničky, které původně jazzovými nejsou, a výsledkem v tomto případě je vlastně velice spontánní session. Album zní, jako kdyby na to nahrávání měli třeba jako 2 dny, a v podstatě, jak to nahráli, tak to na desce zůstalo. Ovšem pozor, to nemyslím vůbec pejorativně, protože všichni zúčastnění jsou prostě skvělí instrumentalisti a výborní muzikanti.
1: Já se na to vlastně ptám proto, protože aspoň to, co o hudbě vím, jakože toho není mnoho, je, že blues, jazz i country mají k sobě nejen geograficky, ale svými kořeny blízko. Ale mám pocit, že mají různá publika, tak je otázkou, jak vlastně ta hudba na tom albu zní a komu je určena.
2: Já na tohle to nedokážu úplně odpovědět, protože si myslím, že se to liší i stát od státu. Jo, troufám si říct, že u nás to publikum může být odděleno, ale zase si myslím, že docela, jak se tomu říká, signifikantní pro posledních asi 15 let je, že vlastně minimálně muzika, která se hraje v menších klubech, tak vlastně se přestává být nějak jako ostře žánrově ohraničená, a myslím, že publika právě té klubové muziky začínají přetékat, a já si myslím, že je to v podstatě logický, protože tam hudba, jako ty žánry jednotlivý od sebe, nejsou vůbec daleko.
1: Jak konkrétně zní nové album Fan Favorites, si konečně a konec konců můžeme poslechnout právě nyní. Čím začneme?
2: Začneme skladbou Something You Got, což je stará soulová píseň původně. První nahrávku vydal její autor Chris Kenner v roce 1961. Píseň proslavil třeba Wilson Pickett v 60. letech a my si tedy pustíme instrumentální verzi v podání Richie Hinmana, Adama Levyho a jejich kamarádů.

0: vskutku klubové vyznění písně Something You Got, přesně tak, jak Jakub Doležal před chvílí charakterizoval, když představoval album Fun Factories a my jej na Vltavě představujeme dál. Mimochodem, mluvili jsme tedy o společném počinu kytaristů Richie Hinmana a Adama Levyho. Mohli bychom trochu oba hlavní protagonisty představit?
1: Velice rád. Adam Levy je kytarista a producent působící v Los Angeles a kromě toho, že teda má vlastní alba na kontě, tak spolupracoval napříč žánry, na svých projektech spolupracoval i s jazzmeny, má desku třeba s varhaníkem Larrym Goldingsem. Zároveň ale, protože je výborným kytaristou, tak spolupracoval s takovými hvězdami jako třeba Norah Jones nebo Tracy Chapman. A Rich Hinman je kytarista, který se ovšem specializuje na steel a slide kytaru a různé typy těchto nástrojů. A byl původně taky aktivní na losangeleské scéně, ale poslední dva roky vyučuje jako nějak, má takovou funkci, u nás by se asi řeklo asistent, na Berkeley v Bostonu, takže kdo chcete studovat steel kytaru na Berkeley, tak Rich Hinman si myslím, že je opravdu kvalifikovaným odborníkem. A Rich Hinman teda taky působil jako sideman, hrál třeba se zpěvačkou St. Vincent nebo s písničkářkou K.D. Lang. Na svých sociálních sítích má různá i výuková videa, takže pokud se chcete přiučit něco o steel kytaře, opět odkazuji na Richie Hinmana, protože Rich Hinman, kromě toho, že teda hrál, což k čemuž ten nástroj se zdá být předurčen, že hrál s těma country a folkovýma kapelama, on vlastně normálně hrává jazzové standardy na steel kytaru. Takže je to osobnost velice zajímavá.
0: Někteří, kteří chtějí studovat na Berkeley, možná už vyhledávají to jméno. A pro mě, kdo neví třeba, jak vypadá steel kytara, popište ten nástroj trošku.
1: Steel kytara je jedním z... Nebo řekněme, že existuje skupina kytar, na které se nehraje tím tradičním způsobem, jak to známe, že levá ruka drží akordy a pravá drnka, ale jsou kytary, které máme položeny na stole nebo na klíně, pravá ruka pořád drnka, ale levá ruka má obhospodařuje kovovou, možná i skleněnou krátkou věc, kterou po strunách jezdíme. A tato tradice vlastně je v americké populární hudbě už od začátku 20. století. Populární havajská kytara například byla jeden z typů tohoto nástroje. Určitě známe i nástroj, kterému se říká dobro.
0: Nebo dobro česky, bluegrassové.
1: Je to konec konců, to vymysleli ty slovenští bratři do Ameriky přišedší. A steel kytara se může vyskytovat jako buď v jednoduchém jako kytarovém provedení, a nebo máme takzvanou pedálovou steel kytaru, kde vlastně má víc strun, je naladěná do různých akordů a pedálama můžeme ty struny v reálném čase přelaďovat.
0: Takže to nevypadá jako kytara v podstatě.
1: Vůbec to nevypadá jako kytara, ale konstrukčně to z kytary vlastně původně vychází a zvukové možnosti steel kytary jsou neomezené, protože známe steel kytaristy jazzové, známe steel kytaristy bluegrassové, známe kytaristy, steel kytaristy avantgardní, třeba Susan Alcorn, takže je to nástroj jako každý jiný.
0: Předpokládám, že bude znít i v další skladbě.
1: Je to tak, tentokrát to bude skladba, kterou napsali oba hlavní protagonisté alba Fan Favorites, Rich Hinman a Adam Levy, a skladba se jmenuje Flawless.

0: Alf, as much to bude, píseň, která zazní za chviličku, to už předbíhám. Tohle byla píseň Flawless, píseň, která taky patří skupině, kterou představujeme, přesně řečeno, jejich albu Fan Favorites. My jsme mluvili o styl kytaře, tu jsme asi slyšeli, kterou nám tedy Jakub Doležal představil. Dva hudebníky, kytaristy výrazné jsme představili rovněž, co ovšem ostatní hudebníci na albu, které prezentujeme třemi ukázkami.
1: Album Fan Favorites je již druhou spoluprací Richa Hidmana a Adama Levyho a zatímco první album se jmenovalo Versus, což se vlastně tak jmenuje ten jejich projekt, Rich Hidman versus Adam Levy. Na první albu byla rytmika lokální Los Angeleská a album, které posloucháme dnes, Fan Favorites, tak je zajímavé tím, že ti Los Angelesští kytaristé přizvali rytmiku newyorskou, takže my dnes posloucháme bubeníka Dana Reesera, což je bubeník, který má za sebou spolupráci třeba s jazzovými saxofonisty Billem McHenrym nebo Chrisem Cheekem, ale taky třeba s basistkou a zpěvačkou Michelle Indigocello, houslistkou Jenny Scheinman a například také se zpívajícím komikem Rickem Moranisem, kterého si možná budete pamatovat z Krotitelů duchů nebo jako Lorda Helmu z filmu Spaceballs. Basistou na albu je Chris Morrissey, což je basista, producent a skladatel. My jsme ho mohli vidět v jazzdoku s bubeníkem Markem Giulianou v Giulianově elektronickém hudebním projektu, projektu, který kombinoval jazz a elektronickou hudbu. Chris Morrissey ovšem natočil třeba svoje vlastní album North Star v obsazení akustického jazzového kvarteta. A momentálně má kvarteto teda s kytarou, se saxofonistkou a zpěvačkou Charlotte Graff a to je vlastně muzika, která v instrumentaci jazzového kvarteta hraje v podstatě něco, čemu se říkávalo asi postpunk v 80. letech nebo nová vlna. Je to hrozně zajímavé a posluchačsky překvapivě přístupné.
0: No, my máme ještě na výběr z té ochutnávky tedy třetí skladbu, kterou už jsem propálil, název Half as Much, tak možná můžeme-li v kontextu vaší znalosti textu třeba vysvětlit název, je-li to důležité.
1: Ta písnička je od Henka Williamse, což byl písničkář a milovník života, on zemřel vlastně na základě svého lásky k životu velice mlad. Byl to písničkář, kterého řadíme spíše jako do country, folku, ta škatulka v jeho případě není úplně jasně ohraničitelná. Každopádně Half as Much, v tom textu se zpívá něco jako If you love me half as much as I do you, což znamená, pokud mě miluješ aspoň z poloviny, tak jako já tebe. Takže Half as Much můžeme přeložit jako aspoň z poloviny.
0: Říká Jakub Doležal, který představil nové album Fan Favorites.

0: Dozněla skladba Half as Much kapely Fan Favorites kytaristů Richieho Heinemana a Adama Levyho, kterou jsme představili před chvilkou.
1: Rezidenční umělkyně Pražského jara Barbara Hennigan patří k nejodvážnějším osobnostem současné hudební scény.
2: Zpěvačka, dirigentka, performerka, umělkyně, která bourá hranice koncertního sálu.
1: Užijte si bláznivou jízdu Barbry Hennigan a České filharmonie.
2: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina vysíláme v úterý 2. června od 20 hodin na Vltavě.

0: Před chvílí jazz, ovšem z prvky blues a country, teď klasický swing v podání Helen Forrest v 11:30 na Vltavě.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Osudy.
0: Cestovalý sochař, umělecký řezbář, pedagog, přítel Karla Kryla bude podruhé vzpomínat v pětidílné sérii vltavských osudů. Jsou tu osudy Jana Zemánka, které připravil pro vltavské vysílání Jiří Kamen. Příjemný poslech.

Po maturitě se spojilo ve mně ta četba nebo ten zájem o tu literaturu a to výtvarné umění se spojili tu docela šťastnou nebo povedenou volbu jít studovat na Filozofickou fakultu v Olomouci, kde byl otevřen obor český jazyk, výtvarná výchova. Bylo to taková kombinace předmětů určená pro střední školy v republice. Tamto zkoušky jsem naštěstí udělal, takže jsem byl před do prvního ročníku. Tam nastupuji v roce 1965 a v tom 65. roce už nastává takové určité uvolnění, už jsme to cítili na té střední škole i na tom okresním městě, že trochu ty ledy roztávají, i když ne moc, ale přesto jenom prostě ta puberta, to mládí, ta síla, ta energie, dobrat se toho rock'n'rollu, dobrat se toho rytmu a té energie, vybídit ze sebe a načerpat novou, ta byla prostě nezničitelná. To muselo přijít, ať to stálo, co to stálo. Takže vlastně ty vzpomínky na 60. leta v Olomouci, tak je to úžasné období módy těch minisukní. Začínají minisukně, jsou to holky, nosí barevné punčocháče, mají ty šaty v tom mini střihu do tvaru Ačka, nosí vlasy stočené do takových těch šestek kolem uší. Je to období třeba, když jsem přišel do té Olomouce, tak v té době už na lékařské fakultě taky se experimentovalo s LSD. Už to byla věc celkem známá, o co v tomto případě jde. Myslím si, že dlouhé vlasy, to byl fenomén, že těch 60. let, takový ten červený hadr pro toho býka v podobě bezpečnosti, která to prostě nesnášela. V té době si myslím, že Karel Kryl jezdil se mnou do Olomouce, navštívil právě divadlo Experimentu Pavla Dostála, přespával u mě sem tam na kolejích, protože neměl ještě bydlení a tak vždycky na černačku přespal. Vystupoval vlastně v tom divadle Experimentu v Dexu v Olomouci.

A zároveň i v té Olomouci začíná ten kvas v tom, že třeba byla tam ta Akademia Film Olomouc, přehlídka dokumentárních filmů, a byly tam přednášky. A na ty přednášky byly zajímavé, byly tam zváni různí přednášející a určitě to nebyly přednášky konformního stylu, byly zajímavé a hlavně nové. Takže já jsem nastoupil na tu fakultu, na katedru českého jazyka a na katedru, ta byla hlavní katedra výtvarné teorie a výchovy, jejímž vedoucím byl docent Václav Zikmund. Václav Zikmund to byla osobnost, která byla symbolem českého surrealismu, jedna z velkých postav českého surrealismu, především brněnského. A vlastně ze spolužáků bylo nás tam 7 v tom ročníku. Myslím, že jsme byli docela taková pěkně stmelená skupina názorově i myslím, že i politicky jsme měli stejně vyhraněné názory. Tam opravdu na té katedře nás stmeloval taky ten Václav Zikmund těmi přednáškami, které byly o symbolu a znaku. A na ty přednášky jsme docházeli, tam se rozproudila po nich jako diskuze, debata. Tak to přerostlo v takové nějaké posezení, kterou se potom staly takové docela pravidelné schůzky, setkání, kde to bylo velmi otevřené, kdo přišel, někdo přinesl láhev vína, tak se to v té době mohlo i takto neformálně jsme se tam vlastně bavili. Ale většinou se to týkalo té tvorby a těch otázek spojených s tvořivostí, s tou uměleckou tvorbou, a ať to byly vzpomínky na umělce, na malíře, na české, světové. Tam se asi tmelila nějak ty teoretické znalosti nabité, vlastně se přelevaly do takového praktického přeformátování, kde se to stávalo součástí toho mladého člověka. Ten Zikmund vlastně představoval nejenom jako toho teoretika, ale i jako tvůrce aktivního, který vystupoval v řadách těch surrealistů. Takže vím, že na ty přednášky chodil i Ivan Tajmer, to byl nadaný sochař olomoucký, který potom emigroval. Ten nás nazýval, nás 3 kluky, co jsme tam prostě tak viseli na tom Zikmundovi, tak nás nazýval Zikmundovými zbrojnoši. Že měl takovou gardu kolem sebe, asi. V té katedře nás, sochařství nás vyučoval profesor Vladimír Navrátil. Vladimír Navrátil byl autorem sochy Boženy Němcové v Sadech v Olomouci a taky sochy Františka Palackého tady v nedalekých od Nového Jičína v Hoclavicích, rodišti Františka Palackého v Hoclavicích. Takže to byl takový realista, to byl velice hodný pán, který nás vedl naprosto nepedagogicky, ale byl velice tolerantní a rozdával nám cigarety, což jsme oceňovali ze všeho asi nejvíc v té době, ale vedl nás k tomu realismu, takže jsme dostali aspoň pořádné základy. To byl ten fundament, od kterého potom klidně člověk může přeskočit už kamkoliv jinam. Z dalších takových, koho bych vzpomínal, kdo člověka formuje, tak určitě z těch teoretiků to byl doktor Zdeněk Kojelka, to byl brněnský konzistory, který dojížděl zároveň s malířem Miroslavem Štolfou a s Václavem Zikmundem z Brna. Miroslav Štolfa se stával potom naším ročníkovým učitelem až do státnic a to byl taky jako velice otevřený, ale on byl důsledný. On nás opravdu to bohemství to netoleroval, on chtěl výkon, takže to taky bylo dobře, že nás trošku střihnul a držel na úzdě, i když to bylo v těch letech opravdu dost těžké, když si to uvědomuju zpětně. Abych nezapomněl, tak určitě tam taky ještě byli další, ale Radovan Kutra třeba, který nás, taky malíř olomoucký, který později emigroval do Švýcarska, tak ten nám zase krásně zasvětil do významu barvy. Barva jako fundament, jako element tvorby. Nebo do kresby zase Alio Beran.

0: republiky. Takže soutěž na ten plakát se mi podařilo vyhrát a to byl můj po bitvě u Sudoměře druhým největším výtvarným úspěchem. Ten Bajáles sám o sobě byl úžasný, protože to byl rok 68, bylo to jaro, že králem Majálesu byl zvolený spisovatel Josef Škvorecký a předsedou poroty volby Miss Akademia byl zvolen Milan Kundera. Takže ten Majáles měl opravdu velké zastoupení a myslím, že se povedl. Jenomže to bylo, to tomu ještě jako může předcházet jiná věc, že na podzim roce 67 jsem se dostal do redakční rady univerzitního časopisu, který se jmenoval tak zvláštně Náš hvězdejší čas, no asi se to mělo týkat toho období, které strávíme jako studenti. A byl to takový neslaný, nemastný plátek, bylo tam všeho chuť, až někdo přinesl před Vánoci do redakční rady text od filozofa Ivana Svitáka, který se nazýval Desatero pro mladého intelektuála. A to připadlo jako teda docela, o nic tam v podstatě nešlo, nebyl to nějaký rebelující text, který by k něčemu vyzýval. Tam bylo jenom stanoveno, čeho by se měl mladý člověk držet, aby žil v pravdě, aby reflektoval společenská pravidla, nikoli v ideologii, aby bylo svědomí a aby bylo ty morální ověřené hodnoty, aby jimi zůstaly. Nic víc se po nás nechtělo. Tento text vyšel v tom časopise, který byl, to byl časopisek, který se rozmnožoval na tehdejší dobu malým cyklostylem nebo nějakým takovým podobným zařízením formátu A5. Jenomže to stačilo, aby se o to začala zajímat státní tajná policie. Byl to vlastně takový text morálního apelu. Ani nevím, jak se do té redakce tehdy dostal. Ale faktem je, že Ivan Sviták už byl v té době pod dohledem STB. A to stačilo a už jsme byli jeden po druhém z té redakce voláni na STB a už jsme byli podrobeni výslechu. Takže už najednou jsme se pocítil skutečně tedy vážné obavy o svou budoucnost a o to, do čeho jsem se to vlastně zapletl. Ale to bylo před Vánoci 67-68 a po Vánocích byl leden, takže všechno to usnulo, protože lednem nastala nová éra, to bylo jaro, pražské jaro a jaro 68. Takže tato epizodka teda vyšuměla naštěstí bez následku. Ten časopisek ještě potom existoval dál, vycházel dál, dokonce jsme právě díky tak těm uvolněnějším poměrům vůbec v tisku a tak, už se dokonce mluvilo o zrušení cenzury a podobně, tak jsme vydali takovou samostatnou publikaci, která se jmenovala Zasněžené čmáranice a byly to povídky, které jsme přednášeli na takzvaných textepílech, to byly takový večery, kdy jsme se většinou opili a přečítali svoje nedospělé texty. Víceméně šlo o tu zábavu, spíš jako než o vážnou tvorbu a takovou tu studentskou recesi. Nicméně tady ta publikace vyšla, vím, že tam byly povídky Břetislava Smysla, Martina Petráše, Radoslava Lošťáka a Milana Vaculíka. Ilustrace tehdy dělal Jiří Žlebek a grafickou úpravu Ondřej Michálek. Ta redakce potom fungovala pořád dál a vím, že jsme tam jako uveřejňovali i už i texty studentů a že už to trošičku jako kopírovali jsme vlastně všechna média, která byla trošku otevřenější. A taky jsme se pustili trochu do satiry s tím, že jsme vydali pamflet na noviny okresního národního výboru v Olomouci, které se nazývaly Stráž lidu. A udělali jsme vlastně takový pamflet, který se jmenoval Stráž klidu. A ty jednotlivé rubriky jsme tam s takovým recesním způsobem shodili. A v tiráži ještě potom Radovan napsal, že vlastně došlo k opravě, že ten titul neměl být Stráž klidu, ale Stráž kidu. A tak to ještě více jako poslal tam, kam ten celý plán vlastně patřil.
1: To myslím si, že patří do toho období té recese a vůbec takového toho uvolnění. A to člověk to se tak vlije pod kůži, že to zůstane. To není jako už potom se zbavit tady tohoto a

stránce seriózním si moc se nedaří. Tak k tomu roku 68 ještě ten skončil tím, že jsem konečně se mi podařilo získat výjezdní doložku a na pozvání mojí tety do Vídně jsem se dostal. A ve Vídni jsem byl v srpnu 1968, asi přijel jsem tam kolem 15. srpna. Teď jsem zažíval takovou velkou euforii z toho, že jsem mohl chodit do muzeí, konzistorické muzeum, Albertinum, to všechno jsem navštívil. Dokonce teď jsem tam viděl velkou řadu lidí před biografem, stáli frontu, názvy, titul zněl doktor Živágo, tak jsem taky se do toho ponořil, i když jsem německy nerozuměl, měl jsem z toho v hlavě zmatek, ale viděl jsem doktora Živága a za pár dní na to mě vzbudí teta, že jsou u nás Rusové. Ona měla byt v centru Vídně přímo na Beckerstraße, kousíček od Stephansdomu, takže přímo v centru, to bylo nádhera. No a teď jsem viděl vlastně i ty davy potom těch demonstrantů Čechů, kteří tam přišli plní odhodlání a tak. No já jsem se teda plný odhodlání taky zbalil a vrátil jsem se domů. Těžko říct, jestli s očekáváním, že se něco bude dít, ale jak už to bývá, nedělo se nic. Těžko říct, jestli jsem tam měl zůstat nebo ne.

se to přechylovalo potom ke konci studia, takže byl čas vybrat diplomku. To bylo teda taky docela zajímavé, protože my jsme měli skvělé takové exkurze. Každým rokem jsme jezdili po různých historických a konzistorických údobích slohů po vlastech českých, takže jsme měli zmapovaný románský sloh, gotiku, baroko a tak dále. A mě úplně uchvátilo při návštěvě Kuksu Braunovo sousoší ctnosti a neřestí. A tak jsem pořád nosil pod vlivem toho volnou myšlenkářství z roku 68, že bych mohl vytvořit takovou jako paralelu nebo parafrázi těch neřestí, že by moje diplomka mohla být cyklus obrazů oleomaleb na téma neřestí. No tak ono to chvilku jako vibrovalo v tom prostoru i na katedře, ale už se psal rok 1969 a už bylo nutné dát jako tomu konkrétní rámec, a tak přišel za mnou docent Štolfa a vlastně já už jsem měl rozpracované skici, už jsem dělal na jednom z těch šesti, měl to být šest obrazů 120x80 cm, a byly to akty a takové poměrně jako tedy otevřené, ale v takovém duchu pop artu, že by jako bylo asi vhodnější, a já jsem to nakonec vděčně přijal, že se téma mojí diplomové práce stala netkaná tapiserie Art Protis. To byla celkem v 60. letech československý patent, novinka, ze kterou přišli v textilní továrně Vlněná v Brně. A princip spočíval v tom, že různě barevné ovčí rouno se nanášelo na sebe a aby bylo fixováno, tak byl velký stroj, který to prošil, čili nepotřebovalo to osnovu. Ta osnova byla vlastně dána tím prošitím, těmi stejky, které se na tu textilii navršily. Tak začal jsem dojíždět do brněnské Vlněny, do toho ateliéru Art Protis, tam mě odborné pracovnice, které to vedly, tam mě poučili, jak se to dělá. A součástí byla udělat 5 těch Art Protisů a k tomu napsat teoretickou část. Tak tohle jsem začal plnit. V té době jsem nosil plnohous. Tak jsem si vybral jako téma nevěda co nebo jak. Tak jsem zkrátka řekl, dobře, bude to knír. A tak jsem dělal 5 Art Protisů na téma knír. Tak on to šlo udělat z toho rovna takové, jako navrstit to na sebe a udělat z toho abstraktní barevnou kompozici. Vím, že tam se střídali různí výtvarníci. Mám celkem jako pěknou vzpomínku na pana profesora Antonína Kybala. To je legenda, zakladatel textilního vlastně českého umění, profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové už od 30. let, jak tam fungoval s tapiseriemi a s gobelíny, tak ten tam právě realizoval taky cyklus těch velkých poměrně tapiserií. Vzpomínám si, že to byly takové barokní kostelní věže, a tím průhledem těch věží lítali jako hejna ptáku, takže takový motiv poměrně jako klidný, takový pěkný.

vyústění toho asi je to, že v roce 2025 v Brně pořádali velkou výstavu k 60 letům Artprotisu jako brněnského fenoménu. A zřejmě proto, protože jsem jako byl asi jeden z prvních studentů, který o tom psal diplomku, tak se na této výstavě objevil i ten jeden z těch mých Artprotisů velikosti 50x100 cm. Kromě té diplomky, tak jsem ještě musel udělat jako státnice a tam jsem vlastně pokračoval na malbě, na cyklu těch 6 obrazů, ale aktu už tentokrát, říkám v takovém spíš pop artovém stylu, kde to byly vlastně takové postavy zase z modelingu, sedící postava. Vzpomínám si na název luminiscence modré, převládaly buď ty barevné jako odstíny, luminiscence žluté, luminiscence červené a tak dále. Tím jsem dokončil svoje státnice z oboru malby. Tím vlastně skončila moje studium a my jsme právě tady potom, my tři kluci, Ondřej Michálek, Jiří Žlebek a já, jsme ty svoje státnice nebo diplomové práce vystavili. Tak já jsem tam vystavil právě těch 6 obrazů z toho cyklu těch sedících aktů a bylo to pozdní jaro roku 1970 a naše první, já myslím, celkem jako nástřít poslední společná výstava v divadle hudby v Olomouci.

Po skončení studií od roku 1970 do 1. září jsem nastoupil na výtvarný obor Lidové školy umění v Novém Jičíně po mém učiteli Františku Svačinovi a učil jsem jeden rok. Potom jsem byl povolán na vojnu, na základní vojenskou službu. Tento ztracený rok jsem zakončil svatbou se svou ženou Soňou Paukovou, výtvarnicí, učitelkou družební školy Lidové školy umění v Martině. A oba jsme potom od roku 1972 začali učit na Lidové škole umění v Novém Jičíně. Vrátil bych se k té Lidové škole umění Martin, protože to byla ve své době jedna z nejlepších výtvarných škol na Slovensku. To díky řediteli Josefu Vongrejovi, který byl zakladatelem Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Bienále fantazie. Osobnost Josefa Vongreje byla skutečně velice imponující, impozantní, a on dokázal na okresním městě vybudovat skutečně prestižní dětskou výtvarnou soutěž. Mělo to i určité návaznosti na Bienále ilustrace Bratislava, na velice taky známou a slavnou soutěž, ale to už byla pro profesionály a ne pro děti. Tady se ukázalo i nějak ten způsob, který ovlivnil nejenom moji ženu, ale i mě, potom v té pedagogické práci, protože ten důraz takový na tu expresivitu dětského projevu, na samostatnost, na tvůrčí pochopení té mladé formující se osobnosti, respektování toho věku těch dětí. To jsme se nenaučili nikde. Na to ty školy pedagogické a filozofické fakulty nás nepřipravily. V tom jsme se museli orientovat sami. Takže my jsme potom se ženou začali budovat tady ten obor na těchto principech, na principech respektu vůči tomu mladému tvorečku nebo tomu dítěti a snažili se vždycky tu výuku udělat zábavnou. Zábavnou nejenom pro něho, ale i pro nás, aby to bavilo jak toho dospělého, tak i to dítě. A to myslím si, že vlastně jsme to chápali jako takovou nějakou ukázněnou přestávku, nebo jak to nazvat. No určitě to nebylo podle nějakých metodických příruček, ale doneslo to takové první úspěchy a myslím si, že zrovna takový signifikantní bylo, že první, ten největší velká cena Bienále fantazie v tom Martině jsme získali v roce 1975. Pak následovaly další třeba ceny z těch dětských soutěží. Byla to zlatá Nehruová medaile z Indie. Tam to získal 8letý Ladislav Michálek, byl to žák Soni, mojí ženy. A tam byla taková pikantní záležitost, že chtěli jsme jako mu připravit to předání, co takové nejslavnostnější, jenomže předseda okresního národního výboru Tomančák odmítl tehdy mu předat oficiálně cenu, protože nebyl členem Pionýra. Ale šlo se dál. Opravdu ta pedagogická činnost byla na té Lidové škole umění byla volnější, nebyla tak jako ostře sledovaná jako vyučování na základní nebo střední škole. Myslím si, že po spoustě těch soutěží, kde jsme dobře obstávali, a hlavně jsme to obesílali taky velice často a poctivě, že to snažení, ta snaha a takové to pedagogické ocenění dosáhla ho vlastně Soňa v roce 2013, kdy odcházela už do důchodu a v tom roce získal její žák Oldřich Poul, dá se říci, nejprestižnější mezinárodní soutěží v japonské Kanagavě, získal velkou cenu. Myslím, že to byla i velká satisfakce pro pedagožku. Tady v té práci těch pedagogů jsme potom byli i zváni do různých porod těch dětských soutěží a pomáhali tak nějak tu kultivaci mladého člověka a formování té osobnosti k té kultuře. Jsme tomu snad nějakou měrou přispěli. K té době to bylo aspoň trochu radosti, protože to byla doba normalizace. Ta šeť a ten útěk od reality

sochař Jan Zemánek, který také na počest svému kamarádu Karlu Krylovi, se kterým absolvoval peripetie své puberty, vytvořil sochu fontánu z dubových fošen ve tvaru kytary, se zpovídal i ze svého života běhu ve vltavských osudech. Slyšeli jste druhý díl pětidílné série, kterou natočil Jiří Kamen, a můžete poslouchat i zítra v pravidelném čase.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovna se začne dnes zabývat navýšením rodičovského příspěvku. Nejméně 13 mrtvých a přes 100 zraněných je po masivních ruských vzdušných úderech na ukrajinská města. Literární cenu Toma Stoparda převzala Alexandra Broková. Počasí bude jasno, během dne až oblačno, na severovýchodě i přehánky, teploty až 26 stupňů. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou počítá, návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu.
3: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
2: Novelu, která má rodičovský příspěvek zvýšit, dnes poslanci projednají v prvním čtení. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí, informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že soud je shledá vinnými, jim hrozí až 10 let vězení. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů. Na Ukrajině odstraňují následky ničivých ruských úderů. V Dnipru a v Kyjevě při nich zahynulo nejméně 13 lidí, včetně jednoho dítěte. Úřady hlásí přes 100 zraněných.
4: Bezesnou noc plnou explozí prožili mnozí Kyjevané v metru. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět výbuchy a požáry prakticky po celém městě. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko se na zasažená místa vydal a na svém telegramovém účtu řekl, že rakety poškodily obytné i kancelářské budovy, 4 nemocnice a obchody. V Dnipru při opakovaném útoku na stejné místo zahynul jeden ze záchranářů a mezi oběťmi je i malé dítě. Rusko použilo nadzvukové rakety, balistické střely, rakety s plochou dráhou letu a vyslalo přes 600 útočných dronů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Libanon a Izrael údajně míří k novému příměří. Krátce po izraelské hrozbě bombardováním Bejrútu prý souhlasil Hizballah s podmínkami klidu zbraní. Oznámila to libanonská armáda ve Washingtonu s tím, že se Hizballah zavázal k neútočení na území Izraele. Také izraelské vedení údajně své plány na nové údery na Bejrút pozastavilo.
5: Během rána hlásí Izrael nové útoky Hizballahu a izraelské letectvo i nadále ostřeluje jižní Libanon. Přesné podmínky nově dojednaného příměří zatím nejsou jasné. Izrael mluví o zastavení útoků na Bejrút, o jihu Libanonu se ale nezmiňuje. Z vyjádření Hizballahu naopak vyplývá, že počítá s příměřím na celém libanonském území. Írán už dříve pohrozil, že izraelské údery v Libanonu jsou překážkou v jednáních o dohodě se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump uvedl, že věří v uzavření dohody během příštího týdne. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Literární cenu Toma Stoparda převzala Alexandra Broková. Autorku vybrala odborná porota za nejlepší esej o současné společnosti. Vítězný text představili pořadatelé v Městské knihovně v Praze.
6: Laureátkou ceny Toma Stoparda za rok 2026 vybrali Alexandru Brockovou.
7: Ocenění předal Martin Vidlák z knihovny Václava Havla, která literární soutěž pořádá.
8: Moc děkuji za slovo i za ta příliš laskavá a milá slova.
7: Poděkovala Alexandra Brocková, která část svého eseje Lodě, moře, přístavy také přečetla.
8: Můj esej je výsledkem párletého, ale rozhodně ne soustředěného a systematického osobního snažení sledovat, jak se lze vyrovnávat s podmínkami a s úlohou vedení svého života a s proměnlivostí perspektiv.
7: V minulých letech dostal cenu dramatika Toma Stoparda třeba písničkář Vladimír Merta nebo publicista Pavel Kosatík. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: počasí.
2: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno a zejména na severovýchodě ojediněle přehánky. Později večer v západní polovině Čech až zataženo a místy déšť, přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Mezi polednem a 13. hodinou odpolední vám Polední Vltava mimo jiné nabídne výzvu Jakuba Řeháka pryč od digitálního světa zpátky ke knihám. Taky budeme mířit ke sklonku 81. ročníku festivalu Pražské jaro a zároveň pozveme k poslechu večeru na téma vltavského ke kontroverzím a verzím Ludvíka Vaculíka. No a k tomu mimo jiné hudba Johanna Sebastiana Bacha nebo Edvarda Griega, právě nyní.

První část sonáty pro klavír e-mol Edvarda Griega právě dozněla na Vltavě 11 minut po 12. hodině, jeden z klenotů klasické hudby. Klenoty v pravém slova smyslu, fyzické klenoty, lze nalézt v expozicích a krátkodobých výstavách Muzea Českého ráje v Turnově. Aktuálně tam ještě stále probíhá Unexpected Amber Strong Feelings, tedy autorská výstava jantarového šperku. Šperku, který se také vyskytuje spíš na severních pobřežích Baltského moře. Šperky ovšem v Českém ráji doma, a to nejenom v Turnově, ale i v jiných menších obcích, kde se tradičně věnují jeho opracování, zpracování a také zušlechtění. Mimo jiné třeba na tamní střední umělecko-průmyslové škole šperkařské. Pozvánka do Turnova je pozvánkou, která míří mimo jiné i za tamním velkoformátovým plátnem Pobytí sasíků pod hrubou skalou, tedy rukopisný motiv rozpracovaný Mikulášem Alšem. I ve Smetanově síni obecního domu jsou interiéry vyzdobeny rukopisnými motivy a inspiracemi. My tam ovšem za okamžik zamíříme, abychom se ohlédli za koncerty Pražského jara na Vltavě.

0: Isaac Perlman na housle a Samuel Sanders na klavír provedli Scherzo Tarantele právě teď Henrika Věňavského na Vltavě. Celkem případně v kontextu ohlédnutí za 80. ročníkem festivalu Pražské jaro. Téměř na jeho sklonku se ve Smetanově síni obecního domu představili dva významné evropské orchestry. V neděli 31. května přijel německý symfonický orchestr Berlín, který pod vedením českého dirigenta Tomáše Hanuse uvedl Šostakovičův první violončelový koncert se solistou Jujou Mizunem a Brucknerovou šestou symfonii. Včera, tedy v pondělí 1. června, vystoupila Rotterdamská filharmonie s dirigentem Lhavem Šanym a klavíristou Lukasem Šternatem. Na obou koncertech byl náš spolupracovník, hudební publicista Jindřich Bálek, kterého teď vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Začněme tedy oním nedělním koncertem německého symfonického orchestru Berlín. První část patřila Šostakovičovu prvnímu violončelovému koncertu v podání Juji Mizuna, vítěze soutěže Pražské jaro 2025. Čím vás osobně zaujala jeho interpretace?
1: Tak pro Pražské jaro je součástí ceny v podstatě pro vítěze té soutěže, že potom hraje na příštím ročníku. Je to vlastně taková forma, je to součást toho vítězství. A mě ta hra zaujala velmi. Na druhou stranu musím říct, že úplně nevybočovala z takové té obvyklé šablony, kterou máme, když vidíme nějaké mladé japonské solisty. Bylo to technicky dokonalé, spolehlivé, velmi citlivé vůči partituře, ale zároveň takovou tu šostakovičovskou drásavost nebo jistou ironii, která v tom koncertu je přítomná, to jsou polohy, které přeci jenom umělecky mají mladí Japonci, on je národností Japonec, přeci jenom je to poloha pro ně vzdálená a když se někomu povede z těch asijských umělců najít něco z těchto bytostně evropských nebo v tomto případě ruských kořenů, tak je to velký svátek a tenhle svátek se neodehrál. Bylo to nicméně velmi krásné provedení, po kterém solista přidával část Bachovy svity opět velmi jaksi pokorně, takže to samozřejmě bylo krásné, důstojné provedení.
0: Jakoby tedy interpretace byla do jisté míry i kulturně determinovaná. A vlastně v podobném duchu se budu ptát i na druhou polovinu večera, která patřila Brucknerově šesté symfonii. Jak se s touto rozměrnou, zároveň však velmi niternou partiturou vyrovnal dirigent Tomáš Hanus?
1: To samozřejmě je zajímavá situace, protože Bruckner je německým orchestrům velmi blízký, rádi ho hrají právě pro tu kombinaci toho velkého symfonického zvuku a zároveň určitého duchovního rozměru. A českým dirigentům není tahle hudba vždycky úplně blízká. Je zajímavé, že vlastně u nás máme radši Mahlera než Brucknera, přestože oba vlastně komponovali velmi rozměrné symfonie. Tomáš Hanus si tady vybral symfonii, která patří v Brucknerově tvorbě k těm nejenergičtějším, takovým nejradostnějším. Je to takové, jako když se člověku otevře nějaký nový svět. A přesně s tou tuhle emocí celou tu symfonii odehrál. Takže to bylo neobyčejně energické, neobyčejně strhující provedení. Na druhou stranu jsem měl pocit, že těch zkušeností s touhle hudbou přece jenom nemá tolik, takže by bylo na místě ten tempový plán ještě tak jako trochu víc rozvrhnout, aby ta skladba měla čitelnější gradaci, aby posluchač víc věděl, kde si může odpočinout, kde naopak je to hlavní místo, na které mě kladen důraz. Tomáš Hanus je takový bytostně spontánní hudebník, který je velmi upřímný, který si nehraje na žádnou efektní stylizaci, to zase je potřeba ocenit u toho provedení, ale je pravda, že k takovému tomu absolutnímu brucknerovskému zážitku mi trošku něco chybělo.
0: Pojďme na včerejšek. Včera totiž ve Smetanově síni vystoupila Rotterdamská filharmonie s Lhavem Šanym. Program otevřela předehra Cyrano de Bergerac Johanna Wagenára a následoval Schumannův klavírní koncert. Velká pozornost se upírala k mladému rakouskému klavíristovi Lukasi Šternatovi, který na Pražském jaru debutoval místo původně ohlášené Marty Algerič. Jak on zvládl Schumannův koncert?
1: Můžeme začít solistou, ale samozřejmě všechna ta jména byla zajímavá. To je nedávný vítěz soutěže ARD Mnichov, což je možná ještě o něco prestižnější hudební soutěž než soutěž Pražského jara. A musím říct, že takhle krásně zahraný Schumannův koncert jsem dlouho neslyšel. To je skladba, která je posluchačsky velmi příjemná, taková populární, ale tady skutečně bylo krásné sledovat, jak každou tu větu má promyšlenou trošku jinak, jak hodně zpěvná byla druhá věta, jak vtipně rozehraná byla věta třetí. Klavírista cítí romantismus, zároveň nikam nepospíchá, čili takové ty obvyklé rysy mladých solistů, virtuózů, že chtějí ukázat techniku a že chtějí hrát trošku na efekt. Ty tam vůbec nebyly přítomny, byl to naopak takový křišťálový romantismus. Bylo také hezké, že přidal Brahmsovo intermezzo, což také není efektní přídavek, ve kterém se chce solista blízknout, ale naopak podtrhne takovou tu intimní romantickou náladu, kterou měl ten koncert, takže to byl rozhodně pro mě objev a je to klavírista, kterého bude určitě zajímavé dál sledovat.
0: Konec konců Brahmsovi patřila druhá polovina včerejšího večera, konkrétně Brahmsově druhé symfonii. Jak hodnotíte její interpretaci?
1: Já bych řekl také v první řadě, že mě lákal Lahav Shani, což je kmenově především šéfdirigent Izraelské filharmonie a jeho výkony s tímto orchestrem, když tu byl loni, i když tu byl před několika lety právě v Brahmsově na Dvořákově Praze, tak byly fenomenální, tak já jsem čekal, jestli podobný zvuk dostane i z té Rotterdamské filharmonie a dostal. Takže to byl Brahms podaný v nezvykle pomalém tempu, s krásně promyšlenými jednotlivými hlasy v té partituře, bylo to velmi čisté, velmi výrazově přesvědčivé, velmi jemné a zároveň hodně dobře vystavěné, takže také Lahav Shani, přestože to je dirigent mladší generace, tak velmi cítí takový ten trošku starosvětský romantismus, který v té symfonii je, takže já jsem v tomto případě byl jednoznačně nadšen.
0: A na závěr nelehká, obtížná otázka, komparativní, když oba dva večery porovnáte, tedy berlínský s Hanusem a rotterdamský se Shanim, tak podle vás, který přinesl silnější
1: atmosférou byly oba srovnatelné, ale je pravda, že ten rotterdamský orchestr mě překvapil, jak dobře hrají a přece jenom to bylo o nějaký půl krok silnější, protože ten orchestr zkrátka si ještě nějak víc hlídá tu svoji zvukovou kulturu a čistotu provedení a tohle všechno, takže tentokrát přeci jenom ten Rotterdam byl o krok napřed.
0: Říká hudební publicista Jindřich Bálek, s nímž jsme mluvili o dvou velkých orchestrálních koncertech letošního Pražského jara. Ve Smetanově síni obecního domu vystoupili v neděli německý symfonický orchestr Berlín s Tomášem Hanusem a včera Rotterdamská filharmonie s Lahavem Shanim. Festival Pražské jaro pokračuje ještě do 4. června. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: Zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
1: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
0: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba? A jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
1: V hlavní roli Daniela Kolářová.
0: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A krátce po půl jedné na Vltavě příležitost položit kvízovou otázku. Ta dneska se trvá ve hudebním světě, ve světě tedy starší hudby. A já se ptám a zároveň vlastně napovídám, co je to šalmaj? Věřím, že většina z vás tipla, že šalmaj je historický dřevěný dechový nástroj předchůdce dnešního hoboje nebo fagotu. Dvouplátkový nástroj ovšem pochází z Orientu a v Evropě, kam ho přivezli pravděpodobně křižáci, si velkou oblibu získal už v době středověku a pozdější renesance. Ve středověku patřila do kategorie nástrojů, které byly určeny pro venkovní slavnosti, trhy a tance. Protože šalmaj nemá žádné klapky, hra na tento nástroj vyžaduje v skutku hudební představivost. Hráč musí výšku a barvu každého tónu slyšet dopředu, aby správně korigoval proud vzduchu a tedy i intonaci. Vnitřek nástroje se směrem ven rozšiřuje a právě to dává šalmaji typicky ostrý, nosný a velmi silný zvuk.

0: symfonie pro smyčcové nástroje a basu continuo C-dur, tedy její třetí část díla Karla Filipa Emanuela Bacha v podání Akademie für Alte Musik Berlin, řízené Georgem Kalveitem, právě dozněla. To už je nějaký čas, co tvořili Bachové. Ovšem 100 let uplyne, tedy 23. července, i od narození vlastně stále současného spisovatele Ludvíka Vaculíka. Toto výročí se nestalo jen příležitostí k ohlédnutí za literární legendou, ale i k dialogu mezi generacemi. Pořad z cyklu Večer na téma s názvem Verze a kontroverze Ludvíka Vaculíka, který připravili mladí scénáristé Anna Mrázková a Marcel Peterka, zkoumá širší, nebo spíš šíři tedy autorova odkazu a taky mnoho vrstev na to z jeho povahy. Autoři pořadu představují Vaculíka jako spisovatele, disidenta, valacha a indiána, muže, přítele a otce. My už vítáme jednoho ze scénáristů, Marcela Peterku, ve vysílání Vltavy. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den vám.
0: Pane Peterko, proč se tedy vlastně pořád to jmenuje Verze a kontroverze Ludvík

0: jednotit. A přišli jsme k názoru, že Ludvík Vaculík je skutečně fascinující a osobitou postavou. Dá se říct, že on nikam nedokázal zapadnout, nikam se nedá zaškatulkovat, protože si pokaždé razil takovou vlastní cestu.
1: Tak na jedné straně stojí asi ta čítankovost Ludvíka Vaculíka. I jemu se stalo to, že se dostal tedy do antologií a čítanek. Na straně druhé ony zmíněné kontroverze. Mimochodem, pohlíží mladá generace na odkaz Ludvíka Vaculíka jinak, než tomu bylo dosud?
0: Myslím si, že už na něj nahlížíme s takovým větším odstupem. Možná už si dovolíme i nějakou dílčí kritiku. Zároveň si myslím, že ho dokážeme docenit jako člověka, který byl významnou a jednou z nejvýznamnějších a nejvýhlasnějších osobností české literatury 20. století. Zároveň si myslím, že Ludvík Vaculík nebo k jeho dílu většinou člověk musí nějakým způsobem také dozrát. Jinak ho čte ve studentských letech, jinak v dospělosti, jinak ve stáří, což si myslím, že je taky jeden z takových dílčích rysů právě Ludvíkova díla.
1: Vaculíkovy texty jsou jedna věc, druhá věc je otisk Vaculíka ve vzpomínkách těch, kteří jej znali. Čerpali jste jen z jeho textu, anebo jste taky natáčeli s lidmi, kteří se s Vaculíkem potkali?
0: Natáčeli jsme také s jeho blízkými, ať už přáteli nebo rodinnými příslušníky. Mimo jiné v pořadu zazní rozhovor právě s Janem Vaculíkem, synem Ludvíka Vaculíka, dále s jeho blízkým přítelem a režisérem inscenace Cekira, která momentálně běží v brněnském Hadivadle, Břetislavem Rychlíkem, a mimo jiné také s literárním teoretikem a kritikem a řekněme i věkovým souputníkem Ludvíka Vaculíka Vladimírem Karfíkem.
1: Pořad vznikal v brněnském studiu Českého rozhlasu. Prozraďte, kdo se ujal režie a kdo taky čte ukázky z Vaculíkových textů, kterou i uslyšíme.
0: Tak režie se chopila Hana Mikulášková a Vaculíkovy texty čte Tomáš Šulaj a dále zazní hlasy takové například i Hany Brešťanské nebo Markéty Matulové.
1: Poslechněme si kousek z díla, které bude slyšet dnes na Vltavě.
2: Vaculíková označuje manžela za člověka, který každý svůj poklesek omlouvá a považuje se za vzácný charakter tím, že každý svůj poklesek rodině oznámí. Vaculíková by nebyla proti tomu, aby se s ní rozvedl, ale jen v případě, že podá návrh on. Nechce teď sama od něho odejít, aby lidé neřekli, že v době, kdy byl v takové situaci, ona od něho utekla. V závěru rozhovoru uvedla, že vše, co se doví a co projednává s Martinovským, říká manželovi a některým svým známým. Pramenu sdělila, že s Martinovským hovořila předevčírem. Zpráva bude zaslána Maturovi do akce Mistr. Poznatky uvedené ve zprávě není možno využít při opatřeních v akci Mistr, protože to Vaculíková řekla jenom Pramenu a mohlo by dojít k jeho dekonspiraci. Zpráva byla získána od prověřeného a hodnověrného tajného spolupracovníka, který má plnou důvěru manželů Vaculíkových.
1: To byla ukázka z pořadu Verze a kontroverze Ludvíka Vaculíka. Pořadu, který uslyšíme dnes večer jako večer na téma. Naším hostem je Marcel Peterka. Já bych se ho závěrem zeptal, z jakého literárního zdroje, z jakého díla, k čemu referuje vlastně ta ukázka v životě a díle Ludvíka Vaculíka, kterou jsme slyšeli.
0: Jedná se vlastně o součást spisu STB, který vlastně tady v tomhle tom byl, a jedná se vlastně o jeho výpověď s Madlou Vaculíkovou, jestli se nepletu, jestli je to vlastně tady v tomhle tom součástí.
1: Já myslel, že to je český to sen, ale konec konců do kontextu to bude zařazeno pořadem, který uslyšíme už od 20 hodin 3. července. Já moc děkuju za přiblížení Vaculíka možná v trochu jiném světle i v rozhlasovém večeru na téma, jehož jste autorem společně s Anou Mrázkovou. Děkujeme a já jen připomenu, že večer na téma o šíři Vaculíkova odkazu i mnohovrstevnatosti jeho povahy vysíláme na Vltavě zítra, tedy ve středu 3. června od 20 hodin. Naslyšenou.
0: Tak přijím poslech, naslyšenou.

violončelistka a zpěvačka a také členka čelového dua Tarafuky, nyní solově na albu Dotyk se stejnojmenou písní 10 minut před 13. hodinou na Vltavě. Ještě čas na literaturu s provokativní, ale případnou výzvou. Pryč od digitálního světa, zpátky ke knihám. Právě k tomu vyzývá Jakub Řehák. Pro tento týden je básník a esejista Jakub Řehák autorem pravidelné vltavské rubriky.

0: Football.
1: Na novém židovském hřbitově se nedaleko Kafkova hrobu nachází také jiný hrob, který se mi dosud objevit nepodařilo. Je to hrob Viléma Flussera, filozofa komunikace a pražského rodáka. Byl to, myslím, právě Flusser, který si všiml určitého rozdílu mezi četbou a psaním v souvislosti s lidskou psychikou. Četba nás uvádí do stavu pasivity, ne nepodobného snění, psaní je naopak aktivní prvek našeho bytí. V nynějším životě asi víc píšu, než čtu, ale mnohem raději bych si jako lenivá kočka jen četl a nepsal vůbec. Představa čtení je pro mě vidinou rajského stavu, pozemského Elízia i Eldoráda, ke kterému se v životě marně snažím napřít. Vidina četby mi způsobuje větší slast než vidina psaní. Když ale nyní listuji Flusserovou knihou Jazyk a skutečnost v krásném modrém kartonu se žlutým názvem na obálce, která vyšla v překladu Karla Palka, žádné podobné tvrzení v knize nenacházím. Možná to bylo řečeno v jiné Flusserově knize, třeba v Příběhu ďábla v překladu Jiřího Fialy, zalitém v obřadně černobílém laminu, anebo v Bezednu v překladu Boženy a Josefa Kosekových s ostře červenou vazbou a černým písmem v názvu. A nebo jsem si tuto spojitost prostě vyfabuloval. Všechny tyto tři knihy, jejichž obálky se mi nyní shlukují a víří před očima, pro mne byly velmi důležité. Nemohu do několika vět vměstnat Flusserovu filozofii, ale snad mohu prohlásit, že Vilém Flusser byl originální a neortodoxní myslitel, který během svého života formuloval hned několik předpokladů, které jsou pro mne stále podnětné. Bytostná úloha jazyka pro formování skutečnosti, v každém jazyce je skutečnost podle Flussera odlišná, konec takzvané alfabetické společnosti vycházející z písma a její nahrazení společností alfanumerickou zaměřenou na obrazy. Flusser přišel s pojmem univerza technických obrazů, který předpověděl internetovou epochu virtuální reprezentace. Pro mne osobně byl nejvíc podnětný Flusserův postřeh o tom, jak jazyk vytyčuje hranice naší skutečnosti a v podstatě ji vytváří, protože bez jazyka pro lidské bytosti žádná objektivní skutečnost vlastně neexistuje. V tom ohledu byla pro mne zásadní i kniha Flusserova překladatele Karla Palka alias Petra Fidelia, který na záložce své knihy kritické eseje napsal. Kritika tu není proto, aby poznávala svět, nýbrž aby zkoumala řeči, které se o světě vedou. A uvnitř knihy samotné potom prohlásí. Kdo se v životě musel soustavně zabývat písemnými výtvory svých bližních, dám jistě za pravdu, že myšlenkové trhliny či zkraty se mnohdy lépe poznají z toho, jak se autor vyjadřuje, než z toho, co vlastně tvrdí či hlásá. Fideliovo psaní mne ovlivnilo v tom, jak přemýšlet i psát o literatuře. Nikdy jsem nepokládal za správné redukovat básnické či literární dílo obecně na souhrn témat, motivů, sižetů, které se pouze odívají do textu a jejich výčtem, že pak získáme klíč k danému dílu. Myslím si, že je to právě jazyková stránka, která v literatuře určuje sdělení. Teprve v samotné magii slov, v konkrétních verších, větách, odstavcích se vyjevuje podstata i hodnota díla. Kritik si má této materie všímat, věnovat pozornost tomu, jak přesná či naopak vágní slova autor pro své vyjádření volí. Všímat si přítomnosti či naopak absence slovní magie a třídit autory podle toho, zda jsou této magie schopni či nikoliv. Výpověď je zkrátka neodlučitelná od formy, která ji vyslovuje. Vždy mi bylo blízké anglosaské close reading, pozorné čtení, které se obejde bez akademického žargonu a vystačí si s tím, co je rozeseto v samotném textu. Ostatně, jak to krásně řekl Louis Buñuel, žargon způsobuje smutnou zkázu v nevyvinutých zemích. Je to naprosto jasný znak kulturní kolonizace. V intelektuální sféře se české myšlení nechává kolonizovat a myšlenkovou dominanci větších kultur považuje div nezactnost. Jen ve výjimečných dějinných obdobích se naše myšlení postaví na vlastní nohy. Mám štěstí, že v případě poezie se v Čechách ve 20. století narodilo několik mimořádných osobností, ke kterým mohu pociťovat obdiv, vděčnost a být na ně svým způsobem hrdý. Jednou z nich byl bez pochyby Vítězslav Nezval.
0: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v rubrice knižní pól, básník a esejista Jakub Řehák. Připravil Petr Šrámek a další díly pořadu najdete už teď k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Rodiče nově narozených dětí by mohli od ledna nově dostávat 400 tisíc korun, to je o 50 tisíc víc než teď. O vládním návrhu budou dnes jednat poslanci opozice, ale třeba i vládní SPD chtějí zvýšit dávku už stávajícím rodičům. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Dánsko bude mít novou menšinovou vládu, uvedla to sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová, která se domluvila s dalšími třemi levicovými a centristickými stranami. Frederiksenová tak bude vládnout už třetí funkční období v řadě. Jich Itálie zasáhlo krátce po půlnoci zemětřesení o síle 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Kromě ní podle italských médií otřesy pocítili i obyvatelé Sicílie a Apulie. Italská civilní ochrana v noci svolala krizovou jednotku. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášeny. Zámek v Litomyšli dnes otvírá nový prohlídkový okruh o historii tamního divadla. To vzniklo v roce 1797 a je druhým nejstarším divadlem v Česku. V nové expozici návštěvníci podle kastelána Petra Weisse uvidí například historické divadelní kostýmy. Počasí. Bude převážně oblačno, na horách ojedinělé přehánky. Večer v jihozápadní polovině Čech místy déšť, přehánky a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Na horách kolem 17. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Polední Vltava po 13. hodině nabídne mimo jiné pozvánku k rozhlasovému hororu pro mladistvé, ale také hudbu Jazz Dog Orchestra Johanna Sebastiana Bacha nebo právě teď Scherzo Tarantele od Henrika Věňavského.

Virtuózní interpretace skerce Tarantele opus 16 Henryka Věňavského v podání Itzhaka Perlmana na housle a Samuela Sanderse na klavír. To byla hudba, kterou jsme otevřeli 13. hodinu již s 2. červnovým datem. Včera, tedy 1. června, na Den dětí, tomu bylo také 100 let od narození opravdové ikony popkultury 60. let. Když se řekne Marilyn Monroe, každého z nás asi napadne trochu něco jiného, někoho scéna, kdy se v nadné blondýnce vzdouvá na ulici sukně větrací šachtou, někoho ikonické filmy, třeba někdo to rád horké. Ovšem Marilyn Monroe byla také zpěvačkou, velice úspěšnou. Konec konců tomu se také věnuje Vltavská klapka, kterou můžete již nyní slyšet i prostřednictvím webového rozhraní a aplikace Můj rozhlas, tedy klapka Tomáše Piláta. Věnovali jsme se jejímu odkazu i v Akcentu, který je rovněž ke slyšení na webu Vltavy. No a jinak pochopitelně Marilyn Monroe občas zní i vysíláním Vltavy. My však budeme hrát jinou hudbu a budeme mluvit i o žánru, který je dedikován dětskému posluchači, ovšem má mírně řečeno hororové rysy.

0: Koncert pro housle a orchestr F-dur, třetí část, právě dozněla z díla Christiana France Danera. 13 minut po 13. hodině. Čas připomenout opus, který jsme avizovali a který je z žánru, který nebývá pro rozhlas typický. Český rozhlas Radio Junior připravuje nový dramatický seriál Hlubina, navazující na mimořádný úspěch hororového seriálu Lyžák. Ten už má přes 360 tisíc spuštění. Stal se vůbec jedním z nejúspěšnějších dramatických audioseriálů pro děti, které Český rozhlas kdy natočil. Autorka a režisérka Tereza Verecká s kreativní producentkou Lenkou Veverkovou dál tento žánr rozvíjejí. Konec konců Tereza Verecká je nyní ve studiu Vltavy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Děj se odehrává té hlubiny, teda, o které budeme mluvit, u jezera Tichá voda, známého svou průzračností a oblíbeného mezi rodinami i potápěči, jenže každé léto se tu opakuje zvláštní jev. Krajina na okamžik stichne a z hlubin zazní hluboké pravidelné dunění. Geologové mluví o běžném tektonickém napětí, zdá se ale, že místní slyší v tom zvuku něco jiného. Tak se to píše v anotaci toho díla. Na co bychom se měli jako vyznavači, třeba vyznavači kontrolovaného strachu, připravit u radiopřijímačů?
1: No, měli byste se rozhodně připravit na velikou temnotu, protože i když je jezero průzračné, tak v hloubce moc vidět není. A měli byste se taky připravit na binaurální strhující zvukový design Ondřeje Gáška a na skvělou muziku Gianna Babana a skvělé mistrovství mistryně zvuku Jitky Špálové, díky kterým dohromady to bude opravdu děsivý zážitek.
0: O binaurálním poslechu budeme ještě mluvit. Já bych se ještě zastavil u toho žánru audiálního hororu, hovoru možná taky, ale hororu v tuhle tu chvíli pro děti a mládež. Já myslím, že to je hodně nevšední umělecký tvár. Má nějakou svoji obdobu předlohu jinde, anebo jste s tím přišli vy první na Junioru?
1: Nevím, jestli má předlohu jinde, ale mně to přišlo na snadě, že to je vlastně žánr, který je pro ten rozhlas v podstatě jako stvořený, protože to, co nejvíc vyvolává v člověku strach, je to, co tak úplně nevidíme. A to, co si můžeme jenom domýšlet. A rozhlas jako médium je opřen o to, že vlastně to, co slyšíme, nevidíme a s tím se dá pěkně hrát.
0: Když použiju moderního jazyka, vy jste tu hrůzostrašnost ještě právě nabustovali tím binaurálem. Aktuální hororové novince Junioru předcházel Lyžák, který byl stejně jako ta hlubina natočen tou speciální technikou. Můžeme vysvětlit to, co běží pro toho, kdo se s tím nikdy nesetkal?
1: Tak binaurální technika je technika prostorového zvuku a tady v rozhlase se k jejímu nabírání, čili natáčení, používá binaurální hlava jménem Oscar. Je to takový mikrofon, nebo spíš velké uskupení mikrofonů ve tvaru hlavy a ten mikrofon dokáže vnímat nejenom to, co se děje napravo, nalevo, ale i také to, co se vám děje v zátylku, prostor, vrznutí okna, všechno, co ta místnost a co ten herec a jeho šaty a úplně všechno, každý vlas přináší.
0: Takže to strašidelno zvukové je mnohem komplexnější teda.
1: Jedna komplexnější a druhá je to skutečně ten Oscar jakoby ten tu nahrávku oživoval. To znamená, že jakoby jste vy byli součástí, živou součástí toho děje a ten zvuk vám narušuje osobní prostor, což je taky strašlivě výhodný pro horor a pro jakékoliv strašidelno a pro práci s emocema.
0: Je třeba podotknout, že k tomu je potřeba sluchátek, aby si to člověk vychutnal naplno toho binaurálního zážitku. Napadá mne, jak podstatná v tom vašem konkrétním stvárnění je právě tahle ta akustická dimenze, jakou tvoří část z hlediska toho efektu.
1: Ta binaurální velkou, ale ještě podstatnější je to, že jsme tentokrát pracovali s mikrofonem, který se jmenuje hydrofon a nad všemi těmi, nad oběma faktory stojí zvukový design, který jsme tvořili dohromady s Ondřejem Gáškem a skladatelem Giannem Babanem. A ti dva umí udělat strašidelnou věc i z absolutního jednoduchého praskání, já nevím čeho, praskání kloubu, praskání brambůrek.
0: Už teď se začínám bát a to ani nevím příliš konkrétně, o jaký příběh běží. Nicméně k příběhu jako takovému jde o námět na, zrealizovaný přímo pro rozhlas, nebo jde o nějakou jinou adaptaci nějakého jiného motivu?
1: Jde o úplně původní námět, zrealizovaný přímo pro rozhlas. Jde vlastně o námět, který jehož zadání bylo tkvilo v tom, abychom navazovali nějakým způsobem na lyžák, ale my navazujeme pouze žánrově, pouze akorát jsme možná trochu udělali něco maličko dospělejšího, maličko jsme ještě posunuli strašidelnost výš, než bylo u lyžáku, a to zejména pro dospělé posluchače, děti, myslím si, že s tím budou v pohodě, a jinak je to samostojná věc.
0: Takže děti budou utěšovat rodiče. Může to tak i být?
1: Myslím si, že by to tak mohlo být.
0: Když už mluvíme o tom bezpečném prostředí a vlastně o tom fenoménu, proto asi člověk kouká na horory, že se cítí bezpečně, chroupe ty brambůrky a zároveň se bojí. Přesto je v něčem svět toho dětského, potažmo teenage, strašidelná, rizikový, třeba pro nějaké citlivější povahy, jsou tam nějaká omezení podle vás?
1: No já si myslím, že to je opravdu, a jak je to psáno všude na webu a všude upozorňujeme, že následující podcast není vhodný pro malé děti. Ta věková kategorie je 10+, takhle nám je nastavená. A celkově to, co děti jsou schopny nebo co mají rády, to se trošičku posouvá. Já si myslím, že pokud vaše děti nebrečí při třetím dílu Harryho Pottera strachy, takže si můžou pustit i Hlubinu.
0: Děti jsou vycvičeny moderními audiovizuálními médii a počítačovými hrami. Úplně závěrem otázka, která je možná obecnější povahy. Někdy se říká, že rozhlas je médiem minulého století. Myslíte si, že třeba tato velmi imerzivní forma otevírá novou perspektivu pro rozhlasovou tvorbu?
1: No já si myslím jednak, že samozřejmě, a taky nesouhlasím s tím původním výrokem. A myslím si, že rozhlas je skvělý v tom, že vás dokáže vtáhnout do příběhu tady a teď a není vázaný v dnešní moderní době, není vázaný na žádný monitor a žádnou obrazovku, před kterou byste musel být a upírat na ní oči.
0: Kdy si Hlubinu budeme moci poslechnout?
1: Hlubina je venku od dnešního rána.
0: K poslechu Hlubiny, audiálního hororu pro děti a mládež, zvala jeho autorka Tereza Verecká. Díky.
1: Já děkuju, nashledanou.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Céline mimo jiné interpretuje Bachův koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo na Vltavě 26 minut po 13. hodině.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: A v tento čas už vyhlížíme vltavskou povídku, ta nastane za pár okamžiků ve 13.30. Tentokrát to bude dokonce dvojice povídek z textů Jiřího Machalického. Jednak text Fotografie bez aparátu, Asambláže z patentek a Koule a polokoule. Jako renomovaný historik umění a kurátor výstav měl Jiří Machalický za svou kariéru příležitost zblízka poznat řadu osobností českého výtvarného umění. A tato setkání také zachytil v drobných pro v knize Černé jablko, Yoko Ono jede po Vltavě. Dnes uslyšíte vzpomínky na Bělu Kolářovou, manželku básníka a výtvarníka Jiřího Koláře. Jejíž dílo čekalo řadu let na své objevení a teprve po roce 1989 se mu dostalo řádného ohodnocení. No a v druhé vzpomínce Jiří Machalický přibližuje svá setkání se sochařem Hugem de Martini v jeho ateliéru.

0: Izraelský pianista a skladatel Yakir Abib interpretuje svou vlastní skladbu v půl druhé na Vltavě. Čas také číst, jak už jsme zmínili, z textu Jiřího Machalického. Povídkovou dvojici nabídneme právě nyní a já ještě předtím, než se tak stane, připomenu, že v obou povídkách účinkuje v režii Vlada Ruska Jaromír Meduna a že druhá povídka vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje expresivní výrazy. Příjemný poslech.
1: Povídka.

Fotografie bez aparátu, asambláže z patentek. Počátkem 90. let jsem se, hned po jeho příjezdu z Paříže do Prahy, seznámil s Jiřím Kolářem, ale chtěl jsem se poznat i s jeho ženou Bělou, která prožila desítky let vedle tak výrazné a silné osobnosti, ale přitom zůstala naprosto originální. Její tvorba nebyla tak různorodá a systematická, ale přitom byla stejně nápaditá. Řekl jsem si, že ji zavolám. Tehdy ještě aspoň u nás žádné mobily nebyly, tak jsem vytočil číslo pevné linky v jejich vile v Podolí. Měl jsem štěstí. Asi na druhý nebo třetí pokus jsem ji zastihl a domluvil jsem si s ní schůzku. Měli jsme se sejít v kavárně Louvre na Národní třídě. Přišel jsem o trochu dřív a čekal jsem s Kytkou v prvním patře před vchodem do kavárny. Ona přišla úplně přesně, jak byla zřejmě zvyklá z Paříže. Posadili jsme se ke stolku u okna a dali jsme si, to si dobře vzpomínám, vídeňskou kávu. Říkal jsem jí, že její práce už trochu znám, že mě moc zaujala a že bych jí rád někdy udělal výstavu. Měl jsem štěstí a nakonec se mi to podařilo hned třikrát. Mluvili jsme o tom, jak žila v Paříži, jak se pak z emigrace musela na čas vrátit, aby vyřídila problémy s jejich pražskou vilou a sbírkami, jak musela s úřady bojovat, protože Jiří Kolář byl v nepřítomnosti odsouzen za nepovolené opuštění republiky. Pak ji zase dlouho nechtěli pustit zpátky do Paříže, ale nakonec se to povedlo. Když byla tehdy v Praze sama, zbýval jí čas na její tvorbu. Už se nevěnovala fotografii, kterou začínala v 50. letech, ale pokračovala v hledání vlastních postupů a témat v asamblážích, kterými se ovšem zabývala už v 60. letech. Právě v době, kdy jsme se poprvé potkali, probíhala její výstava v galerii U prstenu v Jilské ulici, galerie, která dnes už neexistuje. Měla v přízemí prodejní prostor a skupinové nebo autorské výstavy se konaly v poměrně rozsáhlém a zajímavě členěném historickém sklepě. O té její jsem psal do Lidových novin. Pak mi Běla Kolářová hned zavolala a poděkovala. Bylo vidět, že je ze staré školy. Zeptal jsem se jí, jestli ji můžu někdy navštívit a podívat se na její věci podrobněji. Domluvili jsme se, přišel jsem do jejich vily a začal si prohlížet její obdivuhodné asambláže. Všechny měla pečlivě uskladněné a zabalené v poměrně malém a těsném prostoru v přízemí, kde bývala dříve prádelna. Tehdy ještě měla doma velkou část svého celoživotního díla. Ne, že by o něj nebyl zájem, ale v té době ještě vzbuzoval daleko větší pozornost Jiří Kolář. To se ale mělo v následujících letech měnit. Dá se říct, že se s Jiřím Kolářem vzájemně ovlivňovali a dokonce i vytvářeli společná díla. Na jejich asamblážích však bylo na první pohled zřetelně znát, že je vytvořila žena. Bylo pro ně typické, že používala například sponky do vlasů nebo patentky a často vytvářela celé tematické okruhy. Vzpomínám si, že mi vyprávěla, že v nich někdy užívala i vlasy. A první z těchto asambláží vytvořila z úplně šedých vlasů své maminky. Pak ji načas uložila. A když se na ně znovu podívala, tak s překvapením zjistila, že se jim vrátila blondětá barva z maminčina mládí. To si nedovedla vysvětlit. Jiné koláže nebo asambláže zase vznikaly z kancelářských sponek, různě dlouhých ořezaných tužek, z barevných gum nebo lístků od šatny, doplněných kresbou líčidly. V 60. letech měla výstavu v galerii na Karlově náměstí, tenkrát důležité pro nové progresivní umění, kde se střídaly současné i budoucí výrazné osobnosti.
Vedla ji známá teoretička Ludmila Vachtová, která napsala první a velmi zdařilou monografii Františka Kupky. Běla i Jiří patřili k okruhu slavné skupiny Křižovatka, sdružující hlavně experimentální umělce. Potom se na Bělu Kolářovou přece jen trochu zapomínalo a dlouhá léta tvořila ve stínu svého slavného muže. V 90. letech se však zvolna dostávala do popředí, začínali k ní čím dál častěji chodit sběratelé. Systematicky se o její dílo zajímal inženýr Jirous, bratranec známého básníka a historika umění Ivana Martina Jirouse. Postupně od ní nakoupil řadu asambláží. Jednou mě požádala česko-německá sběratelka Dadia Altenburg-Kohl, abych ji ke Kolářovým zavedl. Hned na místě koupila několik koláží od Jiřího, ale pak se natolik nadchla Bělou, že u ní za dopoledne utratila snad 750 000 korun a to byly tehdy opravdu slušné peníze. Myslím, že dnes rozhodně nemusí litovat. Když jsem byl s Vladimírem Karfíkem v Paříži, abychom vybrali pro výstavu v Pražské národní galerii koláže Jiřího Koláře v jeho tehdy již opuštěném ateliéru, tak nás pak paní Kolářová pozvala do bytu na kávu. Právě k ní přišla jedna její známá, která působila značně afektovaně a několikrát ji oslovila krásná sladká Bělo. Nejdřív jsem nevěřil vlastním uším, ale Vladimír Karfík mi pošeptal, slyšel jste to, co já? Když jsem nastoupil jako kurátor muzea Kampa, tak jsem brzy domluvil nejdřív výstavu Jiřího a pak i Běly Kolářových. Jeho výstavu jsem připravil pro hlavní budovu muzea, její pro konírnu sovových mlýnů. Tam byly podle tematických okruhů rozdělené asambláže a v malém sále hlavní budovy v mezipatře s výhledem na řeku, kterému Meda Mládková říkala pokojíček, jsem nainstaloval série fotografií. Vydali jsme i docela obsažný katalog, který krásně upravil Rostislav Vaněk, jeden z našich nejlepších grafiků. Některé fotky však bohužel trochu pokazila místní fotografka, což mě i po létech, když si knížku prohlížím, docela mrzí. Na výstavu v muzeu Kampa jsem si ještě skoro všechno půjčoval přímo od autorky a ona se také zúčastnila vernisáže. Pak však zájem o její osobnost tak rychle narůstal, že když jsem připravoval její další výstavu pro muzeum Amose Andersona v Helsinkách, už jsem si musel asambláže půjčovat z několika soukromých i veřejných sbírek. Tehdy už byl pan Kolář po smrti. Jeho výstavu, která se uskutečnila zároveň ve stejném muzeu, jsme vybírali ze sbírek muzea Kampa. Když jsme s malířem Petrem Řehořem, který žil již dlouho v Helsinkách a který se dobře znal s ředitelem muzea, nainstaloval

Dal jsem, že jí to ještě dnes moc sluší, a ona jen poznamenala, nesnažte se. Nakonec měla v Helsinkách větší úspěch než její muž, protože ji tam skoro neznali, zatímco jeho tvorba už nemohla nikoho až tolik překvapit. Byla totiž dávno zastoupená v některých významných finských sbírkách a dokonce ve stálé expozici Národní galerie. Vzpomínám si, že tam tehdy měl velký objekt, kolážovanou hrušku. K Běle Kolářové začali brzy docházet další a další sběratelé, historici umění a galeristé. Dokonce pak zaznamenala velké úspěchy ve Vídni, na slavné výstavě Dokumenta v Kaslu i v Londýně. Celé roky na to zřejmě čekala a dočkala se až úplně v závěru života. A po její smrti začaly ceny jejich děl závratně až několikanásobně stoupat. Ona je kdysi prodávala za pár tisíc, ale teď ty nejlepší asambláže dosahují cen i třeba přes 2 miliony korun. Byla by asi mile překvapená, kdyby u toho mohla být. Úžasné jsou ale také její rané experimentální fotografie. Říkala, že vytváří fotografie bez fotoaparátu. Šlo totiž o pokusy, při nichž do zvětšováku vkládala různé, většinou přírodní prvky, struktury. Jejich zvětšeniny působí neobyčejně zajímavě. Nebo zaznamenávala pohyb gramodesky a takto vzniklým snímkům říkala rentgenogramy. Tímto způsobem se vřadila mezi pozoruhodné české fotografy, kteří se uplatnili i v mezinárodním měřítku. Její tvorba je žensky křehká, ale i mužsky věcná, což působí velmi přitažlivě a zajímavě a přináší to napětí. Stačí vzpomenout na několik sérií s patentkami, kde se vedle hravosti uplatnil řád, což platí i pro koláže z technických prvků. Často jde o kovové podložky, odpory, kondenzátory. A nejženštější jsou půvabné kresby rtěnkou a dalšími líčidly. Její dílo zdaleka není tak rozsáhlé nebo systematické, jako neobyčejně výrazová bohatá tvorba jejího muže. Je vlastně úplně jiné, i když je znát, že na sebe vzájemně působili. Běla Kolářová se dožila vysokého věku a když po kratší nemoci zemřela, bylo jí hluboce přes 80 let. A tak se naštěstí, aspoň na chvíli, dočkala skutečného uznání nejen u nás, ale i v některých dalších evropských zemích.

Koule a polokoule. S Hugem Demartinem jsem se osobně poznal, když jsem začal pracovat jako kurátor sbírek a výstav Muzea Kampa. Byl jedním z těch, o které se Meda Mládková zajímala a kterých si vážila. Taky měl tehdy ve stálé expozici jeden ze svých zásadních objektů z doby, kdy experimentoval se zastaveným pohybem a performacemi v otevřeném prostoru. Sice došel k úplné abstrakci, ale přitom dokonale ovládal klasickou kresbu. Kdysi jsem ho navštívil u něj v Sumrakově na Vysočině, kde historický statek na krásném místě na kraji vesnice přestavěl na moderní bydlení a ateliér a také celkem rozsáhlý depozitář svých objektů, reliéfů či modelů ze všech tvůrčích období. Ukazoval mi kresby, které vytvořil ve 13 letech a už tehdy kreslil stejně virtuózně jako třeba Dürer, Holbein nebo Picasso. Procházeli jsme pak jeho dokonale přesné objekty, jejichž jednotlivé prvky, často koule nebo polokoule se zrcadlovým povrchem, seřazovali

vždy podle až matematicky promyšlených pravidel. Nebylo snadné najít někoho, kdo by je dokázal podle jeho představ vyrobit. Nakonec se dohodl s mladoboleslavskou Škodovkou. V jejichž dílnách se samozřejmě vyráběly i reflektory. Tam byla přesnost, kterou potřeboval, samozřejmostí. Vedle nich se zabýval i stejně uspořádanými kolážemi, v nichž vycházel z podobných principů jako v trojrozměrné tvorbě. Ve svém statku měl všechno uspořádané, přesně věděl, kde co má, ale nešlo o žádný školomecký systém. Vypadalo to, jako by přemítal o velké závěrečné výstavě a měl všechno připravené. Měl jsem tehdy možnost vidět jeho práce ze všech období a jednotlivých okruhů a především zažít prostředí, ve kterém tvořil. Než jsem k němu jel, tak jsem se zeptal, jestli k němu můžu vzít našeho malého pejska, a on souhlasil. Pejsek mu pak v nestřežené chvíli okousal roh koberce, ale on ho úplně klidně spíš v legraci napomenul. Ptal jsem se ho taky na studia na Pražské akademii. Vzpomínal na svého profesora, sochaře Jana Laudu. Ten prý tehdy dostal za úkol vytvořit portrét ministra kultury Zdeňka Nejedlého. Ministr přišel asi dvakrát na akademii, aby mu seděl. Ale neměl trpělivost a prý sebou neustále šil. A Lauda pořád nemohl jeho podobu trefit. Hugo de Martini mi vyprávěl, jak s ním jeli ze školy po Praze tramvají. Profesor prý vždycky mluvil nahlas a tenkrát na celou tramvaj nadával na Nejedlého. Já se na toho rudýho dětka můžu vysrat. A studenti se ze strachu, bylo to v 50. letech, postupně trousili ven. Ptal jsem se ho, jestli byl někdy v chodbě u sochařského ateliéru opravdu nápis, když byl v Praze Emil Burdel, lízali mu všichni purdel a nejvíc z Čechů všech lízal purdel V.V. Štech. A on mi to potvrdil. A o Štechovi, který tehdy na akademii učil dějiny umění, říkal, že měl podivný smysl pro humor a že nebylo nikdy jasné, co myslí v žertu a co vážně. Prý řekl, Němci udělali za války mnoho zlého, ale jednu věc udělali dobře, že zavřeli Emila Filu. Vzpomínám si na některé výroky Huga de Martiniho, o kterých stojí za to se zmínit. Říkal například, že i to nejdokonalejší dílo má mít chybu, protože jinak by mohlo být nudné. Během mého působení v muzeu Kampa jsme domluvili jeho přednášku. Nebo to byla spíš beseda či diskuse. Tehdy se jich pořádala celá série a on na to vedle dalších osobností přistoupil. Jedna mladá studentka se ho zeptala, a pane profesore, jaké vlastnosti by měl mít sochař? A on odpověděl, sochař by měl být především blbej. Měl prostě dosti osobitý a někdy i drsný smysl pro humor. Jsem moc rád, že se mi podařilo za pár let potom, co jsem se s ním poznal, uskutečnit jeho komorní na konstruktivistické období soustředěnou výstavu v galerii Montanelli v Nerudově ulici. Tu založila Dadia Altenburg-Kohl, lékařka a úspěšná podnikatelka českého původu, která hned po studiích odešla do Německa a s manželem postupně vytvořila nedaleko Saarbrücknu velkou farmaceutickou firmu. Pak se zase po mnoha letech vrátila do Prahy, koupila dům v Nerudově ulici a založila tam v přízemí galerii. Hledala nějakého historika umění a nakonec si vybrala mě. Doporučil mě totiž její právník a zároveň můj přítel. Začal jsem s ní připravovat program, složený hlavně z generace žijících nebo nedávno zemřelých klasiků a navrhl jsem vedle Radka Kratiny a Běly Kolářové i Huga de Martiniho.
Dadia byla uměním vždycky nadšená. Už v Německu založila velkou sbírku a u nás v tom pokračovala. Zároveň byla velkorysá a tak začala od umělců nakupovat. O cenách nesmlouvala. Domluvil jsem tedy návštěvu u Huga de Martiniho a přijeli jsme do Sumrakova. Prošli jsme skoro všechno, co tam měl, a ona hned projevila zájem o několik objektů. Hugo de Martini však překvapil tím, že jí řekl: jsem rád, že vás to zajímá a že jste přijela, ale já peníze nepotřebuju. Naopak potřebuju díla, který jsem si z každého období ponechal, až budu dělat velkou výstavu. Ta se měla konat v Brně, ale nakonec ze všeho sešlo. Dadia si pořád udržovala kontakty v Německu a tak jsme mu uspořádali výstavu taky v Berlíně, v kulturním domě Sárska, kde manželé Kohlovi podnikali. Palác, ve kterém centrum sídlilo, měl výhodnou polohu přímo v centru města. Měl však dost pohnutou nebo dokonce temnou minulost. Prý tam za nacismu sídlilo ministerstvo zahraničí a pak zase za komunismu sovětské kulturní středisko. Ale prostor to byl pěkný. V dostatečném předstihu jsem Hugovi de Martinimu přinesl plánky, řekl jsem mu, že bych tam rád představil jeho konstruktivistické období a společně jsme vybrali objekty. On pak v měřítku připravil dokonalý model celé expozice. Tak to ostatně při svých výstavách dělal vždycky. Na místě jsem výstavu instaloval sám. On do Berlína nejel, nebyl už v té době zdravý a asi se mu už nikam nechtělo. Podobnou jeho výstavu jsem připravil pro galerii Montanelli v Praze a on opět udělal přesný model. Nebylo pak co vymýšlet. Někteří umělci nedovedou s přehledem uspořádat vlastní výstavu. Nejraději by vystavili všechno a sály jsou pak přeplněné. Ale to rozhodně nebyl jeho případ. Uměl velmi citlivě zacházet s prostorem. Pocházel ze staré italské rodiny kamnářů a komíníků, která přišla do Prahy za Rudolfa II. Jeden z jeho předků byl pak povýšen do šlechtického stavu a tak se podepisovali de Martini. Ale tatínek Huga změnil jméno na de Martini. Hugo patřil, jako snad všichni progresivní umělci, za komunistického režimu k jeho odpůrcům. Proto se tehdy jeho objekty pro oficiální instituce nenakupovaly ani se v nich nevystavovaly. Za to po sametové revoluci se pro něj situace okamžitě změnila. Patřil k těm velkým osobnostem, které od počátku 90. let začaly po takřka hromadném vyhazovu starých struktur učit na Pražské akademii. A on tam pak řadu let vedl sochařský ateliér. Když jsem se po několika letech z galerie Montanelli vrátil do muzea Campa, tak jsem hned navrhl jeho výstavu. Několikrát jsme se sešli. On si opět vyžádal plánek prostoru, konírny sovových mlýnů. Koncepce byla skoro hotová a on začal připravovat model. Měli jsme už určený termín a připravovali jsme katalog. Chystal jsem se za ním, že ještě doladíme rozmístění objektů a reliéfů a domluvili si termín návštěvy. Pak mi ale zavolal, že mu není dobře. Měl totiž už léta potíže se srdcem. Řekl mi, že musí na nějaké vyšetření do Pelhřimova a že návštěvu musíme asi o týden odložit. Krátce na to jsem dostal smutnou zprávu, že náhle zemřel. Soused ho prý našel v jeho statku ležet mrtvého. K výstavě už nedošlo. Vyřizovala se pozůstalost. Ale naštěstí brzy proběhla velká retrospektiva v Národní galerii ve Veletržním paláci, kterou připravila galerie Zdeňka Sklenáře a která také vydala pěkně graficky upravenou a přehlednou monografii.

Renomovaný výtvarník, historik umění a kurátor Jiří Machalický měl za svou kariéru příležitost zblízka poznat řadu osobností českého výtvarného umění. Proto je také zachytil v povídkách, které posloucháme celý týden. Ty dnešní dvě nesly titul Fotografie bez aparátu, Asambláže z patentek a Koule a polokoule. Účinkoval v režii Vlada Ruska Jaromír Meduna. No a zítra můžete poslouchat v týž čas vzpomínkovou povídku na Vladimíra Boudníka.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojen. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše návrh nedostatečný. Europoslanci z výboru pro mezinárodní obchod potvrdili dohodu o legislativních opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňska. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Dohodu musí ještě finálně potvrdit celé plénum Evropského parlamentu a formálně i Rada Evropské unie. Europarlament by tak mohl učinit na červnovém zasedání ve Štrasburku. V přepočtu asi 300 korun zaplatí od léta návštěvníci německého Kolína nad Rýnem za vstup do tamního věhlasného chrámu. Dnes to oznámila kolínská kapitula. Zavedení vstupného je podle ní nutné. Údržba chrámu vyjde v přepočtu asi na 1 000 000 korun denně. Církev ujistila, že v čase bohoslužeb bude kostel dál přístupný zdarma. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek, to je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. Počasí. Bude převážně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Večer v jeho západní polovině Čech bude místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Více zpráv na webu irozhlas.cz. Nyní už odpolední Vltava s Michalou Dittrichovou.
1: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

dirigent, třás bych se hrůzou. Kdybych byl malířem, třás bych se hrůzou. Kdybych byl malířem, třás bych se hrůzou. Že už se nepotkám se svojí.

Nonsens, laskavý a absurdní humor, chytrá satyra. I tak se dá charakterizovat tvorba skladatele a písničkáře Petra Skoumala. Jehož písnička právě dozněla. Najdeme ji na albu Březen z roku 1998. A proč nedodat pro radost a pobavení ještě jedno autorovo čtyř verší? Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení, není tomu ani divu, padá na něj lešení. Pánovi u piva přejeme šťastný konec a vám, milí posluchači, klidný poslech odpolední Vltavy, která právě začíná. A jaký plán máme pro tuto hodinu? Krom pestré hudební mozaiky chystáme několik rozhovorů, a to s kurátorem nového čísla časopisu Revý prostor Ondřejem Maclem. Poté s naším kolegou Vojtěchem Babkou o dnešním přímém přenosu z Pražského jara. V Rudolfinu vystoupí po boku České filharmonie kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hannigan. Po půl třetí přijde literární redaktorka Šárka Jančíková nabídnout tipy na knížky pro děti a Tomáš Pilát nám pak přinese novinky z dnešní tiskové konference Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Tak tedy reví, koncert, knihy i filmy budou našimi společníky v následujících okamžicích. Pěkné odpoledne přeji z Vltavy Michaela Dittrichová od mikrofonu, Jan Mikušek z techniky a editor Jan Zítka.

0: Mami Shikimori přednesla valc Scherzo pro klavír číslo 1 Petra Iljiče Čajkovského. Je 14 minut po 14. hodině, ladíte úterní odpolední Vltavu. Jsme děti moře. Tak zní hrdé tvrzení na obálce nového čísla Revue Prostor. Ohlíží se za ztracenými pravěkými moři, za mýtem přímořských Čech, za dějinami českého námořnictví a vodáctví, ale i za lázeňskou tradicí. Dozvíme se také, jak vnímají svět kytovci nebo perlorodky, anebo mloci. Více už nám poví kurátor čísla Ondřej Macel. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Z čeho tedy vzešlo téma čísla a jaké náměty nebo podněty zastřešují?
1: Takhle to znělo velkolepě, ale de facto nás zajímá to, co mi nabídla tady vaše kolegyně do kelímku, a totiž voda jako taková, která může mít i podoby lidské slzy, nejenom velkého oceánu. A konkrétně nás motivovalo něco, co se jmenuje modré humanitní vědy, nebo taky Blue Humanities, což je nějaký myšlenkový směr, který se vymezuje třeba vůči tomu známějšímu zelenému myšlení, který právě klade moře, oceány a vodu jako takovou do středu svého myšlení a zajímá nás, když se na různé věci podíváme z hlediska vody, co se změní a co to dělá.
0: A co tady zkoumají ty modré humanitní vědy, jak se zrodil nápad otestovat tato východiska v tradičně vnitrozemském prostředí?
1: Je to tím, že já už jsem se posledních 7-8 let zabýval myšlenkou Českého moře. Je to téma mé disertační práce a bude z toho vycházet i publikace. A tehdy jsem právě na to poprvé narazil, protože mi přišlo, že od těch modrých humanitních věd může být zajímavé se k tomu tématu odrazit. A postupně už mě nezajímá jenom to České moře, které přece jenom není vždycky jenom tekuté, někdy je to jenom symbol, mýtus a podobně.
0: Ale narážíme na Shakespeara?
1: Například na Shakespeara, ale na těchhle směrech, které kdysi vznikly u těch moří a oceánů, tak v posledních letech se zajímají o vodu jako takovou a vodní koloběhy, takže je hodně smysluplné teď právě to testovat i skrze to naše vnitrozemské prostředí, třeba přes přehrady, mokřady, řeky a různé vodní entity, a že tím můžeme doplňovat ten záběr těchto věd, který nás dotyk třeba vynechávali.
0: V čísle vedle sebe stavíte eseje amerických průkopníků oboru, polských vizuálních teoretiků, ale také texty českých přírodovědkyň, dálkových plavkyň a výrazné vizuální i básnické experimenty. Připomínáte mořskou bioložku Rachel Carson, podle které nebylo možné o moři psát pravdivě bez básnických prostředků. Jak důležitý je pro vás tento dialog mezi exaktními daty a uměleckou imaginací?
1: Na jednu stranu je to něco, co je spjaté s Revue Prostor jako takovou už od dob samizdatu, kdy bylo vždycky snaha vytvořit takovou jako agoru, kde se můžou setkávat lidé z různých oblastí nad nějakým tématem. Ale v tomhle konkrétním čísle, kde je to i v nějakém kontextu environmentálních humanitních věd nebo nějakých humanitních věd v době klimatické změny, tak je to hodně zajímavý téma i v akademickém prostředí, že třeba vědci by nás měli zajímat i z hlediska jejich tělesnosti a pozice, a dochází k různému rozpouštění hranic mezi právě vědou, uměním a třeba i aktivismem, a to je něco, co prozkoumáváme.
0: Spojuje vášeň možná.
1: Společná vášeň.
0: Literární texty byly sesbírány formou otevřeného open callu, založeného na polemice s pasáží z Čapkovy války z Mloky. Jaké pojetí literatury a jaké podoby posthumání či obojživelné poetiky tedy na čtenáře čekají?
1: Ano, zaujalo nás takové místo, kdy Čapek mluví o umělcích, kteří se spojili s Mloky a vytvářeli takové salamandrijské umění poněkud pejorativně, a my jsme se naopak rozhodli, že se k tomu salamandriánství přihlásíme, a zajímá nás problematizovat tu hranici, protože my sami máme předky z moře a voda je stále nějak v nás, 60%, a najdete tam široké spektrum textů, které od velkých manifestů Dariny Alster, Těla touží uvěřit, přes různé texty z hlediska ryb, slanečků, vodních chvíl, až třeba po text, který pracuje s představou, že do čela Českého rozhlasu se dostal obojživelník, a co to znamená.
0: Téma hledání Českého moře vás provází dlouhodobě, jak už jste nastínil, promítlo se do vaší novely Výprava na ohňostroj, obhájená disertační práce a chystané monografie. Jak se vaše osobní umělecká a akademická cesta přelila do té vizuální a myšlenkové fluidity celého čísla?
1: Pro mě je krásné sledovat, že zatímco zpočátku to bylo spíš nějaké moje hledání domova, jak se tu cítit dobře a jak třeba vytvářet jinou mytologii než nějaký český rybníček nebo kotlinka v prstenci hor, ale nějak to víc rozhýbat, že se text toho stává nějaké téma, které může být kolektivní a kde já můžu podnítit různé další autory, autorky, aby se mnou o vodě přemýšleli.
0: Posluchači by se v tom možná mohli naučit plavat hned zítra večer na křtu nového čísla?
1: Je to tak, už mám máme takový kostým s ploutvemi. Náš křest v kampusu Hybernská zítra v 7 hodin se bude odehrávat jakože na dně moře a budeme právě s geomorfoložkou Lucí Kubalíkovou zkoumat pravěké moře, s Radkem Malým právě Čechy u moře, včetně toho Shakespearea, až po Terezu Hnátkovou, vědkyni ze zemědělky, která se třeba zabývá tím, co se děje s lidskými splaškami. Splašky, pardon.
0: A všichni jsou zváni.
1: Ano.
0: Dobře, pozval nás Ondřej Macl k našim mořským kořenům, k četbě a také na křest nového čísla Revý prostor, které se tedy koná zítra od 7 večer ve velkém sále Pražského kampusu Hybernská. Moc děkujeme.
1: Možná bude pršet a to nám vůbec nevadí. Děkuju.

0: Take Six na albu Beautiful World a teď měníme hudební žánr. Pražské jaro 2026 vrcholí v těchto dnech a také série přímých přenosů z letošního ročníku se uzavírá. Dnes vám zprostředkujeme koncert kanadské sopranistky a dirigentky Barbary Hennigan, která se ve Dvořákově Síni Rudolfina představí po boku České filharmonie. S podrobnostmi nás teď seznámí hudební redaktor Vojtěch Babka, který nás také bude večer z Rudolfina provázet slovem. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak úzká a jak bohatá byla letos spolupráce Českého rozhlasu a Pražského jara?
1: Klíčová otázka. A já se budu trochu opakovat, protože řeknu to, co jsem tady povídal už minulý týden, že byla úzká a bohatá, mimořádně úzká a bohatá a plodná, protože jsme měli prostě lepší rozpočet na to, že jsme mohli pořídit pro naše posluchače opravdu mimořádné koncerty oproti minulým letům a je to prostě jednoznačný efekt toho, že se loni upravily ty koncesionářské poplatky. Znovu to musím říct, že ta 50 koruna prostě zafungovala a udělala svou práci. Takže my jsme to okamžitě poznali na rozpočtu, na finančních možnostech a na tom, jaké koncerty jsme letos mohli třeba právě z Pražského jara zařídit a domluvit. Takové koncerty jako Faustovo prokletí s Tomášem Netopilem nebo teď v neděli Německý symfonický orchestr s Tomášem Hanusem a programem z hudby Šostakoviče a Brucknera. Takže to skutečně mělo svůj efekt, mělo to svůj význam a pocítili to i posluchači, jakkoliv si to možná neuvědomují, co všechno se jim vlastně za ten stále, jako bych řekl, velmi snesitelný koncesionářský poplatek nabízí, včetně třeba prezentace těch záznamů potom na webových stránkách.
0: A pojďme k Barbaře Hennigan, která už na letošním ročníku vystoupila a dnes jí zprostředkujeme posluchačům v přímém přenosu.
1: Ano, ano. Ona už měla na Pražském jaru několik koncertů, ty sama se mi tady svěřovala se svým zážitkem z toho komorního koncertu, ano, na kterém Barbara Hennigan vystoupila s klavíristou Bertránem Šamajů, potom přednesla Pulenkovu operu Lidský hlas, tu zároveň dirigovala a zároveň zpívala tu sopránovou partii a teď v neděli měla také v Sukově Síni v Rudolfínu pěvecký masterclass, který byl samozřejmě dlouho dopředu, pokud jde o ty aktivní účastníky, beznadějně vyprodaný. A dneska teda ta její umělecká rezidentura na Pražském jaru končí, vrcholí programem, který vyhlížíme s pocity vlastně nejasnými, protože Pražské jaro prezentuje ten program jako večer plný kontrastů a bláznivou jízdu, nebo zběsilou jízdu Barbary Hennigan na Pražském jaru. Podívejme se na to složení programové, drobná skladba Charlesa Ivese, nezodpovězená otázka, potom Haydnova symfonie číslo 45 na odchodnou, tak ta tím svým příběhem samozřejmě skýtá mnoho možností pro to, aby byla nejenom zahrána, ale také prezentována s patřičnou nějakou hereckou akcí. Na to si počkáme do večera. Zjasněná noc Arnolda Schönberga po přestávce v orchestrální verzi, tedy původní sextet Zjasněná noc, který má také svůj silný příběh, vychází z básně o ženě, která se svěřuje svému partnerovi, že čeká dítě s jiným milencem a on se zachová velmi šlechetně, to je teda v kostce řečen ten příběh. No a potom Girl Crazy, svita z tohoto muzikálu George Gershwina, kde Barbara Hennigan bude opět nejenom dirigovat, ale také zaspívá několik Gershwinových písní. Takže program plný protikladů, plný příběhů, plný programu také mimohudebního. Počkáme si na to, co nám Barbara Hennigan a Česká filharmonie večer předvede. Začátek je ve 20 hodin.
0: Je to neuvěřitelné, kolik toho je schopna nést na svých bedrech tedy.
1: Minimálně při tom letošním Pražském jaru. při těch několika týdnech, co všechno vlastně v Praze stihla zrealizovat.
0: K poslechu přímého přenosu koncertu kanadské sopranistky a dirigentky Barbary Hennigan s Českou filharmonií, který na Vltavě uvádíme od 20 hodin, nás pozval hudební redaktor Vojtěch Babka. Ten také bude přenos provázet slovem a teď ještě zbývá představit hudební ukázku pro tuto chvíli.
1: Pro tuto chvíli je to nahrávka z CDčka, které Barbara Hennigan natočila s ansamblem Ludwig Symphony Orchestra. Ona na tom CDčku hraje a zpívá také tu Gershwinovu svitu. Posluchači možná už tu nahrávku znají, ale my si poslechneme ukázku z opery Lulu Albana Berga, kterou Barbara Hennigan nejen oddiriguje, ale samozřejmě také zapěje.
0: Vojto, děkujeme.
1: Také děkuji.

Píseň z opery Lulu Albana Berga zpívala Barbara Hennigan, která zároveň dirigovala ansámbl Ludwig Symphony Orchestra. Tak to byla pozvánka k přímému přenosu Vltavy, který začíná dnes ve 20 hodin. Teď jsou 2 minuty po 2:30 a za chvíli bude v odpolední Vltavě kultivátor s knižními typy pro zvídavé děti aktivních rodičů.

0: Ida Kellarová, Desiderius Dužda a Jazz Familia. Pěkný den s odpolední Vltavou. Jestli pak se do studia Českého rozhlasu smí s myšmi, kočkami, mačkami a hmyzem, to si vyzkoušíme právě teď v rubrice Kultivátor pro zvídavé děti aktivních rodičů. Všechnu zmiňovanou havěť nám sem totiž v knihách zavlekla naše literární redaktorka Šárka Jančíková. Pěkné odpoledne, vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Před chvilkou jsem zmínila mačky, ale nemyslela jsem tím horolezeckou výstroj. Kde se nám tu tedy vzali?
1: Tak já jsem konec minulého týdne strávila na Bratislavském knižním festivalu, ve zkratce na Braku, kde jsem mimo jiné čerpala inspiraci slovenskou literaturou. Posluchačům, tak ode mě tedy teď dnes hrozí takový teror nesprávně použitým slovenským výrazivem. A říkala jsem si, že část generace právě dnešních aktivních rodičů možná přece jen ještě zažila nerozdělené Československo a nějakým způsobem vstřebávala i slovenštinu, kterou možná už dnešní děti vnímají jako takový vzdálený jazyk. A tak jsem dovezla i knihy, které by dětem třeba při předčítání od rodičů mohli tu spřízněnou řeč našich sousedů přiblížit. A jak lépe než třeba na krátkých příbězích o kočkách, pardon, o mačkách. A jednou z nich je úspěšná knížka Johnnyho Salonka jménem Mica s podtitulem Dobrodružstva maček z Liptovského Hrádku z nakladatelství Zumzum. Což přesně vystihuje i obsah, to je 25 krátkých na stránku nebo dvě stránky textu příběhů kočky Mici a jejich koťat a z nich hlavně bílého hluchého kocůrka Ťuťa. Jednotlivá vyprávění líčí jejich setkání s blízkým okolím nebo jejich domácí zvyky, je to tak akorát na dobrou noc a na poznávání těch rozdílů a podobností se slovenštinou.
0: Tím dnešní slovenské typy a dokonce ani mačky nekončí, co tedy naše dnešní druhá kočičí kniha?
1: Tak ta první knížka nebyla novinka, to byla spíš taková osvědčená záležitost. Za to kniha zdrobněli na bytu nebyla na místě, je to kvůli ilustracím opravdu velký formát. Kniha Alice a hmyz je úplně čerstvá novinka výtvarníka a autora Andreje Dubravského. Alice je pochopitelně mačka, která se vydává na výpravy do okolních zahrad a zkoumá tam říši hmyzu a knížka s těmi velkými obrázky a menším množstvím textu přibližuje různé druhy much, vos, včel, mravenců, chrobáků i berušek a jejich životní cyklus, stravovací návyky i páření a jiné zvyky. Váška se tu vyznává z toho, že je brutální predátor a i beruška Alici usměrňuje, že nekonzumuje žádný nektár, ale že denně zdlábne klidně až 50 mšic. Kniha má tedy zhruba do roka nebo tak někdy víc i česky, ale na druhou stranu je celkem kouzelné si připomenout, i dětem připomenout, že beruška je slovenský lienka, hovnivál je lajniak a podenky, že jsou jepice.
0: A patří tedy výzva Nesmíš mi sem s myšmi nějaké kočce?
1: Tak tato výzva nečekaně patří nikoli kočce, leč kamarádce Radce, která nosí myši po kapsách a vypravičku té titulní básně stejnojmenné knihy nutí k nemilému rozhodnutí, co se návštěv týče. A snad jí Radka promine, sama může s myšmi ne na návštěvu a v tomto duchu se tedy nesou ty básničky ve svazku Nesmíš mi sem s myšmi od Blanky Budínové, kterou v edici Větráček vydalo nakladatelství Větrné mlýny. A touto knihou pozvolna přecházíme do češtiny, kde hravé rýmovačky zpravidla nesou mikropříběh, jazykový humor, kreativitu i rytmus typu. V Chrášťanech u Rakovníka právě těch se příběh týká, utíkají od rybníka po návsi dva psy. První má kus masa v tlamě, druhý sípá, počkej na mě, nebuď nepřijící žrout, dej mi aspoň ukousnout. A ta knížka působí, že jí dali vzniknout takové přebytky autorčiných nápadů, rozpustilosti a chuti si trochu zablbnout se slovy, což na závěr ještě doplňuje několika jazykolami, hádankou a zeměpisnými skrývačkami.
0: Všechny tři dnešní knížky mají nepřehlédnutelnou výtvarnou stránku. Pojďme si ještě je prohlédnout, prolistovat.
1: Tak tu první Micu ilustrovala i graficky upravila Zuzana Bartová a barevné obrázky přístupně ukazují ten svět z kočičí perspektivy tak akorát uhlazeně i stylizovaně, aby přehledně doplňovali každou z těch příhod. Dubravského Alice a hmyz z vydavatelství Brak je takový velkoformátový vizuální počin. Ty autorské akvarely jsou výrazně výtvarné, ale přesto na každém z nich děti rozeznají jak tu kočku vypravěčku, tak velmi konkrétní hmyzáky, o kterých se vypráví, což je dohromady úplně fascinující pastva pro oči. No a básničky Blanky Budínové, Nesmíš mi sem s myšmi, zas ilustrovala ukrajinská umělkyně Tetiana Vládková a její pojetí kombinuje

0: Tak začne v Pražském muzeu literatury nedaleko zastávek i metra i tramvaje Hradčanská dvoudenní letní knihex, který samozřejmě krom prodejního knižního jarmarku malých nakladatelů nabídne i workshopy, dílny, hry a další podnětnou zábavu pro děti. Třeba v pátek od 3 můžete s Laurou Hederváry objevovat i vytvářet vlastní snovou květinovou zahradu. Od 5 hodin můžete s Evou Wolfovou oblékat králíka, který k smrti nerad nakupuje. V sobotu 2 hodiny předpolednem proběhne divadelní představení Uši pro princeznu, v 11 pak výtvarné dílny pro děti i dospělé inspirované knihou Světlínek, anebo v ten samý čas workshop Půl z věda se Šíšalou a Vanilková k tomu, o tom, jak zní čeština, když to třeba není váš rodný jazyk. A ve 2 můžete vymýšlet zítřek nebo budoucnost jako slavní spisovatelé a vynálezci. A po 3 hodině je připravený smyslový ateliér pro batolata a jejich rodiče. A to zdaleka není všechno. Podívejte se na web knihex.cz.
1: Knížky Mica a nebo Dobrodružstva mačiek z Liptovského Hrádku, Alica a hmyz nebo Nesmíš mi sem s myšmi a také nadcházející knihex v sobotu nám doporučila naše literární redaktorka Šárka Jančíková. Děkujeme.
0: Hezké odpoledne.

0: Mstislav Rostropovič a kolegium Musicum Zürich s Paulem Zacherem v části koncertu pro violončelo a smyčcový orchestr A-dur Giuseppe Tartiniho. Prestižní soutěže i speciální projekce Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech jsou odtajněny. Programový tým akce dnes zveřejnil zásadní tituly, které na diváky i poroty čekají. Byl u toho i náš filmový redaktor Tomáš Pila, který je teď se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Připomeňme si, co tvoří součást karlovarského hlavního programu.
1: Tak ten dnes zveřejněný hlavní program tvoří hlavní soutěž, soutěž Proxima a sekce zvláštní uvedení, která je nesoutěžní a dohromady všechny tyto tři sekce čítají 37 filmových titulů.
0: Jak budou vypadat letošní soutěže?
1: Budou tematicky, žánrově i teritoriálně pestré, jako ostatně každý rok. Umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och přitom vypíchl několik témat, která podle něj se v těch filmech opakují. Je to multikulturnost, silná ženská hrdinka a rodinné, především rodičovsko-dětské vztahy. Tahle témata prostupují napříč celým festivalovým programem a to nejen tím takzvaně hlavním.
0: Jaké bude mít v hlavní soutěži a v Proximě zastoupení český film?
1: Bude to různé, zatímco v hlavní soutěži bude jeden většinově český a jeden koprodukční český snímek. V Proximě takový nebude vůbec žádný, je to jenom jedna slovensko-česká koprodukce. Z konkrétních titulů vypíchnu například nový film svérázného filmaře Šimona Holého Čika Čeka, což je tragikomedie s Pavlou Tomicovou v hlavní roli. Pavla Tomicová je oblíbenou herečkou zmíněného režiséra. Nebo Pramen, což je drama Ivana Ostrochovského s drsným příběhem z Československa 80. let minulého století, který se týká nucené sterilizace romských žen.
0: A české filmy mimo soutěže?
1: Mimo soutěž je české zastoupení velice bohaté. V sekci zvláštní uvedení se sešlo českých počinů hned několik, mimo jiné i čtyři české dokumenty, shodou okolností čtyř autorek, Heleny Třeštíkové, Pepi Lubojacky, Ester Geislerové a Jany Hojdové. Třeštíková mapuje 50 let dráhy zpěvačky Báry Basikové, Pepa Lubojacky mapuje problémy svých bratranců a bratra. Mimochodem film Kdyby se holuby proměnili ve zlato zvítězil na letošním Berlinále. Ester Geislerová se zaměřila na osobnost svého otce, japanologa, překladatele Petra Geislera a Jana Hojdová se vyznává ze svého vztahu ke kameramanovi Robertu Richardsonovi. A v sekci zvláštní uvedení představí své nové snímky například taky Miroslav Krobot s Lubomírem Smékalem, jeden film, Zdeněk Tyc a nebo Tomáš Mělník.
0: Dají se v dramaturgii hlavního programu vysledovat oproti minulým létům nějaké změny?
1: Tak ty změny jsou jenom malé a souvisí s oslavami kulatin festivalu. Ty kulatiny jsou dvojí, 60. ročník a 80. výročí prvního ročníku. Ten nesoulad spočívá v tom, že byla doba, kdy byl Karlovarský festival nuceně obrok nebýt a byl v Moskvě. Pak se to vrátilo až po listopadu 89. Umělecký ředitel festivalu Karel Och mi řekl, že dramaturgický tým tradičně připravoval program tak, aby byl kvalitní a pestrý a vypovídal o kinematografiích v jednotlivých regionů. Nicméně jedna novinka by to byla.
2: Díky tomu, že se ohlížíme do minulosti mnohem více letos než v předchozích letech, tak posuzujeme třeba účast některých zemí, zda v karlovarské hlavní soutěži byly či nebyly. Máme tu radost, že letos se do hlavní soutěže poprvé dostává třeba Švýcarsko nebo Myanmar či Kolumbie. Ta soutěž, především hlavní, je velmi geograficky pestrá a pestrá je i žánrově, i stylově.
0: Říká umělecký ředitel Karlovarského filmového festivalu Karel Och. A na závěr, přichystal si festival ke svému 60. ročníku pro diváky nějaké překvapení, nebo to bude překvapení?
1: Tak zatím jedno překvapení, je to videoseriál takových krátkých dílů, který mapuje celou historii festivalu s vypíchnutými zajímavostmi a unikátními archivními záběry, ale další překvapení organizátoři slibují a jistě přijdou.
0: Redaktor Tomáš Pilát nám sdělil programové novinky, které dnes zveřejnili pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Jeho 60. ročník se uskuteční mezi 3. a 11. červencem. Děkujeme.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
1: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
0: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
1: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
0: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ústavní soud odmítl stížnost firmy PBS Energo na rozhodnutí britské justice. Firma z Velké Býteše na Žďársku proto musí zahraničním partnerům zaplatit více než 500 000 000 korun. Britská soudkyně tak rozhodla ve sporu kolem zmařené výstavby elektrárny na biomasu. Ta měla vyrůst na severu Walesu. Česká firma žádala ústavní soud, aby britský verdikt neuznal. Z odůvodnění českého soudu ale vyplývá, že stížnost nebyla opodstatněná. Soudci v dokumentu ale konstatovali, že odškodnění 600 milionů korun plus úroky a další náklady jsou vysoké. V Belgii se až do 21. hodiny zastavil letový provoz. Důvodem je předem neohlášená stávka letových dispečerů. Na webových stránkách o tom informuje bruselské letiště. Aerolinky podle něj budou muset zrušit lety. Další podrobnosti i případný dopad stávky na spojení z Prahy zjišťujeme. Lidé v Hradci Králové dnes pomohli vytvořit speciální umělecké dílo na Ulrichově náměstí. Do předem připravené dřevěné konstrukce vysadili desítky stromků a rostlin. Dočasná expozice bude součástí Landscape Festivalu, který v Hradci Králové začne ve čtvrtek a potrvá až do září. Mezinárodní přehlídka krajinářské architektury a umění nabídne instalace, které se váží k urbanistickému odkazu někdejšího hradeckého starosty Františka Ulrich. A počasí je jasno až polojasno, čekáme postupně až oblačno a hlavně na severovýchodě ojediněle přeháníky. Později večer bude v západní polovině Čech až zataženo a na západě se místy vyskytne déšť, přeháníky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříme kolem 17. Víc zpráv vám nabízí zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Hudebník, etnomuzikolog, pedagog, člen několika hudebních projektů různého zaměření, v nichž zpívá, hraje na kontrabas, na lidové flétny, dudy, klarinet, malý cymbal a i na další nástroje. To je Marian Friedl. Album, ze kterého budeme teď hrát, se jmenuje 11 podob lásky a nahrála jej Friedlova kapela Odyssea. Věnováno je památce houslistky a zpěvačky Jitky Šuranské, která stála u jeho zrodu.

Předvečer veletrhu Svět knihy vyšel román s názvem Jeden oceán, dvě moře, tři kontinenty. Napsal jej konžsko-francouzský spisovatel Wilfried Nsondé. Kromě historických souvislostí světa počátku 17. století nabízí hluboce etický lidský rozměr. Více si o díle povíme po půl čtvrté. I krátce předtím, ale dáme prostor literatuře. Máme totiž připravený rozhovor s britským spisovatelem Craigem Brownem i o jeho biografii podivu Vhodná cesta kolem královny, v níž líčí britskou královnu Alžbětu II. Třeba jako malou stařenku, ze které byl každý, kdo ji potkal, vyděšený. No ale ze všeho nejdřív zajdeme na výstavu světoznámé americké fotografky Nan Goldin do Velkého paláce v Paříži. Do Francie dílo doputovalo po zastávkách v Berlíně a Amsterdamu. Klidné úterý s odpolední Vltavou, milí posluchači. Od mikrofonu vás provází Michaela Dittrichová.

0: Daniel Zépek a Hof kapele Stuttgart s Friedrem Berniusem hráli část koncertína pro housle a orchestr číslo 1 E-dur Jana Křtitele Václava Kalivody. A z 19. století se přeneseme do století 20. a také do současnosti. Patří k nejvýznamnějším současným fotografkám. Nan Goldin se zapsala do povědomí svými snímky, které dokumentují klubovou scénu New Yorku 80. let. Násilí v partnerských vztazích, lásku i přátelství. Zajímá se o osudy lidí i dění kolem sebe. Její dílo je velmi humanistické. Teď se s ním prostřednictvím videoprojekcí můžeme seznámit v pařížském Velkém paláci. S kurátorem výstavy natáčela naše spolupracovnice Marie Sýkorová.
1: Frederick Lief, jeden z kurátorů, vysvětluje, že každá z výstav, které s dílem Nan Goldin putovaly Evropou, byla jiná.
2: So every exhibition on this tour has been different. In this occasion, what is really unique?
1: Výstava děl americké fotografky Nan Goldin s názvem This Will Not End Well je skutečně jedinečná podle jeho slov, protože se tady znovu podařilo zpracovat dílo Sisters, Sons and Sibyls. Zároveň výstava navazuje na projekt, který už byl před více než 20 lety a vznikl pro podzimní festival. To je také pro Paříž jedinečné. Totiž tehdy, v roce 2004, vytvořila Nan Goldin instalaci v kapli v nemocnici Salpêtrière. Po více než 20 letech je tak možné znovu vidět tuto instalaci. Jak říká kurátor, znovu si uvědomil kontext celé práce Nan Goldin.
2: Yes, exactly. Maybe people, when they think of going to see an exhibition of Nan Goldin, they expect printed photographs in.
1: Výstava není klasická ve smyslu zavěšených snímků na stěně. Kurátor totiž vyzval umělkyni, aby vytvořila projekce složené ze stovek, ne-li tisíců snímků. V Grand Palais je připraveno 6 projekcí, 6 řeklo by se sérií. Snímky Nan Goldin pocházejí od 70. let až po současnost.
2: To show the ballad of sexual dependency for the first time in.
1: Pro umělkyni to vlastně není nic tak nového. Naopak některé snímky, například cyklus Balada o sexuální závislosti, slavný cyklus fotek z 80. let, naopak vždy existoval jako slideshow a nebylo záměrem je tisknout.
2: And that's what we're proposing here. We're proposing her as a filmmaker, a storyteller. We're not taking anything away that she's a photographer, of course, but we're adding.
1: Původně se tyto fotky promítaly v kinech. Na dílo Nan Goldin se tak chodilo do kina. Nejprve to bylo v New Yorku, který je jí velmi blízký a kde mnoho snímků vzniklo. Vystavovala ale následně i ve Stockholmu nebo v Berlíně. Její dílo bylo součástí projekcí berlínského filmového festivalu.
2: The way I read Nan's practice and what also makes me engaged and interested in her practice is her dedication to other people.
1: Kurátor vysvětluje, jak lze číst dílo Nan Goldin. Totiž snímky odkazují k druhým lidem, zajímá se o ostatní a věnuje jim svůj čas. Její tvorba je velmi empatická. I to můžeme číst v díle, které odkazuje v Grand Palais ke Gaze. Je to zájem o druhé.
2: I feel that what Nan is proposing with speaking on what is going on in Gaza.
1: Jedná se tak trochu o nový projekt, ke kterému autorka připravila i vlastní zvukový záznam. Podle Frederika je to zájem o druhé. A pokud ve světě narůstá populismus, terorismus, násilí, útoky proti slabším, vyhlašují se války, její tvorba je tak následkem právě těchto činů.
2: How to be human, how to be together and how to really try and struggle to build a little bit better world.
1: Když Nan Goldin mluví o Gaze, snaží se poukázat na to, jak spolu dokážeme žít. Kurátor Frederick Leaf vysvětluje, že její dílo je politické, ale není to prvotní záměr, je to způsob, jak reagovat na dění kolem sebe. Nejedná se tak vyloženě o stranění se, ale aktivismus za lidskost, za humanitu.
2: One of the things is that she never stops working, so she always reworks.
1: Jedna z důležitých věcí, jak říká kurátor, je ta, že Nan Goldin s prací nikdy nepřestane a svou techniku bude prohlubovat.
2: It was always different and it keeps being always different from presentation to presentation.
1: Podstatnou složkou výstavy je samozřejmě scénografie. Ta dělá z místa projekční ostrovy v temném sále, každý nasvícený jinak, podle tématu. Autorkou scénografie výstavy je francouzsko-libanonská architektka Ala Vardé.
2: Thank you.
1: Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Americká zpěvačka Rosemary Clooney roku 1976. V 15 hodin a 21 minut pěkné úterní odpoledne. Podivuhodná cesta kolem královny, Alžběta II. A její století. Pod tímto názvem nedávno vyšla novinka britského novináře a satirika Craiga Browna. Knihu do češtiny přeložil Michal Žantovský a vy se v ní dočtete spoustu zajímavostí o minulé britské královně. Jaký měla smysl pro humor, čím se na audienci ztrapnil zpěvák Phil Collins a koho by královna zastupovala v komickém duu? I o tom si s autorem Craigem Brown povídala redaktorka Šárka Jančíková.
1: Vaše kniha není klasickým životopisem, ale spíš literárním obletem kolem postavy, která byla 70 let pevným bodem světa. Považujete tento kaleidoskopický přístup za jedinou možnost, jak zachytit osobnost, jejímž hlavním rysem byla mlčenlivost? Je to portrét Alžběty nebo spíš portrét našeho století v zrcadle její osobnosti?
2: Well, I hope it's a bit of both, but you're quite right that
3: Doufám, že je to od každého trochu, ale máte pravdu, vyšla o ní spousta knih. První z královniných biografií byla napsána, když jí byly 4 roky. A jsou to poměrně nezáživné životopisy, protože ji prostě jen popisují. Jenže ona měla svým způsobem dost nudnou náturu. Měla velmi zajímavý život, ale takovou tu pevnou, stabilní povahu. Nevstekala se, nebývala na nikoho naštvaná, nedělala žádné divočárny. Však víte, od 8 let do svých 26 měla prakticky stejný účes. Takže jsem to pojal ze široka, abych do knihy zahrnul téměř každého, kdo se s ní kdy setkal. Je tam obrovské množství různých lidí. Třeba Mick Jagger nebo rumunský diktátor Ceausescu. Všechny tyhle osobnosti, se kterými se kde setkala, co si o ní mysleli a jak s nimi jednala. Byla to vždycky trochu divná situace, protože na nic neodpovídala, jen kladla otázky. Každého se ptala, a co pak děláte, kde žijete, nebo a čím se živíte a podobně. Ale nikdo se na nic nesměl zeptat jí samotné. V jistém smyslu byla uprostřed veškerého dění takovým prázdným místem, do kterého si každý promítal vlastní myšlenky.
1: Jako autor jste známý svým břitkým humorem a satirou, ale tentokrát jste se věnoval instituci, která na vážnosti přímo stojí. Jak náročné tedy bylo najít rovnováhu mezi odkrýváním absurdních niancí dvora a zachováváním té důstojnosti, které královna pro mnohé zosobňovala? Nebo byl ten kontrast právě to nejzábavnější?
3: Přesně to jsem se snažil vybalancovat, což nebylo zase tak těžké, protože podle mě svým způsobem zastupovala roli, kterou v komických dvojicích nazýváme ten vážný. Máme tam toho, co se tváří pořád stejně kameně, zatímco ten druhý je srandovní. Ona byla tou seriózní postavou a komedii kolem ní vytvářeli všichni ostatní, protože v její přítomnosti každý magořil. Ona zůstávala netečná, celý život stejná, spolehlivá, kladla ty též otázky, působila neměně a přesto se jí všichni báli. Dokonce i lidé z nejvyšších kruhů, jako například Michelle Obamová, která se do té doby setkala s každým a musela projít prezidentskými volbami a vším okolo. Ale sama prohlásila, že před setkáním s královnou byla k smrti vyděšená. A tak to bylo vždycky. Jak prezidenti, tak popové hvězdy, všichni byli vystrašení. A právě v tom je ten vtip. Drobná stařenka, která ve všech vyvolává hrůzu a lidé před ní dělají a říkají nesmysly. Phil Collins začal z ničeho nic pískat. Královna s ním mluvila asi 2 minuty a když se obrátila k odchodu, začal si podvědomě hvízdat ústřední melodii z blízkých setkání třetího druhu. A pak povídá člověku vedle sebe, což byl někdo z britské televize, proč jsem to pro boha udělal, co to bylo? A ten druhý mu říká, to je ten královský efekt. V přítomnosti královny každému trochu přeskočí. A to mě na tom baví, aniž bych jakkoliv znevažoval fakt, že královna tam stojí ze vší vážností. Ona je ta vážná. Nikdo nechce legrační královnu, už tak je dost střelený svět.
1: V knize shromažďujete množství historek, od těch dojemných až po bizarní. Tak která scéna podle vás by nejlépe ilustrovala ten rozpor mezi ikonou na známce a ženou, která ráda sleduje televizi?
3: Nevím, jestli mě napadne jedna scéna, možná kdybych se na 10 minut zamyslel, ale opravdu se ráda dívala na mainstreamové televizní pořady. Oblíbila si laciný elektrický ohřívač do krbu. Prý ráda grilovala a ráda potom měla nádobí. Svým způsobem si trochu jako Marie Antoaneta ráda hrála na to, že je obyčejná. Líbilo se jí být normální. Když se lidé ptají, jaká skutečně byla, obvykle se říká, že byla klasická Britka z vyšších vrstev, která ráda tráví čas na svém venkovském sídle procházkami se psy. A že to bylo tak všechno. Zajímavé na tom ale je, že se jako poměrně obyčejná žena nacházela naprosto v mimořádné situaci. V bizarní situaci, kdy byla slavná déle než kdokoliv jiný, kdo kdy žil, protože byla slavná od narození. Podle mě nikdo v dějinách nebyl slavný celých 96 let od svého zrodu. A v tom byl ten rozpor. Když ji třeba poznali na nákupech se slovy omlouvám se, ale už vám někdo řekl, že vypadáte jako královna, ona odvětila, no, to povzbudí. Takže měla i smysl pro humor. Opakovaně používala takový vtip, který mi přijde docela dobrý. Když se rozšířily mobilní telefony a lidem občas někdo volal, zatímco s ním mluvili, tak ona povídá, měl byste to vzít, třeba je to někdo důležitý. To mi přijde zábavné a je to přesně ten detail, který o ní lecos naznačuje.
0: Prozrazuje Craig Brown o královně Alžbětě II., autor neobvyklé biografie Podivuhodná cesta kolem královny. Zajímá vás, co o královně říkal její vztah ke psům a koním a v čem byla soutěživá? Tak si poslechněte delší verzi rozhovoru na našem webu.

0: Francouzský barokní skladatel Joseph Baudet de Bois-Mortier byl jedním z prvních skladatelů, kteří neměli žádného mecenáše. Když roku 1724 získal královskou licenci na vydávání hudby, vydělal velký majetek zveřejňováním své hudby k prodeji.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 15 hodin a téměř 630 minut. Papežský vyslanec z Konžského království se vydává jako úplně první kněz afrického původu na cestu do Vatikánu. Jeho cesta přes oceány, moře a kontinenty trvá skoro 4 roky, na které je svědkem otrokářství, bezpráví, krutosti jednotlivců i inkvizice. To vše najdeme v knize Wilfrida Nsondého Jeden oceán, dvě moře, tři kontinenty. O knize si teď budeme povídat s naším spolupracovníkem, básníkem a publicistou Josefem Strakou. Vítejte.
2: Dobrý den.
0: Jaké bylo vaše setkání s touto knihou?
2: Tato kniha vyšla těsně před světem knihy, ke mně doputovala až po tomto veletrhu a festivalu. A musím říct, že od prvních stránek té knihy mě velice uhrnula. Vedlo mě to až k tomu, že jsem si začal mnohé pasáže vypisovat, podtrhávat. Můžeme to číst jako velký etický apel, jako jistý žal za trpící, za obžalbu krutosti otrokářů a jejich hamižnosti, moci, chtivosti. Hlavním hrdinou je kněz Nzaka Nwunda, známý též jako Dom Antonio Manuel, který na cestě do Vatikánu nejdřív musí absolvovat cestu do Brazílie, potom zpět vlastně jako cestuje do Evropy, do Lisabonu a potom se vydává tedy pěšky, takže ta cesta trvá skoro 4 roky a je nucen přihlížet mácení otroků, znásilňování žen a to všechno ho vede k tomu, že na cestě k tomu papeži, který mezi tím umírá, je tam jiný papež, než zase trvá, než ho zase pozve, tak si chystá takovou řeč, kde bude mluvit o otrokářství, o tom vlastně, co zažil. Na cestě spotkává jednoho z námořníků, lodníků, Martina, se kterým se vytvoří určité jako přátelství, které jsou svědky vlastně toho nelidského zacházení a teprve na cestě zpět nebo na cestě do Evropy zjistí, že vlastně žena, jenom která se skrývala vlastně pod tím mužským oblekem.
0: Než se pustíme dál, představte nám prosím autora knihy.
2: Wilfrid Nsondé se narodil v roce 1968, je spisovatel, hudebník a performer. Narodil se v Kongu, ale vyrůstal ve Francii. K jeho častým tématům patří identita, ale též vykořeněnost. Jeho prvním románem byl román Le cœur d'enfant léopard, České srdce leopardí dětí, které vyšlo v roce 2007. Od té doby vydal několik dalších románů a za tento román Srdce leopardí dětí obdržel též několik literárních ocenění. V současné době je velice oceňovaným autorem současné frankofonní literatuře.
0: Říkal jste, že tato kniha má hluboký etický rozměr, přemýšlení o důstojnosti člověka navzdory velkým dějinám. Rozveďme tento aspekt románu.
2: Loď, která směřuje s těmi otroky do Brazílie, se jmenuje Utěšitel, což nevedlo k dvojímu zamyšlení, že utěšujícího zde není vlastně vůbec nic. Svět otrokářů nenabízí žádný lidský rozměr, jen bezmeznou krutost. Ale zároveň to můžeme chápat i v té druhé rovině, že ti lidé v podpalubí, troci, chtějí být nějakým způsobem utěšeni. Že vlastně jediné, co jim můžeme nabídnout, je utěšující aspekt. A vlastně neustále v tomto rozporu mezi tou krutostí a utěšením jsem i pod tímhletím rastrem četl tuhletu knihu.
0: Vy máte připravenou krátkou ukázku z knihy Neútěšné knihy.
2: Je ze strany 56. Vidina dřevěného kolosu, který se měkce pohybuje na klidné hladině a trpělivě čeká na další porci lidských bytostí, je polévala hrůzou. Cukla jim v obličejích, ruce i nohy se jim roztřásly při pomýšlení na utrpení, o němž věděli, nebo přinejmenším tušili, co je čeká. Zajíkali se a vzlikali, toužili se vzepřít nebo skočit přes palubu v poslední marné snaze uniknout tomu, k čemu je odsoudili.
0: Zmínil jste, že v knize se objevuje příběh až intimního přátelství mezi knězem Sakou Nevundim a mladou dívkou Terezou. A k čemu příběh knihy ústí?
2: Tak už jsem naznačil, tak vlastně ten nejdřív při té první cestě je to Martin, poté tedy poznává, že to je žena a mezi nimi to přátelství, které vzniklo na té první cestě, dospěje až do podoby takového intimního přátelství, až je tam prostě moment určitého pokoušení a zakoušení toho dotknout se jiného těla. To všechno je zahaleno ale tajemstvím, takže se vlastně úplně nedozvíme, jaké to mezi nimi bylo. Jejich cesty se po nájezdu inkvizitorů rozcházejí, nechal Terezu běžet za svým osudem a s přáním snad dobrého života. A nechci dále vyprávět její knihy, protože si myslím, že zaslouží si být tato kniha čtena. Jen podotknu, že má hořké vyústění.

0: Beninští muzikanti, kytarista Lionel Luek a zpěvačka Angelique Kidjo v úterní odpolední Vltavě, kde teď čeká úvaha architektky a básnířky Anny Beaty Háblové. Jmenuje se Bílá extáze.
1: Promokavé bežové boty se mi boří do mokrého sněhu. Před chvílí pršelo, teď sněží a za chvíli mezi mraky probleskne slunce, které se za další vteřinu zase pečlivě schová. Léto je tu krátké, zima dlouhá. Jsou to krušné hory s krušným počasím. Stojím na zasněženém svahu s výhledem na podkovu lesa, který objímá sněhem zakrytou travnatou plochu pro míčové hry a nazelenalé zrcadlo rybníka. Na záda mi dýchá bílý dům, který na fotkách se zasněženým svahem vypadal jako do polystyrenu vyřezaný model. Jako když hluboko v lese zahlédnete přelud nehmotné bytosti a pak si dlouho protíráte oči a nejste si jistí, jestli se vám to zdálo nebo ne.

Ještě chvíli stojím k bílému stavení otočená zády a vzpomínám na ten pocit bezčasí, poetiky a zvláštní netělesnosti, kterou jsem na fotce zahlédla. Ten pocit mě k tomu domu připoutal, jako když hledíte na něco nedosažitelně jemného a čistého, čemu se zároveň nemůžete svou neohrabaností přiblížit. Příběh byl takový. Stála zde chalupa, kterou bylo potřeba přizpůsobit rekreačním účelům a rozšířit ji ještě jednou tak velkou stavbou, která by sloužila jako zázemí majitele. Vlastně zde byly chalupy dvě a také několik různotvarých altánků, ty ale pro svůj schátralý stav podlehly demolici, aby mohl vzniknout objekt nový. Staré a nové, dva kontrasty, jejichž napětí lze podpořit nebo zcelit. Dilema letité jako architektura sama. Časová roklina mezi materiály, tvary, duchem. Co s tím? V kanceláři No Architects to vyřešili takto. Obě hmoty podobných proporcí od sebe odsadili, propojili venkovní krytou terasou a co mohli, oblékli do plechu. Rozhodli se pro materiál, který odolá místním krušným podmínkám. Bílá barva přišla v úvahu až v pozdější fázi. V jednu chvíli byla k diskuzi i červená, jako barva střechy, která by se přelila na zbytek materiálů. Zvítězila ale barva sněhu a zdí, která naopak pojmula všechno ostatní, včetně mlatu. Konečně se otočím. Bílá budova přede mnou stojí jako zasněžená hora a kvůli své materialitě a blízkosti už najednou není tak étericky nehmotná. Všímám si detailů. Profilovaných šambrán, falcování netypicky úzkých pásů plechu, vertikální prodyšné šrafury posuvných stěn zakrývajících prostornou terasu, přízemních velkoformátových oken jako kukaní směřujících na mítinu. Nuance mezi jednotlivými bělobami mě dostávají do extáze. Každý materiál jakoby se skrze ni hlásil o slovo. V třevě stěn terasy probleskují první mechové odstíny a rez hřebíků. Plechové pásy vedle okenních žaluzí chytají nádech sametu. Podobně jako se pod tenkou vrstvou tajícího sněhu rýsuje barevnost trávy, hlíny a štěrku, je tady cítit prolínání bělob a struktur. Když si kupuji barvy na sprejování obrazů, z bílých to nikdy není jen jedna bílá. Je to white, white pure, white cream, také ivory, dolomit a keramik. Někdy zkouším s podtónem modré jako Liberty nebo Venice. Miluji vidět ty nuance vedle sebe, na sobě, v sobě. Je to jako se dívat na mnohost zelených barev listí jednoho stromu, nebo pozorovat vpíjení se od stínů sněhu do odstínů bláta. A už zase myslím na sníh, povzdechnu si, protože si ho právě sklepávám z béžových bot. Jeho vlhkost se ke mně nezadržitelně dere, stejně jako pocit radosti a naplnění z projektu, který měl na rozdíl ode mě místní počasí na paměti. A měl na paměti i všechno ze škály od praktičnosti, měřítka, prostoru a krásy. Bílá perla schovaná v lastuře Krušných hor. Možná jste někdy také našli takový dům, který vás už na první pohled uměl obohatit.

0: zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
1: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
0: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba? A jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
1: V hlavní roli Daniela Kolářová.
0: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% víc než loni a zároveň víc než dvojnásobek oproti roku 2024. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. Zaměstnavatelé si totiž dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků a žádají je z ciziny. Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné. Shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů sobě počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem. Přesné statistiky k takzvanému drink spikingu neexistují. Podle odhadů jen v Praze jsou takových incidentů ročně stovky. Galerie Art Space Nov v Pardubicích pozítří zahájí výstavu děl malíře Martina Koláře. Představí jeho tvorbu inspirovanou filozofií Friedricha Nietzscheho a existenciální tematikou, jak uvedl kurátor Kamil Prince. Autor je čerstvým absolventem AVU. Podle kurátorského výkladu autor ve svých dílech kritizuje moderní společnost, která podle něj podléhá povrchní zábavě, reklamě a konzumnímu způsobu života. Současně zpracovává téma existenciální úzkosti, kterou nevnímá jako překážku, ale jako trvalou součást lidského bytí. A počasí. V noci bude zataženo až oblačno, postupně od jeho západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, srážky až kránu a jen ojediněle. Nejnižší teploty 16 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Zítra bude také zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty zítra vystoupí na 15 až 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech naměříme kolem 20 a na horách kolem 12. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Album brněnského tria Pong s názvem Dědina má neobvyklý obal. Ilustrace pro album vyšívala profesionální vyšívačka krojů. Uvnitř v albu je navíc chovaná pop-up slovácká dědina s typickými postavičkami, farářem, traktoristou, tetkami a drůbeží a domky ze současné moravské vesnice, socialistická jednota, šumperák, bytovky, okály, srub i kostel. My do vysílání pouštíme v tuto chvíli faráře.

0: No a když ve studiu Vltavy je Lenka Burjánková, většinou víme, proč přichází nám povědět o akcentu, který začne v 16:30. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, je to tak, jsem tu zas a znovu. Dnes se budeme v akcentu věnovat náplavkám v tuzemských městech, tedy nejen zrovna aktuálním architektonickým projektům na úpravu náplavek a jejich okolí. Města totiž hledají způsob, jak břehy řek znovu využít pro každodenní život. Je prostě trendem dát znovu význam právě vodě ve městech. Nás k tomu tématu inspirovaly projekty náplavek v Českých Budějovicích a Valašském Meziříčí. V Českých Budějovicích je to na Zátkově nábřeží při soutoku Vltavy a Malše a ve Valašském Meziříčí je to náplavka na Rožnovské Bečvě. My se tedy zeptáme našich hostů, co dělá z náplavky skutečně kvalitní veřejný prostor, nebo jak skloubit potřeby obyvatel, návštěvníků i samotné řeky a také jak se vyhnout tomu, aby všechny nové náplavky vypadaly stejně. Ale hlavně, jak takové náplavky posléze po úspěšné realizaci udržet.
0: A koho jste pozvali do studia?
1: Ve zlínském studiu Českého rozhlasu budeme mít architektku Andreu Rampasovou ze studia Chybík a Krištof, protože toto studio stojí za projektem náplavky ve Valašském Meziříčí. A v našem studiu přivítáme architekta a urbanistu Martina Krupauera z ateliéru A8000. Ateliér je totiž autorem projektu Českobudějovické náplavky na Zátkově nábřeží, ale je také autorem vůbec celé studie pro České Budějovice s názvem Město a voda.
0: Akcent s náplavkami vplují do vysílání v 16:30. Děkujeme Lence Burjánkové.
1: Díky, naslyšenou.

0: Dozněla předehra z historického televizního seriálu Masáda. Jejím autorem je americký skladatel Jerry Goldsmith. Pěkný den, je úterý a hodiny ukazují 16 a téměř 14 minut. Záběry herců divadla Járy Cimrmana uvidí návštěvníci v Chebské galerii 4 na výstavě nazvané 70, 50, 30. Je spojena s prací fotografa Petra Hechta. Název symbolicky připomíná tři významná čísla jeho života. 70 let věku, 50 let fotografické tvorby a 30 let spolupráce s legendárním divadelním souborem. S autorem si povídal redaktor Josef Šorfa.
1: Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.
2: Jak jste se dostal k focení pro divadlo Járy Cimrmana?
3: Přes kamaráda, který tam dělal kulisáka. Jednoho krásného dne v roce 85 se mě zeptal, jestli bych neudělal nějaký fotky, a od té doby fotím.
2: Stojíme před celou řadou fotografií, která je chronologií divadla Járy Cimrmana. Máte tady snímky z aktu vyšetřování ztráty třídní knihy, Hospody na Mítince, Vraždy v salonním kupe. Jak se fotí v divadle? Není to tak trochu zatrest? Tam je vždycky špatné světlo.
3: No tak disciplína to je těžká, ale já jsem měl svýho času výhodu. Já jsem asi 8 let dělal i kulisáka, takže jsem mohl fotit z portálu, mohl jsem fotit na zkouškách, mohl jsem fotit mezi nima.
2: Člověk se chtě nechtě musí pousmát, protože si představí jednotlivé scénky, které s těmi snímky souvisí.
3: Mnoho diváků ty hry zná, tak když se na ten snímek podívá, tak mu hned naskočí ta replika.
2: Vy jste v podstatě i chodící historií divadla Járy Cimrmana. My tady vidíme Petra Brucknera, třeba už co by šedovlasého starého pána, začínal co by mladíček, minimálně pokud porovnáme ty fotky z jeho začátku a třeba tady fotku z Lijavce.
3: No tak 30 let, co divadlo fotím, tak musí být někde znát. A vážím si toho, co kdysi řekl Zdeněk Svěrák, my jsme ani nevěděli, že nás fotí, takže to pro divadelního fotografa je velká podsta.
2: Vzpomíná na práci v divadle fotograf Petr Hecht. Teď koukáme třeba na profil Jaroslava Weigla z roku 2003 a je to klasický umělecký černobílý snímek.
3: Já už jsem se potom soustředil nikoliv na hru nebo na nějaký ty gesta, které jsou, ale v posledních letech právě na ty portréty, na to vyjádření toho charakteru, nejenom postavy, ale i toho vlastního herce.
2: Byli herci třeba někdy schopni, když jste si říkal, to by stálo za to vrátit se třeba a sehrát vám nějakou epizodu znovu?
3: No tak to dost dobře nejde, aby mi to sehráli znovu, ale samozřejmě, že se stalo to, že jak už to mám za těch 30 let nakoukaný a vím, co přijde, a chystal jsem se na nějaký to gesto, a ejhle, oni udělali úplně něco jiného. Takže to je pak překvapení.
2: Uzavírá fotograf Petr Hecht. Na výstavě jeho prací v Chebské galerii 4 nazvané 70, 50, 30 mohou návštěvníci vidět také autorovi krajiny, a to třeba i snímky soch z parku ve Valči na Karlovarsku a fotografie známých osobností. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.

0: Antonio Carlos Jobim a Alice Regina roku 1974. Dílo na pomezí dokumentu, vzpomínek a beletrie o životě v komunistickém Československu. Mluvím o knize historika a spisovatele Petra Placáka s názvem Fízl. Autor za něj roku 2008 získal cenu Magnesia Litera. Částečně jde o text autobiografický, který zachycuje dospívání nonkonformního opozičně laděného mladého muže za normalizace.
1: 16. listopadu 1983. Typicky idiotský je například zápis z odposlechu z 16. listopadu téhož roku. Syn Petr komentoval denní zprávy v tisku. Poznamenal, že se pořád píše jenom o Grenadě, ale že se už nehovoří o tom, že v Afghánistánu jsou již okupační vojska 4 roky. Dále říkal, že v novinách stojí, kolik se u nás vypije alkoholu v porovnání se Slovenskem. Dodává k tomu, že se na Slovensku víc chlastá. Význam zprávy, která zabrala estébákovi či estébačce den, nehledě na náklady na instalaci a provoz operativní techniky, spočíval tentokrát podle STB v tom, že již syn Bedřicha Placáka, Petr, je ovlivněn názory svého otce a sám komentuje současnou politickou situaci. Demence, úchylnost, senilita. Když si člověk uvědomí, že takovýhle státní kretenismus po dlouhá desetiletí ovládal 15 milionů lidí, tak z toho mrazí.
0: Četbu na pokračování z knihy Fízl z pera Petra Placáka máme na programu vždy v 18 hodin a 30 minut. Autor vychází z dobových úředních materiálů státní bezpečnosti, které konfrontuje se svými vzpomínkami, poznámkami a texty. Účinkuje Igor Bareš. Dnes uvedeme 11. část a odvysílané části najdete také na webu Vltavy. No a zůstanete-li s námi i večer, pak už možná víte, že přijdeme ve 20 hodin s přímým přenosem z pražského Rudolfina. S Českou filharmonií tam v rámci pražského jara vystoupí zpěvačka, dirigentka, performerka, umělkyně, která bourá hranice koncertního sálu a proměňuje každý večer v neopakovatelný zážitek. A vy můžete být díky Vltavě u toho. No a když si nás naladíte zítra ráno, pak zjistíte, že bienále výstava pražské Umprum se po 10 letech vrací do Národní galerie. S podtitulem Generace Z přináší práci mladých umělců, architektů nebo třeba designérů. Podívat se na to, co má nejmladší generace na srdci, byla i naše redaktorka Alena Harciníková a zítra nám o tom poví v ranní mozaice víc. Úterní odpolední Vltava zavírá. Pěkný den přeje i nadále Michaela Dittrichová.

0: Ponořte se do tónu rumunských melodií.
1: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka.
0: Béla Bartók, George Enescu a další autoři zazní v podání rumunského komorního orchestru s klavíristou Danielem Ciobanu a dirigentem Gabrielem Bebeseleou.
1: Přímý přenos z Národního domu ve Frýdku Místku poslouchejte v pátek 5. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

0: Řeky byly po staletí důvodem, proč města vznikala. Ve 20. století se od nich ale mnohá odvrátila. Břehy obsadily silnice, průmysl nebo technická infrastruktura. Dnes se voda do měst vrací. Náplavky vznikají od Prahy přes České Budějovice až po Valašské Meziříčí a města hledají způsob, jak břehy řek využít pro každodenní život. Co dělá z náplavky skutečně kvalitní veřejný prostor? Jak skloubit potřeby obyvatel, návštěvníků i samotné řeky? A jak se vyhnout tomu, aby všechny nové náplavky vypadaly stejně? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu by s námi měla být architektka Andrea Rampasová ze studia Chybík a Krištof. Toto studio stojí za projektem náplavky ve Valašské Meziříčí. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: A v našem studiu je pak architekt a urbanista Martin Krupaur z ateliéru A8000. Tento ateliér je pro změnu autorem projektu Českobudějovické náplavky na Zátkově nábřeží a vůbec celé studie Město a voda. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobré odpoledne.
0: A proč se vlastně města po těch dlouhých desítkách let vrací zpátky k vodě, pane Krupaur?
2: Protože můžou a protože chtějí. Jejich občané, protože vlastně si to neuvědomujeme, ale baví nás čím dál tím víc žít ve městě, i se rekreovat, i trávit volný čas ve městě, takže to k tomu patří. A nejenom 20. leto, 19. století a 18. si ty řeky bralo jako kvůli energii, práci, dopravě. A vlastně to, co vidíme třeba u moří, že se přístavy uvolňují a vlastně dávají tu šanci, protože kontejnerizace třeba vytáhla to zboží ven, tak ono se to vlastně děje i na řekách. Prostě ten průmysl od těch řek odchází a uvolňuje vlastně fantastický prostor, který my můžeme snad pozitivně vyplnit.
0: A když se ale, Andreo, na to podíváte, tak co vlastně my od náplavky, my jako obyvatelé, ale i města očekáváme? Má být parkem, promenádou, kulturním prostorem, dopravní trasou, ekologickým opatřením?
1: Ideálně vším dohromady.
0: No, to je dost.
1: Přesně tak. Není to vůbec jednoduché všechno skloubit do jednoho prostoru, ale to téma je totiž krásný a města i občané si to uvědomují. Je to něco, jak město můžete zažívat trošku jiným způsobem, objevit ho z jiné perspektivy, zažít tam jiné věci a to nám vlastně ta voda umožňuje. Ten vodní tok, který protéká vlastně dost často blízko historických center a díky tomu vlastně chceme, aby ten veřejný prostor, ta náplavka, to nábřeží přitáhlo co nejvíce lidí, ať je tam různorodost, ať je tam ta pestrost a díky tomu vlastně ta náplavka dokáže nabídnout všechno to, co jste vyjmenoval. Ať už jsou to nějaká opatření blízká přírodě, tak ale i nějaká rekreace, můžeme tam mít nějakou drobnou komerci, je tam plno zeleně, můžeme tam mít různé sporty na to navázané, cyklotrasy a podobně.
0: No, Martine, a to je takhle vlastně, jak to Andrea teďko pojmenovala, tak takhle bude vypadat ta nová část náplavky v Českých Budějovicích. Musíme říct, že už je tam vlastně část udělaná, ale teď se vlastně bavíme o takové zanedbané levé části břehu.
2: V Českých Budějovicích je toho víc a takhle, ano, souhlasím s tím, co kolegyně říká. My máme to velký štěstí a snažíme se vždycky s klientama, co jsou většinou municipality, bavit se šíře, že to není o tom, o těch cool 500 metrech náplavky, kdy vlastně všichni se uděláme selfiečka a pošleme a zažijeme večer koncert a tak dále, ale že to je o principu, o nějakým strategickým principu a že je důležitý, aby to město přemýšlelo na celkový otočení se k vodě. Jak bych řekl, těch nejintenzivnějších částí, to, co jste třeba zmínil vy, jsem přesvědčen, že bude jako Budějický náměstí, když to řeknu takhle, ale jsou zase místa, kde vlastně po těch zásazích dokonce bude málo lidí, anebo dokonce nebudou lidi, no, a bude tam jenom ta řeka. A to je strašně důležité mít možnost jako pracovat s tou vodou a s tím otočením města na vodu v celé té komplexitě.
0: Chápu to tedy správně, Martine, že v případě Českých Budějovic a této části, tedy úpravy náplavky, o kterých se bavíme, tak vy v těch obrázcích, které jsou, tak vidíme vlastně pláž, vidíme tam budovy, vidíme tam vlastně plovárnu, vidíme tam kurty na plážový volejbal, ale pak tam budou části, kam se lidé nedostanou?
2: To, co říkáte, vlastně už jsou dílčí kameny jako celkovýho nějakého projektu, který se jmenuje Město a voda, nebo jmenuje 6, 7 let, 8 zpátky, který vlastně za prvý mluví o nějaký strategii a pak říká o těch jednotlivých iniciacích. Tam je třeba říct, že my jsme dělali a nějak trošku jako dozorujeme tu strategii, ale na té iniciaci, což je zase důležitý, nejsme jenom my jsme jenom v nějakých částích, ale jsou další kolegové, další prostě investoři, další věci. A že vlastně to má mnoho vrstev, jedna je ten břeh, uvolnění břehu, ale třeba v Budějcích ta Vltava nebo Vltava a Malše a ty rybníky, co nás baví, zároveň jsou bariérama, zvláště Vltava. Vltava vlastně v Budějcích nikdy nežila. My máme 100 mostů a z toho jenom 3 byly přes Vltavu. To byla úplně mimo hlavu, přestože si jako všechno je to Malše a Mlýnská stoka. A že je strašně důležitý si tohle všechno uvědomit, že to je vlastně nejenom o těch náplavkách, nejenom o tom, že ta řeka je plus, ale ona umí být i minus. Musíte do toho zapojit i velkou vodu, všechny tyhle ty věci, prostě nejenom jako ten požitek a tu rekreaci. A v těch Budějcích, když bychom se podívali na ten strategický materiál, tak si ukážeme místa, které jste si už všim. A jsou místa, které vlastně budete muset jít s telefonem, abyste si je našel, ale pak se užijete.
0: Andreo, jak je to s Valmezem? Protože Rožnovská Bečva by se, nebo tedy ta její náplavka by se měla podle toho vašeho návrhu skutečně proměnit dost výrazně, ale počítáte hlavně s tím, aby to bylo využité lidmi?
1: Ano, náš návrh skutečně je hlavně orientovaný pro centrum města, takže využívaný lidmi a to dost intenzivně, ale město naštěstí to nechápe jenom jako izolovaný projekt, kde upravíme 50 metrů břehu a na zbytek tak nějak jako zapomeneme, ale teď už navazujeme na dalšími studiemi, které právě rozšíří všechny ty aktivity a jak i kolega zmiňoval, některé jsou mnohem atraktivnější pro lidi a některé jsou atraktivnější například pro zvířata nebo pro faunu.
0: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu. V Akcentu se věnujeme městským náplavkám společně s architektkou Andreou Rampasovou ze studia Chybíka Krištof a s architektem a urbanistou Martinem Krupauerem z ateliéru A8000. Ty náplavky bývají opravdu velmi fotogenické, minimálně na vizualizacích všech architektonických studií, ale Andreo, jak docílit toho, aby vlastně nebyly všechny stejné, aby tam prostě nebyly ty stupně, nebylo tam dřevo, nebylo tam kus nějakého kamene, žuly, aby to vlastně, aby člověk tu náplavku dokázal odlišit město od města. Vy tady používáte červenou barvu, už zase.
1: Ano, už zase, ale shodou okolností červená barva je i symbolem Valašského Meziříčí, mají to ve znaku a my tu červenou barvu používáme na most, který teďkon vlastně přechází přes ulici Vsetínskou. Je to vlastně most na průtahu skrz město a pod tím mostem je tržnice. Takže my se odlišujeme, nebo je to takové jako specifické, že naše náplavka je svázaná i nějakým tržištěm pod mostem a na druhé straně břehu, ten, který se momentálně nerealizuje, tak jsme například uvažovali, jak pod tím mostem tu část náplavky využít nějakým kreativním způsobem, tak aby jsme tam natáhli lidi, aby i tyhle ty takové jako trošku zapomenitější části dostali nový život a nám se to podařilo tak, že jsme tam navrhli například drobné skejtové prvky.
0: Ale vrátím se zpátky k té původní otázce, jak to udělat, aby každá náplavka nebyla úplně stejná?
1: No, musíte si hrát s celkovou strategií města a s tím, co vlastně to město definuje a charakteruje a to samé i ta náplavka, protože každá řeka je trochu jiná, trochu specifická a i ty vlastně občané. A je důležité naslouchat těm občanům, aby jste tam zakomponovali ty jejich přání. Ne vždycky se samozřejmě všechna sejdou, ale dost často vám samo to město napoví, jak ta náplavka má vypadat.
0: Martin, ale stejně se k tomu vrátím. Nakonec to skončí tak, že drtivá většina náplavek, což je fajn, protože já to sám mám velmi rád, ale to skončí vlastně na těch dřevěných schodech.
2: Tak jako na dřevě se dobře sedí, tak to není
0: samozřejmě. Žádný design. Ale víte, kam moje otázka tím míří?
2: Já jsem v tom docela klidný, tak samozřejmě jsou možná asi nějaký obrázky, který kolem světa, vždycky, když někdo se vrhne k té náplavce, tak začne, ale zase zpátky k tomu, co si tady říkáme, pro nás je strašně důležitý, že charakter toho místa je jiný, charakter řeky je jiný, architekt tomu určitě naslouchá a tak dále. My v těch jako trošku jako širších záběrech máme tu možnost, že tu dobrý město nevznikne od jednoho dobrýho architekta. Vy tam musíte do toho dostat tu vrstev na to, co nás na Praze baví. Ne, že vypadá celá náplavka jako tam na Rašínově náměstí, ale že prostě má další a další možnosti. Jenom v těch Budějcích, když si vypočte, já jsem se trošku připravoval, než jsem sem dneska šel, když si spočtu, co vlastně ten projekt Město a voda uvolnil, tak mimo jiné uvolnil, já nevím, třeba 7-8 architektonických soutěží, uvolnil nejenom jako práci pro kolegy, ale i dokonce práci pro ty lidi, co na té náplavce budou moderně jako podnikat nebo nabízet nějaké služby. A to je daleko důležitější, pustit tam jako tu mnohorostevnost a stejk, jak vznikaly města, po desítkách a stovkách let to nedoženeme žádnou jako sebelepší urbanistickou soutěží, prostě doženeme to tak, že vytvoříme jakýsi rámec, který vlastně potom a nějaký základní směr, že ta voda musí protéct, že nesmí tolik škodit, že se musíme k ní dostat, ale pak to musíme dělat s kolegama, protože a možná jenom tak trošku jako přistřihávat ten strom, který si roste podle svého, protože vlastně to dělá to, co nás na tom baví. Ta mnohovrstevnatost a to, že si to užijí různí obyvatelé v různých prostorech od různých architektů, když to řeknu takhle.
0: A také různé generace, protože vy jste zmínil také to přistřihávání. Andreo, jedna z věcí je samozřejmě, že město je vlastně prozíravé a přemýšlí.

0: vlastně už v samotném tom projektu upozorňujete na to město, že postavit něco krásného v podobě náplavky je jedna věc, ale udržet ji krásnou je věc druhá?
1: To je samozřejmě, ale já si myslím si, že je strašně důležité si uvědomit, že veřejný prostor, ať se bavíme konkrétně o náplavce nebo ne, tak je v podstatě takový obývací pokoj města. A vy, když ho chcete mít hezký, když se v něm chcete cítit dobře, tak to znamená nějakou údržbu. A ta údržba tam vždycky musí být, ať už je to místo zanedbané nebo nové. Samozřejmě to znamená, že nové prostory veřejné nějakým způsobem vyžadují větší péči, abyste docíl toho, že to bude nějakým způsobem vypadat dlouhodobě krásně, ale neznamená to, že ta údržba by nějak jako skokově narostla.
0: Martine, musíme se dostat i k tématu soužití, protože jedna věc je dostat lidi zpátky k řece nebo řeku zpátky k lidem, ale pak jsou místní obyvatelé, a ne třeba jenom turisté, kteří s tím nárůstem provozu, a v Praze jsme to zažili v extrémním případě, alespoň v té jedné části, tedy té náplavky, tak dochází potom ke sporům. Jak se tomu vlastně dá zamezit na základě příkladu, které už znáte?
2: No, právě třeba v Budějcích, jedna z axiomů té studie bylo, že jsme řekli, že chceme rozptýlit tlak na tu atraktivitu té vody. Jo, prostě buď uděláme uprostřed...
0: Takže by nedošlo ke koncentraci lidí na jednom místě.
2: Buď uděláme uprostřed města mezi dvouma ikonickýma mostama obloukovýma, 500 metrů náplavky a bude to Rašínovo nábřeží v Praze. Nedá se u toho žít. Nebo vlastně si uvědomíte, co to všechno znamená, že vlastně dneska ta Vltava teče i mezi sídlištěma, který o nich vůbec neví. A začali jsme dělat v podstatě jakési subtěžiště, tak aby vlastně tu vodu si užíval každý a vlastně rozptýlil i tlak na tu vodu. První, co se stalo, třeba první projekt, který se udělal, že se hodilo na vodu 20 dřevěných mol. A najednou lidi z Činžáku zjistili, že vylezou ven a na tom molu skočí do vody a plavou ráno. A odpoledne tam jdou s dětmi a večer tam jdou zamilovaný. A že vlastně tohle, třeba těhle 20 mol na začátku bylo klíčový pro přijetí města Českých Budějic z projektu Město a voda. Prostě protože pak se můžeme dostat k povodním a ke všem těmhle těm věcem, co všechno ta náplavka znamená, že prostě i je zatopovaná. Ale strašně důležitý je, že vlastně to musíte roztáhnout po tom městě. Jak tou atmosférou, tak těma těžištěma, tak tou energií. A že vlastně se to nesmí stát turistickou atrakcí v jednom místě, který si, znovu už jsem to říkal, vyfotí. Je to úplně o přirozenosti. Dokonce nevím, jestli jako vlastně to naše studie někdy něco vyhraje, protože prostě to je spíš jako jaký princip, jak se k té vodě otočit, ale pro mě je až to druhotný, jestli tam je nějaký detail, který si prostě někdo vyfotí a dá si to do soutěže. Prostě musíte to rozptýlit, roztáhnout, udělat z toho normalitu toho otočení se k vodě a když se vrátím k té údržbě, mě na tom ještě baví to, že furt ta řeka jako je živá. Ona ta řeka nás nenechá se rekreovat, kdy my chceme. Ona pak přijde, což jsou třeba Budějice za poslední 22krát a je všechno jinak. A všechny ty náplavky třeba, co se dělají u nás, nebo spíš ta práce s tou řekou, jako od začátku první, s kterým diskutujeme povodí Vltavy. Který ale mimo jiné ta mentalita toho jako otočení k řece, že už to není hydraulický problém, jak provedu velkou vodu ve městě, prostě, že to je prostě jako složitý, což se tam podařilo dát dohromady. Takže vlastně je v tom i ty prvky a že ty lidi vlastně si to taky užívají a taky se někdy toho bojí.
0: No a když už jsme u toho strachu, Andrejo, tak právě z hlediska změny vlastně fungování Valmezu, tak řešili jste právě i s městem náplavku tak, aby to všem vyhovovalo, aby to vlastně byla přidaná hodnota a ne zdrojem sporů?
1: Určitě, proto jsem mluvila o nějaké diverzifikaci a vlastně různorodosti těch jednotlivých atraktantů, když to tak řeknu, které dáváme na tu náplavku. A teď se nebavím jenom konkrétně o té první etapě, kterou teď realizujeme, ale i o těch navazujících fázích, tak aby každá ta vlastně etapa měla nějakou svoji atmosféru, svoji náladu a nějakým způsobem přitáhla trošku jinou sortu lidí, ať už to je například seniori nebo maminky s malýma dětma, nebo právě třeba teenagerové, u kterých jsme se dozvěděli při různých debatách s občany, s městem a na různých workshopech, že třeba ve městě nějakým způsobem chybí veřejný prostor, který by byl určený tady pro tyhle puberťáky. A proto jsme se snažili právě jim tady takovýhle nějaký kousek náplavky vytvořit, aby jsme tam právě přitáhli úplně všechny obyvatelé Valmezu a tím pádem vlastně

0: jsme zajistili nějakou jako sociální kontrolu, ale i tu spokojenost toho, že každý to bude využívat, každý bude mít to, že náplavka je ta jeho a může se tam jít rekreovat, odpočívat.
1: Andro, teď jenom přemýšlím, znamená to, že tam budou sektory? Jakože vlastně teenageři budou mít svůj vlastní sektor, do kterého třeba maminky s dětma nebo seniori nebudou smět?
0: Ne, vůbec, tak to není myšleno. Je to spíš o tom, že, jak jsem zmiňovala, pod mostem chceme vytvořit nějaké skateové prvky, které primárně budou využívat právě tady k těhlensti pubertáci, středoškoláci, ale samozřejmě, když tam půjde maminka, protože kolem jde cyklostezka, jde chodník, tak i ona tam samozřejmě si může sednout, odpočnout si, schovat se před deštěm, nebo právě třeba nějaká jako babička si tam sedne vedle na lavičku a kouká právě na nějaký jako život, který se tam odehrává.
1: No, já pevně doufám, že tam se dostanou i ta první generace skejťáků, který může přes 50, tak snad je tam ty teenageři taky pustí.
0: Určitě, určitě.
1: Akcent. Mluvíme v Akcentu o městských náplavkách. Našimi hosty jsou architektka Andrea Rampasová a architekta urbanista Martin Krupauer. My se vlastně bavíme o tom principu, že se řeka vlastně vrací k lidem, ale v zahraničí je také ještě vlastně koncept právě room for the river. To znamená, že ta část toho prostoru vlastně se dává zpátky řece a přírodě a ne tedy především tomu člověku. Dokážeme ale najít tuhletu v současné chvíli, kdy vlastně se chceme tu řeku užít, tak dokážeme, Martine, tenhle ten balanc najít? Ve městech. Bavíme se o městech.
2: Dokážeme a musíme dokázat, ale je třeba opravdu, to už co tady opakujeme a opakuji, mít možnost pracovat s tou řekou v celém konceptu. Český Budějice navíc ještě mají dvě řeky, jednu významnou jako kanál a spousta rybníků a všechno to je plus minus 2 metry. A ty naši přeci, ty Krčínové a všichni lidi, to je úplně neuvěřitelné, jak oni pracovali, jako všechno souvilo se ze vším. Milimetr nahoru, milimetr dolů, prostě pohrávali se s tím a z toho vyšla pak nějaká vyvážená kulturní krajina. Pokud takhle umíme přemýšlet o tom městě, tak to dáme. Pokud samozřejmě si vytrhneme jednu věc, ať už je provedeme vodu, nebo na druhou stranu, že uděláme ručnou náplavku, tak ten zbytek trošku upí.
1: No, Andro, tohle je možná věc, kterou architekti třeba neradi slyší, ale, a architektky tedy samozřejmě, ale ono to bude vypadat všechno krásně, když je to v takové jako uhlazené až parkové úpravě, ale nemělo by to město mít ještě tu řeku místama i divokou? Počítáte s tím třeba právě ve Valmezu?
0: Určitě, ta řeka potřebuje nějakou svoji volnost a většina těch náplavek, která vzniká u nás ve Valmezu, je to podobně, tak my jí dáváme tu volnost, my ji vlastně nesvazujeme v těch nějakých tvrdých korytech a vlastně podél jenom zdí, ale skutečně jí dáváme ten prostor, aby se nějakým alespoň trošku kultivovaně rozlévala i například v tom městě, aby právě vytvářela nějaké jako zátoky, aby právě to nebyla jenom proud vody, ale aby ty lidi, i lidé si tu vodu mohli nějakým způsobem užít. A ona je tam pak taková symbioza vzniká, kdy ta řeka a ten člověk vlastně tak jako spolu souzní.
1: Pokud byste si vy měli vybrat nějaké místo, které z hlediska náplavek u nás v Česku, a teď nepočítám tedy ty, na kterých jste se podíleli, anebo ty, na kterých se podílíte, ale kam opravdu si rádi zajdete, tak Martine, bylo by to co? Kde?
2: No,
1: a nebo to není náplavka?
2: To je složitý, já jsem z Jižní Čech a jsem plavec. Mě baví, když
1: vám stačí přírodní molo?
2: Jo. A skočit do vody a být tam sám. Ale ještě, a možná by na to, my jsme měli možnost...
1: Vy mi utečete od otázky.
2: No, uteču, protože my jsme měli možnost s Bečvou dělat, s Vltavou dělat, ale i s mořem. Jo. Ona je to legrace, ona vám ta voda řekne. Ona se nechá moc jako, ona ta voda někde je dynamická a prudká a tak se i chová ten přírodní, ten, a někde je lenivá, jenom se převaluje a někde je to moře. Já mám hrozně rád vodu a já si užiju vodu vlastně v jakékoliv formě a podobě.
1: Dobře, ale to vypadá, jako kdybyste vůbec neměl vlastně navrhovat náplavky, protože to vypadá, že si užijete opravdu kdekoliv, ale města je do určité míry potřebují.
2: No, jednoznačně, no. Potřebují jak z hlediska toho veřejného prostoru a tak dále, ale dneska to jsou téma jako psychika. hrdost. Jako je spousta ještě disciplín jako nedizajnových, který prostě ta voda je jeden z našich principů, ta voda je jeden z našich živlů. A je úplně jedno, jestli to bereme očima prvoplánově, anebo třetiplánově jako pocit. Jo. Prostě takhle k tomu musíme si to uvědomovat a přistupovat.
1: Andro, Martin mi z otázky utekl, třeba uspěje u vás. Máte nějakou svoji oblíbenou náplavku, ať už u nás, anebo v zahraničí, ze které si berete příklad?
0: Já shodou okolností bydlím nedaleko brněnské náplavky, která se zrekonstruovala, myslím si, že loni ji otvírali, a já jsem z toho nadšená. Já vlastně, jak tam skoro denně chodím, venčím psa, tak si to náramně užívám a vidím, jak ta náplavka žije, jak vlastně celé to okolí nějakým způsobem začíná nasávat lidi a ti si to užívají, ať už to jsou skutečně jako běžci, bruslaři, cyklisti, pejskaři, dokonce i ta voda ožila a lidé se tam začali koupat, psi se tam koupají a je to skvělý, takže já teď můžu zmínit tu brněnskou, protože tu mám každodenně před sebou.
1: Martine, které chyby by ne samotní architekti a architektky, ale města by neměly vlastně udělat v případě úvahy nad náplavkou?
2: Že to je krátkodobé intenzivní místo, s kterým se můžou pochlubit.
1: Andro?
0: Souhlasím a nepodcenit ten živel vodu. Určitě jí vždycky brát v potaz a respektovat to, že ona taky potřebuje svůj prostor k žití.
1: My se moc těšíme, až se půjdeme podívat nejenom tedy do Brna už na hotovou náplavku, ale i potom do Českých Budějovic a také do Valašského Meziříčí. V dnešním Akcentu jsme se bavili o městských náplavkách. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu byla architektka Andrea Rampasová ze studia Chybíka Krištof, které stojí za projektem náplavky ve Valašském Meziříčí. Děkujeme a budeme se těšit.
0: Díky taky.
1: A v našem studiu byl architekt a urbanista Martin Krupover z ateliéru A8000, ateliéry autorem projektu Českobudějovické náplavky na Zátkově nábřeží a vůbec celé studie Město a voda. Díky moc.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout, počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru iRozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Muže policisté zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení. Ugandské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo dalších 6 nakažených ebolou. V zemi je tak celkem 15 případů. 2 pacienti už byli z nemocnice propuštěni a jeden v souvislosti s nemocí zemřel. V sousedním Kongu podle Světové zdravotnické organizace výrazně klesl počet podezřelých případů na 116. Ještě minulý týden to bylo přes 1000. Úřady vyřadily například lidi s negativními testy na ebolu nebo ty s jinou nemocí. Nakažených krvácivou horečkou je ale v Kongu přes 320. A počasí zítra bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Teploty zítra vystoupí na 15 až 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech naměříme kolem 20 a na horách kolem 12. Víc zpráv najdete na serveru iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Art Café.
1: Pěkné odpoledne, posloucháte Art Café na stanici Český rozhlas Vltava. Dneska to bude pro mě takový trošku speciální díl, protože mám pocit, že za těch asi 5, 6 nebo 7 let, co jsem tady, tak jsem tady nikoho, myslím, neměl dvakrát. A teď se to teda stane, stane se to jako vlastně docela záhy, protože členové a členka Aida de Young tady byli, myslím, že loni v únoru, mám pocit, a to bylo takové jakože v pozici jako nadějné kapely a teď je tady máme jako kapelu, o které se v minulý rok a možná i začátkem letošního roku mluvilo možná vůbec nejvíc na alternativní scéně. Takže vítejte Iris, ahoj. Pavel,
2: ahoj.
1: A Marek,
3: ahoj.
1: Aida de Young a pustíme si skladbu a pak si řekneme, proč byl ten rok tak spektakulární.

0: Ida the Young, skladba Shine on Me z alba Tell Me When You Pass the Sun. Já teď s dovolením tady jako přečtu, co se vám to povedlo za posledních pár měsíců. Smějete se u toho, což je dobrý, takže nálada trvá. Takže březen 2025, cena vinila za objev roku. Pak jste absolvovali asi 3, tuším, evropský turné minulý rok, nebo možná 4 dokonce. Pak vyšla deska, listopad 2025, pak nominace opět na ceny vinila na desku roku, tedy neproměněná, takže není to úplně 100%, ale pak to přichází a to jsou ceny Anděl, vítěz v kategorii Alternativa elektronika, ceny Apollo, vítěz v kategorii Album roku a před asi 3 týdny jste vyhráli Checking. Slušný. Co to s váma dělá?
1: Asi nic moc.
0: Tak máte radost, aspoň ne,
1: asi, asi máme radost, no. Ale jakože přijde, že to hlavně když má člověk kapelu, tak řeší tolik věcí, že potom už na to, že na to vlastně vždycky trošku zapomenu nějaký.
2: No vlastně, že už řešíme vlastně věci na další album, jakože už teď. Tak...
0: Jasný, jasný, k tomu se dostaneme určitě. No. No a tak stejně, tak je to nějaký, ne, tak já nevím, tak nějaká možná satisfakce nebo něco takový, jo, nebo prostě fakt jenom jako radost, že to třeba sdílí ty lidi, ne, určitě tam jako bude.
1: Jo, jako to určitě. Přijde mi, že vlastně možná moje rodiče z toho měli ještě větší radost než já.
0: No jasně, no jasně.
1: Jako je, že to asi byl první, co jsem taky dlouho, jakoby.
0: No teď se ptám na takovou obligátní otázku, na kterou se je samozřejmě strašně snadný odpovědět, ale tak čekali jste to, že to přijde s tou deskou, která vlastně se nerodila asi moc lehce, ne? Nebo že jste že vlastně docela se na ní jako tak čekalo, nebo jste jí tak jako připravovali asi nějakou docela dlouhou dobu vlastně?
2: Spíš to bylo takový rychlý právě, že, jo, jo. Že jsme to nahráli a potom jako... se to muselo hodně rychle jako připravit vlastně, aby jsme to vydali, stihli na ten křest, takže...
3: Jakmile jsme ji začali dělat, tak to pak bylo rychlý, jako možná se na ní čekalo, že lidi třeba znali nějaký ty věci z koncertu, nebo tak, protože některý ty
0: tak
3: věci...
0: Tak jsme měli několik těch hýbíček předtím, o tom jsme se nebavili.
3: Jo, jo, a některý ty věci z té desky tak existují dlouho, existovaly dlouho už v době toho nahrávání, je to spíš takové jako, že jsme tím chtěli uzavřít ten materiál, co byl, takže možná v tom smyslu to jako trvalo, ale jako od té chvíli to nahrávání bylo rychlý a vydání potom taky vlastně, takže to byla taková, přišlo bezbolestná docela.
0: Jo, jo, jo, tak tam byl vlastně jak, jestli se to bylo na tu zpoždění ty vinily trošku, ne, nebo že jste je dostali nějak jako vlastně maličko.
3: To bylo trochu bolestný.
0: To bylo trochu bolestný. No a pak, pak právě začínaly přicházet tady všechny ty nominace a ty ceny. Já jsem jako si to chtěl vyrešeršovat, což jsem bohužel vzhledem k nedostatku času moc neudělal. Mám pocit, že se to jakoby úplně jako nestává tak často, že by byl někdo, že naštěstí máme ty ceny jenom 3, jinak by možná těch cen měli ještě víc, ale že jste, že jako fakt se to stává jako hodně málo, když by byl někdo nominovaný a ještě navíc jakoby takhle třeba uspěl jakoby ve 2 nebo ve 3, to si vlastně jakoby ani nepamatuju, možná Kale někdy nebo někdo takovej, ale jakože fakt je to jako cadlou. No a jaký to, dobře, tak rodiče měli větší radost, takže rodinné ohlasy jsme měli a jako, jaký to má třeba odezvu v nějaký vaší komunitě nebo v nějakým jako vašim zpřízněným okolí, jako vnímají to lidi nebo?
2: No myslím, že hodně jako lidí okolo nás mělo za to radost, jako hlavně ty, kteří nás znají dlouho a vlastně třeba i jakoby znají mě a Máru jakoby z prvního třeba koncertu nebo prostě první koncerty, že mi přijde, že vlastně za ty roky se to tak posunulo, že je potom příjemný, když se potkáváme s těmihle lidma, třeba i jako z plzeňské scény a vidíme, že vlastně jsou i na nás hrdí a to je na tom jakoby docela hezký. No.
0: Ještě to pojďme to trošku zasadit do kontextu, ty první koncerty, to bylo tuším 2019 nebo 2018?
2: Ne, to bylo 2021.
0: 2021,
2: jo, okay. Jo, my jsme se potkali v 2019, okay, ale okay. Ta kapela vlastně, první koncert byl v Plzni, jo, v bývalém sexkyně.
0: V bývalém sexkyně, dobře, perfektní, perfektní. Vy hodně často jezdíte do zahraničí, o tom se ještě dostane ještě příště vstupu, ale vlastně mě zajímá, na vás tady chodí poměrně jako hodně lidí, si myslím teďka aktuálně celkem jako dost. Křest byl vyprodaný v Sub-Zero, což je jako vlastně docela hodně, 400 lidí. A tak na tom checkingu taky vlastně hodně lidí evidentně přišlo na vás. Ne jako já pozdě, jako vždycky, ale jaký je to pak, je to nějaký jako reality check, když přijdete potom někam, kde jste jako nebyli, teď jste se vrátili z turné v Německu?
1: Asi jo, mně jako by přijde, že jsme na to vlastně už tak nějak jako by zvyklí a že, nebo aspoň já jako by se snažím právě mít ten jako by mindset, že když jako by hrajem koncert v Praze prostě pro spoustu lidí, že být pak prostě v pohodě s tím, že hrajeme v Německu pro 5 lidí a vlastně, že mi přijde, že to je dobrý určitě mít jako, že obě dvě ty strany tý mince. Jo. Přijde, že to je...
2: To balanc,
1: přesně. Že to je dobrý balanc, to se tak dobře vybalancuje dohromady potom ty věci.
0: No a teď mě tak jako, nebo ne teďka, ale tak napadá mě, že vlastně ten loňský rok, když si to jako tak shrnul těch koncertů, víte, kolik bylo koncertů? Loňský rok?
2: Skoro 90.
3: Skoro 90, no.
0: Skoro 90, výborně, takže každý čtvrtý den, perfektní. A to je hodně slušný, to je jako hodně slušný. A...
2: Tenhle rok to bude míň, ale...
0: Tenhle rok to bude míň, dobře.
2: Jo, jsme to trošku...
0: No a já se chtěl tak něčemu jinému, jakože vlastně 90 koncertů, nějaký cesty, nahrávání, že jo, nějaký jako další věci, takže jste spolu strávili jako v podstatě celý loňský rok, nebo jako poměrně velkou část, asi vás to utužilo, předpokládám spíš, než byly tam nějaký jako výkyvy, jako měli jste nějaký třeba propady, nebo jakože je to fakt hodně času, jako vlastně. Jo. A co mě zajímá ještě, což další, že asi studujete, nebo měla někdo z vás, jako já, jak nebo pracuje, to... nebo pracujete, jak se to dá jako skloubit vlastně tohle, že jako 90 koncertů je fakt hodně.
2: No,
1: nějak se, jako, my to všichni jsme vlastně takový docela dobrý jako životní situace, že buď musíme pracovat málo, nebo že prostě
0: musíte,
1: někdo má...
0: Můžete.
1: Spíš. že můžeme jako pracovat míň a... Nebo že prostě, prostě někdo má jakoby dost flexibilní práce, jako věci na dálku a takhle. Což jakoby potom je, že třeba Kuba z kapely, tak ten dělá videa, že dělá reklamy, takže potom dost té práce dělá právě třeba v autě jako na tour, což asi může být trošku vysilující, ale právě tyhle věci potom jakoby umožňují, že to nemusíme vše nastavit kolem nějakých full-time jobů, kde ty lidi musí být na tom místě, což je vlastně že je dobrý.
2: No, máme v tomhle jako určitě privilegium, že si myslím, že si to chceme, jakoby, když to takhle máme všichni, teďka v tuhle chvíli, tak jsme to chtěli jakoby vlastně si toho nejvíc využít, protože vím, že to nemusí být jako takhle navždycky, no. Může přijít jiný věci.
0: A užít si to.
2: Jo. Aspoň.
0: Dobře. Pustíme si další písničku, opět z alba Tell Me When You Pass the Sun a je to Lava Song.

0: že to můžeme podat. Tak, Aida Dejan, Kláva Song, opět se bavíme se stále o albu, velmi oceňovaném albu, teď se pojďme podívat na ty koncerty. Vlastně mě dost, my jsme se tady o tom hodně bavili minule, myslím, že když jste tady byli minule, to jste tady byli vlastně jenom Marek Aydis, že jo, tak jsme se hodně bavili o tom, že to jste vlastně odjížděli někam zrovna, jako na nějaký, jako jedno z takových, jako tour.
1: No to bylo asi úplně to první, co jsme měli jako další.
0: A pak následovali další, ty jste měli vlastně jako německý, spousta kapel by hrozně chtěla hrát v zahraničí, říká, že to nejde, evidentně to jde, tak jakým způsobem by to měli udělat?
1: Jenom musí do toho člověk asi se nebát té práce a toho, že tam bude mnohem víc odmítnutí, než nějaký přijmutí. A no.
2: Že to je docela jako long game, mně přijde, že nějaký lidi problem, třeba, no. Který nám jsme psali třeba před rokem nebo i deal, tak potom jako konečně napíšou, že vlastně už mají čas a že už by nás vlastně tam chtěli, takže to je spíš na takovou jakoby dlouhou trať.
1: Já, jako je to celý takový, jakože, jakoby jak se to teď momentálně děláme jakoby celý sami, tak je to extrémně DIY, protože jasně, jakože díky těm tůra, tak jakože poznáváme víc a víc lidí, ale furt jakoby, to jsou všechno jakoby takový přijme do nějakých výstřelů do prázdna, když jako organizujeme ten tůr, že prostě člověk pošle jakoby 1000 e-mailů a prostě doufá, že se to domluví 10 koncertů, no. Což jakoby se zatím vždycky nějak povedlo, ale prostě je to.
2: A hrajeme menší jakoby místa, jakože není to, že jeden po nějakých velkých jako super professional klubech, že často to jsou jakoby menší DIY prostory, občas to není ani prostor, který je jakoby vůbec myšlený na to, aby tam byla hudba, spíš často vlastně.
3: Jsme byli před týdnem právě, a to docela dobře navazuje na tu věc s tím zaplněným koncertem v Praze, že je právě důležitý nestratit jako ten nadhled, že pak člověk přijede prostě do Hamburku a jako není to tak, že by tam bylo 200 lidí vůbec, naopak je to jako je to hodně natěsno tam, jako některé koncerty jsou super, někde se to povede, někde je víc komunita okolo toho klubu, někde vůbec, a taky v tom je to zajímavý.
0: A vracíte se třeba na nějaký místa, nebo byli jste jako nějak opakovaně, nebo jako já teď nechci použít slovo síť, jo, ale vlastně jako jestli se jako budujete prostě ty kontakty právě vzhledem k tomu, že byste se jako třeba někam chtěli vrátit, někam třeba ne, samozřejmě, ale jako...
2: No, vrátili jsme se v Polsku, jsme se vrátili do klubu Re, k Cyprianovi, který...
3: Jasně, no.
1: Ale jakože to máme ještě víc nějakých míst, teď právě plánujeme tur na listopad, kde tam budou.
3: Dražďanek třeba.
2: V Dražďanech jsme byli hodně vlastně, protože tam jsme potkali Felixe, který je takový super týpek, který nám i nás navštívil i v Praze jednou úplně, že nám to neřekl a přišel na koncert.
3: Tohle funguje dobře, no.
0: Jo, to je hezký. No, tak ono jako do Dražďan, vy jste bejt s tím Praha teďka, že jo? Tak do Dražďan je to jako kratší cesta než
3: do Brna.
0: Ano, přesně tak. Já jsem rád, že jsem to neřekl první. A máte nějak třeba pocit, že se to těch turné byly 4 nebo tak nějak, jakože takový ty větší, jakože víc soustředěný do jednoho jako období. Máte pocit, že se to jako zlepšuje se to třeba, nebo je to pořád těch 1000 mailů jako i při čtvrtém turné?
1: To je furt těch 1000 mailů. Já si myslím, že to jako je, že hlavně jakoby těch kapel a hlavně jakoby super kapel, který jezdí na tour, jakoby nejenom prostě z Česka, ale prostě všude po Evropě, tak je fakt hodně. Takže si myslím, že to jakoby furt je jako takhle, no. Je to to.
0: Jako je to taky jako zajímavý, no. Já si pamatuju třeba, jako samozřejmě to jako dobou a vším a vůbec světovou situací, ale pamatuju si doby třeba na začátku nebo v nultých letech, kdy fakt jako spousta kapel, třeba s okruhou Silver Rocket a takhle, jakože Lisa, nevím, Gnu a tyhle kapely otéká hodně, taky ty vlastně z spolujícky Lisa otéká, taky kombo slavný, tak ty fakt jakože to bylo takový jako vlastně úplně, nechci říct, jako běžný, ale vlastně jako jo, že se každý rok prostě jelo třeba jednou, dvakrát právě takhle jako 20 koncertů a že vlastně je to asi spíš o těch jako očekáváních, jako co prostě se smířit jako s nějakou, a co si nemyslím jako ve zlým, smířit s nějakou prostě úrovní, která jako je, jasně, která se může jako pozvednout samozřejmě časem, ale jakože to není prostě, jakože to hodně o trpělivosti taky, no, jakože že to ne, že jako spousta lidí podle mě to nemá úplně moc jako trpělivost.
2: Ale zároveň chápu, že jako v téhle době, hlavně pro kapely, které třeba prostě žijou v Praze a mají, jakoby platí drahý nájem a prostě mají full time job, tak jakoby rozhodnout se jet, jakoby na 10 dnů někam na koncerty, kde si vlastně vyděláš skoro nic, tak já to chápu, že to není jakoby přívětivý, no. Ale jako my si chceme hlavně jakoby vydělat vlastně na tu kapelu, aby jsme mohli vlastně dělat alba, aby jsme mohli jezdit a fakt chceme jezdit a chceme objevovat nový místa a myslím si, že je to pro nás jakoby fakt důležitý část té hudby, že by mě asi nebavilo jenom hrát jakoby opakovaně v těch stejných místech, že?
3: A zároveň jako s těma penězma není to tak, že by člověk odjel turné a najednou byl jako v pohodě, to sotva se tím zaplatí, ta samotná cesta a to samotné fungování té kapely. Že je to, no, je to naprosto jako, je to kvůli tomu, že se snažíme, aby to bylo nějak sebezaplatitelný a sebeudržitelný, aby my jako náš zpět, aby jsme do toho nemuseli
2: dávat nic
3: v ideálním případě a nějak to jako mohlo fungovat samo za sebe. A tak, ale jakože nad rámec toho je to je takřka nemožný.
2: Musíme udržet vlastně ten pocit toho, že nás to, že to fakt nás to baví, což jako furt...
0: Aby se z toho nestala povinnost.
2: No přesně, ale vím, že nás to fakt všem baví a že to vlastně společně, že se nějak držíme pohromadě a že to funguje a každý vlastně dělá něco v té kapele, jakože Mára bukuje, Pája nahrává, mixuje a já dělám nějaký vizuální věci, kluci dělají spoustu věcí, řídí a prostě to vlastně funguje takhle, mi přijde, že se jakoby udržujeme, že nikdo jakoby snažíme se nevyhořet na něčem.
0: Jo, to je dobrý. No, mě docela i baví, a to je vlastně asi potvrzení tohohle z toho, o čem jste teďka mluvili, baví ty vaše poznámky z turné, jakože ty blogy, co vycházejí, což je možný si přečíst na webu, který teďka nevím, jak je Ida de Young.
2: idadejang.eu,
0: tak tam najdete spoustu historek. Spoustu historek z turné a je to docela hezký čtení a vlastně to k tomu asi jako přispívá, no. Já si teďka, jste vlastně, jak jste vyhráli ten checking, tak součástí toho je koncert na Eurosonicu, na showcaseovém festivalu Eurosonic Nordeslach v Groningenu v lednu příštího roku. Já jsem vlastně tam jezdím jako docela dlouho, už jsem tam jel po několikátý naposledy, tak ještě uvidíme, jak to bude příští rok, ale každopádně já vlastně, jak jsem jakoby díky jako svý jiný práci, který tady nemůžeme moc mluvit, tak jsem ve spojení jako se spoustou jako těchto festivalů, vlastně dost často posílám nějaký seznamy na nějaký akce, kam si myslím, že to jako má smysl a Eurosonic je jeden z nich a právě vím, že jsem loni, jsem tam poslal jako vás a vždycky jako 10 prostě nějakých věcí, co by jako by je mohlo zajímat, kdyby se objevily v tom půlu, kam se ty kapely přihlašujou. A vím, že jsem se potom potkal ve Španělsku někde na festivalu jiným, jsem se potkal právě s bookerem Eurosonicu, s Oskarem Steinem, který jako říkal, jo, by the way, jsme vybrali jako dvě kapely z toho tvýho seznamu, díky, a jedna teda nebude, ale jako bude jako Barbora Hora. Já jsem říkal, OK, super, tak to mě teda vůbec nenapadlo, že zrovna jako Báru vyberete, a dobrý, a která byla ta druhá, a on právě říkal, že Ida de Young, víš, já si myslím, že to je moc brzo, a já říkám, no, tak nevím, no. Cítí evropský turné teďka jako jedou zrovna aktuálně. Jsme si volali ještě z toho Španělska, že jste nějak jako popsali něco pro nás. A jako nevím, jestli úplně, aby nebylo jako pozdě, tak vím, že právě pak na Mentu jsme si z toho dělali legraci, že se byl podívat na koncertě a byl nadšený, tak to je jako zábavná historka. No a ještě teda říkali jste, že plánujete na listopad další turné, ještě se dostaneme teda k těm plánům obecně. Co vás čeká v létě, kde vás teďka třeba můžou lidi vidět?
1: Budeme mít nějaký festivaly, máme trošku klidnější leto než minulý rok, protože
0: jste hráli všude.
1: Jsme hráli taky všude a taky jsme si řekli, že chceme mít pár nějakých volných víkendů asi.
3: Klidnější leto stejně znamená třeba 25 koncertů.
1: Jo. A to asi ne.
3: Ne, možná.
1: Ke 20, ale. Extra 15.
3: No, dobře.
0: Takže ale budeme... zase každý čtvrtý den koukám. Dodržujeme se.
1: Ne, ale budeme hrát, hrát třeba na Popmese.
2: Na Vivadvile.
1: Na Vivadvile, to bude super.
2: Povaleč.
1: Povaleči.
3: Kukokli.
1: Kukokli. Nějaký další fajn.
2: Cihelna. Vždy
1: buď. Naši budu. Vždy budu.
0: Vždy budu.
1: Ještě nějaký další fajn. Se budeme vlastně na Falkový lipnici vlastně.
2: Mm-hmm.
1: Jo. Tak to bude.
3: Jo, to bude až září.
0: To bude hezký, to je září.
1: Dobré.
0: No tak jo, tak pustíme si další song a posuneme se maličko dál.

0: Café.
1: Stále si tady povídáme se členy a s členkou skupiny I Did The Young. Bavíme se o jejich loňském roce a vůbec ohlasech na desku Tell Me When You Pass The Sun, která vyšla loni v listopadu a která tady naprosto ovládla téměř všechny hudební ceny. Jednou z těch úspěšných cen, kterou jste dostali, byly ceny Anděl, na kterých jste měli i poměrně zajímavý statement. Myslím, že hodně odvážný celkem. Když jste přebírali tu cenu a poté se strhlo docela, mám pocit, že hodně takových, až možná až hodně nežádoucí pozornosti. Já to jenom v kontextu vysvětlím. Ten statement byl, že jste kritizovali hlavního sponzora cen Anděl v rámci jejich aktivit v Palestíně.
2: Jo, a kritizovali jsme Izrael.
1: Tak. A kritizovali jste Izrael, dobře. Šli jste do toho s tím, že jste věděli, co se stane potom, nebo překvapilo vás něco, překvapilo vás třeba ta intenzita těch nějakých různých negativních ohlasů, nebo často negativních, ne, samozřejmě jenom no, negativních.
2: No my jsme jakoby fakt nevěděli, jestli to vyhrajem, ale vlastně jsme to už vlastně řešili předtím i s Amélí, že vlastně jsme oba chtěli udělat vlastně nějaký statement, takže jsme to trošku řešili, ale jako každý se to napsal jako vlastně po svým. Ale nějak jako čekala jsem, že jako to v tom jakoby vím, jak to tady je a vím, jak to tady hodně lidí vnímá a vím, jak funguje hlavně tady internet a hlavně sociální sítě, jakoby i hlavně na Facebooku, tak už jsem viděla, jakoby jak články, kde někdo o něčem vlastně mluví, jak to může vlastně dopadnout. Takže jsem to věděla, ale asi jsem to jakoby nevěděla jsem, jaký to bude pocit, že vlastně to číst a najednou to není jenom číst jako hate comment, ale to číst jako hate comment o sobě, což je trošku něco jiného, no.
1: To je zajímavý, to je zajímavý pohled. Že jako čekat to, ale vlastně stejně člověk neví, co.
2: Ale spíš mě to spíš mě to bolelo fakt, protože si myslím, že hodně těch lidí byly fakt jako plný jako plnýho jako nenávistu a ani nemyslím jako vůči mně, ale vůči jakoby Palestincům, že jsem byla fakt překvapená, že nebo ani jsem nebyla překvapená, ale jakoby vidět tohle v těch komentářích, v těch jako stovky komentářů, jak lidi umí být jako fakt jakoby bezcitný, tak mě to fakt jako zasáhlo a to mě jakoby hodně zdeptalo jakoby dlouho potom, že jsem jako věděla, že to bylo dobrý, že jsem to řekla, ale najednou to takhle vidět, je to jakoby fakt síla, no.
1: Jak jste, nebo to je vlastně jako, to mě docela zajímá, jste všichni na sociálních sítích jako z kapely, jako sledovali jste to všichni, nebo jako chápu, že sledujete asi jako kapelní nějaký jako event, ale rozšířilo se to i mezi vaše jako osobní vlastně třeba profily,
2: no? No.
3: Hlavně spíš to zasáhlo, jako hlavně to zasáhlo Iris, no.
2: No.
3: Že jako by ona byla, která to řekla a která je taková hlavní tvář té kapely, takže.
1: Jasně.
2: No.
3: Takže to bylo jakoby.
2: Jo, hlavně mě, no. Jako, že se mi mě psali lidi jakoby do nějakých osobních zpráv, no, ale já jsem to snažila prostě hned smazat, ani to nečíst. Občas to nešlo, že jsem to prostě přečetla, ale fakt jsem jako věděla hned, jak jsem to jakoby četla, tak mě bylo jakoby hůř a hůř, takže jsem to radši to nechala bejt, no. Ale no, jakoby zároveň mě psalo spoustu lidí jako pozitivní věci, takže snažila jsem se jakoby soustředit na to a hlavně jakoby jsem věděla, že to, co jsem řekla, bylo hlavně kvůli tomu, že je spoustu skvělých jako muzikantů i aktivistů, který okolo sebe jakoby vidím a který mě inspiroval vlastně k tomu to vlastně udělat, takže jsem věděla, že nejsem v tom sama a že no, asi tak.
1: Jako musím říct, že já jsem vlastně jako mě zrovna ceny Anděla jsem tak trošku jako mimo mě. A nechodím vlastně na ty ceremonie, aniž bych měl vůči tomu nějaký, prostě jenom mě to moc jako nezajímá. Ale vlastně jsem to sledoval, letos po dlouhý době jsem to viděl celý a vlastně jsem to sledoval z toho důvodu, že že hodně sleduju situaci na Slovensku a tam ty předávání prostě probíhaly jako předtím. Tušíme, co se stalo, stejně jsme se tady o tom taky bavili, jak to odmítla potom Slovenská televize přehra. Předávání Radiohead Awards a tak dále a tak dále, tak jsem se jako říkal a dlouhodobě mám vlastně pocit, že u nás nebo v Česku se ty lidi tolik jako nevyjadřujou a dost mě vlastně zajímalo, jestli to bude letos jinak a musím říct, aniž bych teda teďka chtěl jakoby cokoliv hodnotit, srovnávat vůbec, jenom tak jako obecně chci mluvit, že vlastně to bylo v úplně každém tom, v každý tý jako řeči. Což mě udělalo jako teď paradoxně, ale udělalo mi to vlastně fakt radost, že jsem si jako říkal, že to těm lidem

0: Jako. Jasný. Pojďme k něčemu, pojďme se podívat do budoucnosti. Bavili jsme se o tom, že, nebo narazili jsme na to, že chystáte turné. A turné bude spojené s nějakou novou nahrávkou, nebo jak to vidíte, jak to máte teďka? Bavili jsme se o tom, že ta první deska vlastně byla sice nahraná celkem rychle, ale měli jste k ní nějakou jakoby třeba možná delší cestu než leskeří jiní, ale během té jste vydali spoustu jakoby nějakých kratších nahrávek, tak co bude teď po téhle desce, protože tam předpokládám, že jste si asi vědomi to nějakých očekávání, které jsou s tím spojený i vzhledem k těm cenám a vůbec k té pozornosti, které si ta deska získala. Tak jak to máte vymyšlené?
1: Já teda doufám, že nemáme žádné očekávání, které jsou spojené s cenama s předchozí desce. Ale ten rozdíl je takový, že předchozí...
0: Já jsem myslel spíš očekávání v rámci ohlasu, než
1: jo.
0: Cen.
1: Jo. Rozdíl je takový, že předchozí deska, co vyšla na podzim, tak ačkoliv měla dlouhou cestu do té doby, než vůbec vznikla, tak jakmile začala vznikat, tak byla nahraná třeba za týden nebo dva. Takže to byl hodně rychlej proces. Je to vlastně svýho druhu jako živý album. Trošku přeháním, ale jako spousta toho je živý. A v rámci nějakého pokusu změnit přístup aspoň trošku a neopakovat se, tak jsme si řekli, že jakým způsobem pojmout další věci. A výhoda toho, té situace je taková, že tím, že jsme nahráli tu desku, která vyšla na podzim, tak jsme vlastně úplně vyčerpali jako zásoby materiálu, který jsme měli za poslední 4 roky. A vlastně jako dost příjemný pocit v tom, že najednou není fakt žádná nová písnička. Nějaký nápady se jakoby někde vařej, ale jakože, že by bylo něco hotového, tak to fakt nic takového vlastně teď najednou nebylo po té desce. Takže ideální příležitost pro to udělat to tak, využít to samotné nahrávání jako nějaký trošku do nějaký míry kompoziční proces. Takže jsme teď v takový fázi, že o víkendech hráváme koncerty a přes týden, poslední třeba 2 měsíce, tak se třeba na jeden, na 2 dny sejdeme v Praze a nahráváme písničky, ze kterých postupně nějakým způsobem kvete deska, která vlastně ještě jako ani my nevíme, jak vlastně bude vypadat úplně jako hotově.
2: Ani jakoby ne všechny texty jsou napsaný, že to je fakt jako víc postupný proces a nějaký věci jsou jakoby z poloviny dodělaný, něco se ještě musí dodělat, ale že to děláme takhle víc postupně a snažíme se i to vnímat víc přes to jako nahrávání a nejenom z toho, že jsme jakoby něco hráli naživu a teď jsme to zahráli už 400krát, takže to můžeme nahrát, ale spíš, že vymyslíme ten jakoby ten track.
1: A u některých ty věci hráváme naživu, ale u některých, nebo jakoby jedna z těch myšlenek byla, zkusme ty věci co nejméně hrát naživu předtím, než je nahrajeme, aby záměrně jsme si nezvykli na tu živou verzi, aby jsme tam měli prostor pro to, aby to bylo jiný. Ne u všeho to tak je, ale jako
0: jasně.
1: ten časový úsek je furt dost krátkej, jsou to vlastně poslední 2 měsíce třeba. Takže spousta těch věcí opravdu je takových, že jsme je nikdy nehráli, třeba ani dohromady dokonce. Některé věci taky třeba na nich nehraje nás nutně všech 5.
0: Takže bude se to měnit třeba i zvukově jako nějak, nebo jako nemyslím měnit, ale jestli tam chystáte jakoby něco takový, jako se podívat třeba trošku jinam, protože jste udělali vlastně před tou deskou, asi rok předtím vyšlo takový trošku elektroničtější EPčko, na jehož název si teďka nespomenu, ale vy to určitě víte. Tak jestli třeba tímhle směrem, nebo trošku jako nějak jako rozvinout ten zvuk té kapely, který si asi sednul vlastně teďka celkem hodně.
1: Jo, v té minulý desce tak se nacházela elektronika na spoustu místech a byla taková jako nenápadnější, taková trošku poschovávaná. Myslím si, že tady bude trošku očividnější nějaký takový vliv, ale není to jako Hide the Young Ghost Electric, ale určitě třeba elektroniky tam bude víc. Ale v různých způsobech zase.
0: OK, to je zajímavě. Vidíme, dobře. No, chýlí se nám to, máme posledních asi 10 minut, pustíme si písničku zase a pak to shrneme všechno.

0: Byla to velmi příjemná hodinka, ale už nám to končí, tak já ještě než se rozloučíme se všemi s Aida de Young, tak se zeptám ještě na nejbližší příležitosti, kdy vás lidi můžou vidět živě.
1: Tak teď za 2 týdny budeme hrát, jo, jaký je to do toho? 12.6. tak budeme hrát v Německu koncert v Žitavě. Což vlastně to je vlastně, to je skoro v Česku. A pak den potom budeme hrát na Všudy budu.
2: Česká Lípa.
1: Český Lípa, což je takový moc fajn festival, kde jsme vlastně hráli už jednou před pár rokama. Na to se těšíme. A potom vlastně v červnu už máme jenom jeden koncert. Poslední víkend, kdy hrajeme na festivalu Cihelna v Chlumu u Křemže. Takže to jsou jižní Čechy. No to máme rádi. To bude hezký. A potom máme spoustu nějakých dalších, no.
2: Pak hned na té Vivadvile, taky jo, v jižních Čechách.
1: Na Vivadvile, takže to bude jižní Čechy tour.
0: Krásný, samý regiony, to je v pořádku, to je v pořádku. No tak jo, tak děkuju moc, přeju, ať se vám daří, určitě se uvidíme na nějakém z festivalů, na Popmas předpokládám. A ať jsem zvědavý hodně na to, co teda bude, když Aida de Young goes electric. A teď to říkám záměrně s nadhledem, že to tak nebude, ale jsem zvědavý na příští nahrávky. No a dežte se, děkujeme. Aidis.
3: Děkujeme.
0: Pavel.
2: Díky moc.
0: Marek. Díky, že jste přišli.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Já se děkuju, teda se stalo. Čiže si to zopakujem někdy zase. A já se jmenuji Michal Pařízek, ještě jednou děkuju za poslech a rozloučíme se jedinou skladbou, teda, která není od Aida de Young, a je to moje oblíbená mexická hudebnice Luisa Almaguer, která bude vystupovat na letošním ročníku festivalu Pohoda a na letošním ročníku festivalu Carlos Ostrava. Skladba Way. Hezké odpoledne.

0: Členy kapely Ida the Young, která je držitelem většiny českých hudebních cen, si pozval dnes do Art Café Michal Pařízek. Oslavou hudební rozmanitosti je festival Respekt. Jsou to dva dny hudby, která překračuje žánry. Letos se koná Respekt 13. a 14. června na pražském ostrovu Štvanice. Festival Respekt je sice považován za nejstarší bránu, kterou k nám už bezmála 30 let proudí hudba, které říkáme world music. Dramaturg Borek Holeček ale postupem času přestal dbát na škatulky a symbolem festivalu se stala především nadžánrová, originální a přesahová hudba s výrazným společenským kontextem. Pozvánku vám předá zítra Jiří Moravčík, tedy v zítřejším vydání našeho odpoledního magazínu. A rozmanitou hudbu bez pochyby nabídne v zápětí Ondřej Konrád. Dobrý podvečer.
1: Jazzový podvečer. Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Dnes to ovšem nebude podvečer jazzový, nýbrž věnovaný takzvané etnické hudbě neboli world music, to znamená muzice, ze které jazz původně vyšel a nebo s ní velmi často všelijak kooperuje. Blíží se totiž festival Respekt, náš největší world musicový festival a už docela bohatou historií.

probírku nahrávkami umělců, kteří vystoupí 13. a 14. června na pražském ostrovu Štvanice na festivalu Respekt s podtitulem Hudba světa. Jsme zahájili nahrávkou tria, které si říká Guitary Baro, pochází z Guineje a z Mali, jednotliví hráči. Hlavním z nich je virtuos na balafon, což je sice nástroj vlastně bicí, ale zároveň melodický, typicky africký, od něhož se posléze zřejmě vyvinul jak xylofon, tak vibrafon nebo marimba. A ten se spojil tentokrát, tenhle ten virtuos, který jsme nalasa na Diabaté, s dvěmi hráči na normální evropské kytary, z nichž jedna je čas od času i elektrická. No a spojení té africké hudby s americkým blues bylo na několika místech té nahrávky, myslím, docela patrné. Tou další se přesuneme do Tanzánie, k jednomu hudebnímu stylu pocházejícímu z oblasti od slavného Viktoriina jezera.

O hudbě pocházející z Tanzánie se dlouho mnoho nevědělo, až to prorazilo několik alb, které natočil doktor Hukwe Zawose, hudebník, ale zároveň i muzikolog a propagátor tanzanské hudby, a na jeho odkaz navazují jeho dcera a vnučka Lea a Pendo, které jsou hlavními protagonistkami skupiny, která má jméno The Zawose Queens, a jde o kombinaci tradičního stylu Wagogo, právě tanzanského z toho okolí Viktoriina jezera, s novými, nebo respektive moderními prvky, převzatými vlastně od angloamerické hudby, a mají s tím ty zavoské královny docela úspěch, včetně toho, že vystupovali na různých velkých festivalech Glastonbury počínaje a Womet nebo Womex. A zůstaneme ještě u ženského zpěvu, a to keňské, řekl, dalo by se říct, zasloužilé umělkyně, která se jmenuje Ogoya Nengo.

Více než 80 let. Ogoja Nango se na festival Respekt vrací, vystoupila tu už v roce 2015 a my jsme ji slyšeli s tím, s čím zřejmě vystoupí i na Štvanickém ostrově, to je s novým projektem, na kterém se výrazně podílel producent bubeník žijící v Německu, ale zřejmě českého původu, podle jména Sven Kacírek. No a ta následující nahrávka by někomu aspoň vzdáleně mohla připomenout některé výboje free jazzu.

takovouhle energickou a strhující divočinu můžeme čekat od Treya Wasemhalal, což je hráč na arabský bubínek Darbuka, Amza Tajerov, který pochází z Makedonie a hraje na syntezátor, a Gabriel Velčev, který je bubeník na vlastně evropskou nebo angloamerickou bicí soupravu, tak jak ji známe z jazzu nebo z populární hudby. Čili tohleto trio máme za sebou. Asi delší ukázka by nedávala úplně velký smysl. Zatímco si pustíme celou píseň fantastické holandské zpěvačky, ale kurdského původu, která se jmenuje Meral Polat.

Pamela Polak, žijící v Nizozemí, ale pocházející z kurdského etnika v Turecku, se na festival Respekt vrací. Už jednou tam způsobila poměrně dost velký humbuk, aby se tak řeklo, čili nadšení publika. No a úplně na závěr dnešního podvečeru ještě trio dvou egyptských hráčů, jeden hraje na loutnu oud a druhý na housle, a belgického bubeníka, kterého se jmenuje Handover, a slibuje velký zážitek, stejně jako celý festival Respekt, na něm se možná potkáme, ale ještě předtím se uslyšíme za týden. Od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.

0: Také Ondřej Konrád směřoval svou dnešní podvečerní půlhodinku k Respekt festivalu, který se koná o víkendu 13. a 14. června. A pozvánkou na něj bude také zítřejší Art Café, jak jste mohli slyšet před půlhodinkou. Rozmanité hudby plný bude i celý následující čas 2. červnového dne. Za půl hodiny Milan Zeiss s hudbou podle svého gusta a po 20. hodině George Gershwin či Arnold Schoenberg. Můžete být svědky bláznivé jízdy Barbary Hennigan, rezidenční umělkyně letošního ročníku Pražského jara a tentokrát České filharmonie v programu plném kontrastu a překvapení. A krom zmiňovaných skladatelů také Charles Ives či Joseph Haydn. To je program dnešního koncertu, který z Dvořákovy síně Pražského Rudolfína uvádíme v přímém přenosu po 20. hodině. Také slavné pěvkyně metropolitní opery nám budou dnes večer zpívat. Budeme sledovat jejich návštěvy na Pražském jaru, návštěvy Mirely Freny, Barbary Hendrix či Eveline Lear a v jejich podání hudba Tomasa Giordaniho, Wolfganga Amadea Mozarta a nebo Richarda Strause. Teď je 18 hodin a 31 minut a máme pro vás také literární půlhodinku.
1: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba na pokračování.
0: A je to 11. část z textu českého spisovatele a historika Petra Placáka z jeho knihy Fízl. Čte nám Igor Bareš v režii Vlada Ruska.

nadstrážmistr Beránek. Občas se také objevil jako jakýsi relikt starých časů kapitán Babický. Většinou vystupoval jako nadstrážmistr Beránek. V lednu 1987 byl povýšen na majora. Byl pravým opakem Šípka. Nikdy na vás neřval, natož aby vás uhodil, a vyslíchaným vykal. Byl to takový pantáta, který měl rád své tempo, odpracoval si své a nic navíc. Původně pracoval u kriminálky. Když měl být v roce 1974 jako referent obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti Praha 10 navržen na povýšení, vystavil mu kádrový odbor následující posudek. Nadstrážmistr Babický, který je sice členem KSČ, se politicky vůbec neangažuje jak na pracovišti, tak v místě bydliště. Rovněž ani veřejně nepracuje. Základní stranické povinnosti plní. Postoj jmenovaného k politické a veřejné práci se neslučuje s jeho služebním zařazením ve funkci, kde je plánovaná důstojnická hodnost. To je, myslím, přesné. Byl to takový skoro muzický typ. V roce 1965 maturoval na střední umělecko-průmyslové škole na Žižkově, přičemž z výtvarného návrhu, z dějin výtvarné tvorby a z provedení odborné práce v materiálu získal jedničku. I v žádosti o přijetí k veřejné bezpečnosti Městská správa Praha uvedl výtvarné umění jako svůj koníček. K veřejné bezpečnosti nastoupil v roce 71 a ve stejném roce, dosud neorganizován, vstoupil i do KSČ. Absolvoval základní školu SNB ve Veltrusích a dálkově studoval důstojnickou školu SNB v Pardubicích, obor obecná kriminalita. V roce 83 přešel od kriminálky z obvodní správy SNB Praha 10 k pražské STB a stal se starším referentem v Šípkově oddělení. Co ho přimělo jít k STB, je ve hvězdách. Snad bytová nouze, na kterou si v různých svých přípisech nadřízeným stěžuje, anebo mu práce u STB připadala bezpečnější. V roce 1981 byl totiž Babický na ulici napaden a zbyt dvěma muži, kteří mu přivodili středně těžká zranění. Záznam o úrazu z 27. října 1981. Při cestě ze zaměstnání jsem byl svědkem, jak dva pachatelé rozbili vývěsní skříňku občanského výboru na třídě Wilhelma Píka. Po prokázání, že jsem příslušník VB, pachatelé začali utíkat a já jsem je pronásledoval. Při pronásledování pachatelé po mně házeli kameny. V sadech Naděždy Krupské mě jeden z pachatelů napadl zezadu tyčí od stržené vlajky, a to tím způsobem, že mě několikrát uhodil do hlavy. Když jsem padnul na zem, druhý pachatel mě několikrát kopnul botou do obličeje i do jiných částí těla. Jejich jednání trvalo minimálně 15 minut. Dva mladíci mu mimo jiné přerazili nos, rozbili brýle a hodinky, roztrhli svrchník. Těžká služba příslušníka Sboru národní bezpečnosti. Antonín Prchal. Jestli Babický vystupoval relativně slušně, tak Antonín Prchal byl od ocasu porypák svině. Poprvé jsem ho zaregistroval na demonstraci 24. září 88 u pomníku svatého Václava. Pod koněm nás bylo několik izolovaných skupinek demonstrantů, mezi kterými šmejdili tajní. Nejpovedenější z nich byly dva fízlové s něčí barvy, kteří třímali v ruce zeleno-červeno-bílé slovníčky a předstírali, že jsou Italové. Viděl jsem je i na demonstraci 21. srpna 89. Kolem hloučku, kde jsem stál, pořád nervózně chodil chlapík, o kterém jsem si myslel, že se chce přidat k nám, že je to nějaký venkovan, který se bojí překročit onu dělící čáru, za kterou jste se rázem ocitli v zájmu STB, a ať jste chtěl nebo ne, stal se z vás disident, někdy ovšem také agent. Vyzval jsem ho tedy, aby přistoupil. Z bojácného venkovana se ovšem vyklubal major STB Antonín Prchal, šéf oddělení, které mělo na starosti mládež, jedna z největších kurev pražské STB a jablko, které nepadlo daleko od stromu. Jeho otec, Prchal starší, stejného jména, patřil v 50. letech k nejhorším STBáckým hrdlořezům. Byl pak předčasně penzionován, což byl dost výjimečný případ.
Jiných vrahounů se poté, co vykonali svou špinavou práci, komunisté zbavovali, aby zahladili stopy. Starý Prchal se ale zřejmě proti podobnému osudu dovedl pojistit, i když byl v 60. letech krátce zavřený. Odskákal to ale Prchal junior. Když se v liberálním ovzduší konce 60. let začaly vytahovat na světlo komunistické zločiny, včetně zločinů jeho otce, dostal mladý Prchal, který byl zrovna na vojně, nakládačku, zhroutil se a nějaký čas si pobyl v blázinci. Prchal popisuje v červenci 1970 událost ve svém životopisu, který byl přiložen k jeho žádosti o přijetí do služeb Sboru národní bezpečnosti. Byl jsem členem ČSM, ale protože mi někteří funkcionáři několikrát nadhodili, že jsem synem otce, který byl odsouzen jako bývalý vedoucí pracovník ministerstva vnitra, věnoval jsem se většinou sportu, kde mi nikdo tyto věci neříkal. V roce 1968, kdy byly na mého otce organizovány veřejné štvanice v novinách, jsem šel na vojnu. Tam mi předložil kapitán, který byl mým velitelem, obranu lidu se seriálem o mém otci a prohlásil, že mi ukáže, jaká je vojna pro lidi z takové rodiny, jako jsem já. Taky mi to ukázal. Asi po 10 dnech jsem byl v bezvědomí převezen do vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde jsem byl na léčení od října 68 do ledna 69 a potom propuštěn z vojny. V červnu 1970 jsem byl trvale zproštěn vojenské služby. Když se pak karta za normalizace obrátila a na Gottwaldovu éru se opět začalo vzpomínat s úctou a s láskou, začal jsem mstít. Z žádného jiného pražského fízla, kterého jsem měl to nechtěné štěstí poznat, nesršela taková nehraná třídní nenávist, jako právě sprchala. Šípek měl taky komplexy, ale pouze z potřeby být frajírek a komunistou byl jen do té míry, jak dalece mu režim umožňoval hrát si na šéfa. U Prchala to bylo obráceně. Byl to fízl, protože byl komunista a nenáviděl normální lidi a normální společnost. V Prchalově služebním hodnocení z května 86 stojí. Ve vztahu k mladým pracovníkům kolektivu klade důraz na zafixování ideové pevnosti a stranické zásadovosti. Předmětem jeho zájmu je angažovanost podřízených na pracovišti a v místě bydliště. Pozornost věnuje i oblasti socialistického soutěžení, kde dbá na to, aby přijaté socialistické závazky směřovaly především k zefektivnění výkonu služby a nevykazovaly znaky formalismu. Prchal byl téměř dokonalý hnus. V roce 65 ukončil povinnou školní docházku základní 9leté školy na Smetance se 4 z češtiny, ruštiny, matiky, fyziky a pracovního vyučování, 3 z dějepisu, chemie, přírodopisu, rýsování a hudebky a s 2 schování a tělesné výchovy. Pak pracoval v telegrafické ústředně v Praze a v letech 69 až 70 jako politický pracovník krajského výboru Leninského svazu mladých. V roce 1970 nastoupil k SNB a stal se členem KSČ. Roku 1974 maturoval na střední všeobecně vzdělávací škole Federálního ministerstva vnitra. A v letech 74 až 77 navštěvoval večerní univerzitu marxismu-leninismu při hlavním výboru KSČ Federálního ministerstva vnitra, takzvaný VUML. V roce 82 měl funkci staršího referenta specialisty, o rok později byl kapitán. V roce 85 přešel z 6. správy STB k správě STB Praha na oddělení, které se staralo o vysoké školy. V roce 86 byl ustanoven náčelníkem oddělení, v dubnu 88 byl povýšen na majora a 31. ledna 89 byl jmenován vedoucím starším referentem specialistou 3. oddělení 2. odboru správy STB Praha, které se zabývalo mládeží. Otakar Svoboda. Jestliže sprchala byla cítit vražedná 50. léta, estébák Ota Svoboda mlátil lidi proto, že ho neměli rádi holky. Byl to absolutní blbec, kterého si komunisté vydržovali jako děvečku pro všechno. Udělal, co se mu nakázalo, aniž o tom dokázal přemýšlet.
Po absolvování

občanské soužití. V roce 76 ztratil služební průkaz, v roce 78 způsobil havárii služebního vozidla, v roce 80 se v době mimo službu dopustil výtržnosti v restauraci pod vlivem alkoholu. Ve stejný rok v době mimo službu pod vlivem alkoholu způsobil výtržnost společně s nadstrážmistrem Dudkem před hotelem Solidarita, vzájemně se napadli a způsobili si navzájem pohmožděniny. Při demonstraci v prosinci 87 u Husova pomníku na Staroměstském náměstí stál Svoboda rozkročen s rukama připravenýma k úderu, jeho vodově modré oči byly překryté jakousi blankou, jako kdyby byl zdrogovaný, ale asi jen ožralý, a úplně jako v tranzu vykřikoval směrem k davu demonstrujících: tak pojďte vy sráči, já vám ukážu. Jen tak z legrace jsem na něj houknul, ať jde tedy k nám, načež se za mnou vrhl, chytil mě za krk a zběsile kopaje kolem sebe snažil se mě vytáhnout ze skupiny demonstrantů. Okamžitě se ale na mě navěsilo několik lidí, v zápětí se kolem zhlukl dav a estébáci, kteří mezitím přispěchali Svobodovi na pomoc, byli nuceni se stáhnout. Jednovětou slovní výměnu se Svobodou tak odneslo jen několik knoflíků od košile. Po Palachově týdnu proti nám Svoboda svědčil u soudu. Když se ho soudce ptal na podrobnosti policejního zákroku, nebyl sto popsat prostor kolem pomníku svatého Václava a na jaké straně jsme stáli. Na pravé, řekl a zarazil se. Ano, po pravé, znovu opakoval. Když stojíte čelem, ne, zády, a nevěděl k čemu. Nemohl si vzpomenout na budovu Národního muzea. Zakoktal se a vyrazil ze sebe vlastně po levé, aniž by tím otázku postavení vzhledem k muzeu vyřešil. I když jsme seděli na lavici obžalovaných, nešlo se nesmát. Už pouhá skutečnost, že Svoboda, důstojník kontrarozvědky, tajný fízl, svědčil u soudu, a to pod svým pravým jménem, vypovídala o jeho prudké inteligenci a vůbec o celkové úrovni pražské STB. Od stranického vedení dostala STB úkol postavit nás před soud, ale vyšetřovací odbor nebyl zřejmě schopen zajistit dostatek svědků z řad příslušníků veřejné bezpečnosti, a tak museli přijít na řadu i STBáci. Vedle Svobody to byl ještě Irovský, který mimo jiné v souvislosti s námi tvrdil, že předváděné osoby neuposlechly a bránili se zákroku hlídky veřejné bezpečnosti. Ze spisů jsme si zjistili nejen pravá jména a hodnosti STBáků, ale i adresy těchto operativců tajné policie. Ladislav Irovský, narozen 1957, zaměstnanec ministerstva vnitra. Trachtová 1128, Praha 5. A Otakar Svoboda, narozen 1953, Thámova 22, Praha 8. Zapsal jsem si na kus papíru. Za to ale asi Svoboda nemohl. Jako univerzální policejní blbec na všechno dostal jistě svědectví u soudu befelem. SSák. Major Springer byl STBák z centrály STB, z druhé zprávy SNB, dříve to byla desátá zpráva, kde řídil práci pracovního týmu na problematice neorganizované mládeže a nezávislých iniciativ. A mimo jiné měl na starosti systém kontrolních svazků na rozhodující akce vedené na druhých odborech zprávy STB. Odbory jednotlivých krajských zpráv STB z části kopírovaly členění centrálních zpráv STB. První odbory se jako první zpráva SNB věnovaly takzvanému vnějšímu nepříteli, kam spadali vízoví cizinci, kapitalistické státy, hotely, emigrace, cestovní kanceláře, zatímco druhé odbory se staraly o vnitřního nepřítele, podobně jako druhá zpráva STB. Třetí odbory pak působily jako ekonomická kontrarozvědka. Springer pocházel z Vrchlabí, kde v roce 1970 maturoval na střední všeobecně vzdělávací škole s výsledky čeština 4, ruština 4, matika 4, fyzika 3. Trojky a čtyřky byly zřejmě jeho oblíbené známky. Na vysvědčení z druhé A střední školy měl 4 čtyřky, 8 trojek, 1 z tělocviku a 2 z branné přípravy.

V roce 71 Springer složil služební přísahu a působil jako vyšetřovatel veřejné bezpečnosti. V roce 78 vstoupil do strany, přestěhoval se do Prahy a o dva roky později už byl starším referentem na tehdejší 10. zprávě SNB. Springer absolvoval 5letý důstojnický vzdělávací cyklus Směr STB. WUML plus nástavbu, WUML Směr antikomunismus. V roce 84 už byl kapitán. Nakonec skončil v hodnosti majora jako starší referent specialista na 11. odboru 2. zprávy SNB, který měl na starosti kontrarozvědnou ochranu mládeže, vědy, školství a kultury. Byl to systémový fízl, jehož záliba mít moc nad druhými byla podložena ideologií, služební povinností i důstojnickou ctí. V krizových letech 68-69 pracoval jako člen pomocné stráže veřejné bezpečnosti. Žádných akcí proti KSČ a socialistickým státům se nezúčastnil. V místě bydliště zastává funkci vedoucího stranické skupiny, píše se v jeho kádrových materiálech. Springer mimo jiné přednášel policejním svazákům z hlavního výboru SSM Federálního ministerstva vnitra ČSSR o působení západní ideologie na naši mládež, vznik a projevy utvářejících se skupin podle vzoru západních států, punk, hippies. Podobně by za Třetí říše přednášel soudruhům z NSDAP o židovské otázce. Bylo to klasické policejní prase, které si lze představit v jakékoliv uniformě, za jakéhokoliv režimu, v roli gestapáka, stejně jako čekisty. Pro službu k SNB jsem se rozhodl proto, že se mě zalíbila a protože má určité výhody, které mě vyhovují. Napsal bez obalu Springer v roce 69 ve své žádosti o přijetí do policejních řad. Není divu, že byl v letech 81 a 83 vyhodnocen jako nejlepší pracovník odboru. Lumpenproletář. Václav Duchač si podal žádost o přijetí k SNB v prosinci 70, a to přímo k STB. Po vychození základní devítileté školy jsem se vyučil soustružníkem kovů v národním podniku ČKD Praha, kde pracuji dosud. Nejsem členem žádné politické strany ani SSM, píše v přiloženém životopise. V březnu 71 složil služební přísahu, v roce 72 se stal kandidátem a v roce 74 členem KSČ. V té době sloužil jako referent 3. oddělení 2. odboru pražské STB. V roce 76 přešel do 5. oddělení na úsek volně žijící mládeže, což skoro evokuje představu práce ochránce divoké zvěře. V červnu 79 podepsal Duchač prohlášení o soukromých stycích příslušníka SNB. Prohlašuji, že neudržuji přímé ani nepřímé soukromé styky s osobami, o nichž je mi známo, že jsou aktivními odpůrci socialistické společnosti a státního zřízení, politiky KSČ, nepřáteli Svazu sovětských socialistických republik a ostatních spojeneckých zemí. V roce 77 už ve funkci staršího referenta honí trampy. V agenturně operativní činnosti je iniciativní, což se projevuje zejména v přehledu a rozpracování problematiky trampující mládeže, na které je zařazen 10 měsíců, píše se v Duchačově hodnocení z tehdejší doby. V lednu 84 Duchač svou kvalifikaci soustružníka dovršil státnicí na Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti, fakultě STB, s prospěchem marxismus, leninismus velmi dobře, trestní právo velmi dobře, teorie STB dobře, teorie diverze dobře. Duchač neměl povahu důstojníka ani úředníka, ale šmelináře. Na rozdíl od Springera by nesloužil v SS, ale v SA. Nebyl to systémový, ale dělnický fízl. Klasický lumpenproletář. Košile značky kova.
Ze spisu estébáka Petra Berana je zřejmé, že kdyby do Československa v srpnu 68 nevtrhly bratrské armády, odvíjel by se jeho životní příběh docela jinak. Ve svém životopise píše: Příchod spřátelených armád v roce 68 mne nejprve překvapil, protože jsem byl pod vlivem tehdejší propagandy ve sdělovacích prostředcích a o podstatu věci jsem se příliš nezajímal. Toto mi hned v roce 68 mnohokrát vysvětloval otec, takže jsem brzy nabyl přesvědčení, že to bylo pro náš stát jediné východisko. V roce 68 otec i matka rychle pochopili nutnost příchodu spřátelených armád, které odvrátily v naší republice reakční a chaotický vývoj. Kdyby do země nepřijeli Rusové, rodiče, oba členové nomenklatury, by synovi poradili jistě jinak, opačně. Takhle ale bylo nejpozději v roce 71 jasno. Beran v té době vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou a vstoupil do SSM. Na vysokou to nevypadalo, u maturity Beran vyfásl 4x4. A tak, těžko říct, zda na radu starostlivých a zkušených rodičů, napsal v roce 74 žádost o přijetí na ministerstvo vnitra a už v květnu následujícího roku skládal přísahu. Listopad 89 ho zastihl v hodnosti kapitána STB v Prchalově 3. oddělení 2. odboru pražské správy STB. O tom, že se režim jednou změní, ho ale asi rodiče zapomněli kdysi informovat. Berana to totiž natolik rozhodilo, že skončil na psychiatrii. Jakési mene Tekel bylo pro Berana už 8. září 1989, kdy na ulici politických vězňů při služebním zákroku proti skupině osob utrpěl zranění pravé horní a dolní končetiny, přičemž pachatel byl nezjištěn. Z rozhodnutí o služebním úrazu 25. října 89. Dne 8.9.89 jsme byli od 16 hodin veleni na bezpečnostní opatření, jehož cílem bylo eliminovat nepovolenou demonstraci, která se měla uskutečnit v Praze 1 ulici politických vězňů. Krátce po 17. hodině jsem v horní části ulice politických vězňů postupně upozorňoval 3 skupiny osob, 7 až 10 člených, že jejich plánovaná demonstrace je nepovolená, aby se rozešly. Třetí takto upozorňovaná skupina, cirka 7 osob, mě fyzicky napadla a způsobila mi výše uvedená zranění. Ve služebním záznamu o úrazu z 9. září 89 je i odpověď na otázku. Utrpěl zraněný škodu na věcech a jakou? Roztržená košile značky Kova, 160 korun, rozbité hodinky značky Seiko DX, 1300 korun. Podpis nadřízeného Antonín Prchal.

0: Podle Petra Placáka má jeho kniha Fízel, kterou právě čteme, i didaktický účel. Je to návod, jak se bránit jakémukoliv vnějšímu nátlaku, ať už je jeho původcem stát nebo cokoliv jiného. Druhé rozšířené vydání je mimo jiné doplněno o happy end, tedy vítězný polistopadový soud autora z hrdiny jeho knihy Důstojníky tajné policie. To vyšlo v roce 2023, my ale čteme z první verze, ta vyšla v roce 2007 a 14-dílná četba na pokračování z knihy Petra Placáka Fízel byla v Českém rozhlase natočena v roce 2014. Tedy natočil ji Vlado Rusko, pro rozhlasové vysílání připravil Jiří Vondráček a účinkuje Igor Bareš. Tedy ještě do pátku bude Fízel Petra Placáka naší podvečerní četbou na pokračování, ale pro dobrou literaturu si můžete přijít také na náš web. Obzvláště prozkoumejte sekci Poslední šance, neboť naše uvedené tituly a následně vyvěšené na internetových stránkách mají dobu expirace. A tak třeba k poslechu povídky Karla VI. Schwarzenberga Španělská tradice máte ještě 3 dny. Uplynulo 40 let od smrti českého historika a heraldika, který byl i esejistou, příležitostním beletristou a 6. majorátním pánem orlické větve Schwarzenbergů. Také zde je k poslechu náš rozhlasový seriál podle knihy Jaroslava Rudiše Winterbergova Poslední cesta. Je to železniční road story stoletého muže skrze velké i malé dějiny střední Evropy. No a pak také řada povídek, například povídky Anny Bolavé, Stanislava Berana, Jana Štiftra a dalších autorů z jihu Čech. A nebo se můžete podívat do historie s důmyslným rytířem Donem Quixote de la Mancha. Je to slavný román Miguela de Cervantes y Saavedra, jak pochopitelně víte. A vy tento časově první román dějin naší kultury, pokud dosud vůbec největší a nejhlubší román naší vzdělanosti, můžete sledovat co by četbu na pokračování na našich vltavských stránkách vltava.rozhlas.cz.
1: Rezidenční umělkyně Pražského jara Barbara Hennigan patří k nejodvážnějším osobnostem současné hudební scény.
2: Zpěvačka, dirigentka, performerka, umělkyně, která bourá hranice koncertního sálu.
1: Užijte si bláznivou jízdu Barbry Hennigan a České filharmonie.
2: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina vysíláme v úterý 2. června od 20 hodin na Vltavě.
0: To je Za hodinku, teď vás zveme do 7. nebe. Přesně řečeno, zve vás tam Milan Zais.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný dobrý večer vám od mikrofonu přeje Milan Zeiss. Je krátce po 19. hodině, začíná Sedmé nebe a dneska to je tak trošku speciální, protože tady mám dva krásný hosty. Jeden krásnější než druhý. Tereska Rychlá, Ondřej Rychlý natočili album, o kterém si dneska budeme povídat a já je tady oba dva srdečně vítám.
2: Taky dobrý večer, děkujeme
3: za pozvání. Děkujeme za pozvání, ahoj.
1: Tak Tereska Rychlá a Ondřej Rychlý natočili pomalé album. Tereza a Ondřej jsou tvůrčí dvojce a zároveň manželský pár. Říkám to správně, že jo?
3: Je to tak. Ano.
1: A nebo manželský pár a zároveň tvůrčí dvojce.
2: Ne, to první pořadí bylo správně vlastně, v tom pořadí.
1: Dobře, prostě jak kdo chce. Co je ale neméně důležitý, tak oba jsou aktivní herci, kteří minulý rok vydali ve spolupráci s vydavatelstvím Suprafon pozoroudnou intimní desku a s takovou, jako řekl bych, citlivou produkcí Honzy Muchova, správně Jana P. Muchova. A na ukázky z tohohle koncepčního alba i povídání s hlavními aktéry se dnešním nebi můžete těšit a právě teď se budu ptát, proč se ta deska jmenuje Měsíční album. Vlastně mě to tak napadlo i v souvislosti s tím, že jsem teď dva dny zpátky v neděli, respektive ze soboty na neděli v noci přijel z koncertu a sedl jsem si na terasu a přímo přede mnou byl úplněk. Myslím, že se mu říká modrý úplněk.
3: Modrý úplněk, to je
1: a
3: pravda.
1: A bylo to magický úplně. Já to strašně mám rád. Koukáte se takhle na měsíc taky?
3: Já si myslím, že nás dokonce ovlivňuje ten měsíc. Nebo,
1: tak bez pochyby, všechny jako nás. No,
3: musí nás ovlivňovat, když vidím, co dělá s mořem a my jsme za 70% voda. No ta deska se jmenuje Měsíční album, protože je to, jak jsi říkal, taková intimní atmosféra. Je to vlastně příběh dívky z majáku. což souvisí...
1: Jako počkej, ona tam žije?
3: Počkej. My máme totiž přebal od Mily Firstový.
1: No a to k tomu se samozřejmě dostaneme.
3: A tam je dívka, která v noci sedí právě pod měsícem, pod hvězdama a píše si do deníku. Aha. No a my jsme v podstatě došli k tomu, že celá ta deska je to, co si ta žena píše do toho deníku.
2: Čili je to o vnitřních tužbách, o třeba nějakém osamění a přesně o tom magickém. A ta další věc, proč je, že vlastně to album víceméně opravdu reálně vznikalo v noci, protože jak máme dvě děti, tak je komplikovaný jindy i tvořit. Takže reálně jako většina toho alba vznikala prostě jako posetnění, ale je to hodně o těch vnitřních tužbách. A právě o tom zastavení, o té magii, aby jsme rovnou už vlastně těm posluchačům trošku dali najevo, s čím vlastně do toho vejít k tomu poslechu, aby nečekali prostě nějaký tady letní prostě jo. Poslechy, že jo.
1: No a ta dívka teda z toho majáku, tak to jsi ty, Terko.
3: To nevím. My jsme to potom dělali tak, že se jako od toho trošku jako my oddálíme a je to právě spíš výpověď naše skrz jako tady ten obraz, nebo neřekla bych, že to je naše jako osobní zpověď, to ne.
1: Aha. No ale album osobní asi trochu je, ne?
3: No.
2: Jo.
3: To jo.
2: Je to tak, že jsme asi jako čerpali hodně ze sebe a pak jsme trošku potřebovali právě, aby jsme se od toho odprostili, tomu jenom dát nějaký jako příběh, jako trošku to jako obalit něčím, nebo jak právě jako nám se hrozně líbí ty koncepce. Ty jsi říkal koncepční, je to koncepční nebo konceptuální? Koncepční album, jo?
1: To je takový božiček, jako tady mám taky nachystaný na vás, protože vy v té anotaci máte konceptuální album a to si myslím, že je trošku špatně.
2: To je špatně, takže koncept.
1: Ono by mělo být koncepční.
2: Ano, takže má koncept, ano. Jo. Čili vypráví příběh od počátku do konce, nebo pro toho, kdo to tam uslyší, tak jsme se snažili i dramaturgicky ty písničky dělat tak, aby na sebe navazovaly, aby to byl jeden jako příběh. Takže jako spoustu těch věcí je tam jako intimních, osobních, dokonce na jedné písnice zpívá i naše dvouletá dcera. Mm-hmm. To už je hodně jako intimní song, kde jsme i, jako jsem se ptal toho Honzy, jestli to není moc, a on vlastně správně poprvé tehdy řekl, že se jedná o rodinný album, což mě jako nenapadlo do té chvíle. A on řekl, hele, je to rodinný album, prostě tvoříte to spolu a to je to, co je na tom cenný, takže jako pro koho to tady děláme, teď jako prostě pojďme do toho naplno a to dítě tam patří v tom příběhu, je to ten zázrak prostě, takže nakonec se nám podařilo to tak jako sepnout dohromady. Jo. Takže není to jakoby, není to jako ta nějaká autobiografie, ale strašně moc těch písniček samozřejmě inspirovaných jak jako všim, ale co si podle mě neseme s Tereskou z různých vztahů, nejenom z toho našeho.
1: Aha, no, tomu se ještě dostaneme. Dobře, a tak co kdyby jsme si pustili takovou jako první ukázku, že bychom si pustili písničku V noci, která album odevírá, nebo ne?
3: Uh-huh. Je to první písnička na albu a dokonce vlastně má i video verzi, protože jsme ji i jako první hráli na našem křtu, takže případně se na ní diváci můžou podívat i na video na YouTube.
2: A já bych tomu chtěl jenom uvíct takovou jako zajímavost, že můj strejda, jako to je brácha z máminý strany, Jan Vojáček, úžasný doktor, který mě hrozně jako ovlivnil i hudebně, i jako lidsky, tak měl s Petrem Zelenkou kapelu, když byli mladí, a ta se jmenovala V noci. To je jeden z takových jako odkazů ještě na ně, protože on už se hudbě nevěnuje, je to úžasný doktor. Já jsem se hudbě začal věnovat a říkali jsme si i s Honzou Muchovem, který se s ním zná, že je to vlastně strašně krásný takový jako tribut jako tomu Strejdovi a té hudbě.
1: A to je ten Petr Zelenka, ten režisér.
2: Ten režisér, ano.
1: To musela být punková kapela.
2: Byla to punková kapela. Byli takový jako takový trošku Police byli jako, jo, a byli strašně jako byli strašně dobrý. A Petr psal texty a zpíval a Strejda hrál na kytaru.
1: Jasně. No tak pojďme si pustit píseň V noci.

0: Tak to byl velký orchestrální sound úplně. A to jste točili kde? Ve Smečkách? Nebo...
1: To je milý, jestli to tak zní, to je hezký.
2: Jsme normálně točili u nás doma v šatně.
0: Jo.
2: Přezdíváme tomu Šatna Records. Já jsem totiž si udělal studio doma, bo jsme si udělali.
0: Takže to jsou samply.
2: Nejsou to samply, je to jako nakombinovaný. Jsou to samply, ale jsou tam živí muzikanti. Je tam hodně houslí od Verči Linhartový, takový kamarádky houslistky. Mm-hmm. Taky nám ještě hraje na ještě Judita Škodová čelistka. Takže já se snažím vždycky buď nad samply dát živý nástroje, anebo úplně ty samply nahradit tím životem. Protože no, vím, že to prostě fakt nic jako nenahradí. Já už jsem se nějak naučil to pozbírat jako v té šatně natolik, že si s tím pak někdo u nás to mixoval. Masteroval Derek Sexenmayer, úplně úžasný kluk, strašně šikovný, takže pak, že to může znít takhle. No. Hmm. Inspiroval jsem se Coldplay trošku, hodně. To byla naše velká inspirace, takže o to jsem se snažil, o takovýhle, jako, aby to fakt toho člověka nějak trošku jako uvedlo do toho, skoro až, snažím se, že ho skoro až filmovou jako hudbu.
0: No, tak ona vlastně ta spojitost s těma Coldplay i přes tu mílu, tak trochu je,
2: ano,
0: že?
2: Ano.
0: Ale k míle se ještě dostanem. Ono to album na mě působí vlastně komorně, ale zároveň jsou tam takovýhle momenty, jo, kdy se to tak jako otevře a rozkošatí zvukově úplně. Je to takový jako rozkvetlej strom a přitom ale si to drží furt tu svoji intimitu a vlastně nějakýsi pomalejší tempo, tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že vlastně takovýhle desky, které jsou spíš jako intimnější a pomalejší a pro poslech, jestli v dnešní zrychlený a bláznivý době jsou důležitý a jak moc jsou důležitý?
1: Mně přijde, že právě důležitý jsou, jenom je otázka, jak se ta deska k těm lidem dostane, ale...
3: Třeba právě.
1: Ne, ale tak právě protože je ta doba taková uspěchaná, tak mi přijde skvělý, nevím, když je člověk doma a cítí ten vnitřní pres, kam ještě všude musí, co musí všechno udělat, pak si najednou pustí takovouhle desku, tak se ten čas trošku tak zastaví. Hmm. A sklidní se a zjistí, že jako nic neuteče. Hmm.
2: No já třeba jako strašně málo kdy si pouštím našláplou hudbu, tak já jsem jako vlastně jako asi těžký melancholik, introvert trošku, ale já jsem úplně odkojený na takových jako hudbách a náladách, takže taky jak jsme si to skládali trošku pro sebe, nebo respektive je to vždycky nálada, ve který mě nějak baví se jakoby vyskytovat nebo držet se dlouho. A vím, že je vlastně hrozně pro mě problém vyhrabat něco jako svižnějšího. Vždycky jsme si s Tereskou sedli a řekli jsme si, tak teď už musíme udělat něco svižnějšího, veselého, pak najednou zase nám to sklouzlo. A pak jsme si řekli, to byla třeba polovina už toho procesu toho alba, řekli jsme si, víte co, jako pojďme si říct na rovinu, že tohle z nás teď jde ven, tak to spíš poctíme, než aby jsme se snažili to znásilnit a zkusit jako jít opačným směrem. Prostě to uděláme takhle, melancholický, magický, až do konce. A v průběhu jsem se snažil tak jako trošku vystřelit trošky někde jako udělat něco a jo, naučil jsem se něco trošku, ale vlastně mě hrozně bavilo se tady v té náladě držet, jako co nejdýl to jde, protože já osobně vždycky vyhledávám vlastně takovýhle písničky. Hmm.
0: A co vaše děti? Jak jsou vlastně na tom oni s poslechem hudby?
1: Ty jsme měli takový hezký moment, že jsme jeli autem a Ondra pouštěl muziku, kterou teďka zrovna skládá. A Tobiáš, sedmiletý syn, říkal, ty jo, pusu ještě, mě to udělá úplně dobře.
0: To je hezký, takže, to je největší pochvala.
1: Já mám v podstatě pocit, že naše děti jsou naše největší fanoušci.
2: Oni jsou opravdu strašně tolerantní, protože slyšeli tu naši hudbu miliardkrát, jako chudáci to musí prostě trpět. Jako někdy to i vyžadujou, teď už tolik ne, jako teď si ujíždějí na Abě, což zase já mám trošku problém. Ale...
0: to
2: musí chlí, ne? No, je to trošku moc sludičkový. Ale vlastně já si to hrozně vážím, že to mají rádi, že to mají rádi. A my často myslíme s Tereskou na to, že to nás na tom právě baví, že my máme oba to povolání, že to herectví je o tom, že to je přítomný okamžik a pak to vyprchá, že odehrajeme představení a nikdo to neví, už za půl hodiny to jako by se to nestalo. A tohle nás baví, že to po nás zůstává a hrozně se nám líbí, že to je nějaká pohlednice. Já bych třeba to album už udělal teď jinak, ale teď jsem hrozně rád, že ho máme a že já si vždycky představu, až to budou poslouchat ty děti jako dospělí, jako třeba co to pro ně bude znamenat, že máme takovouhle památku. I ta faninka, která tam zpívá, tak mně přijde tohle hrozně jako hodnotný a smysluplný jako udělat. I když to stojí třeba hodně peněz, vlastně práce, času, tak najednou mi to dává hrozně velký jako smysl.
0: No a vám s tou deskou vlastně s distribucí pomohl Suprafon, je to tak? Nebo to...
1: Suprafon nám udělal online distribuci.
2: Online distribuci, no.
0: Jo, jo. A jinak si to prodáváte sami?
1: Jinak si to prodáváme, tvoříme a věříme, se že se to třeba sami někde zachytí. Ale já si myslím, že máme dva hezký úspěchy.
0: Ano.
1: A to je, že máme dvě písničky ve filmech.
0: Jasně.
1: Což mi přijde takový fajn, že se to jako ještě dostalo někam dál.
0: K tomu se taky, to tam mám připravený, k tomu se taky dostanem. Ale ještě předtím, vy jste, když jsme si povídali a domluvali se na to dnešní povídání v divadle v Celetný, tak jste mi něco říkali a já jsem teďko zapomněl co, ale to vůbec nevadí.
1: Ale já protože... přesně, co chceš zmínit.
2: To bude o tom živým přes... hraní?
1: Bude to o živým koncertování.
2: Já se odmlčím.
1: A to téma bylo takový, že Ondra má introvertní povahu a rád skládá doma ve studiu a nechce se mu tak moc koncertovat, kdežto já jsem nějak tak celý život koncertovala, koncertuju i teď se svojí jazzovou kapelou, to pořád probíhá, mám tam super muzikanty, Branko Kryžek, Jára Bárta, Honza Greifoner. A teďka je otázka, jak budeme koncertovat s touhle hudbou? Nebo nebudeme?
0: No, tak Ondro, nebo tak to je na tebe bychom otázka.
2: Nevím proč.
0: No tak ono by se asi taky ta deska daleko líp prodávala, že kdyby byly koncerty, koncerty generují potom prodej merče a všech ostatních věcí, takže když byste jezdili...
2: No, jenže já prostě jsem uchopil tu tvorbu z té hudby jako z nějakého jiného konce, že já to opravdu nedělám jako pro nic jiného, než jenom proto, že to jako vytvořím. Já už vlastně, jako já prostě... jsem si to dovolil teprve před dvěma lety vůbec tady vstoupit do toho hudebního světa díky tomu Honzovi Muchovovi, který mi dal to požehnání, říkal, můžeš to dělat, máš proto cit, když to může dělat fotbalista jako já, tak proč to nemůže dělat herec, že jo? Takže vlastně mě jako dal tu zelenou a mě to vlastně stačí, ale já vůbec nemám chuť jako, a to by byla tady dlouhá debata, ano, my to vedeme doma, to je naše největší tření rodiny, že já nejsem jako performer, jako já vlastně, já se jako rád jako tady ponořím do té, je to hodně křehký, intimní, je to nějaká výpověď, přijde mi, že to je hodně právě jakoby, že to mám hodně jako u sebe, pak to teda musím jakoby od sebe oddálit, což se krásně podaří, když to vlastně Tereska naspívá, je ta interpretka, mě se uleví, někde to existuje, mám z toho radost, ale už nepotřebuju se do toho vracet a nepotřebuju vlastně to sdílet s těma lidma naživo, mám pocit, že to je tak jako někde do vlaku, já mám prostě to takhle a vlastně mě to takhle vyhovuje, ale třeba zase vůbec nemám problém s tím, že by ta hudba stejně jako ty třeba miluju režii, dělám režii a hrozně se mi líbí představa, že včera se odehrálo představení a já jsem u toho nebyl a je to nějaká moje tvorba, je to krásný, tak nemám problém s tím, že celý tohle album jakoby jsem stejně věnoval jako mý ženě, úžasný, takže já nemám problém s tím, že Tereska by s tím klidně mohla koncertovat a já stejně nejsem jako vynikající muzikant, že bych přispěl nějak hodně, já jsem přispěl tím, že jsem to tak jako složil, ale teď už by se s tím nějaký muzikanti mohli poprat a může to být její.
1: A oni se taky poprali, my jsme opravdu měli krásný křest, kde dokonce i Ondra hrál a zpíval.
2: No, tři tóny, bezbytečně.
1: A měli jsme tam nádhernou velkou kapelu a jsem moc ráda, že jsme si to natočili i jako na video.
0: A z toho jsou nějaký
1: a z toho právě máme šest asi písniček jako na YouTube a třeba jo, třeba ještě do budoucna to někde zahrajeme.
0: To neskoušejte s těma jazzmenama, vyprdněte se na něj.
2: Že? No ne, jo, tak další věc je, že ono, jak to vzniká, že, jak jsi říkal sám, že to je takový rozmanitý jako svět zvukový, který se docela těžko napodobuje na to živý hraní, že to je trošku ošemetný.
1: Tak je to
2: že,
1: prostě jako jiná věc?
2: Je to jiná věc.
0: Ano, tak je to zpravdě jiným způsobem.
1: Koncertní provedení písně.
2: No, to jako... jo, tak si nemyslím, že všechny ty písničky jsou úplně jako naživo, jako hratelný, hezky, no, ale tvořím dál a uvidíme, co bude. Prostě poprosíme fok a normálně uděláme to ve velkým a to by dávalo smysl.
0: Tak pustíme si další ukázku. Písnička V noci jsem měl pocit, já, že byla o nočním plavání. Není to tak?
1: Může to tak být, cokoliv.
0: Já jsem si vzpomněl totiž na úplně krásnou skladbu od R.E.M. Night Swimming. Znáte ji? To by se ti mohlo líbit.
2: Asi jo, jako já jsem R.E.M. poslouchal.
0: Ale tam se nějak, to je jedno, Noci už odehrála a my si teďko pustíme píseň Jako tenkrát, tak ta je o čem?
1: To je taková vzpomínka na dětství, no.
0: Jo?
1: Ústřední myšlenka je jako když jsem byla malá.
2: Taky by to bylo hezky se vrátit. A je to jeden z těch pokusů o trošičku živější písničku.
0: Super.

0: nechat si o tobě jen vyprávět.
1: Mě by teďko zajímalo, protože si dneska v sedmém nebi pouštíme album měsíční album od autorů Ondřeje Rychlýho a Teresky Rychlé, kteří jsou tady se mnou ve studiu a já jsem rád, že si udělali čas. A mě by moc zajímalo, jak takovýhle album, který nemá ani 40 minut vlastně, viď, stopáž, tak jak dlouho vzniká, protože já třeba vím, že naše album, který nemá ani 45 minut, tak vzniká třeba 6 let, někdy to tak bývá, tak jak vy jste to dlouho kutali?
2: Tohle je úžasný, že to mě se vlastně ulevilo, když ty to říkáš, protože mám pocit, že vy jste se to museli věnovat ještě jako víc mnohem než my, tak my samozřejmě jsme tak jako to dělali nárazově v průběhu vztahu od počátku.
3: V podstatě, když jsme měli asi třetí rande, tak jsme začali vymýšlet jednu písničku, která na tom albu je.
1: Že to bylo vaše rande.
2: A je jako poslední, to je naše rande.
1: Jako vaše, jako naše holka rande. S klukem.
2: Naše třetí rande. A tou písničkou končí to album. To je to poslední.
1: Takže to jste ještě nebyli svoji.
3: To jsme vůbec nebyli svoji. Jsme si nějak vzájemně vymalovávali, pomáhali jsme si vymalovat byty. A teď byl celý prostě všude ta barva, štafle, tak jsme tam dali nějaký svíčky. A jdem, pojď zkusit nějakou písničku, něco tady nahodíme. Tak jsme začali psát nějaký kus textu, Ondra nějaký kytarový riff, no a...
1: To je romantické.
3: Je to poslední právě. Písnička.
2: Proto je to takhle. Takhle to vzniklo. Ale to je prostě 8 let zpátky, ne?
1: 8 let zpátky, jasně.
3: Asi jo, no.
2: Ono je těžký to takhle právě říct, protože pak samozřejmě je velká pauza, my jsme byli jako dost aktivní, pak že jo, děti a jako...
3: Děti,
2: a vždycky jsme
3: divadla,
2: se k tomu vraceli, vždycky
3: seriály,
2: nás to tak jako...
3: A...
1: No. No, ale
3: poslední
1: jste,
3: dva roky jsme se tomu věnovali.
2: Jo, pak už jako tři roky vlastně bych řekl, že to trvalo jako, že fakt jako takovýho intenzivnějšího. A vlastně je to vlastně díky tomu Honzovi Muchovovi hlavně. Jako no bez něj by to asi nevzniklo.
1: A to mě teda zajímá, jak jste se s Honzou dali dohromady?
2: Tak to se zase vrátím k tomu Zelenkovi, nebo vlastně ono to je totiž tak, že...
1: Přes tu filmovou hudbu, ne? Asi.
2: No, ale je to tak, ještě je to totiž tak, že moje babička...
3: Byla nejlepší kamarádka
2: Honzovy maminky, která už nežije. A já jsem jako skrz tu filmovou hudbu, kterou jsem miloval, jsem skrz tu babičku se k tomu Honzovi dostal, ale jako ve smyslu, že jsem třeba za ním sjel, ať mi dá CDčko, nevím, z hudby Václav, která nevyšla, nebo jako z věcí, který Honza udělal a nikdy je nevydal. A my jsme se tak jako vykali, jsme si, byl hrozně milej prostě vždycky a to bylo tak všechno. A jednou... mi napsal zprávu, že dělá takovej, jako, že dělá album jako reklamu pro film Slovo, který točí Beata Parkanová a že by chtěl, aby různý dvojice nebo různý jako hudební prostě autoři zhudebnili její texty tý Beaty, že mu to přijde jako smysluplný a jestli bych nechtěl udělat duet jako já s Tereskou, nebo respektive, že by to zpíval někdo a Tereska, tehdy ještě to tak bylo a mělo to být ještě Slovák a Čech, a jestli bych nechtěl prostě zhudebnit ten text. A já jsem to vlastně tehdy přijal a tím to vzniklo, že to tady nebudu, jako bylo to docela utrpení, půl roku jsem to skládal, protože jsem to nikdy v životě neudělal, úplně jsem se hroutil, třikrát jsem měl rozepsaný mail, že od toho dávám ruce pryč, ale nějak jsem to vybojoval s pomocí tady Teresky, nebo s pomocí třeba Borise Karlova. Vždycky mi někdo hrozně pomohl, říkal, netahy do toho emoce, protože já jsem prostě byl hrozně z toho, říkal jsem si, to je ta příležitost, teď jsem uměl na tom piedestálu toho Honzu, a pak jsem opravdu prostě poslal to, ten demáč a řekl jsem si, dobrý, dávám od toho ruce pryč. Honza mi zavolal a říkal, je to krásný song, strašně se mi to líbí, chci to s tebou dodělat. Přijeď prostě za týden do mýho studia, já jsem byl úplně vyřízený, že jo, přijel jsem tam, ten song jsme dodělali, jemu se tak líbil, že ho dal potom do titulku toho filmu a já jsem na základě toho, že jsme se tak zblížili i jako lidsky a jako on se stal prostě velkým kamarádem jako naší rodiny, tady podporovatelem, tak jsem říkal, Honze, já mám vlastně spoustu ještě jako věcí, které mám rozdělaný, nevím, jestli s tím rady, nechtěl bys nám pomoct, on říkal, jasně, rád, a takhle to vzniklo. Když to takhle zrychlím v kostce.
1: A takže on vás jakoby vlastně dal dohromady, vás dva?
3: Ne.
2: No, hudebně jako v podstatě jo.
3: On možná tušil, že něco...
2: Ne,
1: že už malujete
2: on
1: spolu.
2: Viděl,
3: trošku
2: ne,
3: spolu
2: on viděl, on, ne, tak on viděl, jako on viděl, že Tereska zpívá, viděl nějaký videa, viděl podle mě nějaký video, kde my jsme spolu z nějakého křtu Teresky Alba, jsme... co má s kapelou The Masters, jazzový album, tak jsme tam spolu nějakou písničku zpívali a on to podle mě zahlídl a jak mě měl trošku v podvědomí a hledal, kdo by a věděl, že chci se věnovat skládání hudby, protože to jsem mu já říkal jako roky, že prostě je můj jako vzor, že by mě to taky bavilo, tak na základě toho to takhle vlastně jako risknul a vložil nám tu důvěru vlastně docela slepě a díky bohu za to, že to dopadlo, protože mě úplně změnil život tím.
1: No tak teď by se ale hodilo pustit tu píseň Po bouřkách, že?
2: Ano, tak to bychom mohli, ano, to je ona.
0: Temno před bouřkami, temno

0: А будь як будь.
1: Chladno před bouřkami, chladno před mým.

0: Měsíční album je konceptuální album, se tady píše. I když já si myslím, že to je koncepční album. V němž každá píseň tvoří svůj vlastní hudební svět a magickou atmosféru. Skladby na sebe navazují a i příběhově. Už samotné názvy skladeb skládají dohromady vzkaz, který posluchače vede k poslechu celého alba od začátku do konce. Teď my vlastně z toho koncepčního alba vyzobáváme takový samply, takže posluchač Sedmého nebe bude možná trochu zmaten, ale on musí si najít vaše celé album a kde si ho třeba může najít?
1: Kdekoliv rád poslouchá hudbu, to znamená všechny streamovací platformy, ať je to iTunes, Spotify,
2: YouTube,
1: všude je najde.
0: Takže když by někdo chtěl teda vnímnout ten koncept od začátku do konce, tak si může nasadit sluchátka a v klidu plout krásnými intimními vodami Terezy a Ondřeje Rychlých. S tím Honzou jsme si povídali, jak vlastně, a ty jsi tady mezi tím, když hrála píseň, tak si popisoval, jak jste skládali píseň úplně od nuly. To vlastně by mě taky zajímalo, jak takový Honza Muchov skládá píseň od nuly.
2: No tak to můžeš říct, ale on to rád s tebou určitě udělá, ale to by tady bylo asi jako na díl, ale byla to jako za mě vlastně taková nejvzácnější zkušenost, kterou jsem věděl, že chci mít, protože my jsme vlastně to udělali půl na půl, že polovinu písní jsem dělal s ním u něj ve studiu a druhou polovinu mě tak jako vyslal a to jsem dělal v tom svém studiu a on mi dělal supervizi a pouštěli jsme si to spolu a říkali mi k tomu věci. Některý jsou třeba i jedna písnička je, že s ní nechce mít nic společného, že to dával ruce pryč třeba, jo. Ale to bylo taky v pořádku. Ale říkal jsem, Honza, já potřebuji poslední zkušenost, abych už tě jako nechal zase, chápu, že taky musíme se už oddělit a myslím si, že je i čas, ale hrozně bych chtěl zažít, jak Honza Muchov skládá teda píseň absolutně od nuly, bez textu, bez melodie, bez ničeho, jenom že víme ten slot, který musíme zaplnit v tom albu. No a takhle jsem prostě k němu přišel a říkám, že to bylo opravdu vlastně to, kde jsem se naučil jako nejvíc za celou tu dobu.
0: A jak to začalo? Být?
2: Začalo to, nejdřív to, vlastně jo, vlastně začal být. Vlastně to začalo tak, že jsme si nejdřív řekli, jakoby, jenom jakou by to mělo mít jako energii, že jo, jako na základě toho, jaká písnička tomu předchází a jaká je prostě potom. Pak Honza se vytasil s nějakým referenčním songem, víš, co by to vlastně chtělo, něco takovýhleho, tak jsme chvilku poslouchali ten referenční song. To už tady ani nevím, co to bylo, takže to vím, že už jsme se od toho taky od něho oddálili. Potom to vypnul, říkal, pojďme se prostě projít, jako ať už to nemáme v hlavě, ať to jako nekopírujeme. A pak jsme si sedli a myslím si, že Honza vzal basu, udělali jsme nějaký základní beat a pak jsme se prostě střídali podle toho, jako hlavně vždycky ten princip byl, že vždycky, když už jsme cítili, že jsme došli do nějakého bodu, tak jsme museli okamžitě změnit jako ten pattern, že jsme hned říkali, jako teď hlavně něco jako jinýho, že prostě buď se pojďme projít, nebo teď pojďme chvilku řešit text, nebo teď pojďme se najíst, nebo jako a nikdy jsme se vlastně nezastavili, ta flow byla vlastně takhle, ale bylo to tak přirozený a tak příjemně jako bez ambic a měli jsme z toho strašnou radost vlastně, co z toho vzniklo a to jsme si říkali v začátku, hele, ať z toho vznikne cokoliv, tak je to úplně jedno, ale bylo to jako perfektní práce.
0: A to je píseň Ať vidíme.
2: To je píseň Ať vidíme.
0: Takový výrazný Mouchův beat, bych řekl, takový velmi charakteristický pro něj. A i ta basová figura ve sloce je taky dost poznatelná. Ano. Tak mě to hnedka cinklo a pak jsem se podíval a zjistil jsem, že on je jako vlastně spoluautor ty písničky. Ale my si ještě předtím pustíme píseň S tebou. A je to o manželský nevěře?
1: Nevím, jestli je manželská, asi je to úplně jakákoliv nevěra. Zaplať pambu, to teda jako není z našeho příběhu, aspoň zatím. Ale spíš
2: máme těch příběhů kolem sebe.
1: Kolem nám se hodně jako najednou zhluklo hodně lidí, kteří nějakou nevěru prožívali a tak jsme o tom nějak chtěli trošku psát, zpívat, nějak to tak otvírat, protože to je samozřejmě téma, který se tutlá, nikdo o něm nechce mluvit, každý mu je nepříjemný, zároveň ho každý uvnitř hodně žije, kdo se to dá toho nějakým způsobem dotýká, tak nám to přišlo takový jako ven s tím.
0: Takže vy jste v podstatě prostřednictvím vaší písničky přespívali příběh někoho jiného.
1: No, přesně tak. Trošku jsme vykradli naše kamarády.
2: Jo, dobře, kamarády.
1: Různý.
2: a vyrovnávali jsme se i s tím třeba strachem, který taky, že jo, můžeme mít a tak. A ono to hlavně do toho vztahu, nebo jako většinou do tady toho příběhu, který je trošku takový, je to trošku celoplanetární. Veronika Kubařová jednou říkala, která naši hudbu má ráda, to nazval, že to je celoplanetární hudba, že jo, to jsou takový univerzální témata. A tady to téma nám přišlo natolik univerzální a že tak hezky zapadá do toho příběhu, že jsme věděli, že to prostě chceme jako adresovat a tak se tak jako vypořádat jako tady, i tady s těmi věcmi, no.
0: A ono je strašně blízko, že jo, ne věra a důvěra. A ta bez té důvěry, to tam vlastně nemůže moc fungovat. A o tom by se dala udělat celý jeden pořad Sedmého nebe, ale my si teď pustíme dvě písně za ráz, jo? Takže nejdřív to bude píseň s tebou a pak hnedka plyně navážeme na píseň Ať vidíme.

0: tím chytíš. My si dneska v sedmém nebi pouštíme album měsíční, a to furt říkám obráceně, ale to má být měsíční album, že? Kterýž to nám tady přišli představit Tereska a Ondřej Rychlý. Já jsem se dočetl, že to je tedy album, které nějakým způsobem představuje příběh ženy, která hledá cestu k partnerovi, ale i sama k sobě. A možná ta žena je teda ta dívka z toho majáku, že? Která je na tom obalu. A ten obal vám, jehož grafický list, originál, máte doma? Dostali
1: ano,
0: jste
1: máme, míle? Máme, máme. Visí u mě ve studiu nad počítačem.
0: Teď jsem si uvědomil, jak já vždycky chci sformulovat otázku, ale pak se rozkošatím a vlastně tu otázku vůbec nedokončím. Ale ty jsi to krásně pochopil. Takže když se teda vrátím k tomu obalu, tak byl první obal, a nebo byla první deska? Vy jste tu desku míle postoupili a ona na základě toho poslechu udělala

0: jenom vrátím o pár kroků ještě předtím, tak my jsme totiž, já jako Milu mám hrozně rád právě od těch, že od Coldplay, jako křídla pro Coldplay. A opravdu to byla jako velká inspirace a my jsme si vždycky říkali, ježiš, to by tak bylo krásné mít vlastně tak jako její grafiku. A já jsem si říkal, no tak aspoň kdybychom tu grafiku měli třeba, já nevím, jenom třeba plakát. A já jsem se dostal do, my jsme totiž byli v galerii Miro na výstavě, hrozně se nám to líbilo, když jsme měli ještě syna malýho a já jsem právě scháněl jenom tu grafiku a našel jsem právě kontakt na někoho, kdo prodával o její originální obrazy. Já jsem tomu nemohl uvěřit, že to vlastně je takhle jednoduchý. Tak jsem si koupil jeden originální obraz, tu holubici od Coldplay vlastně, co ona měla k jenom tomu singlu. A s tím pánem jsme se bavili o tom, že jsem říkal, no ona je tak milá, ta milá, že když ji skontaktujete, tak ona nebude mít problém vám jako třeba poskytnout obrázek, nebo pojďte se domluvit. A my jsme jí napsali trošku jaký vyděračský dopis, poslali jsme tam fotky dětí, jak jsou ty grafiky, že bychom si moc přáli, aby naše hudba mohla být reprezentovaná s její grafikou. A ona na základě toho, protože říkala, nemám čas, jsem někde byla někde v Londýně, nebo říkala, bohužel nemám čas, ale hrozně ráda bych vám vyšla vstříc, vaše hudba se mi moc líbí, tak já vám dám přístup do mého soukromého archivu a něco si tam vyberte a domluvíme se. A tam my jsme právě absolutně jednoznačně si vybrali ten obrázek, který už existoval v různých permutacích, i v té galerii si na ní pamatuju. A nevěřili jsme, že to bude takhle jednoduchý. Ona řekla, ano, dobře, tak je váš. A vlastně jsme si koupili ten originál a ona nám prostě takhle za symbolickou vlastně nějakou jako částku nám prostě dovolila, ať všude můžeme mít to měsíční album takhle. Takže to potom ovlivnilo i ten zbytek tvorby potom.
1: A setkali jste se teda někdy s Mílou?
0: Nesetkali, bohužel. Plánujeme to, jsme ještě a jsme v nějakém kontaktu jako po mailech, ale ještě jsme se s ní nesetkali.
1: Je opravdu milá Míla.
0: No já věřím, hlavně my máme doma dva originální obrazy od ní a máme to jako strašně, strašně rádi. Jak kdyby bylo na mě, tak mám ještě třeba čtyři další, ale strašně krásný to mít bytě a fakt je to hrozně inspirativní. Já mám dokonce i tetování, teda se přiznám.
1: Od ní,
0: jakoby tu holubici, tak rád, že jsem si nechal jako vytetovat i jako na nohu, že mě to nějak strašně jako, ono celkově to album Ghost Stories od Coldplay mě vlastně hrozně jako inspirovalo. To je jako nádherná deska tehdy.
1: Já mám taky rád speciálně tam tu jednu píseň, která to myslím odevírá.
0: No.
1: Je teda vydařená. No, mě by ještě zajímalo, jakým způsobem jste schopni skloubit vaší hereckou činnost s činností rodičovskou. A potažmo teda i s muzikantskou, ale tak víme, že Ondra nechce hrát živý koncerty, takže prostě nejezdíte živý koncert.
2: Tvůrčí činnost probíhá v noci dost často a jinak to prostě chce dobrý organizační schopnosti a sdílený Google kalendář. Bez toho bychom asi opravdu nefungovali.
0: A úžasné maminky,
2: obě. Potažmo babičky, který, když přijde kolize termínová, která samozřejmě přichází docela často, tak babičky jsou aktivní a já vždycky říkám, že to je skvělý, že aspoň ty děti nemají tu babičku jenom tak jako na návštěvě, ale že opravdu jako spolu taky žijou trošku. Když my oba se vydáme někam hrát nebo koncertovat.
0: Takže my v podstatě taky žijeme s těma babičkama, maminkama docela často.
2: Ano, někdy jo.
1: To jsem nějak si trošku pamatuju i z toho našeho posledního setkání v Celetný, že jste řešili, že se vám tam líbilo, chtěli jste tam s náma zůstat, že jo, ještě v té šatně.
2: Ale
1: maminka už čekala na vyzvednutí.
2: A nebo by tam chtěla být s náma, pařit v Celetný.
1: Tak pustíme si další písničku.
3: Zamával jsi mi u vlaku,

0: to naše neznámé píseň, od které dal ruce pryč Honza Muchov. Ale... Ale pak ji přijal, věď zase. Pak řekl, jako, má to tam svoje místo.
1: Ano, ano. Děkuji, že jste
0: zmínil. Já jsem si to nemohl odpustit, to mluvám si. Tak jestli nás Honza slyší, ano, tak ho tímto zdravíme.
1: Máme.
0: A já bych ještě, protože máme poslední vstup, tak strašně rychle to uteklo, tak jak se to vždycky děje, když tady mám zajímavý hosty. Terko, ty jako herečka teďko chystáš co?
2: Já teďka chystám takovou kriminálku, která bude na One Play. Jmenuje se Doxy a těším se na to. Vypadá to jako taková hezká, zajímavá práce.
0: Budeš tam hrát kriminalistku?
2: Ne, budu hrát majitelku penzionu.
0: Jo, takže nebudeš s pistolkou.
2: Nebudu s pistolkou, ale mám moc hezkou linku, takže...
0: Super.
2: Takže jsem na to zvědavá, jak se to bude celý vyvíjet. Ještě jsme ani nezačali.
0: A kdy se to má točit?
2: Teď se začne v červnu, v podstatě je to na půl roku a bude to všechno opravdu v Doxech u Máchova jezera.
0: Jo, takže termín dokončení je někdy až příští rok?
2: Já myslím, že se to začne vysílat právě v lednu nějak.
0: Mm-hmm. A divadlo?
2: A divadlo, no tak kromě toho, co teď hraju, což je třeba v hudebním divadle Karlín Beetlejuice nebo v ABC, Petr Pan, máme takovou hezkou zájezdovku, Půjdeš mi za svědka, tak budu zkoušet Malého prince, tam budu hrát Lišku a to bude taky v hudebním divadle Karlín na malý scéně.
0: Jasně.
2: Takže to mě čeká v září, v říjnu.
0: Perfektní. A ty, Ondřej, ty jsi se vydal i trošku režisérskou cestou.
3: Jo, no.
0: Na divadle.
3: Je to takovej můj taky sen, který už není teda snem. Ale mě teda čeká, co se režie týče, tak zrovna připravuju moc zajímavý projekt a shodou okolností ve spojení s Beátou Parkanovou zase, se kterou jsme se seznámili z Kestu hudbu, tak jste hezky uzavře ten kruh, tak ona je teď ředitelkou v divadle Viola, ve Viole. A tam budu režírovat představení s názvem Ahoj babi a hlavní roli máme zatím obsazenou Táňu Medveckou, tak na to se těším. A je to jenom pro dva lidi takový velmi zajímavý jako představení, trošku taková sonda do Alzheimera. Tak to je režie a jinak mám před sebou po dlouhý době čistokrevnou činohru, strašně krásný text s názvem Motýly, který bude uvádět divadlo Bouře, což je divadelní společnost pana Piška, který to bude režírovat a na to se taky těším, protože to je po dlouhý době, co budu hrát jako nějakou činohru. Já jsem teď chvilku byl v muzikálech a tady si zahraju takovýho slepýho kluka a říkám si, že právě no mám na to krásný vzpomínky, protože to hrál Ondra Brousek, když já jsem byl mladší, tak jsem to viděl na Fidlovice a byl jsem z toho úplně unešený. Takže to jsou takový na druhou sezónu, na další sezónu, takový hezký jako úkoly. A do toho samozřejmě máme s Tereskou asi tak 300 hudebních projektů, který tak jako kontinuálně vznikají. Doděláváme album pro děti s hostujícíma kamarádama, umělcema, zhudebňujeme básničky Aleny Millerový, tak to by mělo přijít, protože jsme si řekli, že chceme dělat jedno album pro dospělí, teda pro snílky a jedno pro děti. A taky děláme už na další desce, ale to může trvat jako dlouho. A do toho mě i baví dělat vlastně hudbu do různých divadelních inscenací, takže všechno tak jako vzniká jako zároveň.
0: A já se jdu na tebe podívat.
3: Kam, kdy? Ne.
0: No, do Celetný.
3: Do Celetný?
0: Čtvrtýho, tuším, hraje.
2: Drazí rodiče.
0: Dobře, drazí rodiče.
3: To se nejdeš podívat jenom na mě, dobrý, tak to je v pohodě. No. To je v pohodě. Tak to se těším.
0: Jsem dostal pozvání od vaší kamarádky, s kterou jedete na dovolenou.
3: Dobře.
2: Zdravíme rodinu Rumlovic.
3: Tak zdravíme. Super.
0: Tak já vám strašně moc děkuju, že jste si udělali čas dneska. Bylo to moc příjemný a přeju vám, ať se vám všechno daří skloubit tak, jak si přejete. A abyste si taky ponechali v tom životě dost místa ještě pro radost a pro ten čas, kdy třeba právě si chcete pustit něco v klidu a nikdo a nerušení poslouchat jenom a plout si na krásných klidných tónech hudby. A totiž Český rozhlas Vltava přesně tohle to chce. Takže to se snoubí, to je prostě krásný. My si pustíme poslední písničku, která se jmenuje A tak to necháme. A takhle už to teda opravdu necháme, já už se s váma jenom rozloučím a poděkuju.
3: Okay. Tak mi taky tobě i Českým rozhlasu moc děkujeme za pozvání.
2: Moc děkujeme, díky moc.
0: Díky, krásný večer všem. Od mikrofonu přeje Milan Zeiss.

0: co už je ono. To si nech, to si vem, to si nech. Není to bez úhon, jen my to chcem. A tak to necháme.
1: Tedy měsíční album společně vytvořili herečka a zpěvačka Tereza Rychlá a herec, režisér i hudebník Ondřej Rychlý. Kolekci 12 písní, kterou tvoří konceptuální příběh nočního rozhovoru se sebou samým, představil s oběma protagonisty autor dnešního Sedmého nebe Milan Sais.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
1: Ženským pěveckým hlasům školeným klasicky bude patřit část dnešního večera s datem 2. června, konkrétně po 22. hodině. Nabídneme vám setkání s několika hvězdnými pěvkyněmi, které se v průběhu své mezinárodní kariéry představily na jevišti Metropolitní opery. Některé z nich tu dokonce absolvovaly slavnostní rozloučení s aktivní kariérou. Barbour Hendrix, Evelyn Lear nebo Mirelu Freny tak budete moci slyšet na unikátních snímcích, které pořídil Česko Slovenský rozhlas při jejich hostování na festivalu Pražské jaro. A právě Pražské jaro a s ním koncert rezidenční umělkyně letošního ročníku je hlavním bodem dnešního vltavského večera.
2: Koncert Klasika.
1: No a kdože opanuje dnes Rudolfínům, v čích rukou a také hlasivkách bude dnešní večer? To se dozvíte v zápětí ze Dvořákovy síně Rudolfína. Nás bude koncertem Pražského jara provádět Vojtěch Babka.
4: Ne. Tisíckrát příjemnější je psát bez programu. Když píši programní symfonii, mám pocit, že jsem šarlatán a že klamu publikum, platím mu ne zvonivou mincí, ale chatrnými bankovkami. Tak to napsal Petr Iljič Čajkovský jednomu svému příteli, když tvořil rozsáhlou symfonii Manfred podle stejnojmenné Byronovy básně. Nejspíš si byl sám vědom úskalí programní hudby, že některé výrazné, ale ne nejdůležitější aspekty příběhu lze hudebně vyjádřit snadno a názorně, třeba vítr nebo vlnobytí. Jenže dobrat se hudebními prostředky myšlenkové podstaty díla a nezůstat jen efektní zvukomalby je velice obtížné. Mohli bychom vést dlouhé debaty na téma, jaká hudba vlastně je k posluchači vstřícnější a jaká mu dává dostatečný prostor pro jeho vlastní obrazotvornost. A tím i svrchovaný prožitek z poslechu, zda skladby, které si nekladou za cíl zobrazovat, anebo ty, které na tom naopak staví a o kterých třeba Darius Milhaud mluvil jako o tematických bedekrech. Vítejte ve Dvořákově síni Pražského Rudolfína aplaudující teď členům orchestru České filharmonie, kteří pomalu zaplňují pódium zde ve Dvořákově síni. Hlásíme se vám z festivalu Pražské jaro 2026. Zde v Rudolfínu a v přímém přenosu na Vltavě začíná čtvrtý a závěrečný večer umělecké rezidentky letošního ročníku, kanadské dirigentky a sopranistky Barbry Hannigan, která nás dnes právě světem hudby s příběhem, příběhy, či chcete-li, s programem bude provázet. Drobná skladba amerického autora Charlesa Ivese, Nezodpovězená otázka, dokonce jako programní, bývá někdy označována. Měkké a tiché zvukové pozadí v ní vytvářejí smyčce, představující mlčící druidy, načež vstupuje solová trubka s otázkou na věčnou existenci. Odvětit na ní se snaží, a marně snaží, Fighting Answerers, tedy doslova zápasící odpovídači. A tak jako k sobě jednotlivé nástrojové skupiny nenaleznou cestu a neshodnou se, zůstane bez řešení i klíčová otázka. Skladbu Nezodpovězená otázka Charlesa Ivese hraje Česká filharmonie, kterou řídí Barbara Hannigan. Barbara Hannigan je právě v čele České filharmonie.

Nezodpovězenou otázkou Charlesa Ives otevřela svůj koncert s Českou filharmonií na pražském jaru 2026. Barbara Hannigan v roli dirigentky, která v průběhu večera ještě připojí také úlohu pěveckou. Dávno předtím, než Liszt nebo Berlioz stavěli základní kameny takzvané programní hudby, napsal Josef Haydn dílo, které už má jasný programový narrativ. Je to jeho symfonie číslo 45, zvaná Na odchodnou, známá a oblíbená díky okolnostem, za kterých vznikla. Je to dílo, jehož partituru už má připravenou Barbara Hannigan také na svém dirigentském pultu. Jsme v létě 1772, kdy se Haydnův šlechtický pán, kníže Esterházy s celým dvorem i kapelou, jakožto do prázdninového útulku přesunul z Eisenstadtu na zámek v Esterháze. Jenže rozhodl, že za hudebníky sem nesmí přijet jejich rodiny. Manželky nevyjímaje. Výjimku dostal pouze Haydn, dva pěvci a první houslista. Léto se přehouplo do podzimu a kníže se stále neměl k odjezdu ani k odvolání svého zákazu. Nespokojení muzikanti, separovaní už neúnosně dlouho od svých blízkých, požádali Haydna o intervenci. Výsledkem byla symfonie, v jejíž závěrečné větě muzikanti sfoukli svíčky, chopili se nástrojů a opustili pódium, kde nakonec v úplné temnotě zůstali jenom Haydn a houslista Tomasini, který se prý u knížete Esterházyho těšil mimořádné oblibě. Kníže byl prý tehdy v dobrém rozmaru, dovtípil se a řekl, když jdou všichni, musíme i my. A den na to přesunul celý svůj dvůr zpět do Eisenstadtu. Barbara Hannigan opět u dirigentského pultu v čele České filharmonie. V jejím provedení zazní symfonie číslo 45 Josefa Haydna.

0: časech služby Josefa Haydna u knížete Mikuláše Esterházyho v období, které odborníci popisují jako zlatou klec. Josef Haydn zde v podstatě byl lokajem v livreji, a tedy členem služebnictva. Na druhou stranu měl ale hmotné i umělecké podmínky, o kterých se jeho kolegům nesnilo, včetně hudby milovného pána. Tehdy vznikla symfonie číslo 45, dnes zvaná na odchodnou neboli Abschied symfonii. Vznikla jako Haydnova reakce na nespokojenost hudebníků Esterházyovské kapely v letním a podzimním období roku 1772, kdy se jsouce služebně připoutáni k letnímu sídlu knížete museli zříci kontaktu se svými rodinami a po doznění posledních tónů svých partů v závěrečné větě všichni Esterházyovští muzikanti sfoukli svíčku, chopili se nástroje a odešli. A téměř identicky to vypadalo dnes večer také ve Dvořákově síni Rudolfína, kde symfonii číslo 45 Josefa Haydna s Českou filharmonií provedla rezidentka Pražského jara 2026 Barbara Hannigan. Obešlo se to bez svíček, ale umělci, kteří dohráli svůj part, pomalu, potichu a opatrně našlapujíce na dřevěné pódium toto opustili. Nejprve to byly lesní rohy, potom hoboj, violončela, housle, až nakonec zůstali pouze koncertní mistr Jan Mráček a jeho kolegyně u druhých houslí. Dívčí věk je krásné období, klíčové a pro mě velmi drahé, stejně tak s ním ruku v ruce jdoucí bláznovství, střeštěnost, nikoli ovšem šílenství, bláznovství, bláznovství zamilovanosti, lásky, touhy po někom, bláznovství z bláznovství vnitřního rytmu každé lidské bytosti, vyznává se kanadská dirigentka a sopranistka Barbara Hannigan. My jsme právě přítomni čtvrtému a finálnímu programu Barbary Hannigan na letošním Pražském jaru. Ještě než oficiálně začalo Pražské jaro 2026, uvedli jsme na Vltavě několik programů, kterými jsme pro něj, tak říkajíc, přichystali půdu. Jedním z nich byl i portrét Barbary Hannigan, který pro vltavský cyklus Akademie připravil Jiří Slabihoudek. A nás teď v rámci přestávky čeká malý sestřih. Prosíme režii o záznam.
1: Píše se rok 2015 a na jeviště londýnské Barbican Hall přichází energická, charismatická žena v kostýmu obrýlené vyzývavé školačky. Při drzém nástupu ostentativně vytváří bubliny z obrovské růžové žvíkačky, kterou musí záhy odevzdat nazlobenému dirigentovi. Co zprvu vypadá jako poněkud bizarní komediální sketch, se brzy dostane do své hlavní hudební fáze. Ta přichází z nenadání, když káravý dirigent, nikdo jiný než Sir Simon Rattle, lehce mávne taktovkou a pěvkyně Barbara Hannigan začne spiklenecky špitat směrem ke členům London Symphony Orchestra. Záhy na to se sálem linou virtuózní vokální kreace, ve kterých Barbara Hannigan s přehledem trefuje obtížné vysoké tóny způsobem tak svrchovaným, že to může působit až ledabile. Je v tom cosi šíleného, cosi provokativního, cosi směšného, tedy přesně to, co skladba Mysteries of Macabre od Djerdi Ligetiho vyžaduje. Svita z jeho groteskní antiopery, ve které se objevuje postava náčelníka tajné policie jménem Gepopo, Hannigan už několik let přináší bouřlivý potlesk i vyprodané sály. Díky videozáznamu zveřejněném na YouTube se její vyhlas dostává i mimo koncertní síně. Posluchači z tepla svých domovů komentují uhrančivý výkon kanadské umělkyně ve větách plných superlativ. Prostě geniální, zpívá bombasticky, tomu se říká vcítění do role. A uživatel Ludwig van Beethoven 1770 to shrnuje tvrzením, že Barbara Hannigan je hudební superžena. Nekončící slova chvály a obdivu neproudí pouze od fanoušků z digitálního světa. Troufalá pěvkyně a dirigentka s chutí připravovat inovativní programy, vyjadřuje se o ní deník New York Times. Porota švédské hudební ceny Polar Music Prize, kterou Hannigan obdržela v roce 2025, vyzdvihuje její jedinečnou muzikalitu a odvahu, se kterou se pouští do nastudování nových děl. Během své kariéry Hannigan premiérovala více jak 100 skladeb, přičemž většina z nich byla napsána přímo pro ni. Barbara Hennig je tím, co

0: a občas oboje zároveň. Oběma kariérám se Hennigan intenzivně věnuje už několik let. Na podzim nastupuje poprvé do šéfovského dirigentského angažmá u Islandského symfonického orchestru. Ve zmíněné bavorské státní opeře jsem Barbaru Hennigan slyšel poprvé naživo a moje dojmy byly stejně nadšené jako ty, které jsem právě citoval. Po jevišti se pohybovala technicky neuvěřitelně vybavená umělkyně a působila dojmem, že nic není nemožné a že tréma neexistuje. K tomuto postřehu, tak často popisovanému i dalšími fanoušky a kritiky, směřoval jeden z mých prvních dotazů. Barbara Hennigan na něj odpovídá prostřednictvím mé rozhlasové kolegyně Anny Marie Schorm.
1: I certainly made an effort in my career that I didn't want people to worry about me. So, no matter how nervous.
2: Je pravda, že vědomě pracuji na tom, aby si o mě posluchači nemuseli dělat starosti. Ať už jsem byla jakkoliv nervózní nebo nejistá, v hlavě jsem měla od velmi raného věku jednu věc. Publikum by nemělo prožít špatný večer. Nechtěla jsem, aby měli negativní zkušenost. Říkala jsem si, že bez ohledu na to, co cítím uvnitř, nechci, aby bylo vidět, že mám strach, že se cítím zranitelná. Prostě vejdu na pódium a dám do toho všechno. To je ostatně to jediné, co udělat můžu. Ale věřte mi, pořád jsem nervózní a pořád přicházejí momenty pochybností. Jenže vím, že je velmi zdravé a důležité dovolit si prožít i choulostivé emoce. Právě v takových chvílích se jako umělci dostáváme dál o úroveň výš. V ústavičném stavu sebejistoty bychom se nikam neposunuli. Učíme se z neúspěchů a z chyb. A není to jen fráze. Když uděláte chybu, v mozku se doslova naruší ustálená dráha. Tím, že ji znovu a znovu opravujete, tyto nervové cesty posilujete. K úspěchu tedy nutně potřebujete určitý stupeň selhání. Je to jako se zvedáním činek. Sval se při zátěži lehce natrhne, aby pak mohl znovu srůst a zesílit. S mozkem je to stejné.
0: Neunavné posilování hlasivek a uměleckých svalů vede v případě Hennigan k výsledkům, které v některých momentech působí prostě dokonale. A tak se ptám, má Barbara Hennigan sklony k perfekcionismu?
2: Ne, rozhodně ne. Nikdy jsem nebyla perfekcionistka. Nevím přesně, kde jsem se to naučila, ale velmi brzy jsem pochopila, že perfekcionismus je k ničemu, protože vás zastaví v procesu. Dokonalost je totiž cíl, konečný stav. Dlouhodobě se pohybuji v blízkosti špičkových sportovců, olympioniků, trenérů, lidí ze světa vrcholového sportu a všichni se zabýváme přítomným okamžikem. Sdílíme svoje zkušenosti s tím, jak být tady a teď a pak se posunout o malý krok dopředu, nevracet se k minulosti. Je to především mentální disciplína. Usilovat o dokonalost by pro mě mělo negativní dopad, protože v takovém nastavení mysli se soustředíte na finální výsledek. A pokud se upínáme k výsledku, nejsme v přítomnosti, ale v budoucnosti. Já potřebuji být v přítomném okamžiku, v procesu. Soustředit se na věci, které vytvářejí podmínky pro potenciální dobrý kulturní produkt.
0: Při rozhovoru, ve kterém Hennigan zmiňuje svaly či sport, si vybavuji videozáznamy představení, při kterých zpěvačka v různých kostýmech nejen zpívá, ale také hraje, gestikuluje, zosobňuje danou roli skrze pohyb. Jak prožívá svoje tělo na jevišti?
1: Oh yeah, yeah, I'm like super aware. I'm aware of, you know, the feeling. I mean, I train this, you know.
2: Velmi intenzivně. Promýšlím, jak se budu opírat chodidly o podlahu. Soustředím se na interakce mezi svaly a kostmi. Přistupuji k tomu jako tanečnice. Ostatně s tanečními soubory pravidelně spolupracuji. Téměř každý den sportuji a vnímám jednotlivé vrstvy svého těla, napětí ve svalech. Jako zpěvačka pak samozřejmě pracuji s trupem, bránicí. Náš dechový aparát nejsou pochopitelně jen hlasivky, ale celé torzo. Pokud je ale jakákoliv část těla stažená, máme stuhlá kolena nebo kotníky, sevřená chodidla, je přirozené dýchání nemožné. Tělesné uvědomění proto musí být přítomné neustále. Trénujete tak dlouho, až si vytvoříte jakési výchozí nastavení, které by mělo fungovat i pod tlakem.

0: Když ale přijdete do nahrávacího studia, tyhle aspekty odpadávají, nebo ne?
1: I mean, in the recording studio, it depends. Like, as a singer,
2: ve studiu můžu jít do daleko větší intimity. Zpívám pro mikrofon, ne pro poslední řadu v sále. Můj projev tak může být jemnější, hladký. Pracuji teď na svém nadcházejícím orchestrálním albu. Je to intenzivní zážitek. Na koncertě musíte být plně soustředěni zhruba 2 hodiny, ale při nahrávání třeba 6 hodin v kuse. Nahráváte několik verzí, stále něco opakujete, z různých důvodů. Někdy už jen proto, abyste si vyzkoušel trochu jiný výraz, emoci, aby později bylo z čeho vybírat a míchat. Mám tuhle práci moc ráda. Nicméně s prací ve studiu jsem začala relativně pozdě, zhruba před 15 lety. Jsem ráda, že jsem počkala. Dřív by to pro mě nebylo to pravé. Je to trochu jiná disciplína, na kterou jsem nebyla připravená.
0: Zpěvačka a dirigentka se narodila v roce 1971 v Novém Skotsku v Kanadě. Kdy a jak se v ní probudila touha věnovat se hudbě? Kdy si poprvé řekla, že by chtěla vést život pěvkyně?
2: Od velmi raného věku mi bylo jasné, že se chci věnovat hudbě. V 5 nebo 6 letech jsem ale z takového světa znala jen hudební učitelky a tak jsem se chtěla stát jednou z nich. Být učitelem je úžasná a zásadní profese, jenže když jsem začala chodit na koncerty, došlo mi, že chci stát na pódiu. Ale dlouho jsem nevěděla, v jaké roli. Studovala jsem vedle zpěvu také klavír a hoboj. I když se to brzy stočilo ke zpěvu, dlouho jsem váhala mezi divadlem, muzikálem, jazzem a klasikou. To se zlomilo, když mi bylo asi 17 let. A někdy v té době jsem si střihla svou první světovou premiéru. Nastudovala jsem písně od jednoho kamaráda skladatele. Díky tomu jsem si postupně uvědomovala, že v sobě mám silnou vášeň pro soudobou hudbu, v čemž jsem se trochu lišila. Jiní zpěváci se do toho příliš nehrnuli. Tehdy mi došlo, že to je pro mě ta správná volba. Tady můžu být užitečná, tady můžu něco nabídnout.
0: Barbara Hennigan studovala na hudebních akademiích v Kanadě a také v Nizozemsku. Tam navázala jedno ze svých osudových přátelství s Reinbertem Deleu. Ten ji obsadil do role v opeře Writing to Vermeer od Louise Andriessena, se kterým v roce 1999 hostovala po celém světě. Byl to právě Deleu, který seznámil Hennigan s Djerdí Ligetim.
1: Reinbert hired me to sing Ligeti Mysteries, and that's how I met Ligeti, and that's how I got.
2: Reinbert mě oslovil, abych zpívala Mysteries od Ligetiho, a díky tomu jsme se setkali. Osobní setkání s Ligetim pro mě byl nezapomenutelný zážitek. Je to můj nejoblíbenější skladatel. Nastudování Mysteries mi přineslo mnoho úspěchů. Každý po mně chtěl, abych je přijela zaspívat. A pak přišel rok 2012 a 2013. Tehdy se stalo hned několik podstatných věcí. George Benjamin pro mě napsal operu Written on Skin, jednu z nejslavnějších oper tohoto století. Připravovala jsem se na svou první Lulu od Albana Berga a dánský skladatel Hans Abrahamsen pro mě zkomponoval Let Me Tell You, mimořádné dílo pro sólový soprán a orchestr. Během jeho vzniku jsem byla s Hansem v úzkém kontaktu. To, čemu jsem se věnovala už od nějakých 5 let, kulminovalo právě v tomto nesmírně intenzivním období, kdy nastala dokonalá souhra všech okolností a já jsem mohla naplno uplatnit všechny svoje schopnosti a talent.
0: Posloucháte Akademii, ve které si s energickou umělkyní povídáme o různých aspektech její kariéry. Jedním z takových faktorů je inovativní dramaturgie, která se týká jak živých vystoupení, tak vydaných desek. Dobře je to vidět i na 4 pražskojarních koncertech, ve kterých se potkávají Wolfgang Amadeus Mozart s Antonem Webernem, Francis Poulenc s Richardem Straussem, Joseph Haydn s Charlesem Ivesem a dalo by se pokračovat. Co Hennigan k takovému přístupu vede?
1: Yeah, dramaturgy. I spend an extraordinary amount of time building programs.
2: Dramaturgii věnuji obrovské množství času. Programy stavím velmi pečlivě a mám kolem sebe několik lidí, se kterými si navzájem přehazujeme nápady. Každým koncertem musí procházet jasná červená nit, která jednotlivé skladby propojuje. I když mezi nimi existují kontrasty, musí být tyto protiklady vnitřně spojené. Nezáleží na podobné době vzniku. Jde o sdílenou tématickou nebo emocionální hloubku. 2. června v Praze uvedu program, na kterém je vedle sebe Zjasněná noc Arnolda Schönberga a suita z muzikálu Girl Crazy od George Gershwina. Směřujeme od temnoty ke světlu. Verklärte Nacht je hluboce introvertní skladba, která ale svým způsobem vytvoří odrazový můstek pro prosluněného Gershwina. Mezi oběma skladateli totiž existuje velmi silné propojení. Gershwin i raný Schönberg dokážou vytvářet opojné a bujné souzvuky. Takovou vnitřní linii hledám v každém programu. Vedu si také seznam všech dramaturgií, které jsem kdy vytvořila. A když se dívám na ty úplně první, trochu se podivuji vlastním rozhodnutím. Ale nějak člověk začít musí. Když mi moji hudební kolegové program dnes pochválí a jsou z něj nadšení, mám z toho velkou radost. Neexistuje ovšem žádný vzorec ani standardní recept, jen vědomí toho, že program musí být promyšlený a přesvědčivě vystavěný.
0: Je důležité, aby publikum vaše červené nitě znalo?
1: In fact, I don't like to explain it to them too much. I don't usually I don't like pre-concert talks and certainly not if they're going to tell the audience what they're supposed to listen for. Like that drives me nuts.
2: Nerada věci příliš vysvětluji. Jsem odpůrkyně debat a setkání před koncertem, zvláště takových, kde se publiku říká, na co se má při poslechu soustředit. To mě rozčiluje. Místo toho, abyste se oddali hudbě, přemýšlíte jen o tom, jestli už přišel ten akord nebo pasáž, o kterých vám říkali. A když je neuslyšíte, máte pocit, že jste něco pokazili. Nestojím o to, aby mi někdo předepisoval, jak mám hudbu poslouchat. Chci ji prostě zažít. A stejně tak nechci publiku říkat, budete cítit tohle, nebo si všimnete tamtoho, takové jsou souvislosti. Mnohem raději mám, když lidé přijdou a odcházejí každý s vlastním osobním prožitkem pečlivě vystaveného programu. Protože vedle společného sdílení existuje vždy i individuální zkušenost každého posluchače, kterou ctím.
0: Bavili jsme se o odvážné dramaturgii a hledání červených nití, které spojují zdánlivě cizorodé skladby. To je případ i alba La Passione z roku 2020. Stejně jako album Vienna, i La Passione vyšlo u labelu Alpha Classics. Na desce se potkávají Luigi Nono, Gerard Grise a Josef Haydn, konkrétně jeho symfonie číslo 49, jejíž podnnázev La Passione dal jméno celému albu. Podle Hennigan všechna tři díla na albu spojuje pouť od temnoty kam si dál za obzor. Na koncertech tuto dramatickou symfonii hudebnice často staví i vedle dalších autorů, včetně otce dodekafonie. Barbara Hennigan mi o Haydnově kompozici řekla následující.
2: La Passione je temná symfonie. Hodně se mi pojí se Schönbergovou Zjasněnou nocí. Myslím, že z dramaturgického hlediska by fungovala jakákoliv Haydnova Sturm und Drang symfonie. 39., 44., 45. na rozloučenou, ale já mám nejraději 49. Ráda ji přiřazuji k Schönbergovi, protože i La Passione má v sobě něco hledajícího, něco v hloubi skrytého, podvědomého. Vyvolává pocity ztráty, úzkosti, vnitřního neklidu, které Haydn tak dobře vystihuje pomocí synkop. V rozsáhlé úvodní pomalé větě pracuji hodně specifickým způsobem s čembalem, které nabývá solového charakteru. To můžete slyšet i na nahrávce, ale při každém provedení je to pak trochu jiné. Záleží na tom, co interpret v ten moment cítí a na co si troufne.
1: Very individual to the player, what they're able to do, what they're willing to do.

0: Ludwig Orchestra řídila Barbara Hennigan, sopranistka a dirigentka, která posluchače strhává k nadšení pro vážnou i soudobou hudbu, kamkoliv přijede koncertovat. Je složité přepnout se z estetiky hudby Arnolda Schönberga do té Gershwinovy, ptám se?
1: No, it's not difficult because the Gershwin arrangement actually is using a lot of elements from the Second Viennese School.
2: Přesunout se od Schönberga ke Gershwinovi není vůbec těžké. Muzikál Girl Crazy i jeho aranžma od Billa Elliota pracuje s mnoha prvky z druhé vídeňské školy. Společně s Billem jsme tam dokonce vložili několik citátů z tvorby Albana Berga, protože původně tato úprava vyšla na desce společně s Bergovou suitou z opery Lulu. Všichni tři se pohybovali ve stejném časovém období a navzájem se měli v úctě. Gershwin obdivoval Bergova vojska. Dokonce se v roce 1928, pár let před premiérou muzikálu Girl Crazy, setkali ve Vídni. Konala se párty a Berg vyzval Gershwina, aby něco zahrál na klavír. Ten se chvíli ostýchal s tím, že jeho hudba není dostatečně dobrá, ale Berg ho uklidnil slovy: "Pane Gershwine, hudba je přeci jenom jedna." Myslím si, že opravdu oceňovali jeden druhého.
1: And Berg said to Gershwin, "Oh, Mr. Gershwin, music is music." And they were, you know, I think they were very much appreciating each other.
3: A my už toho budeme za malou chvíli svědky zde v Rudolfínu. Schönbergovu Zjasněnou noc a svitu z Gershwinova muzikálu Girl Crazy provede Barbara Hennigan s Českou filharmonií v rámci svého čtvrtého vystoupení na pražském jaru 2026. My jsme zpátky ve Dvořákově síni. V přestávce dnešního přímého přenosu jsme uvedli záběry z pořadu Akademie, který měl premiéru u nás na stanici Český rozhlas Vltava nedlouho před startem letošního pražského jara. Barbara Hennigan si k rozhovoru pozval Jiří Slabihoudek, překlad četla Anna Marie Šorm. A vy se k tomuto pořadu v kompletní podobě můžete vrátit na webu Stanice Vltava a nebo na portále můjrozhlas.cz. A protože, jak jsme slyšeli, paní Barbara nemá ráda rozměrné dramaturgické úvody a návody ke skladbám, jen si tedy stručně připomeňme Schönbergovu Zjasněnou noc, Verklärte Nacht, jako opravdovou klasiku 20. století, podobně populární jako třeba Stravinského Svěcení jara. Přestože vlastně svým vznikem do 20. století nepatří. Zjasněnou noc jakožto sextet pro smyčce vytvořil Arnold Schönberg v posledním roce a měsíci století předchozího. A Schönberg tu před námi stojí jako znalec a ctitel německého romantického dědictví. Brám se Wagnera Mahlera, který všem větám své skladby důsledně dává polninové předznamenání. Potlesk pro koncertního mistra České filharmonie Jana Mráčka a všechny jeho kolegy, kteří přicházejí na podium. I přes to, co jsem řekl, má ale Zjasněná noc epochální význam, protože tu Arnold Schönberg dokonale předvádí soudobý orchestrální výraz a transformuje ho do komorní roviny smyčcového sextetu. A tak můžeme o Zjasněné noci mluvit jako o symfonické básni v komorním měřítku. Báseň Richarda Demela, ze které Schönberg pro svou skladbu čerpá, byla tehdy úplně nová. Pochází ze sbírky Weib und Welt, Žena a svět, z roku 1896. A stručně do ní nahlédněme. V první části se žena muži přiznává, že čeká dítě s jiným milencem. Muž se nepoddává žárlivosti a ve druhé polovině téměř nečekaně pronáší utěšující slova s tím, že potomka přijme jako vlastního. Báseň začíná a končí krátkou pasáží, která se také opakuje mezi dvěma hlavními částmi skladby a představuje dvě osoby kráčející vpřed měsíční nocí. A teď už je na pódiu opět Barbara Hennigan, stisk ruky s Janem Mráčkem, koncertním mistrem České filharmonie, úklona směrem k publiku. A teď už jen nasadit brýle a provést Zjasněnou noc.

čase podzimních prázdnin roku 1899 a po boku svého učitele Zemlinského a jeho dcery, kterou krátce na to pojala za ženu. To jsou okolnosti vzniku původně smyčcového sextetu Zjasněná noc Arnolda Schönberga. Autor mu později dal podobu skladby pro smyčcový orchestr, kterou ještě později znovu upravoval. Vážení a milí, Zjasněnou noc Arnolda Schönberga zahrála právě Česká filharmonie a dirigovala Barbara Hannigan. Posloucháte přímý přenos koncertu ze Dvořákovy síně pražského Rudolfína. Jsme na festivalu Pražské jaro 2026, kde měla Barbara Hannigan jakožto letošní rezidenční umělkyně 4 koncerty. Jako pěvkyně vystoupila nejprve s klavíristou Bertrandem Chamaillou v programu z hudby Oliviera Messiena, Alexandra Scriabina a Johna Zorna. Poté mimo jiné také v hudbě Arnolda Schönberga s ansámblem Belcia Quartet. O 2 dny později provedla coby dirigentka a jediná vokální solistka Hulankovu operu Lidský hlas ve vlastní adaptaci. Také zde v Rudolfinu v Sukově síni měla předevčírem, tedy v neděli odpoledne, pěvecký masterclass a svou rezidenci na Pražském jaru uzavírá právě dnes po boku České filharmonie, se kterou za okamžik provede svitu z muzikálu George Gershwina Girl Crazy. Teď se ale již po třetí přichází poklonit publiku po provedení Zjasněné noci Arnolda Schönberga. Znovu plavným gestem zvedá ze židlí hráče a hráčky České filharmonie. Já mám zprávu, že na závěrečné číslo dnešního programu se Barbara Hannigan půjde převléci ze svého dosud až asketického úboru v podobě takového střídmého černého kalhotového kostýmku se převleče do něčeho jiného. Uvidíme, co zvolí na svitu z muzikálu Girl Crazy George Gershwina. A také se zaplní pódium zde ve Dvořákově síni, protože dosud byla celá jeho polovina prázdná. A my tak máme chvilku na malé kurikulum vitae Barbary Hannigan. Narodila se ve vesnici Waverley v Novém Skotsku a od nejútlejšího dětství měla štěstí na vynikající učitele. Vybudovala si mezinárodní renomé inovativní performerky, nejprve jakožto sopranistka, posléze jako dirigentka. Dlužno dodat, že celý dnešní program až do této chvíle dirigovala Barbara Hannigan bez taktovky, svými nádhernými pavoučími prsty. Má za sebou umělecké spolupráce s dirigenty Pierrem Boulezem, Francem Welserem Möstem, Křištofem Varlikovským, Kentem Naganem, Andrisem Nelsonsem, Simonem Rattlem nebo současným hudebním ředitelem Metropolitní opery v New Yorku Janikem Nezesegenem. Barbara Hannigan se prezentuje po boku Mnichovské filharmonie, Berlínské filharmonie, rozhlasových symfoniků ze Stockholmu, symfoniků a filharmoniků z Göteborgu, z Londýna nebo z New Yorku, Římské akademie svaté Cecílie, opernímu obecenstvu se představila v Londýně, v Paříži, v Bruselu, v Mnichově. Uvedla bezmála 100 světových premiér z pera skladatelů celého světa. V roce 2017 představila mentorský program Equilibrium pro mladé profesionální hudebníky a mohli bychom přidat ještě výčet cen či ocenění, která na její adresu rovněž připutovaly. Například v roce 2013 jí za hudební osobnost roku zvolil francouzský syndikát novinářů. Časopis Open World pasoval Barbaru Hannigan v roce 2014 na pěvkyni roku. Zmínit se musíme o německé ceně Faust z roku 2015. A jak slyšíte podle hutného zvuku ladění, na pódiu ve dvoře

Dvořákově jeskyni Rudolfina je skutečně Česká filharmonie v plné šíři, v celém obsazení, včetně všech žestů. Dokonce vidím saxofony a vzadu u zdi je také celý arzenál bicích nástrojů. Čeká nás svita z muzikálu Girl Crazy George Gershwina, kterou s Českou filharmonií provede kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hannigan. My už netrpělivě čekáme na její příchod. A já jenom připomenu, že kompletní rozhovor s Barbarou Hannigan, ze kterého jste během přestávky dnešního přenosu slyšeli ukázky, jsme odvysílali ještě před startem Pražského jara v programové řadě Akademie a její kompletní záznam je vám k dispozici k opětovnému poslechu na webu Stanice Vltava. Stejně jako vše ostatní, co jsme letos k Pražskému jaru a z Pražského jara odvysílali. Především všech 6 koncertů, které jsme pro vás letos z Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026 zrealizovali. Na webu Stanice Vltava najdete záznam koncertu Tomáše Netopila a pražských symfoniků, kteří provedli monumentální Berliozovo proroctví či poselství, dramatickou kantátu Haustovo prokletí. Na webu Stanice Vltava najdete také záznam koncertu Německého symfonického orchestru z Berlína, který pod taktovkou Tomáše Hanuse předevčírem ve Smetanově síni obecního domu zahrál Brucknerovu symfonii číslo 6 a v první polovině programu doprovodil japonského violončelistu Yuya Mizuna, vítěze loňského ročníku interpretační soutěže festivalu Pražské jaro. Yuya Mizuno zahrál solový part v Šostakovičově koncertu číslo 1 pro violončelo a orchestr. Ale to vše si můžete dohledat. Teď už tady máme opět Barbu Hannigan v tyrkysovém saku, kterým hází odlesky po celé Dvořákově síni pražského Rudolfína a provede svitu z muzikálu Girl Crazy George Gershwina.

0: Sami jste poznali, vážení přátelé, že po Barbře Hannigan, dirigující Schönberga nebo Haydna, přišla teď Barbara Hannigan úplně jiná. Nejen v jiném oblečení, ale oproti Barbře Hannigan asketicky strohé a soustředěné přišla teď skutečná Girl Crazy, která sklízí standing ovation zcela zaplněné na Dvořákovy síně pražského Rudolfína ve finále své umělecké rezidence na pražském jaru 2026. V podání České filharmonie a pod taktovkou a s vokálními soli Barbry Hannigan jsme si poslechli svitu z muzikálu Girl Crazy George Gershwina. Nemůžu, než se ještě vrátit ke slovům, která už jsem dnes během večera citoval. Dívčí věk je krásné období, klíčové a pro mě velmi drahé, stejně tak s ním ruku v ruce jdoucí bláznovství, střeštěnost, nikoli šílenství, bláznovství zamilovanosti, lásky, touhy po někom, bláznovství z bláznovství vnitřního rytmu každé lidské bytosti, tak pravila Barbara Hannigan, ročník 1971. Výmluvnými gesty teď ještě zvedá ze židlí jednotlivé nástrojové skupiny, které se blízkly v provedení svity z muzikálu Girl Crazy George Gershwina. Ale my už se budeme loučit, vážení přátelé. Barbara Hannigan si ještě podává ruku s koncertním mistrem Janem Mráčkem. Česká filharmonie povstává. A od nás je to z pražského jara 2026 a pro dnešek také ze Dvořákovy síně pražského Rudolfina. Všechno. Vracíme slovo na Královské Vinohrady a přejeme i nadále krásný večer s Vltavou.
1: A pražskojarním koncertem nás provázel Vojtěch Babka, odpovědným redaktorem byl Zdeněk Havlíček, hudební režisérkou Markéta Tomková Janáčková. A my ještě míříme na pražské jaro znovu, ale do let minulých.
2: Krásné hlasy.
1: A my v nich budeme poslouchat slavné pěvkyně Metropolitní opery a jejich návštěvy na pražském jaru.

50 let bohaté kariéry měla za sebou italská sopranistka Mirella Freni, když 9. února 2020 odešla na pěvecký Parnas. Během svého života se Mirella Freni objevovala ve všech důležitých operních domech celého světa. Na jevištích umělecky vyrůstala po boku Luciana Pavarottiho, který býval také častým tenorovým partnerem Mirelly Freni. Mirella Freni debutovala jako Michaela v Bizetově Carmen v městském divadle ve svém rodišti, v Modéně. A start mezinárodní kariéry představovala pro Mirellu Freni Zerlína v Mozartově Donu Giovannim na festivalu v Glyndebourne v roce 1960. Spolu se svým druhým manželem, basistou Nikolajem Giaurovem, založila Mirella Freni Centro Universale del Bel Canto v italské Vignole, kde oba dva a po Giaurovově smrti ještě i sama Mirella Freni vyučovali zpěvu mladé umělce z celého světa. Dobré odpoledne, milí přátelé, od mikrofonu Vltavy vás zdraví Vojtěch Babka. Dnešní pořad cyklu Krásné hlasy věnujeme několika umělkyním, které se objevily na koncertech festivalu Pražské jaro, v minulosti blízké i vzdálenější. Italská sopranistka Mirella Freni zavítala do Prahy v roce 1983, v čase, kdy se zaměřovala především na závažnější role v operách Giuseppa Verdiho. A přesto bylo setkání s Mirellou Freni lehké a vzdušné, jak jen může a má být stará árie Tomasa Giordaniho Caro mio ben. Zpěvkyň, které na festivalu Pražské jaro v minulosti účinkovaly a jejichž vystoupení zaznamenaly naše mikrofony, jsem do dnešní belkantové kolekce pozval Marilyn Horn, Elizabeth Schwarzkopf, Evelyn Lear a Barbaru Hendrix. Ale teď se ještě vrátíme za nesmrtelnou Mirellou Freni a Wolfgangem Amadeem Mozartem v jejím podání.

Jsem v mnoha směrech velkorysá, ale ne tehdy, pokud by mi to mělo poškodit hlas. Někteří pěvci se považují za bohy, kteří mohou všechno. A já vždy byla a jsem k sobě samé a ke svým možnostem upřímná. Těmito slovy komentovala italská sopranistka Mirella Freni pečlivý výběr repertoáru, který jí umožnil setrvat 50 sezon na těch nejlepších světových scénách. Mozart byl u začátku její hvězdné kariéry, Mozart jí během kariéry věrně provázel a Mozarta zpívala Mirella Freni i na pražském jaru v roce 1983. V krásných hlasech jsme slyšeli arii Hraběnky z opery Figarova svatba. Rok po Mirelle Freni zavítala na pražské jaro americká sopranistka Barbara Hendricks. Držitelka bakalářského titulu z oborů chemie a matematika, ale především světově uznávaná solistka, pro kterou podobně jako pro Mirellu Freni znamenal odrazový můstek v mezinárodní kariéře festival v anglickém Glyndebourn. Barbara Hendricks, rodačka z Arkansasu, si na pražském jaru v roce 1984 v přídavku s chutí zavzpomínala na své černošské kořeny.

Jedním ze spirituálů se loučila s publikem na pražském jaru 1984 americká sopranistka Barbara Hendricks. My ale v dnešních krásných hlasech, které patří několika světovým pěvkyním a jejich koncertům na pražském jaru, dáme teď Barbaře Hendricks slovo ještě jednou. Barbara Hendricks se vedle operních rolí ráda věnuje také jazzu, vystupuje na jazzových festivalech po celém světě a nezapomíná ani na komorní tvorbu. Té se věnuje nejen jako interpretka, ale taky jako organizátorka festivalů. A musíme se zmínit i o její humanitární činnosti. Sem patří mimo jiné dva její koncerty v Sarajevu a v Dubrovníku v letech 1991 a 1993. Barbara Hendricks nám teď v krásných hlasech zaspívá výběr z písní Richarda Strause. Snímek vznikl na pražském jaru v roce 1984.

Dozněl výběr písní Richarda Strause, tak jak je na pražském jaru 1984 interpretovala americká sopranistka Barbara Hendricks. O mnoho let dříve jste mohli na pražském jaru vidět a slyšet další americkou pěveckou hvězdu. Sopranistka Evelyn Lear hostovala v Praze v letech 1966 a 1973. Evelyn Lear se narodila v Brooklynu, ale její rodiče byli ruští Židé. Evelyn Lear vystudovala zpěv, hru na klavír a na lesní roh a také kompozici. A pak se díky stipendiu dostala na berlínskou Hochschule für Musik. V témže městě zažila také svůj pěvecký debut. V berlínské městské opeře vystoupila jako skladatel ve Strausově Ariadně na Naxu. A jak tomu bylo a je u mnoha pěvců, zářnou kariéru odstartoval neplánovaný záskok. Za pouhé 3 týdny se Evelyn Lear naučila titulní roli v Bergově opeře Lulu a stvárnila ji v koncertním provedení roku 1960. A to s takovým úspěchem, že ji o 2 roky později dirigent Karl Böhm pozval ke scénické produkci této opery v divadle na Vídeňce. Evelyn Lear zpívá píseň Georges Bizeta Klidné moře.

V roce 1973 přijela na festival Pražské jaro také americká sopranistka Evelyn Lear. Toto byla v jejím podání Bizetova píseň Klidné moře. Na svůj pražský recitál v roce 1973 zařadila Evelyn Lear také celkem tři různá zhudebnění jediného textu Johanna Wolfganga Goethe z románu Wilhelm Meister. Byla to píseň Mignon od Hugo Wolfa, árie Mignon ze stejnojmenné opery Ambroise Thomase, a ovšem i píseň Mignon Roberta Schumana z cyklu Lieder Album für die Jugend. Evelyn Lear doprovází Erik Verba.

Dozněla píseň Mignon na text Johanna Wolfganga Goethe z cyklu Liederalbum für die Jugend od Roberta Schumanna. Na snímku z festivalu Pražské jaro 1973 zpívala Evelyn Lear, americká pěvkyně spojovaná úzce s hudbou Richarda Strause. V Londýně debutovala v jeho cyklu Čtyři poslední písně, v opeře Růžový kavalír stvárnila všechny tři ženské role. S rolí maršálky se také loučila s aktivní pěveckou kariérou na scéně New Yorkské metropolitní opery v roce 1985. Ve Strausovských rolích, ale také v Mozartovi, Wagnerovi, ve vídeňských operetách a v písňovém repertoáru oceňovali diváci a posluchači rakousko-britskou sopranistku Elisabeth Schwarzkopf. I tato dáma prošla, stejně jako Evelyn Lear, berlínskou Hochschule für Musik, to bylo v roce 1934. A jen o 4 roky později se připojila k ansámblu německé opery. Krátce po druhé světové válce začala Elisabeth Schwarzkopf vystupovat na prknech vídeňské státní opery. S jejímž ansámblem v letech 1947 a 48 podnikla anglické mozartovské turné. A Mozarta přivezla Elisabeth Schwarzkopf v roce 1969 také do Prahy.

Má přání, to je píseň, kterou v Kechlově katalogu děl Wolfganga Amadea Mozarta najdeme pod číslem 539. Na snímku z května roku 1969, pořízeném v tehdejším Domě umělců, zpívala Elisabeth Schwarzkopf, hrál Jeffrey Parsons. A my v dnešních krásných hlasech věnovaných několika světovým pěvkyním, které v minulosti účinkovaly na koncertech festivalu Pražské jaro, máme před sebou poslední setkání. Bude patřit americké mezzosopranistce Marilyn Horn a snímku, který vznikl na Pražském jaru roku 1990. Marilyn Horn na sebe upozornila ve filmu Carmen Jones, pro který naspívala pěvecký part. V Los Angeles debutovala jako Háta v Prodané nevěstě Bedřicha Smetany a pak byla mnoho let spojována se sopranistkou Dame Joan Sutherland, po jejímž boku opakovaně vystupovala v operách Vincenza Belliniho a Gioacchina Rossiniho. Vedle belkantového repertoáru se Marilyn Horn zaměřovala také na původní americkou hudbu z pera současných skladatelů. S publikem se loučila roku 1999 recitálem v Chicagu. A na prvním porevolučním Pražském jaru jsme Marilyn Horn mohli obdivovat mimo jiné v písních Manuela de Falla.

0: To byly tedy slavné pěvkyně metropolitní opery na pražských jarech. Byly to Mirella Freny, Barbara Hendrix, Evelyn Lear a také Elizabeth Schwarzkopf.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Četba s hvězdičkou.

T.S. Garp jednou napsal: Němci a Rakušané jsou mistry v organizování lidských bytostí. A teď nemám na mysli holokaust, ale prostituci. Ve Vídni je prostituce nejenže legální, ale i náležitě kontrolovaná. Existuje dokonce cosi jako odborový svaz. Vydávají se lékařská osvědčení, provádějí se pravidelné prohlídky, dávají se legitimace. V elegantních ulicích prvního obvodu mohou pracovat jen nejhezčí prostitutky. Ve vzdálenějších obvodech pak jen prostitutky ošklivější, starší nebo obojí. Jsou samozřejmě také lacinější. Ceny jsou pevně stanoveny od obvodu k obvodu. Napsal to v dopise Heleně, ale ten dopis nakonec neodeslal. Nebyl si jistý, zda by jeho informace chápala jen jako obvyklý spisovatelský sběr materiálu. Nebo zda by vytušila, že je za tím Garpovým zaujetím pro věc i něco osobního. Ono to totiž osobní bylo. Ten adventní večer, kdy se Garp díky matce seznámil s krásnou vídeňskou prostitutkou, jí řekl: Musím teď matku zavést domů a zpátky k tobě se už nevrátím. Ale ona se na něho vědoucně usmála a Garp měl pocit, že mu erekce snad prorazí kapsu s drobnými šilinky. Druhý den jí nepřekvapilo, že Garpa vidí. Byla natolik stará, že dobře poznala, jestli někoho ulovila, i když Garpovi nikdy neřekla, kolik jí skutečně je. Pracovní jméno měla Charlotte. Dobře o sebe pečovala a teprve, když se úplně svlékla, bylo možno pozorovat její věk. A to ještě jen podle žil na dlouhých rukách. Na břiše a na prsech měla stryje, ale řekla Garpovi, že dítě už dávno zemřelo. Nevadilo jí, když si Garp sahal na jizvu po císařském řezu. Když byl Garp u Charlotte čtyřikrát za taxu prvního obvodu, potkal ji náhodou v sobotu dopoledne v Našmarktu. Kupovala ovoce. Vlasy měla trochu umolousané, pod šátkem účes malého děvčátka ofinu a dva krátké culíky. Nebyla nalíčená, k džínám si nazula tenisky. Garp by byl snad ani nepoznal, kdyby si nevšiml těch rukou zkoumajících jablka. I teď měla totiž nasazeny všechny své prsteny. Promluvil na ní a ona byla napřed podrážděná, že potkává svého zákazníka v době, kdy má volno. Ale to už jí vyprávěl, jak obstarává všechny nákupy a vaření pro sebe i pro matku sám, což jí připadalo legrační. Dokonce se zajímala, jak jde matce psaní. Ještě pořád se zajímá o chlípnost? Věčně buší do stroje, odpověděl Garp. Ale na rozdíl od většiny jiných spisovatelů, do něj nebuší jako do ženské, nebo jako do chlapa. Ale Charlotte mu dovolovala vtipkovat o matce jenom do určité míry. Garp si dlouho neuvědomoval, že je stejně starý, jako by tou dobou bylo její dítě. Instinkt mu ale poradil, aby jí radši neříkal, že taky hodlá psát. Určitě by si myslela, že je na to příliš mladý. Někdy si to myslel i on. A jeho povídka o smutných cirkusácích ještě nebyla tak daleko, aby o ní někomu mohl vykládat. Samozřejmě, že debatovat o něčem takovém s Charlotte mu připadalo jako bláznovství. O sobotách potkával Garp Charlotte v Našmarktu často. Nakupovali spolu a někdy spolu dokonce i poobědvali v srbské restauraci nedaleko Stadtparku. Charlotte vždy platila sama za sebe. Při jednom takovém obědě se jí Garp přiznal, že je pro něho dost drahé platit jí taxu prvního obvodu, protože jinak by se musel matce přiznat, kam ty peníze pořád plynou. Charlotte na něho měla zlost, že vytahuje obchodní záležitosti, když ona zrovna nepracuje. A bývala by byla ještě vzteklejší, kdyby se jí přiznal, že se s ní poté její profesionální stránce stýká méně často proto, že spíš matce utají drobné výdaje za kurvy z šestého obvodu. Charlotte totiž měla o kolegyních, které působily mimo první obvod, nevalné mínění. Jednou řekla Garpovi, že při prvním náznaku, že její atraktivnost pro první obvod klesá, všeho nechá. V okrajových obvodech nikdy pracovat nebude. Řekla mu, že má našetřeno dost peněz a prý se odstěhuje do Mnichova, kde nikdo neví, že dělala kurvu, a provdá se za nějakého mladého doktora, který o ní bude po všech stránkách pečovat až do smrti. Nemusela Garpovi nijak zvlášť vysvětlovat, že vždycky přitahovala mladé muže.

Zatímco Garb se zajímal o chlípnost, tak říkajíc přímo u zdroje, jeho matka ji ohledávala ve své knize. Copak se snad neměla jmenovat sexuálně podezřelá? Když přišlo do Vídně jaro, Garb ještě pořád neměl dlouhou povídku Pension Grill Parser dokončenou, ale Jenny rozjela své pravidelné psaní ještě na vyšší obrátky. Konečně našla tu větu, která v ní kvasila od onoho večera, kdy debatovala s Garpem a Charlotte o chlípnosti. Byla to vlastně velmi stará věta, již skutečně začala knihu, která jí proslavila. Garpova matka napsala: v tomto tak nízce smýšlejícím světě je člověk buď něčí manželkou, nebo něčí kurvou. A nebo na nejrychlejší cestě stát se jedním či druhým. Tato věta udala tón, který dílo dosud postrádalo. Jenny pomalu objevovala, že tato úvodní věta zalila její autobiografii aurou, jež pospojovala disharmonické úseky jejího životního příběhu dohromady. Garpova matka dále napsala: chtěla jsem být zaměstnaná a žít sama. Tím jsem se stala sexuálně podezřelou. Její vlastní životopis se měl dočkat 8 vázaných vydání a být přeložen do 6 jazyků, a to ještě před paperbackovým vydáním, které vydělalo Mailand. Garpova matka napsala: pak jsem chtěla mít dítě, ale nechtěla jsem se s nikým dělit o svoje tělo ani o svůj život. Tím jsem se také stala sexuálně podezřelou. Ale zatímco Jenny našla tu pravou nit, již mohla svou zpřeházenou knížku sešít dohromady, Garb bloudil po Vídni a neměl ani jehlu. Látku pro svůj příběh už měl, ale po nadějném rozjezdu se příběh o balkánských cirkusácích a rodině rakouského inspektora zasekl. Jako většina spisovatelů důvěřoval svým instinktům. Právě ty ho přivedli k této povídce. Teď tedy musel věřit instinktu, který mu říkal, aby nepokračoval, dokud nebude znát mnohem víc. Po dlouhé době napsal dopis Heleně, ale ta mu jen stručně odpověděla, že když posílala Garpa do Evropy, nemyslela tím zrovna Vídeň. Neměl by raději zajet třeba do Itálie nebo do Řecka, kde má veškerá kultura svůj původ? Garb to navrhl matce. Ale Jenny Fieldsová cítila po celý život, že všechny věci začínají a končí. Jako třeba Garpova výchova a vzdělání, nebo jako technik seržant Garb. Nic ze své lásky k synovi sice nepozbyla, ale měla pocit, že ono údobí, kdy ho vedla jako matka, skončilo. A tak mu řekla bez okolků: klidně jeď sám, nemám čas dělat turistku, když mám zrovna nejvíc práce se svou knihou, takže doufám, že se o svou zábavu postaráš sám. A Garb, jakožto hodný hoch, se o svou zábavu opravdu postaral.

0: cestovní kanceláři se Garb poprvé setkal s Američany na cestách. Se dvěma děvčaty a jedním chlapcem jménem Boo. Všichni jsme středoškoláci, řekla první dívka, která se jmenovala Flossie, a Garbovi připadalo, že bude mít něco s Boo. Druhá dívka se jmenovala Vivien a pod titěrným kavárenským stolečkem stiskla koleny Garbovi nohu.
1: Já byla zrovna u zubaře. Nacpal mi tak pusu novokainem, že vůbec nevím, jestli ji mám otevřenou nebo zavřenou.
0: Tak napůl, řekl jí Garb. Byl tak nadržený, že mu to připadalo nějak zvráceně sexy. Garbovi chyběla ve chvíli chlípnosti kuší Persiová. Ze svých vídeňských vztahů k prostitutkám začínal mít i on pocit, jako by byl sexuálně podezřelý. A Charlotte, to už mu bylo jasné, měla zájem hlavně o to, aby si na něm mohla vylévat své mateřské city. A ještě za to chtěla peníze. Flossie a Vivien a Boo jeli všichni do Řecka, ale po 3 dny si nechali od Garba ukazovat Vídeň. Za tu dobu se Garb dokázal vyspat 2x s Vivien a když její novokain přestal působit a stala se příliš žvanivou, taky se jednou vyspal s Flossie, zatímco Boo vyměňoval v jejich autě olej. Naposledy se ale stejně smál Boo. Nedalo se zjistit, jestli Garb dostal kapavku od Vivien nebo od Flossie. Ale Garb byl přesvědčen, že zdrojem byl právě Boo. V době prvních příznaků byla již trojička na cestě do Řecka a Garb prožíval ukapávání a pálení sám. Nebyla to žádná legrace a on se ani neodvážil obrátit se na matku o profesionální radu. Rozhodně by nevěřila, že to nechytil od prostitutky. Dodal si tedy odvahy a požádal Charlotte, aby mu doporučila nějakého doktora. Později ho napadlo, že Jenny by s ním asi jednala méně vztekle. Syčela na něj. Člověk by řekl, že amici by mohli znát aspoň něco ze základní hygieny. A ze života taky. Ženský, co dávají zadarmo. Takový by ti přeci měli být podezřelí, ne? Řekla mu, že ho nejmíň měsíc nechce vidět. Naštěstí ho ale doporučila ke svému lékaři. Byla to jednoduchá, bezbolestná léčba. V dobách, kdy Jenny působila v Bostonu v starém dobrém špitále u milosrdných, by Garbovi poskytli proslulou dárkovou léčbu irigátorem, po níž by ztratil chlípné choutky aspoň na půl roku. Ale i tak mu poklesla nálada. O důvodu ale Heleně raději nenapsal. Jaro pomalu postupovalo, město se otevíralo mnoha drobnými přísliby jako poupata. V antikvariátu si Garb koupil slavné Hovory k sobě od Marka Aurelia. Majitel antikvariátu mu totiž řekl, že Marcus Aurelius zemřel ve Vídni. Marcus Aurelius napsal: V životě člověka je jeho čas jen okamžik, jeho bytí neustálá změna, jeho mysl matné blikátko, jeho tělo kořist červů, jeho duch neklidný vír, jeho osud temný a sláva pochybná. Krátce, vše, co jest tělo, je plynoucí voda a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry.

Garpa docela skličovalo, že nejsmysluplnější vztah v současném životě má k prostitutce. Když za pomoci penicilinu konečně dokapal, šel ji hned navštívit. Ale její kolegyně mu řekly, že Charlotte je nemocná, už týdny prý nepracuje. Vlastně s ním nechtěli o Charlotte ani mluvit. Jen mladičká prostitutka, která měla na čele jizvu ve tvaru broskvové pecky, Garpovi řekla víc, snad, že si chtěla procvičit angličtinu. Charlotte má nemocný sex, prozradila mu. A dodala, zapomeňte na Charlotte. Ale Garp zapomenout nemohl. A tak v polovině června opět navštívil Charlottina lékaře. Pochybuji, že by se chtěla s někým vidět, řekl mu lékař. Ale lidské bytosti se dovedou přizpůsobit téměř všemu. Ale nakonec poskytl Garpovi adresu. Blízko Grinsingu a Vídeňského lesa, až v 19. obvodu, kam prostitutky vůbec nepřijdou, vypadá Vídeň jako vesnická napodobenina na sebe samé. Zde je Rudolfiner House, soukromá nemocnice pro zámožné Vídeňáky. Pokud sem zavítají cizinci, nedůvěřiví ke státnímu zdravotnictví, úžasnou nad cenami. Když jsem v červnu Garp přišel, připadalo mu, že je nemocnice plná hezkých mladých maminek, které právě přivedly na svět děti. Byla však také plná zámožných lidí, kteří sem přišli umřít. Charlotte měla vlastní pokoj, protože teď už nemělo smysl, jak řekla, šetřit penězi. Jakmile ji Garp spatřil, viděl, že umírá. Ztratila téměř 30 liber. Garp si všiml, že zbylé prsteny nosí na ukazováku a prostřednících. Ostatní prsty měla tak vyzáblé, že by se jí z nich prsteny sesmekly. Že vidí Garpa, to ji nijak zvlášť nepřekvapilo, ale byla pod silnými sedativy, takže Garp si dovedl představit, že jí vlastně nemůže překvapit vůbec nic. Přinesl jí košík ovoce, ale už nedokázala polknout nic než tekutiny. Garp snědl několik třešní, zatímco Charlotte vypočítávala, které části těla už jí vzali. Prý pohlavní orgány a velkou část zažívacího traktu a cosi, co mělo něco společného s eliminačním procesem. Ano, a taky prsa, dodala. Zaplať pámbu, že mám peníze. Není to tady prvotřídní? Druhý den jí přinesl láhev vína. V nemocnici byli k alkoholu a návštěvám vůbec velice tolerantní. I kdybych se odtud ještě vrátila, řekla Charlotte, co bych tak mohla dělat? Vždyť mi tu kasičku mezi nohama úplně vybrakovali. Když jednoho dne Garp dorazil dřív, než směli návštěvy dovnitř, zeptala se mladá zdravotní sestra poněkud agresivně, jaký je vlastně jeho vztah k Charlotte. Je mladý pán snad z rodiny? Viděla totiž jiné Charlottiny návštěvníky, její výstředně oblečené kolegyně a předpokládala, že Garp je prostě zákazník staré šlapky. Je to moje matka, odpověděl jí Garp, aniž chápal proč. Ale úžas mladé zdravotnice i následující uctivost mu dělali dobře. Co jsi jim to napovídal? Šeptala mu Charlotte o několik dní později. Myslíš si, že jsi můj syn? Přiznal se ke lži. Charlotte se přiznala, že se to nesnažila vyvrátit. Děkuji ti, chlapče. Je to moc fajn takhle tu mrchu podfouknout. Chovají se tak příšerně nadřazeně. A v jakémsi chabém pokusu o někdejší necudnost mu řekla, kdybych ještě měla svoje verky, tak bych ti dala jednou zadarmo. Nebo možná dvakrát za poloviční cenu. Dojalo ho to a rozplakal se. Nebuď jako děcko, mírnila ho. Co pro tebe ve skutečnosti znamenám? Když spala, přečetl si v chorobopisu, že je jí 52. Týden na to zemřela. Když Garp vešel do jejího pokoje, byla místnost už uklizená, postel svlečená a okna dokořán. A mladá sestra mu řekla, ta kurva je mrtvá a vy nejste její syn. Garp se zhluboka po vídeňsku uklonil a téměř obřadně pravil, jednoho dne, meine Frau, budete taky mrtvá. A ta slova vyjadřovala, pomyslel si, když vycházel z Rudolfiner House, něco patřičně vídeňského. Jen si to taky uvědom, ty staré šedivé město,
Ty stará děvko, uvažoval.

0: na pohřbu potkal vykřičenou Týnu. Stříbřitá rýha na jejím čele byla téměř stejně velká jako její ústa. Ta jizva Garpovi připadala jako malý otevřený hrob. Guten Tag, Herr Garp, pozdravila ho. Hádejte, co pro vás mám. Týna Garpovi vysvětlila, že mu Charlotte koupila nějakou pozornost. Ten poslední dárek spočíval v tom, že Garp mohl s Charlottinými kolegyněmi Týnou a Vangou zadarmo. Může prý je mít buď zvlášť, nebo obě naraz, vysvětlovala mu Týna. Naraz, domnívala se Týna, je to zajímavější a rychlejší. Garp Týně přiznal, že Vanga, která na pohřeb ani nepřišla, mu mnoho neříká, je totiž příliš blízko jeho věku. Tak mě můžete mít dvakrát, pravila Týna vesele. Jednou teď a pak, až si dáte dlouhou pauzu, abyste chytil dech. Na Charlotte zapomeňte. Smrt čeká na každého. Ale i tak Garp nabídku odmítl. No nic, je to tady, pokračovala Týna. Až budete chtít. Natáhla ruku a upřímně mu stiskla hřbet ruky teplou dlaní. Začínala ho přitahovat a tak raději spěchal z pohřbu domů k matce. Ani o Charlottině smrti neřekl. Ve své mírné bolesti si liboval. A zvláště pak vychutnával začátek onoho tak dlouho hledaného spisovatelského tranzu, ve kterém celý svět jakoby zalil jeden všeobjímající tón hlasu. Během jediného týdne dopsal penzion Grillparzer a hned rukopis poslal Heleně s kratičkým průvodním dopisem. Napsal jí, že spisovatel zoufale potřebuje s někým žít a on, že došel k závěru, že chce žít s ní. Nabídl se, že si ji dokonce chce i vzít, protože sex prý člověk prostě potřebuje, ale zabírá mu hrozně moc času, když má stále plánovat, jak se k němu dostat. Takže je lepší, soudil Garp, mít jej přímo jako součást svého života. Rozzuřená Helena přepsala několik dopisů, než mu konečně poslala jeden, v kterém mu sdělovala téměř s medicínskou přesností jeho matky a slovníkem staré kurvy Charlotte, kam si může Garp svou nabídku strčit. Helena napsala, co pak si vážně myslíš, že studuju s takovým sebezapřením na vysoké škole jen proto, abych ti poskytla sexuální život, který navíc není ani zapotřebí plánovat? A Garp napsal, až si tu moji povídku přečteš, možná změníš názor. A vypravil se do opery. Poprvé v životě. Jako oslava dokončení svého prvního dospělého díla mu to připadalo docela vídeňské. Ale při většině árií a dokonce i o přestávkách myslel jen na ony dary, které mu Charlotte nechala u Týny, co by odkaz. To bylo také docela vídeňské, ne? Vlastně na ty sexuální dary myslel skoro celou dobu, co psal penzion Grillparzer. Ale jak se měl učit po celý život, požadavky psaní a požadavky života nejsou vždy podobné. Když psal, povzbuzovala ho posedlost. Teď, když nepsal, chtěl Týnu. Šel ji vyhledat na Kärntnerstraße. Ale ta mladá prostitutka, která mluvila anglicky a byla součástí Charlottina posmrtného daru, mu řekla, že se Týna z prvního obvodu odstěhovala. Tak to chodí, poznamenala Vanga. Zapomeňte na Týnu. Garb zjistil, že může na Týnu zapomenout, když nezapomene na Vangu. Chlípnost, jak to nazývala jeho matka, je skutečně takhle ošidná. A objevil, že čas stlumil i jeho nedůvěru k Vangininu mládí. Když neměl na výběr, docela se mu líbila. A taky měl dvakrát. A jak se měl učit celý život, když spisovatel něco dopíše, téměř všechno mu pak připadá jako zklamání.
1: Garp.
2: Garp.
3: Garp.
2: Garp.
1: Garp.
2: Garp.
1: Garp.
2: Garp.
4: Svět podle Garpa, tedy tragikomický román Johna Irvinga, přeložil Radoslav Nenadál. Z tohoto překladu připravil celkem 31-dílnou četbu Ludvík Němec a účinkoval Michal Bumbálek v režii Radima Nejedlého.
2: osudy.
4: Poslední půl hodinku dnešního dne strávíme s Janem Zemánkem, se sochařem, uměleckým řezbářem a pedagogem. Jehož osudy připravil Jiří Kamen. Část druhá.

Po maturitě se spojilo ve mně ta četba nebo ten zájem o tu literaturu a to výtvarné umění se spojili tu takovou docela šťastnou nebo povedenou volbu jít studovat na Filozofickou fakultu v Olomouci, kde byl otevřen obor český jazyk, výtvarná výchova. Bylo to taková kombinace předmětů učená pro střední školy v republice. Tamto zkoušky jsem naštěstí udělal, takže jsem byl před do prvního ročníku. Tam nastupuji v roce 1965. A v tom 65. roce už nastává takové určité uvolnění. Už jsme to cítili na té střední škole i na tom okresním městě, že trochu ty ledy roztávají, i když ne moc. Ale přesto jenom prostě ta puberta, to mládí, ta síla, ta energie, dobrat se toho rock'n'rollu, dobrat se toho rytmu a té energie, vybídit ze sebe a načerpat novou, ta byla prostě nezničitelná. To muselo přijít, ať to stálo, co to stálo. Takže vlastně ty vzpomínky na 60. leta v Olomouci, tak je to úžasné období módy těch minisukní. Začínají minisukně, jsou to holky nosí barevné punčocháče, mají ty šaty v tom mini střihu do tvaru Ačka, nosí vlasy stočené do takových těch šestek kolem uší. Je to období třeba, když jsem přišel do té Olomouce, tak v té době už na lékařské fakultě taky se experimentovalo s LSD. Už to byla věc celkem známá, o co v tomto případě jde. Myslím si, že dlouhé vlasy, to byl fenomén, že těch 60. let a takový ten červený hadr pro toho býka v podobě bezpečnosti, která to prostě nesnášela. V té době myslím si, že Karel Kryl jezdil se mnou do Olomouce, navštívil právě divadlo experimentu Pavla Dostála, přespával u mě sem tam na kolejích, protože neměl ještě bydlení a fakticky na černačku přespal. Vystupoval vlastně v tom divadle experimentu Dexu v Olomouci.

A zároveň i v té Olomouci začíná ten kvas v tom, že třeba byla tam ta Akademia Film Olomouc, přehlídka dokumentárních filmů, a byly tam přednášky. A na ty přednášky byly zajímavé, byly tam zváni různí přednášející a určitě to nebyly přednášky konformního stylu, byly zajímavé a hlavně nové. Takže já jsem nastoupil na tu fakultu, na katedru českého jazyka a na katedru, ta byla hlavní katedra výtvarné teorie a výchovy, jejímž vedoucím byl docent Václav Zikmund. Václav Zikmund to byla osobnost, která byla symbolem českého surrealismu, jedna z velkých postav českého surrealismu, především brněnského. A vlastně ze spolužáků bylo nás tam 7 v tom ročníku. Myslím, že jsme byli docela taková pěkně stmelená skupina názorově i myslím, že i politicky jsme měli stejně vyhraněné názory. Tam opravdu na té katedře nás stmeloval taky ten Václav Zikmund těmi přednáškami, které byly o symbolu a znaku. A na ty přednášky jsme docházeli, tam se rozproudila po nich jako diskuze, debata. Tak to přerostlo v takové nějaké posezení, kterou se potom staly takové docela pravidelné schůzky, setkání, kde to bylo velmi otevřené, kdo přišel, někdo přinesl láhev vína, tak se to v té době mohlo i takto neformálně jsme se tam vlastně bavili. Ale většinou se to týkalo té tvorby a těch otázek spojených s tvořivostí, s tou uměleckou tvorbou, a ať to byly vzpomínky na umělce, na malíře, na české, světové. Tam se asi tmelila nějak ty teoretické znalosti nabité, vlastně se přelevaly do takového praktického přeformátování, kde se to stávalo součástí toho mladého člověka. Ten Zikmund vlastně představoval nejenom jako toho teoretika, ale i jako tvůrce aktivního, který vystupoval v řadách těch surrealistů. Takže vím, že na ty přednášky chodil i Ivan Tajmer, to byl nadaný sochař olomoucký, který potom emigroval. Teda nazýval nás 3 kluky, co jsme tam prostě tak viseli na tom Zikmundovi, tak nás nazýval Zikmundovými zbrojnoši. Že měl takovou gardu kolem sebe, asi. V té katedře nás sochařství nás zlučoval profesor Vladimír Navrátil. Vladimír Navrátil byl autorem sochy Boženy Němcové v Sadech v Olomouci a taky sochy Františka Palackého tady v nedalekých od Nového Jičína Hoclavici, rodišti Františka Palackého v Hoclavicích. Takže to byl takový realista, to byl velice hodný pán, který nás vedl naprosto nepedagogicky, ale byl velice tolerantní a rozdával nám cigarety, což jsme oceňovali ze všeho asi nejvíc v té době, ale vedl nás k tomu realismu, takže jsme dostali aspoň pořádné základy. To byl ten fundament, od kterého potom klidně člověk může přeskočit už kamkoliv jinam. Z dalších takových, koho bych vzpomínal, kdo člověka formuje, tak určitě z těch teoretiků to byl doktor Zdeněk Kojelka, to byl brněnský konzistorik, který dojížděl zároveň s malířem Miroslavem Štolfou a s Václavem Zikmundem z Brna. Miroslav Štolfa se stával potom naším ročníkovým učitelem až do státnic a to byl taky jako velice otevřený, ale on byl důsledný. On nás opravdu to bohemství to netoleroval, on chtěl výkon, takže to taky bylo dobře, že nás trošku střihnul a držel na úzdě, i když to bylo v těch letech opravdu dost těžké, když si to uvědomuju zpětně. Abych nezapomněl, tak určitě tam taky ještě byli další, ale Radovan Kutra třeba, který nás, taky malíř olomoucký, který později emigroval do Švýcarska, tak ten nám zase krásně zasvětil do významu barvy, barva jako fundament, jako element tvorby, nebo do kresby zase Alio Beran.

pak už v těch 60. letech přichází období Maja lesu, těch studentských radovánek a studentských srandiček. Já jsem se podílel na obou, které proběhly v době mého studia. V 68. byla vypsaná soutěž na plakát k tomu Majalesu, protože Olomoucká univerzita byla vybraná jako místo volby Miss Akademie Československé socialistické republiky. Takže soutěž a ten plakát se mi podařilo vyhrát a to byl můj po bitvě u Sudoměře druhým největším výtvarným úspěchem. Ten Majáles sám o sobě byl úžasný, protože to byl rok 68, bylo to jaro, že králem Majálesu byl zvolený spisovatel Josef Škvorecký a předsedou poroty volby Miss Akademia byl zvolen Milan Kundera. Takže ten Majáles měl opravdu velké zastoupení a myslím, že se povedl. Jenomže tomu ještě jako může předcházet jiná věc, že na podzim roce 67 jsem se dostal do redakční rady univerzitního časopisu, který se jmenoval tak zvláštně Náš hvězdejší čas, no asi se to mělo týkat toho období, které strávíme jako studenti. A byl to takový neslaný, nemastný plátek, bylo tam všeho chuť, až někdo přinesl před Vánoci do redakční rady text od filozofa Ivana Svitáka, který se nazýval Desatero pro mladého intelektuála. A to připadlo jako teda docela, o nic tam v podstatě nešlo, nebyl to nějaký rebelující text, který by k něčemu vyzýval. Tam bylo jenom stanoveno, čeho by se měl mladý člověk držet, aby žil v pravdě, aby reflektoval společenská pravidla, nikoli v ideologii, aby bylo svědomí a aby bylo ty morální ověřené hodnoty, aby jimi zůstaly. Nic víc se po nás nechtělo. Tento text vyšel v tom časopise, to byl časopisek, který se rozmnožoval na tehdejší dobu malým cyklostylem nebo nějakým takovým podobným zařízením formátu A5. Jenomže to stačilo, aby se o to začala zajímat státní tajná policie. Byl to vlastně takový text morálního apelu. Ani nevím, jak se do té redakce tehdy dostal. Ale faktem je, že Ivan Sviták už byl v té době pod dohledem STB. A to stačilo a už jsme byli jeden po druhém z té redakce voláni na STB a už jsme byli podrobeni výslechu. Takže už najednou jsme se pocítil skutečně tedy vážné obavy o svou budoucnost a o to, do čeho jsem se to vlastně zapletl. Ale to bylo před Vánoci 67-68 a po Vánocích byl leden. Takže všechno to usnulo, protože lednem nastala nová éra, to bylo jaro, pražské jaro a jaro 68. Takže tato epizodka teda vyšuměla naštěstí bez následku. Ten časopisek ještě potom existoval dál, vycházel dál, dokonce jsme právě díky tak těm uvolněnějším poměrům vůbec v tisku a tak, už se dokonce mluvilo o zrušení cenzury a podobně, tak jsme vydali takovou samostatnou publikaci, která se jmenovala Zasněžené čmáranice a byly to povídky, které jsme přednášeli na takzvaných textepílech, to byly takový večery, kdy jsme se většinou opili a přečítali svoje nedospělé texty. Víceméně šlo o tu zábavu, spíš jako než o vážnou tvorbu a takovou tu studentskou recesi. Nicméně tady ta publikace vyšla, vím, že tam byly povídky Břetislava Smysla, Martina Petráše, Radoslava Lošťáka a Milana Vaculíka. Ilustrace tehdy dělal Jiří Žlebek a grafickou úpravu Ondřej Michálek. Ta redakce potom fungovala pořád dál a vím, že jsme tam jako uveřejňovali i už i texty studentů a že už to trošičku jako kopírovali jsme vlastně všechna média, která byla trošku otevřenější. A taky jsme se pustili trochu do satiry s tím, že jsme vydali pamflet na noviny okresního národního výboru v Olomouci, které se nazývaly Stráž lidu. A udělali jsme vlastně takový pamflet, který se jmenoval Stráž klidu. A ty jednotlivé rubriky jsme tam s takovým recesním způsobem shodili.
A v tiráži ještě potom Radovan napsal, že vlastně došlo k opravě, že ten titul neměl být Stráž klidu, ale Stráž kidu, a tak to ještě více jako poslal tam, kam ten celý plátek vlastně patřil. To myslím si, že patřilo do toho období té recese a vůbec takového toho uvolnění. A to člověk, to se tak vlije pod kůží, že to zůstane.

euforii z toho, že jsem mohl chodit do muzeí, konzistorické muzeum, Albertinu, to všechno jsem navštívil. Dokonce teď jsem tam viděl velkou řadu lidí před biografem, stáli frontu, názrnalistky, titul zněl doktor Živágo, tak jsem taky se do toho ponořil, i když jsem německy nerozuměl, měl jsem z toho v hlavě zmatek, ale viděl jsem doktora Živága a za pár dní na to mě vzbudí teta, že jsou u nás Rusové. Ona měla byt v centru Vídně přímo na Beckerstraße, kousíček od Stephansdomu, takže přímo v centru, to bylo nádhera. No a teď jsem viděl vlastně i ty davy potom těch demonstrantů Čechů, kteří tam přišli plní odhodlání a tak. No já jsem se teda plný odhodlání taky zbalil a vrátil jsem se domů. Těžko říct, jestli s očekáváním, že se něco bude dít, ale jak už to bývá, nedělo se nic. Těžko říct, jestli jsem tam měl zůstat nebo ne.

se to přechylovalo potom ke konci studia, takže byl čas vybrat diplomku. To bylo teda taky docela zajímavé, protože my jsme měli skvělé takové exkurze. Každým rokem jsme jezdili po různých historických a konzistorických údobích slohů po vlastech českých, takže jsme měli zmapovaný románský sloh, gotiku, baroko a tak dále. A mě úplně uchvátilo při návštěvě Kuksu Braunovo sousoší ctnosti a neřestí. A tak jsem pořád nosil pod vlivem toho volnomyšlenkářství z roku 68, že bych mohl vytvořit takovou jako paralelu nebo parafrázi těch neřestí, že by moje diplomka mohla být cyklus obrazu oleomaleb na téma neřestí. No tak ono to chvilku jako vibrovalo v tom prostoru i na katedře, ale už se psal rok 1969 a už bylo nutné dát jako tomu konkrétní rámec, a tak přišel za mnou docent Štolfa a vlastně já už jsem měl rozpracované skici, už jsem dělal na jednom z těch šesti, měl to být šest obrazů 120x80 cm a byly to akty a takové poměrně jako tedy otevřené, ale v takovém duchu pop artu, že by jako bylo asi vhodnější, a já jsem to nakonec vděčně přijal, že se téma mojí diplomové práce stala netkaná tapiserie Art Protis. To byla celkem v 60. letech československý patent, novinka, ze kterou přišli textilní továrně Vlněna v Brně. A princip spočíval v tom, že různě barevné ovčí rouno se nanášelo na sebe a aby bylo fixováno, tak byl velký stroj, který to prošil, čili nepotřebovalo to osnovu, ta osnova byla vlastně dána tím prošitím, těmi stej, které se na tu textilii navršily. Tak začal jsem dojíždět do brněnské Vlněny, do toho ateliéru Art Protisu, tam mě odborné pracovnice, které to vedly, tam mě poučili, jak se to dělá. A součástí byla udělat 5 těch Art Protisů a k tomu napsat teoretickou část. Tak tohle jsem začal plnit. V té době jsem nosil plnohous. Tak jsem si vybral jako téma nevěda co nebo jak. Tak jsem zkrátka řekl, dobře, bude to knír. A tak jsem dělal 5 Art Protisů na téma knír. Tak on to šlo udělat z toho rovna takové, jako navrstit to na sebe a udělat z toho abstraktní barevnou kompozici. Vím, že tam se střídali různí výtvarníci. Mám celkem jako pěknou vzpomínku na pana profesora Antonína Kybala. To je legenda, zakladatel textilního vlastně českého umění, profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové už od 30. let, takže tam fungoval s tapiseriemi a s gobelíny. Tak ten tam právě realizoval taky cyklus těch velkých poměrně tapiserií. Vzpomínám si, že to byly takové barokní kostelní věže a tím průhledem těch věží lítali jako hejna ptáku, takže takový motiv poměrně jako klidný, jako pěkný.

v Brně pořádali velkou výstavu k 60 letům artprotisu jako brněnského fenoménu. A zřejmě proto, protože jsem jako byl asi jeden z prvních studentů, který o tom psal diplomku, tak se na této výstavě objevil i ten jeden z těch mých artprotisů velikosti 50x100 cm. Kromě té diplomky, tak jsem ještě musel udělat jako státnice a tam jsem vlastně pokračoval na malbě, na cyklu těch 6 obrazů, ale aktu už tentokrát, říkám v takovém spíš pop artovém stylu, kde to byly vlastně takové postavy zase z modelingu, sedící postava. Vzpomínám si na název luminiscence modré, převládaly buď ty barevné jako odstíny, luminiscence žluté, luminiscence červené a tak dále. Tím jsem dokončil svoje státnice z oboru malby. Tím vlastně skončila moje studium a my jsme právě tady potom, my tři kluci, Ondřej Michálek, Jiří Žledek a já, jsme ty svoje státnice nebo diplomové práce vystavili. Tak já jsem tam vystavil právě těch 6 obrazů z toho cyklu těch sedících aktů a bylo to pozdní jaro roku 1970 a naše první, já myslím, celkem jako nástřít poslední společná výstava v divadle hudby v Olomouci.

Po skončení studií od roku 1970 do 1. září jsem nastoupil na výtvarný obor Lidové školy umění v Novém Jičíně po mém učiteli Františku Svačinovi a učil jsem jeden rok. Potom jsem byl povolán na vojnu, na základní vojenskou službu. Tento ztracený rok jsem zakončil svatbou se svou ženou Soňou Paukovou, výtvarnicí, učitelkou družební školy Lidové školy umění v Martině. A oba jsme potom od roku 1972 začali učit na Lidové škole umění v Novém Jičíně. Vrátil bych se k té Lidové škole umění Martin, protože to byla ve své době jedna z nejlepších výtvarných škol na Slovensku. To díky řediteli Josefu Vongrejovi, který byl zakladatelem Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Bienále Fantazie. Osobnost Josefa Vongreje byla skutečně velice imponující, impozantní. A on dokázal na okresním městě vybudovat skutečně prestižní dětskou výtvarnou soutěž. Mělo to i určité návaznosti na Bienále ilustrace Bratislava, na velice taky známou a slavnou soutěž, ale to už byla pro profesionály a ne pro děti. Tady se ukázalo i nějak ten způsob, který ovlivnil nejenom moji ženu, ale i mě, potom v té pedagogické práci, protože ten důraz takový na tu expresivitu dětského projevu, na samostatnost, na tvůrčí pochopení té mladé formující se osobnosti, respektování toho věku těch dětí. To jsme se nenaučili nikde. Na to ty školy pedagogické a filozofické fakulty nás nepřipravily. V tom jsme se museli orientovat sami. Takže my jsme potom se ženou začali budovat tady ten obor na těchto principech, na principech respektu vůči tomu mladému tvorečku nebo tomu dítěti a snažili se vždycky tu výuku udělat zábavnou. Zábavnou nejenom pro něho, ale i pro nás, aby to bavilo jak toho dospělého, tak i to dítě. A to myslím si, že vlastně jsme to chápali jako takovou nějakou ukázněnou přestávku, nebo jak to nazvat. No určitě to nebylo podle nějakých metodických příruček, ale doneslo to takové první úspěchy a myslím si, že zrovna takový signifikantní bylo, že první, ten největší velká cena Bienále Fantazie v tom Martině jsme získali v roce 1975. Pak následovaly další třeba ceny z těch dětských soutěží. Byla to zlatá Nehruova medaile z Indie. Tam to získal 8letý Ladislav Michálek, byl to žák Soni, mojí ženy. A tam byla taková pikantní záležitost, že chtěli jsme jako mu připravit to předání, co takové nejslavnostnější, jenomže předseda okresního národního výboru Tomančák odmítl tehdy mu předat oficiálně cenu, protože nebyl členem Pionýra. Ale šlo se dál. Opravdu ta pedagogická činnost byla na té Lidové škole umění byla volnější, nebyla tak jako ostře sledovaná jako vyučování na základní nebo střední škole. Myslím si, že po spoustě těch soutěží, kde jsme dobře obstávali, a hlavně jsme to obesílali taky velice často a poctivě, že to snažení, ta snaha a takové to pedagogické ocenění dosáhla ho vlastně Soňa v roce 2013, kdy odcházela už do důchodu a v tom roce získal její žák Oldřich Poul, dá se říci nejprestižnější mezinárodní soutěží v japonské Kanagavě, získal velkou cenu. Myslím, že to byla i velká satisfakce pro pedagožku. Tady v té práci těch pedagogů jsme potom byli i zváni do různých porod těch dětských soutěží a pomáhali tak nějak tu kultivaci mladého člověka a formování té osobnosti k té kultuře. Jsme tomu snad nějakou měrou přispěli. K té době to bylo aspoň trochu radosti, protože to byla doba normalizace. Ta šeť a ten útěk od reality

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice následuje další část cyklu s názvem Od Klaudia k Ludwigovi. Speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia listinných pramenů, literárních dokumentů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů, včetně důvěrného zblížení s originálními hudebními nástroji nebo jejich novodobými replikami. Programem stanice vás bude následující čas provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Úvodní skladbou bude koncertus pro loutnu, housle a violu da gamba A-dur od Jana Antonína Lossiho. Hraje O-ensemble ve složení Jan Čižmář, housle, Martina Pastuška, housle a Křištof Firlus, viola da gamba.

Komorní trio, soubor s názvem O Ensemble, hrálo koncertus pro loutnu, housle a violu da gamba od Jana Antonína Lossiho. Starý Mozart, Leopold, otec božského Amadea, napsal řadu skladeb komorních i koncertantních, množství symfonií a serenád, včetně divadelních kusů a oratorií. Obvyklý je naturalistický nádech jeho symfonií, který je přítomen i ve skladbě Selská svatba. Instrumentář zahrnuje dudy, niněru, cymbál, pišťalky a výstřely z pistole. Mozart také přidává k provedení skladby naučení o hudebních hnutích, zejména pocitu nevěsty. Hudba má vyjadřovat skromný smutek, vyjadřující lítost Panny ze ztráty věnce. A k tomu poznamenává, že hudebníci udělají dobře, když dají housle a basy dohromady, neboť je snadné hrát podle ucha. Symfonii Selská svatba hraje barokní orchestr Orfeo. Řídí Mickey Geig.

To byla symfonie Selská svatba od Leopolda Mozarta. Hrál barokní orchestr Orfeo, řídila Micky Gajik. V programu dnešního dílu speciálního vysílání zaměřené na starou hudbu v dobové interpretaci následuje klavírní skladba France Schuberta s francouzským názvem Mon Ma Musico opus 94 podle Deutschova katalogu číslo 780. Je to cyklus o šesti částech a patří vedle Emprompty k nejhranějším Schubertovým klavírním skladbám. Do speciálu jsem dnes vybral nahrávku Mon Ma Musico, kterou natočil vídeňský pianista Ingomar Reiner, specialista v oboru staré hudby. Univerzitní profesor, magistr filozofie, činný na katedře pro praxi historické hudby v Rakousku na Vídeňské hudební univerzitě. Založil soubor Studio da Camera pro interpretaci staré hudby na dobové nástroje. Ingomar Reiner, jako mnozí jeho kolegové, odkročil mimo jiné také do poněkud vzdálenějšího žánru. Je také velikým znalcem hudby vídeňské rodiny Straussů a aktivním účastníkem sympozií o hudbě Valčíkového krále a jeho rodiny. V současné době je místopředsedou Vídeňského institutu pro studium hudby Straussů. Ingomar Reiner bude hrát na historický nástroj šest skladbiček pro klavír Mon Ma Musico opus 94 France Schuberta.

Vídeňský pianista Ingomar Rainer, specialista v oboru staré hudby, hrál na dobové fortepiano 6 skladbiček pro klavír Moma Musico, opus 94 Franze Schuberta, v Deutschově katalogu číslo 780.

Posloucháte pořad s názvem Od Klaudia k Ludvigovi, speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění na originální hudební nástroje nebo jejich novodobé repliky. Programem vás provází autor výběru hudby Rafael Brom. Dosavadní převažující přítomnost rakouských skladatelů rozšíří barokní skladatel Johann Josef Fuchs. Ten se do historie hudební teorie zapsal učebnicí kontrapunktu s titulem Gradus ad Parnassum, kterou studovali ještě komponisté 18. století. Fuchs napsal také řadu drobných kompozic, připomínám korunovační operu Constanza e Forteza, Stálost a síla, nebo oratorium Il Fonte della Salute, Pramen spásy. Fuchs dosáhl ve Vídni funkce vrchního císařského kapelníka. Z katalogu skladeb Johanna Josefa Fuchse je dnes na programu Serenáda a Otto pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo z cyklu Concentus Musico Instrumentalis in Septem Partitas. Hra je Neue Hofkapelle Graz. Řídí Lucia Freuhofer a Michael Hell.

Soubor s názvem Neue Hof Kapelle Graz řídili Lucia Freuhofer a Michael Hell, hráli skladbu Johanna Josefa Fuchse, serenáda a Otto instrumenty pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo z cyklu Concentus Musico Instrumentalis in septem partitas. Leopold Mozart byl oprávněně přesvědčen o genialitě svého syna Wolfganga Amadea a byl mimořádně hrdý na jeho virtuózní hru na housle. A bylo mu velice líto, že Wolfgang pověsil nástroj na zeď a věnoval se výhradně komponování. Ale své poznatky z otcovy výuky vložil Amade do 5 koncertů pro housle, z nichž je dnes na programu koncert D-dur. V Kechlově katalogu číslo 218 z roku 1775. Autor ho nejspíše složil pro sebe, ale po opuštění Salzburského dvorního orchestru hudbu revidoval a aktualizoval pro nástupce na svou pozici v orchestru. Nástupcem byl Antonio Brunetti. Někteří badatelé spekulují o tom, jestli byl nový zápis nad umělecké síly autora, či zdali Brunettimu, se kterým byl Wolfgang v dobrém přátelském vztahu, úmyslně koncert nestížil, aby více vynikly houslistovy dispozice. Druhá verze je nepochybně logičtější, neboť nejlepší houslista Evropy, jak pravil o svém synovi starý Mozart, určitě zahrál vše, co si zapsal. A také to odpovídá Wolfgangově veselé nátuře, s níž byl nakloněn k žertovným kouskům. Dnes uslyšíte nahrávku, kterou pořídil houslový virtuos Andrew Menzi spolu se souborem The English Concert. Jeho hráči mají nástroje z let 1660, 1674, 1720 a dalších až po současné repliky starých mistrů. A Menzi hraje na housle Josefa Galliana z roku 1782.